Černej chlap se ženským jeví vždycky trochu jako kluk, ale žádná ženská neví, že je nám to vlastně fuk.

mužský svět. Nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky.

Dnešní hodinka Oldies navazuje tematicky na tu před týdnem. Po třetí a naposledy si společně připomeneme písně, které byly použity v úspěšném americkém filmu Forrest Gump. Tedy bez dlouhých řečí opět zaoceánský rock a pop. Ze 60. let se ale pomalu přesuneme do 70. Příjemný poslech vám ze studia OP1 přejí mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor pořadu Jirka Týftrůk. Thank you.

Váhal jsem, jestli tuto známou nahrávku Simona a Garfunkla zařadit, ale třeba jste někteří rádi, že jste si mohli s americkým originálem zabroukat text Zdeňka Borovce, který zpívá Václav Neckář. Pokud jde o The Supremes, tvůrci zmíněného filmu si vybrali píseň z doby, kdy už ze skupiny odešla Diana Ross. Největší hit z tohoto období je z konce roku 1970 a má název Stoned Love.

Stoned love neznamená ukamenovaná láska, ale podle textu silná, pevná, opojná láska, pevná jako kámen. Ten se v tomto případě používá jako symbol něčeho stálého a neotřesitelného. A teď už po dvojicích mám tu pátý a poslední song skupiny The Doors ve filmu Forrest Gump Love Her Madly. Do 70. let nás pak definitivně přesune diskotékovka Get Down Tonight.

Název písně Love Her Medley snad překládat nemusím, Get Down Tonight je hit skupiny KC and the Sunshine Band. Pokud chcete vědět, o čem to je, stačí si naposlouchat kousek textu Honey, me and you, do a little dance, make a little love, get down tonight. Teď tu mám skupinu Lynyrd Skynyrd a její Free Bird a potom Randyho Newmana Mr. President, have pity on the working man. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Píseň Free Bird má stopáž přes 9 minut a slyšeli jste, zní to podstatné. Randy Newman, ten umí být ve svých písňových textech také sarkastický a kritický. Název jeho písně přeložím. Pane prezidente, mějte soucit s pracujícím člověkem. Další dvojici dnešního playlistu tvoří dvě skupiny, opět Lynyrd Skynyrd, hit z roku 1974, Sweet Home Alabama, a potom The Doobie Brothers.

It Keeps You Running je takový nenápadný single The Doobie Brothers z roku 1976. Myšlenku textu jsem pochopil tak, že když je člověk akční a v pohybu, lépe zvládá to, co ho trápí. Zatím jsem neřekl, že dnes uslyšíte jen 13 písní, je to proto, že většina z nich má delší stopáž než 3 minuty, některé musíme s Vojtou dokonce krátit. Teď Jackson Browne a Gladys Knight and the Pips. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Novou dvojici vám nabízím Go Your Own Way, Fleetwood Mac a On The Road Again, Williho Nelsona. Tu kdysi používal Honza Douba na Svobodce jako znělku svých cestopisných pořadů.

0: All right, thank you very much.
1: Máte-li nápad, které pokud možno neohrané oldies by měly v této hodince zaznít, můžete psát na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz nebo SMS-kou na číslo 723 102 513. Jako zavírák jsem vybral píseň, která je v závěru soundtracku z filmu Forrest Gump. Against the Wind v podání Boba Segra a jeho The Silver Bullet Bandu. Držte vlnu, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Každý ráno, když si vzpomenu,

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Jste připraveni na to, že s námi strávíte hodinu s povídáním, s informacemi, možná taky s ukázkami z archivu, minimálně z pěti. Doufám, že na ně dojde mezi povídáním Pepi Dvořáka, kterého vítá Patrik Rozenal. Ahoj, Pepo.
2: Už to začalo.
1: No jo.
2: My už jedeme zase. Je tak dobrý den, vážení a milí posluchači. Ahoj, Patriku. Tak ono už to začalo, tak jedem.
1: Ano, i školní rok a taky možná podzim.
2: No, a už jsme se vrátili z chalupy a zvykáme si na velké město zase.
1: Mění se ti nějak smysl pro humor s podzimem?
2: No, tak neříkám, ne, že by se to nějak stupňovalo s podzimem, že on ten ubrečený podzim a listí, který padá dolů. Ale podívej se, když máš kolem sebe dobrý lidi, jako to máme my teď, tak je vždycky dobře.
0: Humoriáda.

0: Vstupte do Humuriády, už brzy budete i vy rozhodovat, co budeme vysílat. Zatím tuhle práci bude mít Josef Dvořák.
1: No, krásná muzika, že jo?
0: Je to tak?
1: No tak, vážení, my jsme si teď tak krásně medili, jak jsme si povídali o tom, jaký bylo léto na Chaloupce, protože oba dva žijeme v přírodě. Mně napadla ještě jedna věc, přátelé a Patriku.
0: Ano.
1: Já večer, když se já chodí koupat do té studené vody, no, já večer ne, čo večer ráno, jo, ale večer ne, ale průtoková voda z potoka.
0: No počkej, ale za den se ohřeje, ne, ráno ještě studenější.
1: Já nevím, já jsem si zvyk ráno, člověče, já bych nešel tam večer, potom do postele, ona jde rovnou a jde si lehnout a normálně spí, to já bych byl zase, to bych musel mít noční hlídku. Ale my jak tam máme velkou louku, já svítím baterkou, tak najednou se něco otočí, nějaký hlavičky a vidím reflektory, očička, který se lesknou v tom světle a tam jsou srnky nebo nějaký zvířátka, který tam, no, to je taková nádhera, tak já vám řeknu, co vás čeká, jo, teď. Tak Iva Janžurová je miláček,
0: dobře.
1: Ivuška, skvělá Ivuška. Co je doma, to se počítá.
0: Ano,
1: přednesou nám tuto řeč, tuto myšlenku s Františkem Peterkou.
0: Ano, v režii Petra Šuhofa, filmová ukázka.
2: Haló?
3: Haló?
2: No prosím, koho voláte?
3: Haló?
2: No co je?
3: Je doma Kája?
2: Ne, není. A že byste se mi takhle představila? Jo, Bartáčková, mohla byste mi dát k telefonu manžela?
3: Ráda, jenže to není. To nevím. Ale v 6 večer má ještě schůzi. Ano, prosím. Vyřídím.
4: Janíčko, tady máš ty výkazy, no, a nezapomeň to založit.
3: Počkej. Právě ti volala tvoje stíhačka. Tak jsem jí řekla, že tu nejsi.
4: A, fajn.
3: Slíbil jsi mi, že si jednou přijdeš podívat ke mně do garzonky. Dneska máš možnost.
4: Jak to?
3: Řekla jsem té tvé, že máš schůzi.
4: No, tak jo.
3: Budu tě čekat v 6, hm?
5: Jdeš akorát. Právě ho začíná vyslíchat.
2: Tak. A teď mluv. Žádný zapírání, všechno vím.
6: Alenko, prosím tě, jsem strašně utahaný.
2: Tak znova. Dneska ti třikrát volala nějaká ženská. Pokaždý chtěla Kájinka a pokaždý zavěsila. Chci vědět, kdo to byl.
6: Claudia Kardinálová.
2: Kdyby to byla Claudia Kardinálová, tak to by mě neuráželo, víš? To by měla aspoň úroveň, jenomže já bych dala krk na to, že to byla ta zrzavá koza, co tě tak dojemně v kanceláři vaří kafe.
6: Proč zrovna ona?
2: Protože ona tvrdila, že máš dneska vše schůzi. A žádná není. Volala jsem do podniku. Tak co?
5: Kruci ta válí.
7: Tak za prvé.
5: Bez dva. Ale nápad to byl můj.
2: Teď mluvím já.
8: Ticho, počkejte, já neslyším.
2: Mě neoblafneš. Starou bábu by si v kanclíku k mašině neposadil, co?
7: Prosím tě, posadili tam z osobního oddělení.
2: Já vím, ale určitě jí říkáš Brouku, nebo Beruško.
7: Ale neříká mi Beruško, říká mi Janičko.
2: Jo, tak. Tak ty říkáš Janičko. Ty snad dokonce už i tykáš.
7: Prosím tě, přestaň. Přestaň! No, hoď se 25, tak já jí mám snad vykat, když mě je 40.
2: 45. A máš už pupek a dvojitou bradu, jenomže Janičce to nevadí. Tátě obdivuje, co?
7: Proči? Tak ty s tím žárlením nepřestaneš!
2: Já žárlím, jo, já žárlím, a na koho, prosím tě? Na koho? Na tu tvoji Janičku, která nemá ve

0: To, když se do toho Iva Jenžerová opře, tak no. Na tom může rozhodně zaspomínat i Pepa Dvořák. No. Vidět to rozhořčení v roli v očích, co?
1: Říkal jsem milá, laskavá, teď mi tuhnul úsměv, když jsem slyšel ten rachot. No ne, ale v nemocnici mi měli tu scénu, no. kde
0: se řeší dítě?
1: No, ano, já teď jsem si, když jsem bloumal v paměti. A ona se na mě vrhla s tím dortem, já jsem, a tak jsem viděl, že to vodní lítá teda, že jsem měla radost, že dostala takovýhle úkol od pana režiséra, jo. Já před ní zdrhal, a to jsem nemusel nějak přehánět tohle, zdrhal jsem doopravdy, ale bylo naskoušený to, že v jednu chvilku mi nadběhne teda, jo, prázko, dostal jsem jí dortem. Opravdu, ona si na tom dala záležet, věď Ivuško, jestli na to vzpomínáš. A na plný pecky mi ten dort nalepila na pusu teda.
0: Jak se změní výraz Ivy Jenžerové, když pak se řekne stop? Teď je to rozhoření v té roli a pak
1: já
0: tě neviděl, vidí
1: já tam měl zalepený vůčník. Ale já si myslím, že se usmívá. Jo. Že má radost, že se to povedlo.
0: Jo.
1: Že má má v sobě určitě raracha, dítě je to kašpar, dítě je to člověk, který se humorem a srandou baví.
0: Hmm. Takže i v téhle té, řekněme, vážné chvíli jste se bavili při natáčení.
1: Určitě, já jsem jako měl jako takový trochu pochyby, trošku obavy, protože jsem nikdy jako dortovou bitvu nezažil, jo. Obdivoval jsem vždycky, teď už můžu říct, že jsem ji zažil teda, jo. Je to zvláštní pocit, když ti někdo hněte dort do obliče. Přátelé, zkuste si to, kupte si jeden šlehačkový dort.
0: Prosím tě, ale ty jsi známý tím, že když něco točíš, tak nerad zkoušíš, rád improvizuješ, tak no. Tahle scéna točila se jednou, dvakrát, třikrát, byla v různých verzích?
1: To si přesně nepamatuju, myslím, že jenom jednou už jsme dělali.
0: Prostě jeden dort a musíte
1: jeden dort, no. To měli rekvizitáři radost a produkce, že tam neutrácíme peníze. Ale myslím si, že to bylo jenom jednou.
0: Vzpomíná na natáčení Nemocnice na kraji města vyvolán ukázkou s Ivou Jenžerovou, tedy Pepa Dvořák. Tak vyberete Ivu ještě jednou po boku Jiřího Lábusej, tady máme ve scénce, anebo dáme prostor anekdotám o Slovensku od Tomáše Tepfra. Nabízím já proti variantu B. Vy si tu správnou variantu pro sebe vyberte a pak nám o tom zavolejte nebo napište SMSku, tak se lze dostat do Humoriády. SMSkové číslo 90 01104, stačí poslat heslo SMSkou Humor mezera A nebo B, anebo nám zavolejte. Telefon do studia 731 800 900.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Eva Enžurová nebo Tomáš Tepfra, tihle dva zejména stojí proti sobě v tom dnešním prvním souboji v Humuriádě a vy se můžete vyjádřit na telefonu 731 800 900, koho byste rádi dál slyšeli. S Pepou Dvořákem přejeme dobrý den.
4: Dobrý den, pane Dvořáku, dobrý den i vám, Patriku.
5: Miroslav dobrý den.
4: Karvine. A já hlasuju pro anekdoty.
3: Tomáš Tepfr získal bod. Dobře, kdo další?
6: Dobré odpoledne, panové. To je vás, Petr Spačlavic.
3: Ano.
6: Rád bych som počul slovenské anekdoty.
3: Dobře, Tomáš Tepfr dostává bod. Dobrý den.
5: Dobrý den.
7: Tady Roma, myslím, vysoký pan, já zdravím pana Dvořáka. Dávám Ačko a dávám tři hlasy a mě se vždycky líbí, jak vždycky chvaletí se uhlí.
5: No, že jo. Topte.
3: Tak a rozhodnuto vážení. Iva Enžurová to vyhrála, s Jiřím Lábusem dohromady dáváme vestence nazvané Rande v přírodě.
8: To je ale, to by se mu hodilo zkazit mi rande. Tak to ne, máme naopak krásné počasí. Vy slyšíte, jak ptáčkové krásně zpívají, slečno Alžběto? Sama příroda oslavuje, že po dvou letech jste se konečně uvolila vyjít si se mnou do přírody.
9: Prosím vás, takhle nezačínejte. Váš hlas se tak chvěje. No, to je děsné.
8: Promiňte, to jen ta krásná chvíle zahrála na mé struny. Pochopte, známe se už 2 roky. A za ty 2 roky jste mě seznámila se stovkami receptů teplé a studené kuchyně, ale jinak nic.
9: A vám se to snad zdá málo?
8: Ale naopak, ale výjimečnost dnešní chvíle mě jaksi opravňuje, abych pohovořil o tématu tak zanedbávaném, totiž o našich srdcích.
9: Aha, ano. Tedy záleží na tom, o jaké srdce jde. Srdce hovězí je nejlepší na špeku. Srdce vepřové zase chutně připravíme na sardely.
8: A prosím vás, ne! Nechci srdce na špeku ani na sardely.
9: Aha, v tom případě bych vám ho radila podusit. A když je měkké...
8: Já už dál nemůžu.
9: Co je vám, prosím vás? Nejste nemocný? V tváři jste úplně červený? Co je to španělský ptáček?
8: Jídlo. Obvykle ho podáváme z rýží.
9: Chvála Bohu, nezbláznil jste se.
8: Proč mě tak trápíte? Hleďte, jak je tu krásně. Všechno voní. No cítíte? To je mateří douška.
9: Ukažte. Voní jako lizol. Lizolu užíváme jako prostředku k hubení hmyzu. Zítra vám dám lahvičku, abyste ho mohl použít, kdybyste snad potřeboval.
8: Ale já nechci lizol. No co pak v těchto místech, kde se kdysi dávno procházeli sliční rytířové se svými půvabnými dámami, tady, kde hradní pán lovil kance.
9: Tele.
8: Lovil tele? Proč by lovil tele?
9: Tajemství hradního pána. Ano, tajemství hradního pána, to je vlastně telecí. Hezky ho naklepeme, potřeme kapiemi, vyválíme, pozor, vyválíme v mouce.
8: Mouce?
9: Ano, správně. A podáváme z brambory na perský způsob.
8: Perský?
9: Ano, perský. Ano, to se vaří s bobkovým listem a s novým kořením. Ale pozor, ne moc, jen tak hrstičku.
8: A to je strašné, za hrstičku. No, to je úděsné.
9: Ale můžete si ho dát i víc, ale uvidíte, že vám nebude chutnat.
8: Ne, nedám si víc. Já bobkový list, já ho přímo nenávidím. A telecí taky. Mně se dělá špatně.
9: A v tom případě... Je vám něco? Ano, tady máte kapesník. V tom případě vám mohu poradit skopové a labažant. To ze všeho nejdříve namočíte do láku.
8: Nenamočíme.
9: Vy jste dneska takový divný. Co to s vámi je?
8: A vy se divíte? Všecko kvete, tady růžička, tamhle kopretina, tady zase bělásek se bělá, tam včelička si pobrukuje, skřivánci pějí píseň lásky.
9: Skřivánek není k jídlu.
8: Není k jídlu, není, ale zpívá a miluje.
9: A to už je lepší taková koroptev. Takhle s brusinkami, ale to je stejný recept jako na zajíce. Raději vám poradím, jak si připravíte vepřový mozeček na divoko.
8: Proboha, vždyť vy snad ani nejste žena, vy jste pekáč.
9: Ale... Co to povídáte, kde pak na pekáči, na pánvičce, do zlatova spěníme cibulku?
8: Já už nemůžu, to je konec. Vždyť vy mě zabijete, zamoučíte v mouce a napíhnete na rožeň v jedna sušenko.
9: Znám výborný recept na slané tyčinky. Uvidíte, to si budete olizovat prsty. Haló? No, haló, počkejte, kam utíkáte?
8: Já nevím, já prostě někam musím, jdu do hospody.
9: Co pak se vám už nelíbí v přírodě? Zrovna jsem vám chtěla říct si výborný recept na houbové buchtičky. Neodcházejte!
8: Jdu do hospody, mám hlad a dám si pusty z cibulí.
3: Humoriáda. Pepo, no, co jste měli s Jájou na prvním rande k jídlu? Tedy rande, kde by jídlo proběhlo, třeba na tom prvním bezprostředně to nebylo.
5: No, pozor, ale já jsem ti to asi vyprávěl, tohle stane. Já jsem ji pozval na fotbal.
3: Já jsem... Takže párky, jo?
5: No, ale počkej, to říkám. No ne, no, já jsem jim... Dobře, nebylo to první rande naše, bylo to několikátý. A já jsem byl filmovat, říkal jsem jí, hele, ona... Uvidíme se v neděli, já jsem říkal, no, já mám jenom takový problém, já jsem si vzpomněl, že Bohemka hraje. A já, fanda Bohemky, jsem jí nechtěl tahat na fotbal, jo. A on říká, a teď hned ženská podezřívavá, a kde budeš, kam jdeš, kdo tam bude? Já jsem říkal, ale na fotbal jdu. Říká, aha, a nemohla bych já jít na fotbal? Já jsem říkal, mohla, samozřejmě. Ale já mám filmování a oni mě přivezou na poslední chvilku. On říká, to mi nevadí vůbec. A kde se sejdeme? Já jsem říká, u hlavního vchodu. Kde je hlavní vchod? To mě mělo upozornit, že to děvče ještě na fotbalovém hřišti nebylo. No ale sešli jsme se tam, ona byla krásně vyštajfovaná. To byl Tuzex. Vidíš, jak je to dávno? To byl Tuzex. A tak jsem jí čapnul a šli jsme, sedli jsme si na tribunu a jak jsme vycházeli do tribunu, tam je... strašně kolmá, strmá tribuna, jak jsme šli nahoru, tak všichni mý kamarádi nás zaznamenali, jo. A teď měli takový ty soucitný pohledy, jako a je, jo. No já jsem na ně kašlal. Sedli jsme si a koukal na fotbal a zjistil jsem, že ona má dalekohled a kouká na druhou stranu úplně. Jí fotbal nezajímal, ale pauza a já na bušta. To musíš, to je obřad, to je součást. Jo. Mí kamarádi se zvedli a šli kolem nás. Ahoj Pepo. Dáme si, máme ti koupit pivko a to. A on říká, počkej Pepo, já jsem věděl, že ty si nejet, víte ještě. Odevřela tašku, Patriku, ta hrůza, která následovala, ona vyndala zabalenou svačinu, řízek v chlebu a vyndala termosku a nalývala mi kafe. To nikdo takovýhle ubožák neseděl na tom stadioně a já to musel ukosat. A jak to zaregistrovali ty mý kamarádi? Hele, tak veselý oči jsem dlouho neviděl. Ale bylo to pěkný.
3: Pepa Dvořák.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Čím potěšíme posluchače v Humoriádě teď? Ptám se Pepi Dvořáka.
2: Jo, a já rád odpovídám. Pánové, Uhlíř a Šíp. Tadle skvělá dvojice, přátelé, ententíky, jak se dělá hit, a oni teda to umějí. Ty dva jsou sehraný, ty dva jsou skvělí. Pojďte si je poslechnout.

0: Ty budeš dělat hudbu, já udělám text, jo?
1: Vážení přátelé, my, skladatelé populární hudby, tvoříme hit tak, že si sedneme ke klavíru a nezávazně preludujeme. Ovšem, přitom bedlivě sledujeme, jestli se mezi prsty nemihne náhodou zárodek budoucího hitu.
0: Už se mihnul?
1: Ještě nemihnul, Karle. Čekej.
0: No, přátelé, my textaři musíme znát především vkus publika. A do toho vkusu my se potom strefujeme. V tomto případě, jak tedy bylo řečeno, máme stvořit hit pro děti. No a my víme, že dětem se líbí takové ty hlouposti jako ententýky, vašpalíky, čert vyletěl z elektriky, bez klobouku bos, natloukl si nos.
1: Tak já si to hned píšu. Ententýky, vašpalíky.
0: No, my samozřejmě nemůžeme tento vcelku primitivní text předložit dnešnímu dítěti tak, jak stojí a leží. Ty ententýky jsou dobré, jsou rytmické, dětem se budou dobře zpívat. Ale ty špalíky, ty bych vyrazil. Nejsou ani rytmické, ani soudobé.
1: Tak hmoždinky.
0: Správně, hmoždinky. Tak.
1: Takže ententýky, dvě hmoždinky, čert vyletěl z elektriky.
0: To tak tady... čert, přátelé, ne. To by nám dopravní podnik dal. Nějaký šťoural by si to ještě vyložil, jakože cestovat v hromadných dopravních prostředcích je snad nějaké peklo, nebo co. Takže v naší písni pojede tou tramvají dnešní normální mladý člověk, bez kopyt, bez rohů, bez ocasu. A proč by měl cestovat tramvají, když nesmůže použít metra?
1: Ano, jo? Takže teď to máme.
0: A z toho metra nám samozřejmě nevyletí, ale slušně vystoupí, prosím pěkně.
1: Takže teď to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, tak. Mladý člověk šel z metra.
0: Ano.
1: Bez klobouku. Text. Bez klobouku bos.
0: Další nesmysl, že? Mladý člověk, přátelé, mladý člověk a bos. U čerta, tam se to sneslo.
1: U všech čertů.
0: Ano, u všech čertů by se to eventuálně sneslo, ale náš mladý člověk bude samozřejmě obutý.
1: Tak já už to mám takhle.
0: A nebál bych se dát mu tam do toho průvanu čepici.
1: Dobře. Jo? Tak teďkon to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, mladý člověk šel z metra. Byl v čepici a obutý,
0: ano.
1: Natloukl si nos.
0: Tak vy sami cítíte, že teď je třeba odstranit poslední závadu. Jak si může natlout si nos, když ani nemůže vystoupit, dokud vlaková souprava nezastaví?
1: Myslím, že už to mám. Ententýky.

0: Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
1: Aha, tak s tímhle, se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Vznikalo v době, kdy metro bylo ještě poměrně mladé, novinkou vlastně i v Praze. Pamatuješ ty si, Pepo, kdy jsi jel poprvé metrem?
4: No, já vím, že jsem jako bral vážně ty zvěsti, které se nesly, že
3: Jaké? Tam
4: vzniká podtlak, když ten vlak odjede, že se musíš držet něco, aby tě to nevtáhlo na ty koleje.
3: Do tunelu.
4: Do tunelu, no. Ježišmarja, takovýhle blbosti. Já jsem tam jednou viděl, člověče, táhli jsme z divadla, máme chviličku čas, abych vás, posluchače, neokrad. My jsme se vraceli ze semaforu s nádvorníkem a byla půlnoc, vrátná už nás vyprovodila a šli jsme do metra, nějak metro končilo v té době a tam stál pán, který hrál na housle a měl tam klobouk a do toho tam byli nějaký němčouři, nějaký kluci a házeli mu tam peníze do toho. A já jsem se na to koukal a nesem to strašně nelibě, tohle. Já jsem sociál, tohle. Tak jsem počkal, až odešel, já jsem říkal, otče, prosím vás, já vám ty peníze takhle dám, ať si to dáte do kapsy, jo, a pojďte, ať se vyspíte doma, ať máte klid. A hodil jsem tam taky do toho nějakou bankovku,
3: ano,
4: jako tým ostatní, a on to takhle držel v ruce a říkal, dal si to do kapsy a vzal houslenka. A jakou si dáš ty, synáčku? Podívej, dneska ty kšefty jedou. Já myslím, že je to chudá, který nemá na večeři.
3: Pepa Dvořák je naším hostem. Tak jak to bude dál? Budeme mít ještě ententýky a skládání hitu ve vysílání s Jaroslavem Uhlířem a Karlem Šípem, nebo se ocitneme u fotografa, což nabízím já ve scénce, s Jiřím Sovákem a Jaroslavou Adamovou. Vyberte si vy na telefonu 731 800 900 nebo pošlete SMS-ku na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Taková jsou pravidla, tak je ctěte, hlasujte a do toho.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidič

0: Já také, Patriku, přeji vám hezké odpoledne. Posluchačka Stanislava a srdečně zdravím pana Dvořáka.
1: O, děkuji
0: který,
1: vám.
0: Který byl a je stále mým oblíbeným hercem a člověkem a proto mu přeji hodně pevné zdraví.
1: Vydržte u toho rozhodnutí.
0: Stále, budu.
2: A co máme vysílat podle vás?
0: Ano, už vám to chci říct, Patriku, Bčko. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Děkujeme moc. Kdo se teď přidá? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jenda Orlické hory. Já vás zdravím, Patriku, i pana Bedu Hudečka.
1: Dobrý den.
3: Přišla mi knížka od vás, Kulišárny, perfektní. Je tam i paní Nevělová, jak její manžel tráví většinu času na cestách. A dneska nevědí ani děti, co jsou hmoždínky, takže by to museli předělat. Zase znova.
2: Takže co hlasujete pro uhlíře se šípem? Chápu to dobře?
3: Samozřejmě.
2: Dobře. Ale zklamu vás, nezískali tolik bodů, aby vyhráli. Mm-hmm. Zaujala víc Jaroslava Adamová, Jiří Sovák podle součtu hlasů, takže teď jsme u fotografa.
1: Tak, co byste si přála, mladá paní?
4: Fotku, ale aby byla hezká.
1: Dáma má smysl pro humor. Tak jaká by to měla být fotografie?
4: Svatební.
1: Výborně, mladý pán je ženich.
4: Prosím vás, co si to o mně myslíte? To je můj syn.
1: V pořádku, ale kde je manžel?
4: Jaký manžel? Žádnýho manžela nemám. Pane, já jsem vdova.
1: Ale v tom případě ovšem vám nemůžu svatební fotografii vyhotovit. Bez manžela to prosím nejde. Pokud byste náhodou chtěla svou fotografii věnovat muži vašeho srdce, tak bych vám navrhoval...
4: Co si to o mně myslíte? Pro mě jsou všichni muži aligátoři.
1: Prosím, jen se nerozčilujte. Já jsem vám nechtěl žádného mužského vnucovat. Neměl jsem na mysli ani akt, který takového muže jako David zajímá.
4: Akt? A co je to takový ten akt?
1: No totiž to je, jak bych to jenom řekl, to
4: ano?
1: Je zkrátka, když se žena nechá fotografovat jen tak bez.
4: Ha? Jen tak bez?
1: Ano, bez. Prostě, jaký Bůh stvořil.
4: Jen tak bez. A tohle se opovažujete navrhovat mně? Takovéhle prasečinky?
1: Pardon, já jsem vám přece nic nenavrhoval. Ve vašem případě by stejně nešlo o nic takového, ale pouze o, nebojím se to říci, odhalenou ctnost.
4: Rudolfe, tady tohle nemožné individuum uráží tvou matku a ty k tomu mlčíš. Jednej jako mužský.
1: Ale pane, to je nedorozumění, já se omlouvám. Vaše paní matka to zřejmě špatně pochopila.
5: No vidíš, omlouvá se ti.
4: Na jeho omluvu mu kašlu. Kdyby tady na tomhle místě stál tvůj otec, to bys viděl rodeo. Teď by už všechno leželo popelem a tenhle chlap by ležel bradou vzhůru a ve hrudi by se mu blýskala dýka.
5: Ale maminko...
4: Mlč! Ty nejsi dítě svých rodičů. Dobře. Udělejte mi tedy ten akt, ať tady tenhle vidí svou matku zneuctěnou. Tak na co ještě čekáte?
1: No totiž, tedy pokud na tom trváte, tak to byste se musela svléci.
4: Co? Ne, tak to ne. Svlíkat se nebudu. Udělejte mi... oblečený akt.
1: No všem, to tedy nebude akt. No, jak si přejete, jen se prosím nerozčilujte. Tak, prosím, usmějte se hezky a neotáčejte se zády.
4: Počestná ženská se k mužskému jako vy vždycky otočí zády.
2: Tady rovnou cudně vyhlašujeme další souboj, abychom to stihli. Budeme pokračovat s touhle ukázkou u fotografa, anebo nám něco řekne třeba Vladimír Menšík o natáčení filmu.
6: No tak to je těžký tohle.
2: Jo, je to těžký. A do toho si dáme jednu písničku od skupiny Krištof, ať na to máte taky dost času. Takže Jaroslava Adamová, Jiří Sovák, Ačko, Bčko, Vladimír Menšík, SMS

0: telefonicky na číslo 90 01 04, přímé volání do studia, linka 731 800 900. Tak tohle je váš zábavný pořad.
1: Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jiří Slovák, Jaroslava Armová nebo Vladimír Menčík, komu byste dali rádi přednost? Dobrý den, přejeme s Pepou Dvořákem Humoriádě.
2: Dobrý den, Patriku, a zdravím Pepu.
3: Dobrý den.
2: Ahoj, Patriku, máte uhlí?
1: A co pro nás máte vy, Ačko nebo Bčko?
2: Já mám Ačko,
1: dobře,
2: Alena.
1: Dobře, Ačko jako Alena. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych chtěla taky Ačko, pokračování.
1: Dobře, tak
3: ano,
1: jo. Tak jo.
4: Hezký den.
1: Vám taky, no tak tedy máte to mít, budeme ještě pokračovat.
5: Tak mi prosím vás, řekněte, jak vás mám fotit?
6: Záda. Nebo mě vůbec nefoťte, no stejně to asi neumíte.
5: Já nechápu, proč tedy tohle všechno?
6: Kdybyste mi nedělal nechutné návrhy, tak jsme si tyhle trapnosti mohli ušetřit.
5: Ale já vás ujišťuji, že šlo o nedorozumění.
6: No v to doufám, protože jinak, pane, vás ujišťuji, že jsem žena, která se o svou pověst dovede postarat. Ty teď neposlouchej.
7: Ano, maminko, já si ucpávám uši.
6: Jednou mě pronásledoval ulicemi takový ohnivý Španěl. Oči jako talíře a měl v nich chtíč. Chlapisko jako vrata od hospody. A ptám se vás, kde je teď? Na hřbitově leží.
5: To vy?
6: Já. Nebo ten Japonec Yoshimoto, úskočnej jako pardál, co se o mě jenom otřel v temnu noční ulice. A kde je teď?
5: Na hřbitově leží. Paní, já mám slabé nervy.
6: Nebo ten Mexikánec.
5: Ježíš Maria, já to nechci slyšet. To je horší jako detektivce.
6: Dobře, nechám uschnout svou dýku. Pojďte se postavit sem ke mně. Máte takový hezký krček.
5: Kam? No to mě ani nenapadne. Když nechcete fotku, no tak...
6: Nebo ten Mexikánec, takhle v podvečer. Psi zavili, protože ve vzduchu cítili krev. U pasu mačety. Tak ten se na mě jenom chlípně usmál. A kde je teď?
5: On taky.
6: Taky. Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru poslal whisky. Kde je teď? Na hřbitově leží. Nebo ten boxer Černoch.
5: Ježiš, dost. Udělám všechno, jak si budete přát. Vždyť tolik mužských nepadlo ani v dívčí válce. Kam se mám postavit?
6: Sem ke mně a obejmi mě.
5: No to ne, no to opravdu nemůžu, no to raději.
6: Nebo ten boxer Černoch, ruce jako lopaty. Jsem jenom uklonil do hlediště a kde je teď?
5: Ne.
6: Na hřbitově leží. Nebo ten malajec žlutý jako kachňa.
5: Proboha, dyť je to mrtvý jako u Verdunu.
6: Nebo ten houslista, ručičky jako z porculánu.
5: Ježíš Maria, i houslistu jste taky to. Já vás raději obejmu.
6: Rudolfe, představuju ti tatínka.
5: Tatínko! Co to má znamenat?
6: No přece jsem chtěla svatební fotografii, ne? A ty si říkal, že bez ženicha to nejde. Ale musím uznat, že jsi chlap. Můj první manžel přestal vzdorovat už u Číňana. Druhý byl padavka, položil se už u Mexikánce. Ty jsi vydržel nejdýl. Budeme spolu šťastní.
5: Ale já nechci.
6: Rudolfe, na co čekáš? Zmáčkni přece ten fotoaparát. Vidíš, že tatínek je štěstím indisponován. Manželé musí být na svatební fotografii zachyceni v okamžiku vrcholného štěstí.
0: Humoriáda.
1: Stop ten kousek humoru. Děkuju dnes Pepovi Dvořákovi, ať se daří. Děkuju moc, Pepo.
8: Vážení a milí, užívejte si. Patriku, ahoj.
1: Ať se daří i vám a poslouchejte Humoriádu i zítra. Bude tu Martina Hudečková.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Poslanci přehlasovali Senát a znovu schválili stavební zákon. Jarní úmrtí 2 psů na Lipně způsobily synice. Rekonstrukce školní jídelny v Chlumu u Třeboně bude pokračovat až do října. Obloha bude oblačná až polojasná, teploty do 20 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Novela stavebního zákona míří k podpisu prezidentovi. Koaliční poslanci přehlasovali Senát, který novelu zamítl v srpnu. Návrh hlavně centralizuje soustavu státních stavebních úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem. Opoziční poslanci návrh opakovaně označují například za paskvil, který nahrává developerům. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO za novelou i přes kritiku stojí. Tvrdí, že i po zavedení změn budou mít úřady dostatek pracovníků, i přesto, že část z nich zvažuje svůj odchod.
2: My připravujeme velkou náborovou kampaň, abychom těch úředníků měli dostatek. Samozřejmě pracujeme i s nějakou krizovou variantou, kdy víme, že oproti tomu dnešnímu počtu úředníků, kteří jsou v té stavební správě, by nám mělo stačit, aby celý systém fungoval zhruba 2/3.
0: Vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního zákona Hana Landová má od ledna, kdy vznikne úřad rozvoje území, podle Mrázové vést expertní a kontrolní panel při ministerstvu. Za květnovým úmrtím 2 psů na břehu Lipenské nádrže mohly synice. Potvrdili to výsledky zkoumání odborníků z několika vědeckých institucí. Analýzy potvrdily vliv synic po odběru vzorků z několika míst nádrže a žaludku zvířat. Jihočeští policisté podle jejich mluvčího Miroslava Šupíka původně prošetřovali i možnost otravy psů lidmi.
3: Vlivem poklesu hladiny vodní nádrže došlo k odkrytí dna, které je za běžného stavu pod vodou. Bentické synice se za normálních okolností vyskytují na dně. Psi se tak mohli dostat do přímého kontaktu s biomasou, která obsahovala bentické synice produkující toxické látky.
0: Městys Chlum u Třeboně opravuje školní jídelnu a kuchyni. Na problém upozornila na jaře poškozená podlaha družiny v patře nad kuchyní. Práce začaly během července a stále pokračují. Školáci proto zatím obědvají ve vojenských stanech před školou. Starostka Jitka Bednářová, která kandiduje v podzimních komunálních volbách, vysvětluje.
4: Technologická přestávka, kterou třeba vyžaduje tvrdnutí toho betonu, bude opravdu měsíční a že nebude možné zahájit stravování žáků od začátku září. Tudíž jsme museli nějakým způsobem pořešit, kde se bude vařit, kde se budou moci naši školáci najíst. Sport.
0: Tenistka Kateřina Siniaková je po čtvrté v kariéře ve finále 4x US Open. S domácí spoluhráčkou Taylorou Townsendovou porazili belgicko-ruský pár Mertensová-Schneiderová 6-0-7-6 a můžou v pátek zaútočit na svůj první společný titul na americkém Grand Slamu. A Jelena Rybakinová z Kazachstánu díky postupu do semifinále bude poprvé v kariéře tenisovou světovou jedničkou. Vystřídá tak Bělorusku Sabalenkovou.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, večer přibude mraků a ojediněle se vyskytnou slabé přehánky, hlavně v nižní polovině kraje. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 a 20 stupni. Na horách naměří kolem 15. Mírný západní až severozápadní vítr se odpoledne změní na severovýchodní a biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech se podle našich informací aktuálně jezdí bez nehod. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Krásné, dobré ránko. Tak přátelé, 5:04, dneska čtvrtek 10. září. No a na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice i dneska začíná ranní vysílání. Hanka Šubrová vás vítá u jeho poslechu. Těším se na vás.

Jana Kratochvílová svým typickým hlasem dospívala písničku Mám ráda tvůj smích, a to v 5 hodin a 12 minut. Dneska máme, přátelé, čtvrtek 10.9., tedy 10. září. No a tento den patří Irmě. Jméno germánského původu v sobě nese význam síly a pevnosti, a tak všem Irmám přejeme, aby jim energie vydržela nejenom na dnešek, ale i do dalších podzimních dnů. No a když už je řeč o síle, připomínáme si taky Světový den prevence sebevražd, a to je den, který připomíná, že obyčejný rozhovor, zájem o druhého člověka anebo podaná ruka můžou mít větší význam, než si často uvědomujeme. No a teď k několika zajímavým výročím. Přesně před 80 lety se narodil americký sprinter Jim Hines, muž, který přepsal atletické dějiny, a to když jako první člověk oficiálně zaběhl stovku pod 10 sekund. V době, kdy se zdálo, že lidské možnosti mají své hranice, ukázal, že rekordy jsou od toho, aby se posouvaly. Jinak dnešní den je spojený taky s českou stopou ve světě medicíny. Před 95 lety se narodil Tomáš Klíma. Pokud vám to jméno nic moc neříká, tak je to americký lékař českého původu a uznávaný odborník na transplantace, respektive byl. Právě transplantace dneska zachraňují tisíce životů a ještě před několika desetiletími působili téměř jako zázrak. A jeden kulturní oslavenec, 660. narozeniny slaví britský herec Colin Firth, kterého si možná vybavíte jako držitele Oscara za film Králova řeč. Patří k hercům, kteří dokazují, že charisma nemusí být vůbec hlučné. 5 hodin 14 minut na vteřinu právě teď. My si dáme píseň a po ní se podíváme na to, jaké je a bude počasí. Tak zůstaňte, hezké ráno.

0: počasí.
1: Jakéže máme počasí 2 minuty po 5:45, tak mám třeba aktuální zprávu od Věry z Kamenice nad Lipou, která se ozvala takhle brzo ráno. Píše, že mají jasno a 9 stupňů, čtvrtek pohodáček, přeje Věra. Tak děkujeme moc a i vám, Věrko. Díky za zprávu. Ostatní můžete i vy poslat SMSku ve tvaru CB Mezera, Podsasy, Mezera, připíšete text té aktuální situace do 160 znaku a posíláte na číslo 90 011 03. Jinak aktuálně počasí. Teď nám ráno začíná ubývat oblačnost, teploty se pohybují mezi 9 až 12 stupni a přes den pak čekejte oblačno až polojasno. Večer od jihu přibude oblačnosti související s frontálním rozhraním, ležícím jihovýchodně od našeho území. Ojediněle se můžou vyskytnout slabé přehánky, a to spíš v jižní polovině kraje. Nejvyšší teploty dneska 17 až 20, na horách měříme 14 až 17, mírný západně severozápadní vítr a biozátěž dneska stupeň číslo 1.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Tak to byla Růže v podání Lucie Vondráčkové v ranním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Nemá prosluněné pláže jako Cannes ani lázeňskou kolonádu jako Karlovy Vary. I přesto patří Mezinárodní torontský filmový festival mezi přední akce, kde mají velkou pravidelně nebo v celku pravidelně své místo i čeští filmaři. 51. ročník kanadské přehlídky, která začíná právě dneska, nabídne letos dva snímky s českou stopou. A česká filmařka Viktorie Štěpánová z pražské FAMU tam převezme studentského Oscara.
1: Tady v tom videjku se divneme do světa předků a tradic.
2: V 16-minutovém experimentálním filmu Volklore sledujeme fiktivní influencerku Bibi. Ta během jednoho roku provází diváky sezónními lidovými zvyky.
1: Protože folklore is the new way.
2: Ty jsou často součástí módních trendů, reklamních kampaní nebo sociálních sítí. I proto hlavní postava mluví jazykem mladé generace.
3: Protože já jsem se nějak snažila přetransformovat přesně tady ty tradice toho tradičního roku venkovského, ale nějakou mluvou, kterou by rozuměli třeba přesně jakoby Gen Z.
2: Popsala Viktorie Štěpánová před několika týdny ve vysílání Českého rozhlasu.
3: Že mně vlastně přijde, že to je úplně to stejný, jenom trošku jiná forma, že vlastně jakoby příběhy a bajky jsou vlastně to stejný jako vlogy a nářečí je stejný jako tady ty anglicismy, které používáme jenom v té nové době.
1: Tož dětská jsou over.
2: Autorka je první českou vítězkou studentského Oscara v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Ocenění převezme režisérka 14. září právě v Torontu, kde udělí americká akademie zlaté sošky mladým filmařům a filmařkám poprvé. Tuzemskou stopu mají ale na kanadském festivalu i další dva snímky. Jedním z nich je česko-španělský dokument Nácvik revoluce režisérky a herečky Pega a Hangarány. Ta v příběhu mapuje s pomocí animací, rodinných záběrů nebo záznamu z protivládních protestů 40 let konfliktů v Iránu. Snímek už získal cenu pro nejlepší dokumentární film ve francouzském Cannes. Česká koprodukce se podílela také na animovaném filmu Please, tedy prosím, švédské režisérky Anny Manzaris. Loutkový snímek vypráví o osamělosti a potřebě lidského kontaktu. Hlavní postavu namluvil také známý švédský herec Stellan Skarsgård. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Tak 5.25, my se vracíme tady z Toronta zase zpět k nám do jižních Čech. Jeho české ráno je tady s vámi. Za chviličku už přijde do studia Lenka Rybáčková. Ano, tušíte správně, přinese další čerstvé zprávy. Dozvíte se třeba to, že do budoucna má Temelín odebírat palivo i od Francouzů. Chce se tak zbavit závislosti na jediném dodavateli. Podrobněji nejen o tom, Lenka Rybáčková ve zprávách 5.25. 6 už za malou chviličku a my si budeme hrát. Písnička, která následuje, je od Robbieho Williamse a jmenuje se A Man for All Season. Tak si ji užijte.

0: Náš svět jsou jižní Čechy. Zpravodajství Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Sněmovna odmítla senátní úpravy zákona o elektronické evidenci tržeb a potvrdila původní vládní verzi zákona. Senát chtěl z EET mimo jiné vyjmout bezhotovostní platby nebo farmářský prodej. Pro senátní verzi zákona nehlasoval žádný z poslanců. Pro sněmovní verzi pak hlasovalo 104 poslanců vládní koalice. Opozice hlasovala proti, případně se zdržela. EET se má obnovit od příštího roku. Tentokrát už bez nutnosti tisknout papírové účtenky. Zákon teď dostane k podpisu prezident. Jaderná elektrárna Temelín bude moct nově používat palivo od americké společnosti Westinghouse. Společnost ČES oznámila, že to povolil Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Elektrárna teď využívá palivo od ruské státní firmy Tvel. Poprvé by se americké palivo mělo použít na konci letošního roku. Do budoucna má Temelín odebírat palivo i od Francouzů. Chce se tak zbavit závislosti na jediném dodavateli. Výstava s názvem Z duše přibližuje v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích život lidí s duševním onemocněním. Návštěvníci v přízemí hlavní budovy uvidí obrazy, keramická díla nebo fotografie vytvořené těmito lidmi. 10. ročník výstavy pořádá služba následné péče Domino při Českobudějovické charitě. Potrvá do 17. září. Kvůli loňskému tragickému požáru restaurace u Kojota v Mostě půjdou před soud dva lidi. Z obecného ohrožení z nedbalosti je obžaloval mostecký okresní státní zástupce Jakub Procházka. Řekl to České televizi. Požár loni v lednu způsobil pád plynového topidla. Při tragédii zemřelo 7 lidí a dalších 10 se zranilo. Obviněným hrozí v případě odsouzení až 10 let vězení. Táborští hokejisté v novém ročníku Maxa ligy na ledě nově zrekonstruované KHNP arény v Třebíči skončili porážkou 1-2. Hokejisté Jihlavy zahájili sezonu výhrou nad Frýdkem Místkem v nastavení 4-3. Jihlava je hlavním favoritem na celkové vítězství a v soutěži a bude bojovat o třetí triumf za sebou. Úřadující vicemistr Zlín na domácím ledě jasně zvítězil 6-3 nad Chomutovem. Bude oblačno až polojasno, večer přibude mraků a ojediněle se vyskytnou slabé přehánky, hlavně v jižní polovině kraje. Naměříme do 20 stupňů, na horách kolem 15. Mírný západní až severozápadní vítr se odpoledne změní na severovýchodní a biozátěž bude nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Provoz na jihočeských silnicích je aktuálně klidný, nemáme hlášeny žádné dopravní nehody. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: zvony doznívají, Marta Kubišová dospívala a my se vydáme za studenty na adaptační pobyt. Ano, někteří studenti prvních ročníků středních škol vstupují do nového školního roku právě v adaptačních pobytech. Ty jim mají pomoct seznámit se se spolužáky a taky s učiteli. Studenti střední zemědělské školy z Benešova strávili v rekreačním areálu Smršťov nedaleko obce Louňovice pod Blaníkem celý týden.
1: Vás dneska čeká nemine, takže dneska společně strávíme nějakou chvilku, budeme si povídat o různých nástrahách, závislostí, případně trošičku i virtuálního světa, abyste věděli, do čeho byste vlastně jít vůbec neměli.
2: Protože škola ten kurz pojímá, řekla bych, celkově, nejenom na tom poznání se mezi studenty a učiteli, ale taky preventivně, tak jedna část patří taky policejnímu preventistovi Jaroslavu Bicanovi.
3: Jak rodičům, tak i vám vždycky říkám, prosím vás, co nemusíte, nepoustujte, nedávejte ven, nevíte, jestli to proti vám obrátí.
2: Paní učitelka Helena Otradovcová je tady se svými prváky.
4: Ano.
2: Jsou pro vás důležité adaptační kurzy?
4: Ano, určitě, protože to je vlastně velký přínos. Ty děti už se tady poznají a je to vlastně i pro tu aklimatizaci v té škole výborný.
2: To, aby se děti spolu začaly bavit a komunikovat, tak funguje. Teď mají pauzu a už jsou tady vidět skupinky a jsou děti v živém hovoru. A ne to, už vznikají první přátelství, už víš, že si s někým rozumíš.
5: Jo, myslím si, že už jsem si tady s pár lidma doopravdy sedla a přátelství už jsme navázali podle mě s většinou třídy, takže dobrý.
2: Takže to má smysl, takováhle akce.
5: Ano, to určitě. Myslím si, že se poznáme tady mnohem líp než třeba ve třídě o přestávkách nebo tak.
6: Ava Olivová, adapták je dobrá akce, i když teda, no, Blaník nedoporučuju moc.
2: To je jedna z aktivit, že jste šli pochod na Blaník, to bylo náročné.
6: Já jsem tam ale umřela na té hoře, jako malé mě tam nechali a pojmenovali ji po mně.
2: A nenechali tě tam ale.
6: Nenechali, dobrý. Normálně na mě čekali někdy, to bylo fajn.
2: Co se ozval potlesk, tak to bylo od skupinky, kde měli kariérní poradenství.
7: A Nikola Kuracinová, já působím na škole jako kariérová poradkyně. Hledáme společně silné stránky, protože svět kolem nich je poměrně negativní, tak aby oni sami věděli, že jsou výjimeční a chtěla bych jim vnuknout motto, že oni sami jsou největším odborníkem na svůj život.
2: Adaptačním kurzem střední zemědělské školy z Benešova prošlo na 160 studentů prvních ročníků. Z Benešovská Věra Hájíková, Český rozhlas.
0: Ano, tak prváci už se většinou adaptovali, no a teď už je čeká ta trošku horší část a to už je to samotné studium. Tak milí prváci, ať vám to jde, ať se vám líbí a ať na tahle školní léta celý život vzpomínáte. Tak my si dáme píseň a pak se podíváme na počasí. Hezké ráno.

0: počasí.
1: Nad jižními Čechami nám ubyla oblačnost a teploty, tak ty se pohybují někde mezi 9 až 12 stupni. Ano, je to pravda, protože mi přiskočila i další zpráva, ta to potvrzuje. Po včerejším dešti plus 10 stupňů trhové sviny. Pěkný den všem i ve studiu přeje a zdraví všechny Boža. Děkuju Božo za zprávu a těším se i na ty další až do 8:45. Máte čas, tak se proberete, zkoukáte, mrkněte ven a když tak písněte, budu ráda. Počasí dneska bude oblačné až polojasné, večer od jihu přibude oblačnosti, související s frontálním rozhraním ležícím jihovýchodně od našeho území. Ojediněle se vyskytnou slabé přehánky a to hlavně v jižní polovině kraje. Teploty vyšplhají se k 17 až 20 stupňům, na horách 14 až 17. Povane mírný západní až severozápadní vítr a biozátěž na stupni číslo 1. A v pátek bude převážně zataženo, místy s deštěm, později odpoledne bude srážek i oblačnosti ubývat. A teploty velmi příjemné 16 až 20 stupňů.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: Budu vás zvát do Českého Krumlova, tam totiž začínají dny evropského dědictví. Dneska v 17:30 tam v portu 1560 pořádají přednášku Vítězslava Prchala na téma Panské zbrojnice v Českém Krumlově jako renesanční unikát a symbol rožmberské reprezentace. V Netolickém muzeu tam je dneska o 16:00 vernisáž výstavy obrazů malíře Pavla Horáka s názvem Malovaný domov. Návštěvníci se můžou těšit na tvorbu plnou barev, poetiky a originálních motivů. Sál kulturního střediska ve Vimperku dneska přivítá Pražské divadlo Verze s jejich úspěšnou inscenací Šťastný vyvolený, začíná v 19. Na letní scéně Českobudějovické Slávie dneska od 18:00 můžete prožít další koktejl hudby, tance, divadla a taky výtvarného umění. A ještě pozvání do Vodáckého centra v Českém Brbném v Českých Budějovicích. Tam totiž dneska pořádají od 17 hodin loutkovou pohádku o tesánek v podání souboru Já to jsem.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Kamiony ode dneška můžou zajíždět k nové dobíjecí stanici v Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku. Nová vodní nádrž v lese u Tábora pomůže živočichům v době sucha. Agresivita řidičů roste, policisté se potýkají se slovním i fyzickým napadením. Obloha bude oblačná až polojasná, naměříme do 20 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Společnost E.ON spustí dneska nejrychlejší dobíjecí stanici pro elektromobily v Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku. Nové místo bude zároveň sloužit řidičům nákladních vozů a kamionů. Nabíječka v Dolním Dvořišti bude teprve třetím podobným veřejným místem pro těžkou dopravu.
2: Nové místo nabídne tři dobíjecí technologie o výkonu 300, 400 a 600 kW. Zástupci společnosti E.ON zvolili Dolní Dvořiště díky velkému provozu nákladní dopravy. Dobíjecí stanice doplňuje podobná místa v Mořicích u Prostějova a v Čestlicích u Prahy. Z Dolního Dvořiště Michal Bělský, Český rozhlas.
1: Nová vodní nádrž poblíž Turovce u Tábora pomůže zadržet vodu v krajině a zmírnit dopady sucha. Její vybudování schválili táborští radní na svém posledním sněmu. Vodní plocha by měla mít maximální rozlohu přibližně 0,5 hektaru. Předpokládaná hloubka nádrže je 2 metry. Detaily přidává mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák.
3: Nádrž by měla zpomalit odtok vody z území, zlepšit vláhové podmínky v okolním lese a poskytnout zdroj vody pro volně žijící živočichy. Současně by mohla vytvořit nové prostředí pro obojživelníky, vodní hmyz a další organismy.
1: Agresivita řidičů vůči policistům při silničních kontrolách roste. Vyplývá to z odhadů policie. Statistiku fyzického napadení ale nevede. Jeden takový případ v srpnu zaznamenala hlídka v Ústí nad Labem.
4: Co jste pil?
5: Hej, tu druhou zadána, dělej!
4: Já jsem dostal na oko.
6: Hlídka opilého řidiče, který udeřil policistu, nakonec spacifikovala. Alkohol a drogy ale nejsou jedinou příčinou fyzických napadení. Spouštěčem je často frustrace, říká dopravní psycholog Matouš Šucha.
7: To přistižení při porušení dopravních předpisů, tu frustraci prohloubí a agresivní reakce je jedna z možných reakcí, jak řidič frustraci zvládá.
6: Nadávky jsou pro policisty na denním pořádku a postih za ně nehrozí. U fyzického napadení je to jinak, říká policejní mluvčí David Shen.
8: Za tento trestný čin hrozí trest od 4 až do 15 let odnětí svobody.
6: Ke specifikování agresora jsou policisté vycvičeni. Sára Adamcová, Český rozhlas.
1: Požár na trajektu ve filipínské provincii Palawan nepřežilo nejméně 5 lidí a téměř 90 dalších se pohřešuje. Uvedla to pobřežní stráž. 42 lidí se podařilo zachránit. Hašení požáru a další záchranné akce komplikují vlny a silné mořské proudy. Loď plula z filipínské metropole Manila na ostrov Koron. Ten je populární mezi turisty a potápěči z celého světa.
0: Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, večer přibude mraků a ojediněle se vyskytnou slabé přehánky, hlavně v jižní polovině kraje. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 a 20 stupni, na horách naměří kolem 15. Mírný západní až severozápadní vítr se odpoledne změní na severovýchodní a biozátěž bude mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: K nehodě se zraněním došlo na silnici 1/3 u Bojanova, část obce na Židlan, na Českokrumlovsku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Jak jste mohli slyšet, i v brzkých ranních hodinách se může bourat, a tak jeďte opatrně, ať v pořádku dorazíte do cíle. Ranní vysílání Českého rozhlasu České Budějovice je s vámi. Hanka Šobrová se hlásí od mikrofonu a přeji vám dobrý a ničím nerušený poslech. Cyklistika může být pro někoho zaměstnáním, tak to je řeč o profesionálních závodnících renomovaných týmů, pro jiného příjemným hobby sportem k naplnění aktivního životního stylu. Karel Pixa propojil profesi muzikanta s vášnivým cyklistou. Vezmeme vás za ním na Jindřichohradecko, a to už za malou chvilku, tak buďte s námi.

0: Karel Pixa hodně času stráví na pódiu s basou. Jako šéf kapely Jeha Swing Band potřebuje být fyzicky v dobré kondici. Možná i proto si zamiloval jízdu na kole. Cyklistika pro něj není jenom hobby sportem, ale životní náplní.
1: Vášnivý cyklista Karel Pixa ovládá kontrabas virtuózně.
2: Víc muzikant nebo víc cyklista?
3: Víc, spíš cyklista.
1: Jezdíte pro pohodu nebo taky někdy na čas?
3: Začnu pro pohodu, pak si říkám, toto nějak letí ten čas, tak musím přidat. No a v závěr ten bývá většinou na čas pak už, ale dobrý. Čím jsem starší, tím více vracím ke svým oblíbeným trasám a opomíjím ty nádherné stezky, které jsem jezdil dřív. Třeba na Bystřicku konkrétně.
1: Nová Bystřice a
3: no,
1: okolí.
3: No, to je pohádka, to doporučuju.
1: Tam, ale ten sem tam, je tam i kopec.
3: Jo, jistě, jistě. A o to jde. Kopečky, bezvadný. Občas zajedu do Rakouska.
1: To je vlastně hned ano, za kopcem.
3: Ano.
1: A moderní technologie vás nezlákaly, myslím, baterku na kole a elektrokola?
3: Ne, že bych to jako zatracoval, ale nemám.
1: Stejně jako v muzice, kde nejvíc důvěřuje s kontrabasem na pódiu svému smyslu pro rytmus, najde si Karel Pixa svůj speciální rytmus i při šlapání na kole a k tomu elektřinu nepotřebuje.
3: Zásadně jezdím na neelektrokole, protože chci mít ten pocit, že se pohybuju vlastní silou a to mi dává tu radost z toho.
1: Co ale není teď, se může změnit, stejně jako se mění jeho muzikantský život, ve kterém hraje v Třeboni na parníku, nedaleko za hranicemi a sleduje i novinky, především v country, swingu nebo folku.
3: Možná někdy časem přejdu taky na e-bajky, každý si to sám srovná se sebou, co mu vyhovuje, ale já zatím ten, jak se říká, vlastní pohon.
1: Říká Karel Pixa z Jindřichova Hradce Kamil Jáša, Český rozhlas.
0: Tak Karlovi Pixovi přeji za nás všechny, aby mu to na pódiu pořád tak skvěle hrálo a na kole ať mu to šlape. A za kolo bez elektropohonu. Palec nahoru.

0: počasí.
1: Ubylo nám oblačnosti a teploty se na jihu Čech pohybují mezi 9 a 12 stupni. Přiskočila mi ještě zpráva ze Strakonic. Dobré ráno ze Strakonic, přeje nám Jindra, píše, že mají oblačno 8 stupňů a přání stálého zdraví a pohody. Jindro, díky moc za SMS-ku, potěšila. Počasí dneska přes den oblačné až polojasné, večer od jihu přibude oblačnost související s frontálním rozhraním ležícím jihovýchodně od našeho území. Ojediněle se vyskytnou slabé přehánky, a to hlavně v jižní polovině kraje. Teploty dneska maxima 17 až 20 stupňů, na horách do 17. Povane mírný západní až severozápadní vítr, no a biozátěž na jedničce.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Můžete ji znát z řady televizních seriálů, filmů i divadelních rolí, především z divadla Pod Palmovkou, charismatická herečka a moderátorka s výrazným úsměvem, plná energie a bezprostřednosti, s jakou vystupuje před kamerou i na jevišti. O komže to mluvím? O dnešním hostovi Alex Minářové, kterého si pozvala na 13. hodinu, ostatně ona vám ho představí sama.
1: S Alex a host si budu povídat s herečkou a moderátorkou Bárou Fischerovou, známou ze seriálu Modrý kód nebo Kameňák. Jak se herectví proměnilo od 90. let, kdy začínala? Může si dovolit i roli odmítnout? A co by byla ochotná kvůli vysněné roli udělat či obětovat? Co jí přináší moderování v televizi a využívá při něm i herecké zkušenosti? Dozvíte se v Alex a host po 13. hodině.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: V Bratislavě dnes budou jednat premiéři zemí Vyšegrádské čtyřky. K rozhovorům se připojí i irský premiér Michal Martin. Jeho země totiž momentálně předsedá Radě Evropské unie. Předsedové vlád budou jednat o příštím evropském rozpočtu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dříve apeloval hlavně na zachování kohezních a zemědělských fondů. Na jednání chce otevřít taky téma zdražování pohonných hmot. Nový provozovatel gastronomických zařízení je v kulturním domě Slávie v Českých Budějovicích. Službu zajistí díky čtyřleté smlouvě společnost Brio Restaurant. Nová firma musí zároveň zajistit jednotnou vizuální identitu restaurace, baru a kavárny. Ta bude otevírat pravidelně vždy hodinu před začátkem kulturní akce. Město Tábor se připravuje na návrat do minulosti. Tento víkend Jan Žižka symbolicky převezme město v rámci táborských setkání. Návštěvníci se v historickém centru můžou podívat na ohňovou show, zajít na jarmark nebo se zúčastnit nedělní bohoslužby. Letošní novinkou je program na velkém šanci. Vedoucí oddělení kultury táborské radnice Jana Lorencová doplnila, že ve středověkém Táboře vznikne mimo jiné dílna na výrobu letku. Dnes je Světový den prevence sebevražd. Mezinárodní asociace pro jejich prevenci ve spolupráci například se Světovou zdravotnickou organizací chtějí osvětovými akcemi zvýšit povědomí o sebevražedném chování a o tom, jak mu předcházet. V Česku se kampaní na sociálních sítích zapojí například i Národní ústav duševního zdraví. Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba rezignoval na svou funkci. Informoval o tom výkonný výbor svazu. Kotrba funkci formálně složí na konci září. Vedení svazu ale předá až na konci listopadu. V čele českého tenisu byl od června 2024. Nahradit ho má současný první místopředseda svazu Petr Pála. Bude oblačno až polojasno, večer přibude mraků a ojediněle se vyskytnou slabé přehánky, hlavně v jižní polovině kraje. Nejvyšší teploty do 20 stupňů, na horách kolem 15. Mírný západní až severozápadní vítr se odpoledne změní na severovýchodní a biozátěž bude na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Záchranáři zasahují u nehody nákladního a osobního auta na silnici 3 u Bujanova na Českokrumlovsku. Jeden jízdní pruh je uzavřený. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byly zprávy s Lenkou Rybáčkovou. Další přijdou na řadu v 7. Olympijský Berlín roku 1936 měl světu ukazovat sílu a dokonalou organizaci nacistického Německa. Budějovický atlet Jan Kobylka si ale do deníku zapisoval něco docela jiného. Sporty, které ho nebavily, i Hitlerovi kluky, kteří podle něj při pochodu padali jako mouchy. Co ho naopak opravdu zaujalo, tak to uslyšíte v dnešního České vlastivědě až za malou chvilku. Předtím Jitka Zelenková anebo kapela Lucie. Hezké ráno.

Budějovický atlet Jan Kobylka si z olympijského Berlína roku 1936 vedl deník a rozhodně si v něm nebral servítky. Kobylku v deník prolistujeme v jeho české vlastivědě. U příležitosti konání letních olympijských her v Berlíně v srpnu roku 1936 byl nedaleko olympijského stadionu vybudován takzvaný mezinárodní tábor mládeže. Každý z účastnických států mohl do tohoto tábora vyslat 30 dorostenců, kteří měli možnost sledovat nejlepší sportovce světa na vlastní oči. Za sportovní klub České Budějovice byl do tábora vyslán nadějný atlet Jan Kobylka, který si o této cestě vedl deník. A v zápisech si rozhodně nebral servítky. Tábor podle něho za nic nestál, neboť šlo pouze o 30 stanů u lesa obehnaných drátem. A jestliže slavnostní pochod Berlínem před samotným zahájením her měl být demonstrací síly říšské armády a Hitlerovy mládeže, pak na Kobylku příliš nezapůsobil, neboť, cituji, podvýživení Hitlerovi kluci při něm padali prý jako mouchy, takže je nestačili odnášet. Šerm, cyklistika i pětiboj Kobylku vůbec nebavili. A co si myslel o ženském sportu, o tom raději pomlčíme. Jediný, kdo na něho zřejmě zapůsobil, byl americký závodník Jesse Owens. Tomu se totiž podařilo získat 4 zlaté medaile ve sprintu a skoku dalekém, a co by sportovec tmavé pleti, tak zbořil Hitlerův mýtus o árijské nadřazenosti. Jistě bychom měli od Kobylky peprné reportáže i z dalších dnů, kdyby však nebyl jeho pobyt v Berlíně předčasně ukončen. 8. srpna obdržel telegram, že jeho otec zemřel, a tak se musel vrátit zpátky do Československa.

0: počasí.
1: Předpověď počasí pro nás dneska po celé ráno připravuje Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu. A já ho tímto vítám, pěkné ráno, Tadeáši.
2: Dobré ráno.
1: Tak pojďme na aktuální počasí na jihu Čech a vůbec u nás. Tak jak je?
2: Máme převážně oblačnou oblohu a teploty mezi 6 a 10 stupni Celsia. V Českých Budějovicích oblačno 10 stupňů, Vane východní vánek do 1 metru za sekundu, tlak je 1019 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí 4 stupně a slabý jihozápadní vítr 3 metry za sekundu.
1: Takže počasí přes den se vyvine jak?
2: Bude převažovat oblačná obloha, ale zejména na severu kraje bude až polojasno. Později večer pak začne od jihu přibývat oblačnosti a na jih kraje dorazí ojedinělý slabý déšť. Dnešní maximální teploty 17 až 20 stupňů, na horách 14 až 17, takže oproti předchozím dním se citelně ochladí a bude vás slabý západní až severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu, který se odpoledne změní na severovýchodní. Bio zátěž dnes na jedničce, slabá zátěž.
1: Předpokládám, že ani teplotní rekord dneska nepadne.
2: Nepadne, ta maximální hodnota pro dnešní den je 32,3 stupně z roku 1983 a ta minimální je 1,2 stupně z roku 1933. Průměrná teplota pro dnešní den 14,7 stupně. Slunce nám vyšlo 2 minuty po 6:30 a zapadne nám pak 5 minut před 7:30 hodinou večerní.
1: No a na co se připravíme zítra?
2: V noci bude převážně zataženo a od jihu se postupně na většinu území kraje rozšíří déšť. Teploty nám klesnou na 12 až 9 stupňů, na horách na 10 až 7. Bude vás slabý severovýchodní, kránu proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, nebo bude i klidno. No a zítra přes den převážně zataženo, zpočátku na většině území s deštěm, později dopoledne bude srážek ubývat a částečně začne ubývat i oblačnosti. Odpoledne a večer se již jen místy vyskytnou přehánky. Zítřejší maximální teploty 16 až 19 stupňů, na horách 12 až 15 a bude vás slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu. Ráno bude i klidno. Bio zátěž zítra na jedničce.
1: Výborně, děkuji vám, Tadeáši, za hodinu přihlásím se opět. Do té doby naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
3: Během letošního léta zemřelo při dopravních nehodách v Jihočeském kraji 7 motorkářů, což je o 4 víc než v loni. Taky počet dopravních nehod jednostopých vozidel je zatím od začátku letošního roku v jižních Čechách vyšší o necelou 50 případů než v loni za stejné období. V pořadu O čem se mluví se nad nehodovostí letošního léta zamyslíme s policejním mluvčím Milanem Bajcurou a krajským koordinátorem BESIPu Václavem Kovářem. Nalaďte si nás ve čtvrtek 10. září zhruba v 17 hodin a 30 minut. K poslechu zve Matěj Vodička.
4: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Inský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Inský.
0: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Ano, rádio vašeho kraje je s vámi i 10 minut před 7. Záchranný chov kriticky ohrožených žel v Baheních založila Zoo Hluboká. Jeho základem se stalo 12 samic a 5 samců z Maďarského národního parku Malý Balaton. Podrobnosti vám k tomu přidáme ještě před 7. hodinou. Předtím ale muzika, Marek Lambora. Ano, není to jenom talentovaný herec, ale taky výborný zpěvák. Společně s Evou Burešovou naspívali písničku Kovbojská, která se stala ústřední melodií oblíbeného seriálu Slunečná. A my si ji právě teď připomeneme.

0: 15 želv baheních z přírodní rezervace v Maďarsku přicestovalo do zoo Hluboká. Návštěvníci je ale v expozici neuvidí. Zvířata jsou základem genetické banky potřebné pro navrácení želv baheních do naší přírody. Tenhle druh na našem území téměř vymizel kvůli vysušování tůní, mokřadů a taky jejich lovu.
1: Tady máme dvě samičky, tady v jednom rohu, je ta menší a tady ta větší, a my jsme zjistili, že některé z těch želv, které jsme přivezli, tak mají v sobě vajíčka, takže sem je dáváme vyklást kontrolovaně, aby nám nesnesly vejce do vody.
2: Dvě z 15 želv mi v areálu Zoo Hluboká ukazuje zoolog Roman Kessel. Další vidíme v bazénkách, hlavičky vykukují z vody.
1: Tady v těch bazénkách je 10 samic a 5 samců. Mají černý krunýř, černé nohy, hlavu a na hlavě i na nohách mají takové žluté skvrnky. Ta žlutá barva je různé intenzity podle lokality. Samičky jsou větší, mohou dorůstat do 20, někdy i 25 cm. Ty samičky jsou trošičku menší než samice obvykle, jako štíhlejší.
2: Jsou ještě plaché, protože pochází z volné přírody.
1: My jsme chytili v Maďarsku v Národním parku Malý Balaton, kde jsme získali povolení od maďarského ministerstva zemědělství k odchytu právě za účelem založení záchranného chovu želvy baheň.
2: Proč želvy bahení právě z Maďarska?
1: Protože v Maďarsku žije ta správná genetická linie, která se vyskytuje nebo vyskytovala i u nás. A také proto, že v Maďarsku je pořád stále dostatečně silná populace na to, aby odebraní jedinci v té populaci příliš nescházeli.
2: Zoo Hluboká pracuje na tomto záchranném programu už víc než 20 let.
1: V té době normálně existovaly i odborné publikace, kde autoři tvrdili, že želva bahení už v České republice nežije, že je vyhubená a vyhynula a není třeba se ní zabývat. A my jsme byli taková parta chovatelů želv a nechtěli jsme to nechat jen tak být. Začali jsme se po želvě bahení pídit a zjistili jsme, že opravdu existují záznamy o výskytech želvy bahení. Pravděpodobně náhodné, vypouštěné, od někud dovezené, zdovolené. Z největší pravděpodobností, pokud se želvy udržely v přírodě, tak to byla Morava, pravděpodobně Jižní Morava. A my jsme začali jezdit do přírody, začali jsme na lokalitách pravděpodobných ty želvy hledat a skutečně jsme je objevili.
2: Cílem tohoto záchranného programu je vrátit želvu bahení do naší přírody.
1: Cílem je založit záchranný chov, protože tyhle želvy jsou opravdu velice dlouhověké, dlouho dospívají a my potřebujeme odchovat velké množství zvířat do doby, než získáme potřebná povolení a najdeme vhodná místa pro to, abychom je vrátili do přírody. Jak už jsem zmiňoval, Moravu nebo Polabí. V Polabí se při některých stavebních pracích našli dokonce i krunýře, takže to, že tam želvy dříve žili, je celkem jistota.
2: Z Hluboké nad Vltavou Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Poslanci přehlasovali Senát a potvrdili zavedení EET. Všeobecná zdravotní pojišťovna chce nalákat mladé lékaře do vybraných oblastí na 500 000 stipendia. Výstava Z duše ukazuje v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích díla lidí s duševním onemocněním. Bude převážně oblačno, převážně na severu kraje až polojasno. Teploty do 20 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Sněmovna potvrdila zavedení elektronické evidence tržeb. Poslanci hlasy koalice přehlasovali senátoři, kteří EET vrátili s výhradami.
4: Senátoři chtěli od elektronické evidence osvobodit bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO takový návrh, ale v době plateb kartou nebo QR kódy, nedává smysl.
5: Senátní změna by tak nepomohla poctivým podnikatelům, ale vytvořila by další prostor pro obcházení pravidel.
4: Podle ministryně EET narovná podnikatelské prostředí. To opoziční poslanci znovu zpochybňovali.
6: Pro nás byla elektronická evidence tržeb vždy symbolem nedůvěry státu vůči svobodnému a soukromému podnikání.
4: Říká poslanec ODS Vojtěch Munzar. Návrh teď posoudí prezident, stejně jako novelu stavebního zákona. I změny ve stavebním řízení poslanci večer potvrdili a koaličními hlasy přehlasovali Senát. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
3: Mladí lékaři můžou dostat od Všeobecné zdravotní pojišťovny stipendium až 480 000 korun. Musí se ale zavázat k tomu, že budou 5 let pracovat v některé vybrané lokalitě s horší dostupností lékařské péče. Žádosti VZP přijímá do 15. října. Zájem je o pediatry, dětské a dorostové psychiatry a praktické lékaře, říká mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
7: Prostředky budou vyplaceny přímo mladému lékaři, tedy nikoli školiteli jako v případě rezidenčních míst. Z fondu obecně prospěšných činností je VZP připravena uvolnit ještě letos částku 90 milionů korun.
3: Výstava s názvem Z duše přibližuje v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích život lidí s duševním onemocněním. Návštěvníci v přízemí hlavní budovy uvidí obrazy, keramická díla nebo fotografie vytvořené těmito lidmi. 10. ročník výstavy pořádá služba následné péče Domino při Českobudějovické charitě. Pokračuje vedoucí služby Denisa Kroupová.
8: Výstava vznikla z potřeby ukázat, že duševní onemocnění není něco, co by člověka definovalo. Lidé, kteří využívají naši službu Domino, dostali možnost prostřednictvím umění vyjádřit sami sebe a ukázat něco ze svého pohledu na svět.
3: Výstava potrvá do 17. září. Letošní letní měsíce byly celosvětově nejteplejší v historii. Období od června do srpna vyrovnalo rekord z roku 2024. Uvedl to evropský projekt pro sledování klimatu Copernicus. Letošní srpen podle něj byl taky nejteplejším měsícem v historii. Průměrná teplota vzduchu u zemského povrchu byla skoro 17 stupňů Celsia. Provázely ho rekordní sucha. Extrémně nízký průtok tak byl třeba na Dunaji, Rýnu, Labi nebo Séně. Teploty opět překonali hranici 1,5 stupně nad průměrem z předindustriálního období. Tento údaj vědecká obec označuje za hraniční pro dlouhodobě udržitelnou hodnotu globálního oteplování.
2: Počasí.
3: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl dnes v 6 hodin v Českých Budějovicích 1018 hektopaskalů. Obloha bude převážně oblačná, zejména na severu kraje až polojasná. Později večer od jihu přibude oblačnosti a ojediněle se vyskytne slabý déšť. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 a 20 stupni, na horách kolem 15. Vítr bude slabý, západní až severozápadní. Odpoledne se změní na severovýchodní a biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: K nehodě nákladního a osobního auta došlo na silnici 3 u Bujanova na Českokrumlovsku. Jeden jízdní pruh je uzavřený. Dojeďte dobře. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Co vás čeká v další hodině jihočeského rána? Začneme jednou zbytečnou zářijovou otázkou a skončíme tak trošku u Vánoc. A mezi tím se podíváme i na to, co všechno se může přihodit, když vyrazíte na silnice bezplatné technické. Zajímavé věci se dějí také v knihovnách. Ta táborská právě získala ocenění za své projekty, které pomáhají posilovat demokracii. A protože svět je plný tvorů, o kterých si možná myslíte, že už o nich víme všechno, přesvědčí nás Martin Písařík, že to rozhodně neplatí o hadech. No, přesvědčíte se o tom, když i nadále zůstanete ve společnosti Českého rozhlasu České Budějovice. Klidné ráno.
2: Jihočeské ráno s Hankou Šoberovou.

0: I ve čtvrtek 10. září pro vás máme rozhlasový sloupek. O čemže bude? O jedné zbytečné zářijové otázce a taky o Vánocích. Slovo má Ivan Mls.
1: Rozhlasový sloupek. Neznám zbytečnější zářijovou otázku, než cituji, tak jaká byla letošní dovolená? Dotyčný, který takový dotaz položí, je buď naprosto cizí člověk, kterému do trávení vašich volných dnů zhola nic není, anebo někdo z vašich blízkých, který trpí ukrutnou zapomnětlivostí. Protože ty dávné časy, kdy jsme se na přelomu léta a podzimu scházeli a vzájemně se chlubili svými dovolenkovými zážitky, prohlíželi si čerstvě vyvolané fotky z prázdnin a vůbec se oddávali vzpomínkám na báječně prožité chvíle, tak přesně tyhle dávné časy jsou ty tam. Dnes si své volno zpravidla užíváme v přímém přenosu. Když už někde jsme, tak své zážitky sdělujeme tak říkajíc online. Kdo není na sítích, jako by nežil. Oblažujeme své příbuzné a přátelé fotkami, videi i informacemi o tom, co právě děláme, co konzumujeme, kam všude jsme nakoukli, kam vyšplhali, co nás ohromilo i potěšilo, co jsme si právě koupili, jak hezky pršelo, či jak se máme na pláži. A přátelé a příbuzní nám oplácejí stejným dílem. Takže v září už opravdu není na co vzpomínat. Dovolená je minulostí, vše podstatné o ní bylo už všem zainteresovaným dávno sděleno. Chlubit se tedy svým blízkým, kde jsme pobývali, by bylo nošením dříví do lesa. Všichni přece všechno už dávno vědí. Naštěstí teď bude na nějaký čas od té zážitkové smrště pokoj. Tedy až do chvíle, než někdo jako první ozdobí vánoční stromek a v zápětí se tímhle svým činem pochlubí na sociálních sítích. Nikdo samozřejmě nebude chtít zůstat pozadu a Vánoce v přímém přenosu vypuknou naplno. Taky se těšíte? Přeji hezký den.
0: To, dovolená skončila, vzpomínky jsou na sociálních sítích a teď máme pár týdnů klid, tedy do chvíle, než někdo zveřejní první vánoční výzdobu a rozjede se další přímý přenos. Teď už je tu Sandra a za chvilku se podíváme na počasí. Hezké ráno.

0: Nevím, jak vy, já osobně si včera dělala iluze, že nám naprší trošičku víc, nežli ve finále napršelo, ale každá kapka dobrá, co si budeme povídat. No pojďme na počasí.
1: Počasí.
0: A já teď hlavně budu čerpat z vašich SMSek, které mi posíláte na 90 011 03. Větrní, tam je 10 stupňů, mírně pod mrakem. Zdraví odtud Zuzka s Honzou. V Jindřichově Hradci, sídliště Vajgar, tam je oblačno až zataženo, klidno, taktéž 10 stupňů. Marie pozdravuje. Zdraví vás taky Marie z Brloha, kde je oblačno až zataženo, teplota 8 stupňů. A tady mám informaci o těch srážkách. Tak Marie píše, že v Brloze napršelo 11 mm a všechny vás pozdravuje a přeje pěkný den. Z Prachatic pozdravení od Helči, píše, že mají zatažené ráno s plus 10 stupni. V Nové Peci po včerejším deštíku je ráno mlhavé se 7 stupni a čtvrteční ráno v Táboře, to je polojasné, klidné s teplotou plus 7 stupňů. Příjemný den všem, přeje děda Pája. Tak děkuju moc krát za všechny SMSky, možná kdybyste ještě měli chuť a náladu, pište 90 011 03, číslo je tady pro vás a za hodinku se u vašich zpráv opět pozastavíme. Teď ale ještě velmi krátce k počasí, které nás čeká dneska. Má být většinou oblačno až polojasno, večer od jihu přibude oblačnost. Ojediněle se vyskytnou slabé přehánky a to hlavně v jižní polovině kraje. Teploty dneska maximálně 17 až 20 stupňů.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Akanta mébová keratitida. Víte, co tenhle pojem znamená? Jde o závažné oční infekce, které způsobují parazitické améby a jsou příčinou až poloviny trvalé ztráty zraků spojených s infekcemi rohovky. Jak si s těmito parazity poradí moderní medicína a proč nebyla v minulosti diagnostika těchto potíží správná? Tak nejen o tomto tématu si popovídáme s oftalmoložkou Nikolou Járovou z Českobudějovické nemocnice. Nalaďte si nás ve čtvrtek 10. září po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
0: Za chviličku by měli zpozornět hlavně řidiči, a to budu ještě konkrétnější, hlavně ti, kteří jezdí s autem bezplatné technické. No tak povíme vám víc v řidičské abecedě.

0: pojďme si osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. No a dneska si povíme, co vám hrozí, když na silnici vyjedete s autem bez platné technické kontroly, anebo s ním dokonce způsobíte nehodu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Propadlá technická není jen administrativní chyba. Auto bez platné STK může být nebezpečné a řidiči tím zároveň riskují postih při kontrole i komplikace v případě nehody. Vy víte, co řidiči hrozí, když jezdí s propadlou STK a jaké následky může mít dopravní nehoda s takovým vozidlem? Jak se v takovém případě postupuje, vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Pokud mám jenom to, že mi propadla technická prohlídka a na tom vozidle není žádná závada, tak v podstatě je to přestupek, ale nic mi za něj v podobě nějakých sankcí jako zkrácení technické, případně dalších věcí, které se vztahují k omezení nějaké jízdy, tak kromě pokuty mi nic v podstatě nehrozí.
2: Co když ale vozidlo má závady a není v dobrém stavu?
3: Pokud bude vážná nebo nebezpečná, tak tam samozřejmě už mám problém. Policista, který mě zastaví, tak nejenom, že zkontroluje technický stav, pokud bude chtít, tak může i provést takzvanou technickou silniční kontrolu, která už je samozřejmě zevrubnější a zároveň může i přikázat, abych já s tím vozidlem jel na STK, to znamená na stanici technické kontroly. A já jsem povinen uposlechnout. Pokud jsou tam ty závady, které ohrožují tu bezpečnost, tak už ta pokuta samozřejmě je daleko vyšší, mohou tam být i nějaké body a zároveň vždycky tu odpovědnost nesu i já jako provozovatel vozidla. A nebo někdo jiný, kdo je provozovatelem, pokud to auto mám půjčené.
2: A co se stane, když jsem součástí nehody s vozidlem bez STK a vlastně za to vůbec nemůžu? Automaticky jde vina na moji stranu?
3: Nemohu být automaticky označen za viníka dopravní nehody. Vždycky policie bude zkoumat, jestli ten technický stav měl nějaký podíl na dopravní nehodě, na tom zavinění. Pokud ano, tak samozřejmě mohu být označen za viníka dopravní nehody, ale většinou je to pouze přestupek na mé straně a samozřejmě dopravní nehoda bude šetřena tak, že ji zavinil třeba někdo, kdo nedal přednost. Jinou situací je samozřejmě chování pojišťovny, která určitě nebude ráda, že jsem neměl na vozidle technickou prohlídku a asi mi to dá na vědomí.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra si povíme, proč je denní svícení v dešti a mlze nebezpečné. Tak poslouchejte opět v tomto čase.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: Záchranné stanice v těchto dnech plní ještší mláďata. Lenka Rybáčková nám poví za chviličku, jak správně postupovat, když narazíte na malého pichláčka. Počkejte si na zprávy v 7:30. Hezké ráno.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
1: Je půl osmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Dálniční známky by od příštího roku nemusely automaticky zdražovat. Příslušnou novelou se dnes budou zabývat poslanci. Vláda navrhuje zachovat současné ceny a zrušit tak jejich každoroční úpravu podle inflace a délky dálniční sítě. Opozice návrh kritizuje. Piráti například upozorňují, že stát přijde o část příjmu a vláda nevysvětlila, jak výpadek nahradí. V Českém Krumlově začínají dny evropského dědictví. Dnes v 17.30 tam v portu 1560 pořádají přednášku Vítězslava Prchala na téma Panská zbrojnice v Českém Krumlově jako renesanční unikát a symbol rožmberské reprezentace. Na letní scéně Českobudějovické slávy je dnes od 18 hodin můžete prožít další koktejl hudby, tance, divadla a výtvarného umění. Ještí mláďata zaměstnávají v těchto dnech pracovníky záchranných stanic pro volně žijící živočichy. Často se k ním dostávají i celé rodinky. Zvířata jsou vysílená nebo zraněná. Stanice Českého svazu ochránců přírody ve Vlašimi má v péči aktuálně ježků 25. Vedoucí stanice Alena Konvalinová doporučuje napřed do záchranné stanice zavolat a skonzultovat, jestli je pro zvíře žádoucí příjem nebo ne. V Paříži dnes končí mezinárodní vesmírný summit. Zástupci 120 zemí, biznesů nebo vesmírných agentur tam jednají třeba o nastavení pravidel kosmické spolupráce, vývoji evropského satelitního systému IRIS nebo o budoucnosti mezinárodní vesmírné stanice, která má na konci roku 2030 ukončit provoz. Táborští hokejisté v novém ročníku Maxa ligy na ledě nově zrekonstruované KHNP arény v Třebíči skončili porážkou 1-2. Hokejisté Jihlavy zahájili sezonu výhrou nad Frýdkem Místkem v nastavení 4-3. Jihlava je hlavním favoritem na celkové vítězství v soutěži a bude bojovat o třetí triumf za sebou. Úřadující vicemistr Zlín na domácím ledě jasně zvítězil 6-3 nad Chomutovem. Obloha dnes bude převážně oblačná, zejména na severu kraje až polojasná. Později večer od jihu přibude oblačnosti a ojediněle se vyskytne slabý déšť. Naměříme do 20 stupňů, na horách kolem 15. Vítr bude slabý, západní až severozápadní. Odpoledne se změní na severovýchodní a biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Po nehodě nákladního a osobního auta je uzavřený jeden jízdní pruh na silnici 3 u Bujanova na Českokrumlovsku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.
1: Táborská knihovna získala ocenění Bibliotéka Inspirant. Cenu si odvezla z Jihlavské konference knihovny současnosti a my k tomu povíme víc v našem vysílání za malou chvilku. Počkejte si.

0: Městská knihovna Tábor získala ocenění Bibliotéka Inspirans, a to za posilování demokracie v rámci konference knihovny současnosti. V Jihlavě dostala knihovna ocenění za projekt Dílny demokracie a cyklus Není nám to jedno. Na jaké další prodemokratické programy se Městská knihovna Tábor zaměřuje, tak to nám poví ředitelka knihovny Zuzana Sedláková, která je v tuto chvíli s námi. Hezké ráno, vítejte.
1: Hezké ráno, zdravím všechny.
0: Tak paní Sedláková, nejprve gratulace samozřejmě a jinak Pověste nám nejprve, co je Bibliotéka Inspirans a jak jste se s Táborskou knihovnou dostali až mezi oceněné?
1: Určitě, tak Bibliotéka Inspirans je ocenění pro knihovny, které nějak zajímavě pracují se svou komunitou a hlavně přinášejí inspiraci ostatním. Ocenění uděluje od roku 2022 nadace OSF ve spolupráci s Českou spořitelnou. A pro mě má zvláštní váhu i tím, že je to vlastně jediné ocenění přicházející zvenčí knihovnické obce, že si ho neudělujeme my knihovníci sami. A právě jak už jste říkala, letos bylo tématem, jak knihovny podporují demokracii, a porota vybrala 10 knihoven z celé republiky, včetně Tábora.
0: Letošní ročník ocenění se zaměřil, jak už jste říkala, na demokracii. Městská knihovna Tábor zaujala projektem Dílny demokracie a cyklem Není nám to jedno. Na co se tyhle projekty zaměřují?
1: Tak není to práce jenom knihovny. S nápadem na Dílny demokracie přišel táborák Honza Čulík a společně jsme v loňském roce před parlamentními volbami připravili 3 diskusní večery a také trochu netradiční setkání s politiky nad gulášem. A letos pokračujeme právě cyklem Není nám to jedno. Jedná se o širší cyklus, kdy zveme novináře, odborníky a další zajímavé hosty, kdy se snažíme otevírat témata od férovosti voleb přes sociální nerovnosti až po lidská práva. Měli jsme například besedu s novinářkou Sašou Úlovou, setkání věnované zkušenosti z války na Ukrajině nebo program k výstavě Gaza skrytá za palcovými titulky.
0: Konference, ano, pardon.
1: A ještě na podzim bychom chtěli připomenout nedožité 90. narozeniny Václava Havla a jeho témata svobody, odpovědnosti a demokracie.
0: Ta konference knihovny současnosti, na které se ocení uděluje, se pořádá každý rok v Jihlavě a řadí se mezi nejdůležitější události pro knihovníky. Co si Městská knihovna Tábor z konference odnesla?
1: Přesně jak jste říkala, knihovny současnosti je největší, je to třídenní konference. A co je pro mě na ní důležité, je nejen samotný odborný program, ale i ten prostor pro setkávání. Program je opravdu široký, letos jsme řešili umělou inteligenci a algoritmy, bezpečnost knihoven, komunikaci s veřejností, anebo to, jak se v knihovnách potkávají různé generace. Ale to nejdůležitější, co si odvážíme, je vlastně, že ať jsme malá nebo velká knihovna, tak řešíme často podobné věci. Je zde prostor si předávat zkušenosti, inspirovat se tím, co někde funguje, anebo i sdílet věci, které jsou těžké.
0: To říká Zuzana Sedláková, ředitelka Táborské městské knihovny. My moc děkujeme za informace a samozřejmě přejeme, ať se vám daří i nadále. Mějte se krásně a pozdravujeme do Tábora. Zase někdy naslyšenou, budeme se těšit.
1: Děkuji, já taky zdravím všechny a naslyšenou.
0: Ano, tak my děkujeme Zuzaně Sedlákové, optimistické, a není divu, když jejich knihovna získala krásné ocenění. No a troška optimismu do rána, tak britská dvojice Lighthouse Family a jejich High písnička, která má v sobě přesně tu příjemnou dávku naděje, se kterou se dobře vstává, tak já vám tu dávku posílám právě z jejich písní. A pak už voláme meteorologii a zjistíme, jaké bude počasí. Tak zůstaňte.

0: počasí.
1: Tadeáš Gregor, v Českém hydrometeorologickém ústavu už je připravený s předpovědí počasí. Tak my se rádi dozvíme, jaké počasí nás čeká v následujících dnech. Tadeáši, vítejte, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak zdá se, že v Českých Budějovicích už to je opět se sluníčkem. Možná je to jenom chvilková záležitost, nebo jak to vypadá jinde na jihu Čech?
2: Na jihu Čech máme oblačnou až zataženou oblohu a teploty mezi 7 a 11 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme skoro zataženou oblohu, 11 stupňů, vane jihozápadní vánek, 1 metr za sekundu, tlak 1019 hektopaskalů. Tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí 4,5 stupně a slabý západní vítr 3 metry za sekundu.
1: No a jak bude přes den?
2: Bude převažovat oblačná obloha, teď dopoledne bude až zataženo. Odpoledne se to, zvlášť na severu kraje, může přechodně protrhat i na polojasnou oblohu. Později večer bude od jihu přibývat oblačnosti a na jih kraje dorazí ojedinělý slabý déšť. Dnešní maximální teploty 17 až 20 stupňů, na horách 14 až 17, což znamená, že oproti předchozím dní se citelně ochladí. A bude vát slabý západní až severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu, který se odpoledne změní na severovýchodní. Biozátěž dnes bude na jedničce slabá zátěž.
1: Podíváme se na naše toky. Přece jenom nějaká ta kapka včera spadla. Projevilo se to na našich řekách?
2: Příliš se to neprojevilo. Vltava na Soumarském mostě má 42 cm vody a je zakázáno splouvání. Ve Vyšším Brodě 81 cm, 12 kubíků tam teče a je to tedy dostatečný vodní stav. Lužnice, Pilař 105 cm, Bechyně 79 cm, Lužnice je nesízná a nesízná je také Otava v Katovicích, kde je 37 cm vody. Teplota vody včera na Lipně 21,5 stupně Celsia.
1: Co zítra? Připrší něco?
2: Připrší zejména v noci, kdy bude převážně zataženo a od jihu se postupně na většinu území rozšíří déšť. Teploty klesnou na 12 až 9 stupňů, na horách na 10 až 7 a bude vát slabý severovýchodní, kránu proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu nebo bude i klidno. No a zítra přes den pak převážně zataženo, zpočátku na většině území s deštěm. Později dopoledne bude srážek ubývat a částečně začne ubývat i oblačnosti. Odpoledne a večer se již jen lokálně vyskytnou přehánky. Zítřejší maximální teploty 16 až 19 stupňů, na horách 12 až 15. Bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu. Ráno bude i klidno. Biozátěž zítra na jedničce.
1: A sobota?
2: Sobota bude převážně oblačná. Ráno a večer bude i polojasno. Ráno se také ojediněle vytvoří mlhy, a to zejména na východě kraje. Sobotní ranní minima 11 až 7 stupňů, odpolední maxima 18 až 22 stupňů, takže se slabě oteplí a bude vát slabý severozápadní nebo západní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Tak já myslím, že to září máme pořád fajnové a že si ho budeme užívat i nadále. Tadeáš Gregor nás informoval o počasí a za to děkuju a za hodinu přihlásím se opět do té doby naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
3: Během letošního léta zemřelo při dopravních nehodách v Jihočeském kraji 7 motorkářů, což je o 4 víc než v loni. Taky počet dopravních nehod jednostopých vozidel je zatím od začátku letošního roku v jižních Čechách vyšší o necelou 50 případů než v loni za stejné.

0: období. V pořadu O čem se mluví se nad nehodovostí letošního léta zamyslíme s policejním mluvčím Milanem Bajcurou a krajským koordinátorem BESIPu Václavem Kovářem. Naleďte si nás ve čtvrtek 10. září zhruba v 17 hodin a 30 minut. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte nás 8 minut před 8 hodinou. No, do 8 hodiny nebojte se, nudit se nebudete. Čeká vás kromě muziky taky další vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Bude patřit tentokrát hadům. Zajímavosti o nich nabídne Martin Písařík. Ano, takže určitě neodcházejte nikam. Předtím ale Pavel Novák a písnička Asi.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že všichni hadi jsou masožraví? O hadech se všeobecně ví, že nemají končetiny a jejich štíhlé protáhlé tělo se pohybuje díky smršťování a napínání svalů typickým hadím způsobem. Buď se plazí, nebo se kolem něčeho vinou, ale umí i plavat nebo skákat. Velmi neobvyklý je jejich způsob přijímání potravy. Svou kořist had buď paralyzuje jedem, nebo ji svým tělem obmotá a zastaví její krevní oběh. Někteří hadi dokážou dokonce hebitě vystřelit a ulovit třeba ptáka v letu. V každém případě svou oběť pojídají v celku a o její rozklad se pak postarají žaludeční kyseliny. S průměrným soustem si jedovatý had vystačí nějakých 14 dnů, škrtič klidně i půl roku. Hadi dokáží pozřít kořist, která je větší než jejich vlastní hlava. Umí totiž vysadit spodní část lebky a následně ještě rozpojit dolní i horní čelist. Pružné svaly se pak roztáhnou a had tak může spolknout třeba králíka nebo kozu. Jsou zdokumentovány případy, kdy mohutný škrtič snědl dokonce i člověka. Stalo se to například v roce 2022 v Indonésii, kde 7-metrová krajta zabila a pozřela mladou ženu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: České Budějovice vybudují 2 nové chodníky v Branišovské a Vrbenské ulici. Výjdou na víc než 1 000 000 korun. Jan Žižka se svou družinou opět převezme město Tábor. Ukrajina hlásí po ruských útocích nejméně 5 mrtvých v Sumské oblasti. Bude převážně oblačno, hlavně na severu kraje až polojasno. Teploty do 20 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. V Českých Budějovicích přibydou nové chodníky v Branišovské a Vrbenské ulici. Lidem tak usnadní cestu v místech, kde chodí jen po vyšlapaných pěšinách. U okružní křižovatky Branišovské a Milady Horákové vznikne chodník, který propojí přechod pro chodce s bytovou zástavbou a povede až k parkovišti.
4: Cesta bude ze zámkové dlažby a doplní trvalkový záhon. Nový bezbariérový chodník vznikne taky na Vrbenské ulici, u autobusové zastávky nedaleko Hlinecké ulice. Jak potvrdila mluvčí radnice Jitka Bruha-Veltslová, město ho nechá osvětlit a okolí nově zatravní. Staveniště už převzala firma a práce za víc než 1 000 000 korun začnou v nejbližších dnech. Z Českých Budějovic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
2: Město Tábor se připravuje na návrat do minulosti. Tento víkend Jan Žižka symbolicky převezme město v rámci táborských setkání. Návštěvníci se v historickém centru můžou podívat na ohňovou show, zajít na jarmark nebo se zúčastnit nedělní bohoslužby. Letošní novinkou je program Na velkém šanci, upřesňuje vedoucí oddělení kultury táborské radnice Jana Lorencová.
5: Středověký Tábor, kde se lidé budou moci podívat nejenom do tohoto nádherného parku, ale také do hlouby městských hradeb, kde vznikne sanitrnická dílna, neboli dílna na výrobu letku.
2: Při útoku ruských dronů v ukrajinské Sumské oblasti zemřelo nejméně 5 lidí, minimálně 24 dalších je zraněných. Na síti Telegram to oznámili ukrajinské úřady. Naopak Rusko informovalo o úderu ukrajinských dronů v dagestánském městě Machačkala. Bezpilotní letouny údajně mířily na tamní přístav. Po dopadu dronů vypukl na několika místech požár. Podle šéfa ruského nejbližnějšího regionu Fjordaš Čukina se plameny podařilo uhasit.
0: Sport.
2: Tenistka Kateřina Siniaková se po 4. v kariéře probojovala do finále 4. na US Open. S domácí spoluhráčkou Tamsendovou porazili belgicko-ruský pár Mertensová-Schneiderová 2-0 na sety. Tamsendová všechny své grandslamové tituly vybojovala po boku české spoluhráčky a po utkání o ní mluvila s velkým respektem.
6: Je to zvíře. Všimla jsem si toho loni, když jsme spolu trénovali. Bylo to nějaké rutinní cvičení, ale pochopila jsem u toho, proč je Katka nejlepší na světě. Má neskutečné tenisové IQ, je schopná na kurtu zahrát cokoliv si zamane a díky tomu pak hraju i já lépe.
2: Ve finále se česko-americký pár utká v pátek s domácí dvojicí Montgomeryová-Krugerová.
0: Počasí.
2: Obloha bude převážně oblačná, zejména na severu kraje až polojasná. Později večer od jihu přibude oblačnosti a ojediněle se vyskytne slabý déšť. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 a 20 stupni, na horách kolem 15. Vítr bude slabý, západní až severozápadní. Odpoledne se změní na severovýchodní. Biozátěž bude na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Po nehodě nákladního a osobního auta je stále uzavřený jeden jízdní pruh na silnici 3 u Bujanova na Českokrumlovsku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Začíná poslední hodina dnešního jihočeského rána. No a jestli máte pocit, že už vás dneska nic nepřekvapí, možná vás vyvede z omylu školní jídelna v Chlumu u Třeboně. Děti tam totiž obědvají ve vojenském stanu. A jak se dozvíte z první reportáže, podle všeho jim špagety chutnají i bez klasické školní jídelny. Vezmeme vás taky do Českého Krumlova, kde začínají dny evropského dědictví a otevřou se i taková místa, kam se běžně nepodíváte, a přidáme tipy, kam dneska vyrazit za kulturou, třeba do Netolic, do Vimperka, anebo k českobudějovické slávě. A ještě přidám jeden důvod k malé oslavě. Narozeniny má dneska spisovatel a režisér Patrik Hartl. Tak mu přejme hodně zdraví, taky nápadů a hlavně dostatek energie, protože kdyby měl někdy pocit, že už toho napsal dost, jeho čtenáři by ho nejspíš rychle vyvedli z omylu. Hanka Šoberová vás zdraví od mikrofonu a přeje ničím nerušený poslech.

0: Po nebi nad hlavou přichází docela netradiční střecha nad hlavou, a to vojenský stan. A právě v něm teď na chvíli zasedneme ke školnímu obědu. Jak nakrmit desítky školáků, zatímco stavaři opravují školní kuchyni? Tak takový problém řešila základní škola v Chlumu u Třeboně na začátku školního roku. Z nouzového řešení se stalo dobrodružství, díky kterému se děti na obědy těší. Jako školní jídelna jim totiž slouží vojenský stan.
1: Málo a bez síra.
2: Mokra, prosím.
1: Samotný, prosím.
3: Před kuchyní se tvoří fronta. Dneska je co k obědu?
4: Špagety s bolonskou omáčkou.
1: Bez síru, prosím.
3: Si jdete přidat?
1: Jo.
3: Zrovna máte štěstí. Čerstvá várka špaget chutnala vám?
1: Je.
3: A jak se vám obědvá ve stanu?
1: Dobře.
5: Dobře.
3: Aha, je to jako na táboře?
1: Ještě lepší.
5: Ještě lepší.
1: Takhle bych byla pořád.
3: Špagety vydávaly paní kuchařky
6: Eva
3: a
6: Markéta. Vaříme v Žiteči. To je 5 kilometrů od školy.
7: Máme tam odvezený své spotřebiče a vaříme.
6: A když tady skončíme, tak veškerý nádobí, nějakých plus minus 180 kusů, odvážíme zpátky na umytí do Žiteče a tam to ručně mejeme.
3: I ve školní jídelně, která vypadá jako stan, která je stan, musí být dozor pedagogický. Jak to tady děti zvládají, popisuje
8: Renata Nováková. První den byl takový trošku chaotický, ale myslím si, že pak už se děti s tím zžili a je to jako dobrodružství. No.
3: Důvodem toho, že školáci obědvají ve stanu, je rekonstrukce školní jídelny a kuchyně. Vysvětluje nezávislá starostka Jitka Bednářová, která kandiduje v letošních podzimních komunálních volbách.
9: Prvopočátkem toho všeho bylo oznámení od základní školy, že mají problémy s podlahou ve školní družině, která vlastně je nad školní kuchyní. Vzduchotechnika ve školní kuchyni, o které jsme věděli, že není úplně v nejlepším stavu, má na to značný vliv, protože vlastně veškeré ty výpary ze školní kuchyně směřovaly na strop, který zároveň je i podlahou té školní družiny.
3: Školní družina se proto přesunula do volnočasového klubu Domeček. A městy se začal připravovat kompletní rekonstrukci, včetně výměny vzduchotechniky ve školní kuchyni. Bylo nutné zpracovat projekt, získat všechna potřebná povolení, včetně souhlasu památkářů a vybrat stavební firmu.
9: Bylo jako zřejmé, že technologická přestávka, kterou třeba vyžaduje tvrdnutí toho betonu, bude opravdu měsíční a že nebude možné zahájit stravování žáků od začátku září.
10: Takže já jsem koncem července zjistila, že marná sláva, nemáme kde vydávat dětem obědy.
3: Vysvětluje ředitelka základní školy v Chlumu u Třeboně Patricie Vondrková.
10: No a ta situace byla teda docela mrazivá. Přemýšleli jsme strašně dlouho, až najednou se mě někdo řekl, co zkusit vojáky. No a byla to taková v podstatě jako poslední naděje, že jsem teda volala do Jindřichova Hradce na vojenskou jednotku a shodou všech možných jako šťastných okolností se nám podařilo domluvit se tam, že se pokusí nám uvolnit hmotné rezervy, počít nám stany a nádoby na převoz jídla. Poslední týden v srpnu jsme se dozvěděli, že tahle ta akce, kterou jsme pracovně nazvali MEŠ, proběhne.
3: Obědy ve vojenském stanu budou školáci z Chlumu u Třeboně jíst minimálně do poloviny října. Jindřichohradecká Eva Marvanová, Český rozhlas.
0: Navnadili nás v Chlumu u Třeboně boloňskými špagetami. Pokud právě snídáte nebo už svačíte, přeji vám dobré chutnání. Teploty pomalu šplhají nahoru, zdá se, že nás čeká pěkný zářijový den, tak si ho užijte.

0: počasí.
1: Ano, teploty se pomaličku zvedají, ve Velešině zataženo 11 stupňů, zdraví a pohodu přeje ve zprávě Andulka a v Písku, tam je 13,5 stupně Celsia, napsal pan Folta do SMSky a já děkuji vám všem, kteří jste se dneska ozvali a na ty další zprávy, tak na ty si rádi počkáme zase do zítřka. Počasí dneska bude většinou oblačné až polojasné, večer potom přibude nějaká ta oblačnost, ojediněle se vyskytnou slabé přehánky, ale bude to převážně v jižní polovině kraje. Teploty 17 až 20 stupňů, povane mírný západní vítr a biozátěž hlásí stupeň číslo 1.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka a moderátorka Bára Fischerová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: Ano, 8 hodin 24 minuty, tak to je čas aktuálně, ale vy už si možná tak pomaličku v hlavě přemýšlíte, jak strávit dnešní odpoledne. Pokud ještě náhodou nemáte plán, tak třeba vám pomůžeme vybrat nějakou z akcí, které tady pro vás máme připravené v Českém Krumlově. Tam třeba začínají Dny evropského dědictví. Dneska v 17.30 tam v Portu 1560 pořádají přednášku Vítězslava Prchala na téma Panská zbrojnice v Českém Krumlově jako renesanční unikát a symbol rožmberské reprezentace. V Netolickém muzeu tam je dneska od 4 odpoledne vernisáž výstavy obrazů malíře Pavla Horáka s názvem Malovaný domov. Návštěvníci se můžou těšit na tvorbu plnou barev, poetiky a taky originálních motivů. Sál kulturního střediska ve Vimperku dneska přivítá pražské divadlo Verze s jejich úspěšnou inscenací Šťastný vyvolený. Ta začíná v 7 večer. Na letní scéně Českobudějovické Slávie dneska od 18 můžete prožít další koktejl hudby, tance, divadla a výtvarného umění. No a ve Vodáckém centru v Českém Brvném v Českých Budějovicích pořádají od 5 odpoledne loutkovou pohádku Otesánek v podání souboru Já to jsem. A jeho české ráno je tu s vámi i v 8 hodin a 25 minut. My si ten čas do půl strávíme muzikou. No a potom už Lenka Rybáčková přijde se zprávami, co se dozvíte. Třeba i to, že v Česku chybí ambulantní specialisté, například diabetologové a oční lékaři a ministerstvo zdravotnictví. Proto chce příští rok posílit dotace na rezidenční místa pro mladé lékaře. Ostatně poslouchejte dál, Lenka Rybáčková ve zprávách poví víc. Tohle je na pohodovka v podání Věry Martinové a Jana Kanizy. Poslední rally.

0: lásko, vážně, relí poslední.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Do skupiny žen vylepujících plakáty proti násilí na ženách cíleně vjede auto. Vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Byla první ženou, která pilotovala raketoplán. Neobyčejný příběh Eileen Collinsové v premiérovém dokumentu Astronautka. A ČT Art. Spisovatel Jaroslav Rudiš provází po krajích české literatury v premiérovém cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
3: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Je 8:30.
5: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Nejrychlejší dobíjecí stanici pro elektromobily v Česku odpoledne spustí společnost E.ON v Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku. Nové místo bude zároveň sloužit řidičům nákladních vozů a kamionů. Nabíječka v Dolním Dvořišti bude teprve třetím podobným veřejným místem určeným pro těžkou dopravu. V Česku chybí ambulantní specialisté, málo je třeba diabetologů nebo očních lékařů. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se situace zhoršuje i ve velkých městech, včetně Prahy. Ministerstvo zdravotnictví proto plánuje pro příští rok navýšit dotaci na takzvaná rezidenční místa, tedy školící místa pro mladé lékaře u zkušenějších kolegů. Peníze by mohli získat praktici, psychiatři a dětští neurologové. Jihočeský kraj chce od roku 2029 pro turisty zpřístupnit bývalý kaolinový důl Orty u Hosína na Českobudějovicku. Návštěvnická trasa nabídne přibližně 700 metrů chodeb. Náklady na obnovu dolu, která před několika týdny začala, činí zhruba 100 milionů korun. ČTK to řekla Hana Dědičová z Jihočeského krajského úřadu. Na území České republiky existují pouze dva hlubinné kaolinové doly. Druhým je důl v Nevření v okrese Plzeň Sever, ten byl již zpřístupněn veřejnosti. Na dnešek připadá Světový den prevence sebevražd. Připomíná, že o psychických problémech je důležité mluvit a včas vyhledat pomoc. Podle posledních dat Národního ústavu duševního zdraví si v roce 2024 vzalo v Česku život 1561 lidí. Většina z nich byli muži. Česko je tak v počtu sebevražd nad evropským průměrem. Obloha bude převážně oblačná, zejména na severu kraje až polojasná. Později večer od jihu přibude oblačnosti a ojediněle se vyskytne slabý déšť. Nejvyšší teploty do 20 stupňů, na horách kolem 15. Vítr bude slabý, západní až severozápadní. Odpoledne se změní na severovýchodní a biozátěž bude na jedničce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Po nehodě je stále uzavřený jeden jízdní pruh na silnici 3 u Bujanova na Českokrumlovsku. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Michal Tučný nás právě poslal až do Mexika. My teď zůstaneme o něco blíž, i když i v Českém Krumlově můžete mít pocit, že jste se vydali na cestu časem. Začínají tam totiž Dny evropského dědictví a otevřou se místa, kam se běžně nepodíváte. Co všechno je na programu, tak to uslyšíte v našem vysílání už za malou chvilku.

0: Ke dědictví a památky s netradičním programem můžou ode dneška postupně objevovat návštěvníci Českého Krumlova. Takzvané Dny evropského dědictví se až do 20. září zaměří na významné stavby, včetně Krumlovského zámku anebo Pivovarské zahrady. Hlavním letošním tématem celorepublikové akce jsou ohrožené památky. No a jaké z nich to jsou a co na nich zájemci uvidí, tak to už nám teď přiblíží mluvčí Českého Krumlova Petra Nestávalová, kterou vítám v našem vysílání. Hezké ráno.
1: Dobré ráno vám do studia i všem posluchačům.
0: Petro, co všechno návštěvníci Krumlova tento týden můžou vidět anebo zažít?
1: Je to opravdu hodně, tak já začnu hned dnešním odpolednem, kdy v 17.30 bych posluchače ráda pozvala do Portu 1560 na přednášku historika Vítězslava Prchala. Ten přiblíží, co stalo na místě dnešního portu ještě před vznikem Schwarzenberského pivovaru. Nacházela se tu totiž jedna z nejpozoruhodnějších renesančních zbrojnic ve střední Evropě. Vlastně výrazná část programu je letos spojená také se Schwarzenberskou granátnickou gardou, která si připomíná 10 let od obnovení své činnosti. A ten hlavní program proběhne v sobotu 12. září na druhém zámeckém nádvoří, kde návštěvníky čeká působivé střídání stráží za doprovodu trubačů a také komentované prohlídky běžně nepřístupných prostor toho gardového velitelství. A program věnovaný gardě ale sobotou nekončí. S granátníky se budou moci návštěvníci setkávat také v rámci přednáškového cyklu, který je věnovaný zajímavostem právě spojeným s rodem Schwarzenberků, který se koná každou zářijovou neděli od 14 hodin ve studijním centru na prvním zámeckém nádvoří.
0: Ten program ale pokračuje i v příštím týdnu. Kam v něm zájemce pozveme?
1: Ano, pokračuje až do 20. září, jak jste říkala začátkem rozhovoru. O víkendu 19. a 20. září zavede Jiří Bloch návštěvníky do českokrumlovských klášterů a tam představí architektonické zajímavosti tří klášterních ambitů. V sobotu 19. září se pak historik Martin Jakab vydá s návštěvníky na komentovanou procházku městem po stopách českokrumlovských bran a pevnění. A samozřejmě program myslí i na nejmenší návštěvníky. Právě v sobotu 19. září je pro ně připravena speciální prohlídka zámku s názvem Kněžna komorná, kterou doplní živá hudba, a potom také pěvecké trio a krumlovští dudáci. Čeká je tedy ty nejmenší hodina objevování příběhů a hudby přímo v prostorách Českokrumlovského zámku. Ta prohlídka je zdarma, ale samozřejmě kvůli omezené kapacitě je nutné si místo předem rezervovat.
0: Už tady zaznělo, že letošním tématem jsou ohrožené památky. V čem to platí právě v případě Českého Krumlova?
1: V Českém Krumlově se letošní téma do programu promítá spíš nepřímo. Nemáme v něm jednu konkrétní ohroženou památku, ale připomínáme místa, jejichž původní podoba nebo funkce se v průběhu staletí proměnily nebo zanikly. A právě proto se letos vracíme například ke stopám někdejšího městského opevnění nebo k tomu, co se ukrývalo v místech, která dnes známe úplně jinak. I to může být způsob, jak upozornit na hodnotu historického dědictví a právě na potřebu uchovávat nejen ty samotné stavby, ale také samozřejmě ty jejich příběhy a souvislosti.
0: Ještě než vás propustím, tak zmíníme ještě jednu událost. Od příštího pátku do soboty budou v Pivovarské zahradě Dny vojenské historie. Ty se zaměří na působení armády na Českokrumlovsku. O jakém historickém období se posluchači dozví víc a co všechno se bude v tyto dny dít?
1: Ano, tyto dny vojenské historie připomenou 80. výročí příchodu 12. tankové brigády do Českého Krumlova a zároveň představí souvislost mezi československými jednotkami, které za druhé světové války působily na západní frontě a také poválečnou vlastně historií vojenskou historii města. V Pivovarské zahradě vznikne dobový vojenský tábor s polní kuchyní. K vidění bude historická i současná vojenská technika a chybět nebude ani doprovodný program. Oba večery od 18 hodin nabídnou koncerty kapel Dixie a kapely, která nikdy nevystoupí, to je její název. Sobotní program pak ještě doplní poslední věc, kterou řeknu, potom doplní přednáška o vojenských psech. Vlastně paní Vladimíra Podaná z regionálního muzea mě přiblíží nejen vývoj využití psů ve válečných konfliktech, ale také třeba příběhy konkrétních zvířat. Ta přednáška se uskuteční v sobotu 19. září od 15 hodin v Portu 15.60, takže bych ráda pozvala všechny zájemce.
0: Do Českého Krumlova nás pozvala mluvčí města Petra Nestávalová. Děkujeme za to a ať se to všechno podaří podle vašich představ. Mějte se krásně a pozdravujeme do Krumlova naslyšenou.
1: Já moc děkuji a těšíme se na všechny návštěvníky.
0: Tak věřím, že i návštěvníci se těší do Českého Krumlova, bude tam co vidět a určitě se toho spoustu dozvíte, tak si tam cestu naplánujte. Tohle už je Ricky Martin, s tím si můžete pro změnu zatančit a pak už meteorologové s počasím. Hezké ráno.

0: počasí.
1: A s námi už je v tuto chvíli Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tadeáši, zdá se, že opět slunečné. Jak to vypadá na jihu?
2: Oblačnosti máme hodně, máme oblačnou až zataženou oblohu a mezi 10 a 13 stupni Celsia. V Českých Budějovicích skoro zataženou oblohu, ale přes oblačnost vysokého patra nám částečně prosvítá slunce. Teplota v Českých Budějovicích 13 stupňů a máme západní vánek do 1 metru za sekundu, tlak je 1019 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí 7 stupňů a skoro zataženou oblohu.
1: Jak bude přes den?
2: Bude převažovat oblačná obloha, dopoledne až zataženo, odpoledne naopak na severu kraje přechodně i polojasno. Později večer bude od jihu opět přibývat oblačnosti a na jihu kraje se ojediněle vyskytne slabý déšť. Dnešní maximální teploty 17 až 20 stupňů, na horách 14 až 17, takže se oproti předchozím dním citelně ochladí. Bude vát slabý západní až severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu, který se odpoledne změní na severovýchodní. Biozátěž dnes na jedničce.
1: Zítra bude to ochlazování pokračovat dál, nebo pro změnu se zase oteplí?
2: Zítra budeme mít více srážek, protože nás ovlivní frontální vlna od jeho východu. V noci bude převažovat zatažená obloha a od jihu se postupně na většinu území rozšíří déšť. Noční minima 12 až 9 stupňů, na horách 10 až 7 a bude vát slabý severovýchodní, kránu pak proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, nebo bude i klidno. No a zítra přes den pak převážně zataženo. Zpočátku na většině území s deštěm, ale později dopoledne bude srážek ubývat a částečně začne ubývat i oblačnosti. Odpoledne a večer se již jen lokálně vyskytnou přehánky. Zítřejší maximální teploty 16 až 19 stupňů, na horách 12 až 15 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu. Ráno bude i klidno. Biozátěž zítra na jedničce.
1: A jaký bude víkend?
2: Sobota bude převážně oblačná, ale ráno a večer bude i polojasno. Ráno se také ojediněle vyskytnou mlhy, a to zejména

0: na východě kraje a na horách se během dne může vyskytnout slabá přeháňka, ale pouze výjimečně. Sobotní ranní minima 11 až 7 stupňů, odpolední maxima 18 až 22 stupňů a bude vát slabý severozápadní nebo západní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Výborně, děkuji vám, mějte se hezky tady až u počasí. Ještě tu neděli tedy, přihodíme.
0: Pardon, jste se ptala na celý víkend, asi v neděli bude zpočátku polojasná až oblačno, ale odpoledne se od západu zatáhne a později odpoledne nebo večer dorazí déšť. Nedělní ranní minima kolem 10 stupňů, odpolední maxima kolem 22 stupňů a bude vás zpočátku slabý jihozápadní, postupně mírný západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Teď už je to kompletní, děkuji vám, mějte se hezky a pěkný den naslyšenou.
0: Hezký den naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Tak když jsem tak poslouchala upoutávku Oskara Hesse, tak si říkám, že inspirativní osobnosti přicházejí i k Matějovi Vodičkovi. Vždycky po 11. hodině. Matěj už se mnou ve studiu. Ahoj Matěj, hezké dopoledne už vlastně.
4: Je to tak, skoro už krásné jihočeské dopoledne. Ještě než se dostaneme k tomu, co v našem vysílání bude následovat po 11. hodině, tak především to bude taky program jihočeského dopoledne po 9. hodině. Já to vezmu opravdu velmi rychle. Budeme se věnovat třeba aktuálnímu vývoji na poli cen energií. Nabídneme pravidelnou čtvrteční rubriku Pojďte s námi za zvířaty. Chybět nebude taky jeho česká vlastivěda a vydáme se například za naším regionálním stopařem Petrem Kubátem, tentokrát do Vyššího Brodu. To je tedy program mezi 9. a 10. hodinou. No a po 10. hodině se Zdeňkem Zajíčkem, kolegou, budeme bavit o Závišově kříži, protože dnes je ve Vyšším Brodě speciální událost, která se věnuje této vzácné relikvii. Nabídneme taky tipy pro volný čas a třeba i babské rady, které dnes budou o žmolcích. Docela zajímavé téma. No a po 11. hodině možná, Hanko, a taková otázka, jestli dovolíš. Určitě. Víš, co to znamená akantamébová keratitída?
1: Ne. Abrakadabra.
4: Já jsem to taky nevěděl, ale jde o závažnou oční infekci, kterou způsobují parazitické améby a jsou vlastně příčinou až poloviny trvalé ztráty zraků spojených s infekcemi rohovky. No a my to o tomhle tématu, o prevenci vlastně těchto onemocnění budeme mluvit s oftalmoložkou Nikolou Járovou z Českobudějovické nemocnice.
1: Ano, takže Matěj Vodička je váš po 9. hodině, budeme se těšit. Matěj, měj se hezky, užijte si to. Naslyšenou.
4: Díky, naslyšenou.
1: No a přátelé, užijte si i vy dnešní jihočeské dopoledne ideálně ve společnosti naší rozhlasové stanice, takže budete-li ladit 106,4, tak jste správně. No a pakliže budete ladit, tak se dočkáte i písniček pro radost a ty vás čekají opět mezi 12. a 13. hodinou a říkám to i z toho důvodu, že se s vámi budu těšit u jejich poslechu. A muzika do 9. hodiny. Dobrý poslech.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Kulturní dům Slavie v Českých Budějovicích má nového provozovatele gastrozařízení společnost Brio. Rekonstrukce školní jídelny v Chlumu u Třeboně bude pokračovat až do října. Rusko a Ukrajina hlásí další vzájemné útoky. Bude převážně oblačno, hlavně na severu kraje až polojasno, teploty do 20 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Nový provozovatel gastronomických zařízení je v kulturním domě Slavie v Českých Budějovicích. Službu zajistí díky čtyřleté smlouvě společnost Brio Restaurant. Nová firma musí zároveň zajistit jednotnou vizuální identitu restaurace, baru a kavárny. Ta bude otevírat pravidelně vždy hodinu před začátkem kulturní akce.
2: Vedení města získalo provozovatele pro Slávy po květnovém neúspěšném výběrovém řízení. Zájem tehdy projevilo 10 uchazečů, ani jeden nakonec nabídku nepodal. Restaurace s novým provozovatelem poprvé otevře už příští týden. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Městys Chlum u Třeboně opravuje školní jídelnu a kuchyni. Na problém upozornila na jaře poškozená podlaha družiny v patře nad kuchyní. Práce začaly během července a stále pokračují. Školáci proto zatím obědvají ve vojenských stanech před školou. Starostka Jitka Benářová, která kandiduje v podzimních komunálních volbách, vysvětluje.
3: Technologická přestávka, kterou třeba vyžaduje tvrdnutí toho betonu, bude opravdu měsíční a že nebude možné zahájit stravování žáků od začátku září. Tudíž jsme museli nějakým způsobem pořešit, kde se bude vařit, kde se budou moci naši školáci najíst.
0: Po nočních ruských útocích je na Ukrajině nejméně 9 mrtvých a víc než 40 zraněných. Ruská armáda udeřila na východní Sumskou oblast a Mykolajiv na jihu země. Podle šéfa Mykolajivské regionální správy Jorge Rešetilova jsou ve městě poškozené sklady, administrativní budova i obytné domy. Naopak v ruské Voroněžské oblasti zemřela jedna žena a dva lidé jsou zranění po dopadu trosek bezpilotních letounů. Moskva informovala taky o ukrajinském úderu v degastánské Machačkale. V ruském nejjižnějším regionu úřadu na několik místech hasily požáry. Kreml oznámil i údery na ukrajinský přístav Černomorsk a dvě plavidla nedaleko Oděsy. Informace nelze nezávisle ověřit. Agentura ochrany přírody a krajiny potvrdila výskyt medvědů v Beskydech. Hlášení o pozorování šelmy má z Frýdecko-Místecka a z okolí Rožnova pod Radhoštěm. Podle agentury to není nic výjimečného. Medvědi se tam objevují pravidelně od 70. let minulého století. Turisté v terénu by si měli zajistit odpadky a měli by se vyhýbat hustému křoví, připomíná ředitel HKO Beskydy František Jaskula.
4: Řekl bych, v nebezpečí vždycky jsou ochranáři, kteří tiše lezou do houští a případně to můžou být i houbaři. A to je druhá věc. Třetí věc je to zabezpečení třeba i těch včelstev. Momentálně tam škody na včelách ale nemáme.
1: Počasí.
0: Obloha bude převážně oblačná, zejména na severu kraje až polojasná. Později večer od jihu přibude oblačnosti a ojediněle se vyskytne slabý déšť. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 a 20 stupni, na horách kolem 15. Vítr bude slabý, západní až severozápadní. Odpoledne se změní na severovýchodní. Biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: K nehodě nákladního a osobního auta došlo na silnici 3 u Bujonova na Českokrumlovsku. Podle informací na policejním webu bude ještě jednu hodinu zprůjezden pouze jeden jízdní pruh. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. V
5: tradičním čase, tedy po zprávách v 9 hodin, začíná jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice s datem 10. září roku 2026. Krásný čtvrtek vám od mikrofonu přeje Matěj Vodička. Už jen pouhý den zbývá do zahájení letošního ročníku táborských setkání, jejichž mediálním partnerem je právě naše stanice, a které mimo jiné nabídnou třeba jarmark, středověká tržiště, historické kostýmované průvody, taky specifický videomapping a vystoupení kapel Buty nebo Vlasty Redla. Táborky, jak místní slavnostem s oblibou přezdívají, se odehrají v centru Tábora od pátku 11. do neděle 13. září. A my jsme si nejen o programu podrobně tento týden povídali s vedoucí městského odboru kultury a cestovního ruchu paní Radkou Šimkovou. Ten rozhovor je k poslechu na našem webu budejovice.rozhlas.cz. Pokud se tedy na táborská setkání chystáte, tak si ten rozhovor určitě poslechněte, protože v něm zazní spoustu užitečných informací. No a spoustu zajímavých a užitečných informací zazní samozřejmě taky v našem vysílání, a to během nadcházející hodiny. Bude řeč třeba o fotbalu. Pražská Slavie večer na francouzské půdě vstoupí do Ligy mistrů. Za naším regionálním stopařem se dnes vypravíme do Vyššího Brodu. Chybět nebude samozřejmě ani jihočeská vlastivěda. No a v dnešní rubrice Pojďte s námi za zvířaty se vydáme za motýly. Ovšem ze všeho nejdřív bude řeč o cenách energií. Cena plynu se na světových trzích minulý týden dostala na nejvyšší cenu za poslední 3 roky. Jaký dopad to může mít na české odběratele? Téma podrobně probereme už za chvíli. Přeji příjemné dopoledne a taky příjemný poslech.

0: Ano, už je to tak, Modrá je dobrá a vy v 9 hodin a 9 minut posloucháte Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Minulý týden se velkoobchodní cena plynu pro evropský trh dostala na 3leté maximum. Ve středu překročila hranici 75 eur, tedy něco přes 1800 korun za megawatt hodinu. Co to znamená pro české domácnosti? A jsou už před zimní topnou sezónou naplněné tuzemské zásobníky plynu? Tak nejen to teď podrobně rozebereme s kolegyní editorkou Českého rozhlasu České Budějovice Petrou Matouškovou, která je se mnou ve studiu. Petro, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne všem.
0: Tak vysvětli prosím posluchačům, proč cena plynu tolik vzrostla?
1: Důvodem je hlavně obava z narušení dodávek kvůli znovu eskalujícímu konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem a přidává se k tomu i relativně malá naplněnost evropských zásobníků plynu. Ty jsou totiž v tuto chvíli naplněné jenom asi z 65%, což je pro začátek září nejmíň za dobu sledování údajů. V Česku jsou zásobníky podle ministerstva průmyslu a obchodu naplněné skoro ze 70% a podle ředitele energetické poradenské firmy EGU Michala Macenauera to je pro nadcházející podzim a zimu dostatečné množství.
2: Zásobník je od toho, aby dělal jistý polštář a aby snižoval koncovou cenu zákazníkům, protože v běžných dobách, kdy ten trh je klidný, tak je nákup plynu v letních měsících má nižší cenovku než v zimních a i za to, že se za nějaké fíčko, za nějaký poplatek ukládá do zásobníku a zase to potom z něho vybírá, tak ta výsledná cena potom tohohle plynu použitého v zimních měsících je nižší.
1: I ministerstvo průmyslu a obchodu tvrdí, že přes pomalejší plnění zásobníků by mělo být plynu pro nadcházející zimu u nás dostatek.
0: Tak plynu má být tedy dost, ale otázka je, jaká bude jeho cena. Mají se domácnosti něčeho obávat?
1: My jsme oslovili ty velké dodavatele energií jako ČES, E.ON, Innogy nebo PRE a všichni se shodují, že jejich klienti, kteří mají fixované smlouvy se vyšších cen v nejbližší době, rozhodně obávat nemusí, protože společnosti nakupují plyn i elektřinu dopředu. Ondřej Svoboda z ČESu říká.
3: Náš ceník radu bude určitou, na kterém je nejvíc klientů. Dál zůstává ve stejné podobě jako před začátkem konfliktu. Jeho cenu jsme přitom na začátku roku snižovali a tuhle výhodnou cenu stále držíme. Stejně tak jsou přitom atraktivní i naše fixované kontrakty a v tuto chvíli neplánujeme žádné změny ceníků.
1: A podobně mluví i Roman Šperňák z E.ONu.
4: Pro naše stávající zákazníky aktuálně žádné změny cen energií nechystáme. Díky dlouhodobé nákupní strategii nakupujeme elektřinu i plyn postupně a s dostatečným předstihem, takže podobné výkyvy na trzích se do cen pro zákazníky nepromítají okamžitě.
1: Ceny se nechystá zvyšovat ani Innogy nebo Pražská energetika.
0: No, dobrá zpráva tedy pro posluchače, současní zákazníci mohou být v klidu. A co ceníky pro nové zákazníky, tam se to nějak projeví?
1: Nejspíš ano, pokud vysoká cena plynu na evropském trhu vydrží delší dobu, může se postupně promítnout do nových ceníků a hlavně do cen pro zákazníky, kterým bude končit fixace. Odborníci proto doporučují fixaci cen energií na 2 až na 3 roky.
0: Ceny energií, to bylo téma našeho vstupu s editorkou Českého rozhlasu České Budějovice Petrou Matouškovou. Petro, díky moc za všechny informace a hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
5: Český rozhlas České Budějovice, písně.

Tisíc mil, krásná písnička, která doznívá přesně v 9 hodin a 16 minut na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Motýl, který je odolný vůči ochranným prostředkům na některé plevele nebo škůdce. Takovou vlastnost má bělásek řepový. Nejen proto patří k nejrozšířenějším motýlním druhům na jihu Čech. Pokud chcete vědět, jaké další druhy v našem kraji můžete nejčastěji anebo jen výjimečně vidět, tak si počkejte na rubriku Pojďte s námi za zvířaty. Nabídneme vám ji v našem vysílání už po písnice.

0: Pojďte s námi za zvířaty.
1: Počet druhů motýlů už bohužel řadu let klesá. Některé se nedokázaly přizpůsobit změnám krajiny. Zamizením motýlů je podle zoologů hlavně intenzivní hospodaření. Za posledních 60 let u nás vyhynulo 19 druhů denních motýlů. Polovina ze zbývajících 142 druhů je ohrožená. Jak je to s početností tohoto krásného hmyzu? Tak to se dozvíme z rozhovoru redaktorky Jitky Cibulové-Vokaté s entomologem Zdeňkem Hančem, který monitoruje motýly téměř 40 let.
2: Nejběžnější denní motýl, co jsem zaznamenal, je bělásek hřebový. Za ty 3-4 roky mám 1899 kusů. Ty vysoké počty mi způsobuje to pole, kde se jednou za 4 roky pěstuje řepka, kterou tenhle ten motýl dokáže přežít i přes všech 12-13 postříků, co se na řepku dává, jsem slyšel, a nezabije ho to. A v době, kdy ta řepka na tom poli je, tak těch motýlů je jako strašně moc, o dva řády víc než jindy. A pak tam v těch plevelích a v dalších letech nějaká ta řepka ještě zůstává, plus ty polní plevele. A tahle plodina úplně náhodou nás klame tím, že se nám zdají motýly kolem nás hojní. Oni vlastně hojní nejsou, protože my máme běláska řepovýho všudy přítomného, pár baboček, a tohle, když odečtete, tak už skoro nic nevidíte. To první místo mi vyšlo necelých 2000 těch bělásků řepových, pak je velká propast, 610 kusů se nasčítal okáčů lučních. Okáč luční je motýl vrcholného léta, na všech loukách, v nížinách, v horách, běžný hojný motýl. No a když ho trefíte dobrou dobu, když se rojí, tak v tom červenci prostě jich nasčítáte hodně.
3: Jak vypadá?
2: Oranžovohnědý motýl s typickou tečkou okáče, to oko, podle toho se jmenují.
3: Kde se především na jihu Čech vyskytuje? Kde je jich nejvíc?
2: Nejběžnější místa jsou v době letu kvetoucí louky, to luční motýl, takže nemůžu říct, aby bylo víc jich bylo na Kromlovsku nebo na Veselsku. Prostě jsou všudy přítomní, když trefíte pěknou rozkvetlou nesklizenou louku kolem Budějovic všude nebo Krumlova, Třeboňsko.
3: Mezi prvním a druhým místem je velký propad. Co druhé a třetí místo?
2: Třetí místo babočka paví oko, všichni znají, myslím. A ten propad nebyl velký, to je 477 kusů za těch pár let. To druhý, třetí, čtvrtý místo, to je prostě mezi 400 a 600 zaznamenanými jedinci. Spíš od toho ulít ten bělásek jako do vysokých čísel.
3: Kdo se ještě umístil v té první desíce?
2: Okáč prosíčkový, okáč poháňkový, to je všudy přítomný luční motýl i na městských trávnicích. Modrásek jehlicový, okáč bojinkový a pak máme běláska řepkového, ten je podobný tomu řepovému. A konečně žluťásek řešetlákový, o kterém jsem si myslel, že je velmi hojný, protože mě zase mate jeho všude přítomný výskyt v předjaří, kdy ho vidíte z auta, v lese, na lesních cestách, jenom žluťáska řešetlákovýho. A když to celou sezonu sčítáte, tak zjistíte, že zase není tolik. Napočítal jsem je 245.
3: Jaký druh motýla je na jihu Čech naprosto ojedinělý?
2: Ojedinělý počty mají takový ty motýly, co sem zasahují z jiných oblastí, jako okrajově, a nebo potom ty, které jsou strašně vzácný a jako žili tu, ale vymírají. Takže ty okrajové výskyty třeba nevíme proč tu nežije, ale je otakárek ovocný. Jeden, dva kousky se najdou některý leta vůbec. Žije všude ve středních Čechách, na celé Moravě, dokonce i na Vysočině, i na severní Moravě. Zas tak hrozná krajina tady není, aby tu nežil, ale nevysvětlitelná záležitost. No a nebo ojedinělé výskyty máme takový ty migranty, nebo ty druhy, co expandují teď z jihu, a zkoušejí to tady u nás se chytit, třeba perleťovec červený, jihoevropský motýl, který se tady vyskytl jednou, dvakrát za 10 let a předtím před 50 lety a pak nic.
3: Krajina se neustále mění. Výskyt motýlů se přizpůsobuje i těmto změnám.
2: Ano, dalo by se to tak říct, protože stav těch motýlů vlastně kopíruje kvalitu té krajiny, takže my máme problém, že nám mizí druhy, o tom se ví dlouhodobě, a teď díky těm sčítáním, kde máme ty kvantifikativní data, tak zjišťujeme, že nám mizí i počty. Jo? Takže je to taková situace, kdy plno druhů středně běžných motýlů se stává vzácnými dneska a můžu zodpovědně říct, že i ty počty těch jedinců klesají. V jižních Čechách, teda, kde mám nejvíc zkušeností. Na jižní Moravě nebo ve středních Čechách jste řádově o 1-0 výš. Jo? Máte tam toho 100 míst, 110. To se dá vysvětlit tím, že máme krajinu rozdělenou na kultury les, pole a louka. A ta louka je vlastně plantáž na seno, že jo? Ale pole je plantáž na plodiny a les je plantáž na dřevo. A ještě máme rybníky, to je plantáž na kapry. Takže ta intenzifikace toho zemědělství a zestejňování té struktury té krajiny prostě těm motýlům strašně ubližuje.
3: Vyzdvihnul byste nějaké místo, kde těch motýlů je opravdu hodně? Na jihu Čech?
2: Extraligová lokalita jižních Čech jsou Vyšenské kopce u Krumlova, tam žije 90 druhů denních motýlů v obrovských počtech. Vojenský výcvikový prostor Boletice, kam nesmíte, to je způsobený perfektní krajinou, která není hospodářsky využívaná desítky let. Pěkný výsledky jsou na některých lokalitách Šumavy, na vlhkých loukách, možná na Třeboňsku a pomístně už někde v okolí kaňonu Vltavy.
0: Pojďte s námi za zvířaty.
1: Akanta mébová keratitida. Víte, co tenhle pojem znamená? Jde o závažné oční infekce, které způsobují parazitické améby a jsou příčinou až poloviny trvalé ztráty zraků spojených s infekcemi rohovky. Jak si s těmito parazity poradí moderní medicína a proč nebyla v minulosti diagnostika těchto potíží správná? Tak nejen o tomto tématu si popovídáme s oftalmoložkou Nikolou Járovou z Českobudějovické nemocnice. Nalaďte si nás ve čtvrtek 10. září po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

Hotel California, písnička, která doznívá v jeho českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice v 9 hodin a 31 minut. V lese nedaleko Budíškovic u Dačic se dodnes dají najít až 15 metrů hluboké příkopy. Připomínají hrad, který zmizel tak důkladně, že o něm nevíme téměř nic. Nedochovaly se zdi, chybějí přímé písemné zprávy a archeologický výzkum tam zatím neproběhl. Co tedy o Krumvaldu vlastně můžeme říct, tak to uslyšíte dnešního České vlastivědě, kterou připravili archivář Jiří Cukr a redaktor Zdeněk Zajíček. Poslechneme si ji už za chvíli.

0: Hradu Grunwald zůstaly jen příkopy, ale i tak zkusíme poskládat jeho příběh v jeho české vlastivědě. Vedle českého Krumlova se u nás nacházejí lokality s názvem Grunwald. Jednak jde o osadu mezi Kamenicí nad Lipou a Pelhřimovem a především pak o hrad, který stával východně od Dačic nedaleko obce Budíškovice. Příliš informací o něm není, neobjevuje se totiž v žádných písemných pramenech a na jeho místě ani neproběhl archeologický výzkum. Předpokládá se, že vznikl někdy kolem roku 1300 z iniciativy příslušníků jedné větve moravského rodu Ranožírovců. Nepřímo je doložen přídomkem některých šlechticů, například v roce 1310 se připomínají bratři Smil a Wolfram z Grunwaldu. Hrad měl obdélné jádro, jemuž zřejmě dominovala hranolová věž. Obranu pak zabezpečovaly až 15 metrů hluboké příkopy, které jsou nejlépe dochovaným zbytkem stavby. Ze zděných konstrukcí se nedochovalo nic, protože hrad zanikl ještě v průběhu 14. století a staveniště hradu protnula lesní cesta. Navíc zdi Krumvalského hradu sloužily jako zdroj stavebního materiálu, což u opuštěných hradů bývalo v celku běžnou záležitostí.
1: 7:30 stále posloucháte jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice a my se v něm už za chvilku vypravíme za naším regionálním stopařem, konkrétně do Vyššího Brodu na Českokrumlovsku. Tam totiž začíná sympozium věnované Závišově kříži. Za chvilku se s Petrem Kubátem spojíme, ještě předtím písnička od Hany Zagorové. Příjemný poslech.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Závišův kříž české kulturní dědictví světového významu. Tak se jmenuje sympozium, které dnes začíná v cisterciáckém klášteře ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku. No a my máme taky na místě našeho regionálního stopaře Petra Kubáta, který už je teď s námi živě ve vysílání. Petře, přeji dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, já zdravím z nádvoří Vyšebrodského kláštera. Stojím teď tady před aulou, kde se bude to odborné sympozium odehrávat. Už se to tady hodně plní, jsou tady odborníci i hosté z celé republiky, ale i ze zahraničí. Ta konference se bude věnovat právě, jak už si naznačil, jedné z nejcennějších zlatnických památek u nás a národní kulturní památce. Odborníci to totiž podrobili Závišův kříž letos detailnímu zkoumání a právě dnes tady představí výsledky. Po zahájení, které je v 10 hodin, následuje vystoupení převora cisterciáckého kláštera Jana Justina Berky, pak je na řadě profesorka Věra Adámková, která představí význam cisterciáckého řádu v Evropě a význam cisterciáků Vyšebrodského kláštera v zemích Koruny České a v současnosti. No a zhruba v 10:30 je pak na řadě ten hlavní bod, ve kterém právě geoinformatik Jiří Šindelář představí mimo jiné nové objevy týkající se Závišova kříže. On teď měl být se mnou zde ve vysílání, ovšem aktuálně právě přijel na místo i ministr kultury Otto Klempíř z hnutí Motoristé sobě, takže ta delegace těch organizátorů ho teď šla přivítat. Já tedy můžu aspoň za Jiřího Šindeláře naznačit, že ten průzkum odhalil mimo jiné, že uvnitř kříže není jenom jedna svatá relikvie, jak se doposud myslelo, ale jsou tam dokonce dvě. A taky jsou nová zjištění týkajících se drahých kamenů, které jsou na kříži. Ale o tom všem se dozvíte ještě dnes během našeho vysílání, protože kolega Zdeněk Zajíček má s Jiřím Šindelářem reportáž právě o těch nových výzkumech a nových výsledcích, takže ty detaily ještě u nás uslyšíte.
1: Je to přesně tak, já prozradím, že to bude krátce po 10. hodině, tedy po zprávách 10 hodin. Já jsem měl možnost si detailně prohlédnout Závišův kříž jednou opravdu zblízka. Není to tak dávno, musím říct, že pro mě jako pro studenta dějin umění to byl opravdu velmi, velmi hluboký zážitek. Petře, můžou si zájemci originál Závišova kříže taky ještě letos v klášteře ve Vyšším Brodě prohlédnout?
2: Ano, můžou a já taky se Matěji přidám, já jsem ho viděl zhruba asi před 3 týdny, naživo byl jsem u něj a je to opravdu obrovský zážitek, doporučuji každému, kdo ještě nebyl zde ve Vyšším Brodě, tak aby vyrazil na trasu nazvanou Závišův kříž, která je přístupná do 30. září, pak se zase otevře až za rok v červenci. No a nejdřív, než dojdete k tomu samotnému Závišovu kříži, tak projdete gotickými sklepy, tam se seznámíte s historií a významem tohoto kříže. Ve spodním patře sklepení taky zjistíte víc o výzkumu hrobky Rožmberků. Potom vystoupáte po vřetenovém schodišti do Rožmberské oratoře, kde je právě ten originál Závišova kříže vystavený v autentickém prostředí. Kvůli jeho mimořádné hodnotě se dovnitř pouštějí jenom malé skupinky a platí tam zvýšená bezpečnostní opatření.
1: Výlet do Vyššího Brodu za Závišovým křížem jsme v dnešním jihočeském dopoledni absolvovali s regionálním stopařem Českého rozhlasu České Budějovice Petrem Kubátem. Petře, díky moc a užij si to dnes v klášteře a pozdravuj tam naslyšenou.
2: Díky, hezký den.
1: No a já jenom dodám, milí posluchači, informaci, která už zazněla v našem vysílání, a sice to, že o nových objevech ohledně Závišova kříže budeme v našem vysílání mluvit taky krátce po zprávách v 10 hodin. Tak si na to počkejte.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Písničky, které nestárnou.

I 3 minuty po 9:45 je stále s vámi Český rozhlas České Budějovice, respektive jeho české dopoledne. A teď se budeme věnovat v našem vysílání sportu. Fotbalisté Slavie vstoupí do nového ročníku Ligy mistrů s jasným cílem ukončit čekání na vítězství, které trvá už 19 let. Večer se o to pokusí proti francouzskému Lens a cítí šanci. Jak? Tak to uslyšíte už za chvíli.

0: Fotbalisté Slavie vstoupí do Ligy mistrů. Od 21 hodin budou hrát proti francouzskému Lens. V hlavní části slavné soutěže odehrají Pražané celkem 8 utkání a mají jednoznačný cíl v Lize mistrů konečně zvítězit.
1: Je to v 9 večer v létě, plný stadion a skvělý tým. A já si to vítězství samozřejmě hrozně přeju a na nejvíc si přeju, aby dopadlo doma.
2: Pro Slávii by to bylo vítězství v Lize mistrů po 19 letech. Pro trenéra Jindřicha Trpišovského i celý tým tak úplně první v prestižní soutěži. Věří v něj i záložník Michal Sadílek, vnímá ale sílu Lens, který nedávno porazil i Paris Saint-Germain.
3: Ne nadarmo vlastně skončili druzí v minulé sezóně a v téhle sezóně porazili obhájce titulu v Champions League, takže čeká nás hodně nepříjemný soupeř a my musíme podat velmi, velmi dobrý výkon, aby jsme uhráli dobrý výsledek pro nás.
2: Slavia je jako český šampion v Lize mistrů po druhé za sebou. Loni ale Pražané vstupovali mezi evropskou elitu s o dost zkušenějším kádrem. Pokračuje Sadílek.
3: Ty základní atributy jsou stejné, nebo by měly zůstat stejné a samozřejmě, že nějaká obměna kádru byla, jsou tady jiní hráči na jednotlivých pozicích, ale musíme se opřít hlavně o ty věci, které jsou nám vlastní.
1: Máme některé nové zbraně, věci, které bychom si chtěli přenést do té soutěže, ale je to ta nejtěžší prověrka, která je s těma nejlepšíma týmama a potřebujete velmi dobrý týmový výkon, potřebujete velmi dobrý individuální výkon všech těch hráčů, kteří jsou na hřišti. Nesmíte mít slabý místo, pokud to

0: Jste potrestaný, takže to pro nás bude takový první test toho, jestli jsme se oproti Lonsku posunuli.
1: Jestli se svěřencům kouče Trpišovského podaří v Lize mistrů konečně zvítězit, to uslyšíte v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Zápas Slavia Lánc začne v 21 hodin. Z Edenu Pavel Tilšár, Český rozhlas.
2: Český rozhlas České Budějovice.

0: přesně 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Lidé při bankovních podvodech přicházejí o stále víc peněz. Průměrná škoda už je kolem 30 tisíc korun. Nová vodní nádrž v lese u Tábora pomůže živočichům v době sucha. Výstava Z duše ukazuje v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích díla lidí s duševním onemocněním. Obloha bude převážně oblačná až polojasná, teploty do 20 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Podvodníci připravili klienty bank za prvních 7 měsíců tohoto roku škody o skoro 2 miliardy korun. Vyplývá to z dat České bankovní asociace. Průměrná škoda na jednoho klienta se zvýšila skoro o 10 tisíc korun na zhruba 30 tisíc. Počet podvodů přitom vzrostl jen asi o pětinu. Radek Šalša z České bankovní asociace v rozhovoru pro Český rozhlas vysvětlil, proč se podvodníkům daří z lidí získat víc peněz.
2: Pracují důsledně s emocemi, pracují důsledně se sociálním inženýrstvím a daří se jim z jednotlivce zkrátka vylákávat hodně peněz, například formou investičních podvodů, kde se přichází o velké množství peněz zpravidla, protože lidé jsou zpracovaní a posílají částky opakovaně.
0: Asociace teď spouští novou verzi kybertestu, ve které si lidé můžou vyzkoušet, jestli by podvodníkům sami nenaletěli. Test je na webu kybertest.cz a obsahuje například falešné SMS, e-maily nebo telefonáty. Nová vodní nádrž poblíž Turovce u Tábora pomůže zadržet vodu v krajině a zmírnit dopady sucha. Její vybudování schválili táborští radní na svém posledním sněmu. Vodní plocha by měla mít maximální rozlohu přibližně 0,5 hektaru. Předpokládaná hloubka nádrže je 2 metry. Detaily přidává mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák.
3: Nádrž by měla zpomalit odtok vody z území, zlepšit vláhové podmínky v okolním lese a poskytnout zdroj vody pro volně žijící živočichy. Současně by mohla vytvořit nové prostředí pro obojživelníky, vodní hmyz a další organismy.
0: Výstava s názvem Z duše přibližuje v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích život lidí s duševním onemocněním. Návštěvníci v přízemí hlavní budovy uvidí obrazy, keramická díla nebo fotografie vytvořené těmito lidmi. 10. ročník výstavy pořádá služba následné péče Domino při Českobudějovické charitě. Pokračuje vedoucí služby Denisa Kroupová.
4: Výstava vznikla z potřeby ukázat, že duševní onemocnění není něco, co by člověka definovalo. Lidé, kteří využívají naši službu Domino, dostali možnost prostřednictvím umění vyjádřit sami sebe a ukázat něco ze svého pohledu na svět.
0: Výstava potrvá do 17. září. Lanovka na Pražský Petřín začne znovu jezdit 22. září. Na síti X o tom informoval pražský dopravní podnik. Petřínská lanovka se tak vrací do provozu po téměř 2 letech. Nové vozy vyjedou z koncových stanic Petřín a Újezd v 7 hodin ráno. Jezdit pak budou zhruba v 10-minutových intervalech až do 22 hodin a 15 minut. Jízdenka bude nově stát 100 korun. Cestující, kteří mají předplacené jízdné, můžou Petřínskou lanovku dál využívat neomezeně. Bezplatně se pak mohou jezdit děti do 15 let a senioři starší 65 let.
1: Počasí.
0: Obloha bude převážně oblačná, zejména na severu kraje až polojasná. Později večer od jihu přibude oblačnosti a ojediněle se vyskytne slabý déšť. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 a 20 stupni, na horách kolem 15. Vítr bude slabý, západní až severozápadní. Odpoledne se změní na severovýchodní a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech se podle našich informací aktuálně jezdí bez nehod. Dojeďte dobře. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 10 hodin a 4 minuty posloucháte jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice a Matěj Vodička vám ještě jednou od mikrofonu přeje krásný čtvrtek 10. září. Hokejoví fanoušci, věřím, že mezi vámi posluchači jsou mnozí takoví hokejoví fanoušci, tak ti už se jistě nemohou dočkat na nový ročník domácí hokejové extraligy, který odstartuje už příští týden. Ovšem druhá nejvyšší domácí hokejová soutěž, tak ta už odstartovala, a to včera. A jediný jeho český zástupce v Maxalize HC Tábor odehrál první utkání v novém ročníku na ledě Třebíče. Kohouti bohužel nestačili na svého soupeře a horácké Slávy podlehli těsně 1-2. Už tuto sobotu 12. září ale táborští hokejisti odehrají první domácí zápas v nové sezóně, a to proti Dukle Jihlava. To bude určitě zajímavý a speciální souboj. Tak věřím, milí posluchači, že pokud jsou mezi vámi tedy hokejoví fanoušci, určitě vyrazíte v sobotu na hokej do Tábora. Tolik tedy aktuality ze světa jihočeského sportu a my se pojďme podívat na to, co nabídne jihočeské dopoledne v nejbližších minutách. Budou to třeba tradiční babské rady, dnes o žmolcích. Za kulturou se vydáme do Netolic na Prachaticku a přidáme taky několik dalších zajímavých tipů pro volný čas. Jak jsme ale zmiňovali už před chvílí v našem vysílání, nejdřív nás čeká výlet do historie. Exkluzivně totiž v našem vysílání představíme objevy, které odhalila nedávná rozsáhlá restaurátorská kontrola Závišova kříže, jedné z nejvýznamnějších klenotnických památek u nás. Počkejte si na to, už za chvíli za mnou do studia přijde kolega Zdeněk Zajíček se všemi podstatnými informacemi k tomuto tématu. Dobré dopoledne všem posluchačům, ještě jednou přeje Matěj Vodička.

0: Píseň Václava Neckáře Lásko ztracená dozněla v jeho českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice přesně v 10 hodin a 10 minut. Cisterciácké opatství Vyšší Brod a spolek přátel kláštera ve Vyšším Brodě dnes uspořádali, jak jste si už mohli taky v našem vysílání poslechnout, mezinárodní sympozium a tiskovou konferenci na téma Závišova kříže. Teď v tuto chvíli se tam koná odborná prezentace této klenotnické památky a jeho historického a kulturního významu, představení knihy Závišův kříž a taky požehnání knize. My už jsme z Vyššího Brodu slyšeli i našeho regionálního stopaře Petra Kubáta, ale to samozřejmě není všechno, protože s dalšími exkluzivními informacemi přichází teď za mnou do studia redaktor Zdeněk Zajíček, který má k tomu i nahrávku, ale to trošku předbíháme. Zdeňku, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, hezký den všem i tobě. No, já bych předbíhal rád a budeme předbíhat hodně, protože zaprvé mám několik nahrávek, které zrovna teď vedle s Michalem Kolářem připravujeme do nedělního Vltavínu. Tam si uslyšíte prakticky kompletně celý rozhovor s Jiřím Šindelářem, vedoucím výzkumného týmu, který Závišův kříž zkoumal. A všechny, kompletně všechny ty novinky. Já teď v tuto chvíli připomenu, že v letošním roce uplynulo 80 let od návratu Závišova kříže do Československa po dramatických událostech druhé světové války, 40 let od rozsáhlého restaurování Závišova kříže na Pražském hradě a 10 let od zahájení současné etapy digitalizace a nového nedestruktivního výzkumu této mimořádné památky. No tak mi bylo jasné, když jsem se tuto zprávu dozvěděl, že se musím právě sejít s Jiřím Šindelářem, vedoucím tohoto výzkumného týmu, který ten výzkum před těmi 10 lety začal. A natočili jsme neuvěřitelné věci. Mohu prozradit třeba teď za chviličku ve zvuku, jak je to doopravdy s tím svatým křížem uvnitř. Ono se totiž léta, a navíc se neví, od kdy se to traduje, není to nikde doložené. Tam se léta říká, že uvnitř je tříska z svatého kříže, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus. A Jiří Šindelář se svým týmem přišli na to, jak to doopravdy je. A tak si to pustíme, on nám to vysvětlí.
2: Když jsme šli do staré restaurátorské dokumentace na Pražském hradě, kdy v roce 1985-86 probíhala velká restaurace nebo velké restaurování Závišova kříže, tak jsme procházeli tu kompletní, zatím nepublikovanou dokumentaci a našli jsme tam starou černobílou fotografii, kde byl nějaký dřevěný kříž a u toho byl popisek, toto je fotografie hlavní relikvie ze Závišova kříže, svaté dřevo. A o dvě stránky dál byla druhá černobílá fotografie, tam bylo tvarově podobou úplně jiné dřevo, kříž sestavený ze dvou částí a u toho byl úplně shodný popisek. Toto je hlavní relikvie ze Závišova kříže svaté dřevo. A teď si dáte tyhle ty dvě fotografie vedle sebe a vidíte, že to není otázka nějakého objektivu nebo nasvícení scény. Jsou to prostě regulérně dvě úplně jiné věci, dva úplně rozdílné kříže z jiných kusů dřev. A to nás tedy zarazilo. Musím říct, že za sebe já jsem se v první chvíli polekal, protože jsem říkal, tak to restaurování probíhalo v divokých 80. letech, kdy si tady nikdo těchto věcí nevážil, tak jestli oni soudruzi náhodou svaté dřevo nevzali, za valuty neprodali na západ a nevložili tam něco nového. A tak jsem říkal, že budu mít pro pana Převora velmi smutnou zprávu, ale pak mi to nedalo. Celou tu dokumentaci z 80. let jsme dokázali zdigitalizovat. Vytvořili jsme si vlastně digitální modely i toho, co je uvnitř kříže a začali jsme to ve virtuální realitě zkoumat. Začali jsme to skládat dohromady, začali jsme dělat něco, čemu se říká reverzní inženýrství. A dostali jsme se postupně do okamžiku, kdy jsme říkali, ono to vypadá, že všechny ty dřeva jsou uvnitř toho stříbrného jádra Závišova kříže. To je strašně zajímavé. A ukázalo se, že kus dřeva ze dvou dílů a sestavený do kříže. No takže tím je popisováno jenom jeden ten dřevěný kříž, jedno to dřevo, a že to není ta svatá relikvie. Že ta svatá relikvie je kříž, který je taky z poměrně velkého kusu dřeva, je ale vyřezán z jednoho kusu, je to skutečně dřevo cedrové a je to ta hlavní relikvie. A tahle ta druhá, ta sestavená z těch dvou kusů, tak to je dřevo jiné, nějaké tvrdé, pravděpodobně dub. A já to shrnu, máme tam ne jednu hlavní pašijovou relikvii, My tam máme hned dvě. S tím, že jedna je relikví primární. Je to opravdu tedy to dřevo cedrové, které nás samozřejmě navádí už k tomu Blízkému východu a které by mělo být tou hlavní relikví, tedy částí samotného Kristova kříže. A pak je tam to druhé dřevo. A to druhé dřevo, to je takové spojení příjemného s užitečným. Původní středověký kříž byl osazený na dřevo, které tvořilo původní jádro. To dřevěné jádro muselo fungovat až do nějakého 18. století, tedy dobře 500 let. 500 let byla do tohoto dřevěného jádra vložena svatá relikvie. A tam se tato svatá relikvie toho původního dřevěného jádra dotýkala. Tím se ovšem v tom místě stalo to dřevo toho vlastního jádra samotnou relikví, takzvanou dotýkanou sekundární relikví. A když bylo to dřevo v 18. století toho původního jádra ve špatném stavu a muselo být nahrazeno novým, tak oni mohli to staré jádro zlikvidovat, ale nemohli vyhodit tu část, která byla po 500 let v přímém dotyku se svátostí. To znamená, že oni tu část, kde bylo původně relikvie vložená do dřevěného středověkého jádra, uchovali a udělali z toho ten dvoudílný latinský kříž, který na jednu stranu je druhotnou sekundární relikví Kristova kříže a na druhou stranu ale plní i praktickou funkci, adjustuje uvnitř relikvii hlavní, ochraňuje ji a jistí.
0: Tak to byl Jiří Šindelář ze spolku Naše historie a také vedoucí výzkumného týmu, který zkoumal Závišův kříž. No, co se člověk opravdu nedozví? S informacemi o Závišově kříži, tedy s těmi novými, přišel dnes za mnou do studia kolega, redaktor publicistiky Zdeněk Zajíček. Zdeňku, díky moc a budeme samozřejmě sledovat i webové stránky a hlavně taky nedělní Vltavín, kde posluchači uslyší víc ještě o tom průzkumu Závišova kříže.
1: Určitě. Já jenom dopředu mohu říct, že těch pozůstatků a těch relikví je tam celkem 620 mimochodem. A že některé kameny, o kterých se říká, že jsou určitý typ, tak nejsou. A že těch perel je tam taky jiný počet.
0: Tak to se máme opravdu na co těšit. Ještě jednou díky. Naslyšenou.
1: Hezký den.
3: Český rozhlas České Budějovice.

0: Tipy pro volný čas.
1: 10 minut před 10:30, tolik ukazují hodiny tady v našem vysílacím studiu Českého rozhlasu České Budějovice a to je přesně doba, kdy vám v Jihočeském dopoledni tradičně nabízíme tipy na to, kam vyrazit za kulturou nebo za nějakými zajímavými událostmi. Tak pojďme na ty dnešní zajímavé události. V Českém Krumlově začínají dny evropského dědictví. Dnes v 17:30 tam v portu 1560 pořádají přednášku Vítězslava Prchala na téma Panská zbrojnice v Českém Krumlově jako renesanční unikát a symbol rožmberské reprezentace. Takže zase něco z historie. Sál kulturního střediska ve Vimperku na Prachaticku dnes přivítá Pražské divadlo Verze s jejich úspěšnou inscenací Šťastný vyvolený. Začíná v 9 hodin. Na letní scéně Českobudějovické Slávie dnes od 18 hodin můžete prožít další koktejl hudby, tance, divadla a výtvarného umění. Tak neváhejte, milí posluchači. No a ve Vodáckém centru v Českém Vrbném v Českých Budějovicích pořádají dnes od 17 hodin loutkovou pohádku o Tesánek v podání souboru Já to jsem Víti Marčíka juniora. To je taky určitě velmi zajímavý a hezký tip na hezký kulturní zážitek. Taky jeden další tip ještě přidáme v našem dnešním dopoledním vysílání už za chvíli, tak si na to počkejte, ať už vyrazíte kamkoliv, moc si to užijte, milí posluchači, a já vám ještě jednou přeji krásné jihočeské dopoledne tady od mikrofonu ze studia Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

Tinu Turner jsme si poslechli v dnešním jihočeském dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. Teď mám na vás, milí posluchači, takovou otázku. Líbí se vám obrazy, které zlepšují náladu? Věřím, že ano. A pokud ano, tedy, tak vás pozvu na vernisáž do Netolic na Prachaticku. To vše už za chvíli v našem dnešním vysílání. Počkejte si na to.

0: čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Během letošního léta zemřelo při dopravních nehodách v Jihočeském kraji 7 motorkářů, což je o 4 víc než v loni. Taky počet dopravních nehod jednostopých vozidel je zatím od začátku letošního roku v jižních Čechách vyšší o necelou 50 případů než v loni za stejné období. V pořadu O čem se mluví se nad nehodovostí letošního léta zamyslíme s policejním mluvčím Milanem Bajcurou a krajským koordinátorem BESIPu Václavem Kovářem. Nalaďte si nás ve čtvrtek 10. září zhruba v 17 hodin a 30 minut. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: To byla tedy pozvánka k našemu dnešnímu, řekněme, podvečernímu vysílání, ale v Jihočeském dopoledni se teď budeme věnovat před chvílí avizovanému tématu. K barevnému podzimu pestré obrázky prostě patří. Pro ty, kteří se chtějí právě na taková díla podívat, mám jeden z brusu nový tip. V Netolickém muzeu je dneska v 16 hodin vernisáž výstavy obrazu malíře Pavla Horáka s názvem Malovaný domov. No a já mám právě teď na telefonní lince kurátorku výstavy paní Jitku Velkovou, které přeji dobré dopoledne.
2: Pěkné odpoledne, dobrý den.
1: Mohla byste prosím posluchačům představit autora Pavla Horáka?
2: Pavel Horák byl pražský rodák, ale během života se dostal do Nizozemí, bylo to po roce 1968, kde právě působil jako výtvarník, pak ho další práce v německém filmu přivedla do Mnichova a nakonec žil poblíž tady v Upasova, ale často se vracel do Vodňan. A to proto, že tady mýval tetu, měl tady i přítele, pana Františka Juska, který se staral o jeho výstavy v Čechách. A on sám na něj rád vzpomínal, protože Pavel Horák před svým odchodem do Nizozemí působil ve studiu Barrandov, kde působil jako pomocný režisér řady významných režisérů, které si dneska ve na české filmografii připomínáme.
1: Takže autor s úzkou vazbou na jihočeský region. Kolik jeho obrazů si na výstavě v Netolicích mohou diváci prohlédnout?
2: Je to zhruba 30 obrázků a jsou to obrázky jak tisky, tak i originální malby a perokresby.
1: Samozřejmě už ten název výstavy napovídá, že téma obrazů je domov. Jak ho Pavel Horák viděl právě v těch svých obrazech?
2: On právě převážně svého života žil ve městech, takže na těch obrázcích jsou městská zákoutí a dost často si ale všímal takových obyčejných každodenních věcí. Obrázky hýří barvami města nebo zahrad a co se týká právě jeho rodného města Prahy, tak tam se často uchyluje i k takové drobné kresbě, kdy zachycuje hlavně pohledy na malou stranu. A zajímavé na těch obrázcích je, že vlastně nic nemá rovné linie, jo, nemá to pravé úhly. Vidí to prostě svojí vlastní optikou.
1: Můžete jenom na závěr ještě dodat, dokdy můžou lidé navštívit právě výstavu Pavla Horáka s názvem Malovaný domov?
2: Ano, ty poetické obrázky se mohou návštěvníci přijít prohlédnout v Netolickém muzeu do konce října.
1: To byla tedy pozvánka na dnešní vernisáž v Netolickém muzeu. Připomínám, v 16 hodin výstava obrazu malíře Pavla Horáka s názvem Malovaný domov. Právě kurátorka výstavy Jitka Velková byla dnes s námi v Jihočeském dopoledni. Paní Velková, mockrát díky, ať se vernisáž vydaří a hlavně ať se výstava líbí. Naslyšenou.
2: Také děkuji, naschledanou.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

Luxemburg nám hrál, to byla písnička Karla Zicha. Vám hraje Český rozhlas České Budějovice, a to i v 10 hodin a 38 minut. 60 lůžek, onkologický stacionář, 3 operační sály, CT přístroje i magnetické rezonance. Tak nejen to slouží od tohoto týdne pacientům v Národním onkologickém centru Fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze. Podíváme se tam už za chvíli.

0: Včera, tedy ve středu 9. září dopoledne, se pacientům otevřelo Národní onkologické centrum ve fakultní nemocnici Motol a Homolka. V moderním komplexu mají nemocní veškerý servis pod jednou střechou. Jeho vybudování stálo necelých 5 miliard korun. Centrum je už částečně v provozu.
1: Já bych řekl, že se tady cítím dobře, je to tady pěkný, vybavený, máme tady furt ty stejný dobrý lidi kolem sebe.
2: Říká pacient David Jestříbek, leží přitom na lůžku onkologické kliniky. Do zdejší nemocnice se vrací opakovaně, poprvé je ale v novém onkologickém centru.
1: Jsou tady teplý véči a tak, takže za mě paráda.
3: Teď jsme vyšli z místnosti, kde leží pacienti. Tady jsou jednotlivé pokoje, dívám se pokoj 11, 12.
4: Jsou vybavený prostě kompletně všechno, co pacient potřebuje.
2: Popisuje mi, jak to vypadá na jednom ze dvou lůžkových oddělení staniční sestra Monika Burešová.
4: Vlastně nejnovější postele, techniku, skvělé pumpy. Pacienti mají soukromí, protože jsou o po dvou.
2: Vedle přibližně poloviny lůžek tu už začaly fungovat také ambulance. Ukazuje mi o několik pater níže vedoucí lékař Národního onkologického centra fakultní nemocnice Motol a Homolka David Feltl.
5: Ta idea je taková, že to jsou ambulance multioborové. Jasně, že tady dominuje onkologická klinika, ale budou tady ambulance dalších odborností, bude tady chirurg, budou tady rehabilitace. Všechno to, co vlastně ten pacient, který má zhoubný nádor, potřebuje.
3: Teď stojíme před dveřmi, na kterých je cedulka koordinátor onkologické péče, jméno Simona Juzová.
6: Dobrý den, paní Simono. Tady působím zatím sama, ale určitě do budoucna nás tady bude víc, protože to koordinování opravdu podle mě je hodně důležitý pro ty pacienty. Snažím se usnadnit jim tu cestu, zařídit jim brzký termín na to vyšetření, aby se co nejdříve mohla zahájit léčba.
2: Podle dat Národního onkologického registru v Česku přibylo v roce 2024 skoro 70 tisíc pacientů s rakovinou. Podle předsedy České onkologické společnosti Igora Kiše počty nemocných do budoucna dál porostou.
7: Nárůst těch kapacit tomu systému pomůže. Praha a Středočeský kraj jsou vlastně nejlidnatější regiony. Lze i v této oblasti se stárnutím populace očekávat, že v těchto regionech bude největší nárůst incidence onkologického onemocnění.
2: Díky novému centru by měla fakultní nemocnice Motol a Homolka obsloužit až o 40% více onkologických pacientů. Andrea Skalická, Český rozhlas.
8: Český rozhlas České Budějovice, písně.

skupina Elán, to je další muzika, kterou nabízí dnešního České dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Je 10 hodin a 46 minut. Když se na svetru objeví žmolky, nemusí ještě putovat do vyřazeného oblečení. Babské rady vědí, že někdy pomůže izolepa, silonová ponožka nebo dokonce i holítko. Tak právě babské rady si budeme moct, milí posluchači, poslechnout v našem vysílání už za chvíli po písničce Pavla Bobka.

0: Pražské rady.
1: Žmolky na oblečení nejsou vítány. Pokud máte vyzkoušeno, že některý svršek pouští chloupky, perte ho v povlaku na polštář. Nebudete je muset sbírat z ostatního oblečení. Žmolky se na textil totiž můžou dostat právě při praní. Když se objeví prvních pár žmolků, můžete je zkusit odstranit ručně nebo opatrně ostříhat nůžkami na nehty. Dobře se jich také zbavíte jednorázovým dámským holítkem, které předtím namočíte ve vodě a táhlými pohyby textil doslova oholíte. Žmolky na oblečení z hrubších látek, například kabátů, můžete opatrně odstranit jemným smirkovým papírem. Z Manchesteru se dají dobře vykartáčovat, pokud je látka lehce navlhčená. Vyzkoušejte to i lidově po domácku. Omotejte si izolepu kolem ruky a přejeďte jí po oblečení, nebo si na ruku navlečte silonovou ponožku a hlaďte žmolky proti směru vláken. Úspěch je tady zaručen.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Když už jsem dnes mluvil o tom hokeji, milí posluchači, tak řečeno tou hokejovou terminologií, 2/3 dnešního jihočeského dopoledne už máme za sebou. Ta 1/3 bude patřit především ze začátku zprávám v 11 hodin. Ty už pro vás chystá kolegyně Lenka Rybáčková. No a hned po nich ve studiu přivítám dnešního hosta, oftalmoložku Nikolu Járovou z očního oddělení Českobudějovické nemocnice. Popovídáme si s ní o akantemébové keratitidě, onemocnění, které způsobují parazitické améby a které může nadělat, lidově řečeno, velkou paseku, protože umí třeba mimo jiné trvale poškodit zrak. Zachovejte nám tedy přízeň i v následujících minutách, milí posluchači. Matěj Vodička vám přeje krásný den.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Inflace v Česku zrychlila. Všeobecná zdravotní pojišťovna chce nalákat mladé lékaře do vybraných oblastí na 500 000 stipendia. Jan Žižka se svou družinou opět převezme město Tábor. Bude převážně oblačno, zejména na severu kraje až polojasno. Naměříme do 20 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Spotřebitelské ceny v Česku stouply v srpnu oproti loňsku o 1,9%. To je asi o 0,2% bodu víc než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňsku zdražovaly hlavně nafta a benzin, říká Pavla Šedivá z Českého statistického úřadu.
2: Například nafta se v srpnu na čerpacích stanicích v průměru prodávala za 44 korun a 98 haléřů za litr, což byla nejvyšší hodnota od října roku 2022.
0: Zlevnily naopak potraviny. Třeba trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o 2/5. Meziměsíčně stouply spotřebitelské ceny o 0,3%. Mladí lékaři můžou dostat od Všeobecné zdravotní pojišťovny stipendium až 480 000 korun. Musí se ale zavázat k tomu, že budou 5 let pracovat v některé vybrané lokalitě s horší dostupností lékařské péče. Žádosti VZP přijímá do 15. října. Zájem je o pediatry, dětské a dorostové psychiatry a praktické lékaře, říká mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
3: Prostředky budou vyplaceny přímo mladému lékaři, tedy nikoli školiteli jako v případě rezidenčních míst. Z fondu obecně prospěšných činností je VZP připravena uvolnit ještě letos částku 90 milionů korun.
0: Město Tábor se připravuje na návrat do minulosti. Tento víkend Jan Žižka symbolicky převezme město v rámci táborských setkání. Návštěvníci se v historickém centru můžou podívat na ohňovou show, zajít na jarmark nebo se zúčastnit nedělní bohoslužby. Letošní novinkou je program Na velkém šanci, upřesňuje vedoucí oddělení kultury táborské radnice Jana Lorencová.
4: Středověký Tábor, kde se lidé budou moci podívat nejenom do tohoto nádherného parku, ale také do hlouby městských hradeb, kde vznikne sanitrnická dílna, byly dílna na výrobu ledku. Sport.
0: Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba rezignoval na svou funkci, informoval o tom výkonný výbor svazu. Kotrba funkci formálně slouží na konci září, vedení svazu ale předá až na konci listopadu. V čele českého tenisu byl od června 2024. Nahradit ho má současný první místopředseda svazu Petr Pála. Pokračuje Jakub Kotrba.
5: Uvědomil jsem si, že prostě nedají se dělat věci na půl. Je zapotřebí si prostě čas od času zastavit a říct si, jsou věci, které člověk je v lidských schopnostech zvládnout a které ne. A na základě tohoto vyhodnocení jsem se rozhodl, že odstoupím z funkce a jsou nastaveny základní pravidla, které když budou zachovány, tak se tenis nemusí obávat o svou budoucnost.
1: Počasí.
0: Obloha bude převážně oblačná, zejména na severu kraje až polojasná. Později večer od jihu přibude oblačnosti a ojediněle se vyskytne slabý déšť. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 a 20 stupni, na horách kolem 15. Vítr bude slabý, západní až severozápadní. Odpoledne se změní na severovýchodní a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Zdržet vás může na silnici 3 v Plané nad Lužnicí na Táborsku odstavené porouchané auto. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
6: Často na to zapomínáme, ale oči je potřeba si chránit, protože existuje nespočet nebezpečných škůdců, kteří nám mohou třeba i trvale poškodit zrak. Slyšeli jste třeba už někdy o akantamébové keratitidě? Jde o závažné oční infekce, které způsobují parazitické améby a jsou příčinou až poloviny trvalé ztráty zraků spojených s infekcemi rohovky. My si nejen o ní už za chvíli budeme povídat s oftalmoložkou Nikolou Járovou, z očního oddělení nemocnice České Budějovice. Zvu vás k poslechu a přeji ještě jednou dobré jihočeské dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Oftalmoložka Nikola Járová z očního oddělení nemocnice České Budějovice je naším dnešním hostem. Musím říct, že jsem přišla usměvavá v dobré náladě, tak to je vždycky dobře. Díky moc za váš čas, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne přeji všem a já děkuju za pozvání.
1: Rádo se stalo. My si dnes sice budeme povídat o akantamébové keratitidě, taky zajímavé slovo, ale na úvod si dovolím se vás zeptat ještě na jednu věc. My jsme se o tom teď před vysílání tady taky bavili. Je to necelý rok, co u nás ve studiu byl váš kolega, primář očního oddělení Českobudějovické nemocnice, pan doktor Honer. Bavili jsme se tu doslova o zoufalém nedostatku očních lékařů na jihu Čech, nejen na jihu Čech, tedy i v celé České republice. Samozřejmě je to poměrně krátká doba, ale asi nelze očekávat nějaké zlepšení. Přesto se zeptám, vidíte v tomto ohledu nějaké alespoň malé světlo na konci tunelu?
2: Pokud smím tady hovořit jménem celého oddělení, tak my máme radost toho, že se nám daří pokračovat v tom směru, který nastolil pan primář už před tím rokem a nabíráme nové lékaře a snažíme se vzdělávat novou generaci oftalmologů, která doufáme do budoucna doplní a rozšíří řady ambulantních specialistů v Jihočeském kraji, ale jak jste říkal, je to běh na dlouhou trať, ten výchova mladého oftalmologa trvá poměrně dlouho a je to proces, který se nedá zkrátit ani obejít. Nicméně a ta naděje do budoucna tady určitě je?
1: No, je to samozřejmě poměrně osobní otázka, ale proč zrovna vy jste si třeba zvolila oftalmologii? Co vás na tom lákalo?
2: Já jsem do kontaktu s oftalmologií přišla už ve 4. ročníku a nějakým způsobem mě ten obor uchvátil. Je to malý, precizní obor s mnoha možnostmi, perspektivní. Je tam možnost jak té ambulantní spolupráce, tak chirurgické. Takže ta volba byla poměrně jasná.
1: Hezky jste to vysvětlila. No, ono samozřejmě, pokud se budeme bavit o nedostatku lékařů, tak se to netýká jenom očních lékařů, oftalmologů, ale týká se to třeba i praktických lékařů, ambulantních specialistů obecně. Ostatně my jsme o tom už několikrát mluvili v našem dnešním vysílání v rámci zpravodajských relací. Ale zpět k tomu tématu, zmíněném už v samém úvodu, tedy k té akantamébové keratitidě. Co mě zarazilo jako lajka nejvíc na první dobrou, že to je choroba, která oči může postihnout třeba i při plavání nebo sprchování. Já shodou okolností chodím plavat docela dost. Tak je to opravdu pravda? Může to člověk chytit, lidově řečeno, jenom třeba z nějakého bazénu?
2: No, já bych byla nerada, aby se zbudila vlna paniky, že akantaméba číhá na každém rohu a je připravená zaútočit a připravit posluchače o zrak, tak tomu skutečně není. K tomu, aby u pacienta došlo k rozvoji zánětu rohovky akantamébové etiologie, je potřeba, aby se sešlo hned několik specifických okolností a musí být ve správném čase a na správném místě. Takže je to infekce sice závažná, ale velmi vzácná.
1: No, já jsem se chtěl právě na to zeptat, jestli se to onemocnění dá klasifikovat jako vzácné. Vy říkáte, že ano. Jak se v posledních letech vyvíjí ten počet případů? Má to rostoucí nebo klesající tendenci?
2: Obecně ten počet případů narůstá s tím, jak stoupá obliba nošení kontaktních čoček. S tím, jak stoupá obliba, tak se také kontaktní čočky a jejich nošení začalo považovat za něco běžného a pacienti obecně ztratili takovou důslednost a ostražitost v tom režimu nošení kontaktních čoček a v péči o ně, což samozřejmě zvyšuje riziko nejenom vzniku akantamébové keratitidy, ale i jiných infekcí oka a rohovky obecně. Nicméně nutno říct, že závisí také na oblasti, v které ten daný člověk žije. Jsou oblasti třeba v subtropech, kde je ta keratitida častější. Víme, že v České republice ta situace je poměrně stabilní a ten počet pacientů meziročně nějak dramaticky nenarůstá, pohybuje se zhruba mezi 4 až 5 novými pacienty za rok v celé České republice.
1: Jinými slovy, když to řeknu úplně laicky, já třeba nenosím kontaktní čočky, takže když půjdu do bazénu plavat, jako normálně chodím, tak mi nehrozí žádné velké nebezpečí.
2: Vy nejste ohrožená riziková skupina.
1: No, právě ne náhodou se taky této chorobě říká nemoc kontaktních čoček. Kdy nastávají ty, řekněme tedy, nejrizikovější přenosy?
2: V zásadě máte pravdu, že toto onemocnění se zhruba u 80 až 90% případů vyvine u nositelů kontaktních čoček. To jsou tedy ti pacienti nebo ti lidé, kteří jsou nejrizikovější skupinou. V zásadě s akantamébou se člověk setká nejčastěji v jejím přirozeném prostředí a tudíž za ty nejrizikovější prostředí byly určeny bazény, přírodní voda, tedy koupání s kontaktními čočkami, sprchování s kontaktními čočkami a částečně špatná hygienická pravidla a jejich dodržování a přespávání v kontaktních čočkách přes noc.
1: Já jsem si právě v této souvislosti vzpomněl i na několik mých známých, kteří třeba jsou večer líní si sundat kontaktní čočky. Ráno toho vždycky hodně litují, protože pálí oči samozřejmě. Tak to je třeba přesně příklad, který nedělat, pokud se chcete vyhnout této chorobě, o které hovoříme.
2: Ano, to je přesně tak. A není to jenom z důvodu rizika akantamébové keratitidy, ale z důvodu toho, že můžete laicky chytit i infekci jiné etiologie, nejčastěji bakteriální, které ale můžou být ve svém důsledku stejně závažné jako ta keratitida akantamébová.
1: Asi se to nedá říct úplně plošně, ale můžeme třeba nějakým způsobem tvrdit, že někteří uživatelé kontaktních čoček mají opravdu rozšířené tyto zlozvyky, které jsme vyjmenovávali, nošení vlastně přes noc, nechání na očích, nošení do bazénu a tak dál.
2: No, já bych byla ráda, kdybych mohla říct, že to jsou pouze někteří. Naopak tenhle problém je velmi častý a v podstatě nositelé kontaktních čoček jsou v průběhu času čím dál nedůslednější a neobezřetnější.
1: A znamená to třeba, že s kontaktními čočkami do bazénu bychom úplně neměli chodit, že to je už samo o sobě nějaké riziko?
2: Ano. Rozhodně kontaktní čočka do bazénu nepatří z mnoha různých důvodů a pokud je to nezbytně nutné, tak je třeba, aby to byla čočka, která je nejméně riziková, to teda čočka jednodenní.
1: Nejen o akantamébové keratitidě si v našem dnešním vysílání povídáme s oftalmoložkou Nikolou Járovou.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Paní doktorko, dokázala byste popsat, co konkrétně se odehrává na povrchu i pod povrchem té kontaktní čočky a proč je to pro tu bakterii akantaméba vlastně vhodné prostředí?
2: No, já úvodem bych trochu poupravila informaci, akantaméba není bakterie, ale je z jiného rodu, je to v podstatě měňavka. A tím potřebuje pro rozvinutí svého potenciálu specifické prostředí a právě ta kontaktní čočka ho nabízí. Ta kontaktní čočka sama o sobě mění povrch oka a mění mikroflóru na povrchu oka a vlastně vyrobí specifické prostředí, které umožní mnoha různým mikroorganismům se plně rozvinout a uplatnit svůj potenciál právě třeba ve vývoji zánětu rohovky. Ta kontaktní čočka svým způsobem také dokáže měnit ten oční povrch a je známo, že zvyšuje množství receptorů a vazebných proteinů na povrchu oka, na které se ta akantaméba dokáže přichytit. A proto právě zdravé oko u člověka, který kontaktní čočky nenosí, je daleko méně rizikové z toho, že ta akantaméba bude schopná přilnout tomu povrchu a rozvinout infekci.
1: Tady by se skoro nabízelo takové to lidové řečení dobrý sluha, ale zlý pán, protože když si to jako lidi představím, co všechno se může vlastně na tom povrchu a pod tou čočkou odehrávat, je to úplně až nepředstavitelné.
2: S tím mohu jenom souhlasit, jako každá situace, každá věc v životě má i nošení kontaktní čoček nějaká svá pravidla, svá rizika a je podle mého názoru dobré ta rizika znát a pravidla se snažit dodržovat.
1: No a co je tedy klíčové pro úspěšný boj s touto infekcí? Kromě dodržování těch pravidel, o tom si řekneme taky víc samozřejmě v samém závěru našeho dnešního rozhovoru, ale takové to nejzásadnější, co byste zmínila?
2: A pro boj s tou infekcí, pokud už ta infekce už se začne rozvíjet, je klíčové, aby se na tu diagnózu myslelo. Jelikož se jedná o infekci vzácnou, tak mnoho oftalmologů se během své kariéry s touto infekcí ani nemusí setkat. Nicméně je důležité, aby někde v hlavě měli tuto informaci uloženou a mysleli u nositelů kontaktních čoček i na tu možnost, že se může jednat o akantamébovou keratitidu. A druhým klíčovým faktorem v boji s touto infekcí je mít k dispozici dostatečně účinnou léčbu.
1: Mm-hmm. Je pravda, že se ta akantaméba taky běžně vyskytuje třeba i v kohoutkové vodě. My jsme mluvili o tom bazénu, to je samozřejmě voda silně chlorovaná, ale i přesto se tam vyskytují nějaké organismy. Možná opět taková trošku laická otázka, ale nechci nikoho strašit. Máme si dávat třeba pozor při konzumaci vody z kohoutku, nebo když si ráno omýváme obličej vodou z kohoutku, nebo není potřeba se obávat?
2: Otázka je to výborná, naopak. Akantaméba je organismus, který se přirozeně vyskytuje všude v prostředí. Mm-hmm. Takže se s ním můžete setkat v podstatě kdekoliv, ale jejím nejčastějším přirozeným prostředím je prach, půda a voda. Je prokázáno, že akantaméba se může vyskytovat i v kohoutkové vodě. Nicméně, jak jsem říkala již předtím, není důvodu k panice. Pokud tu vodu budete konzumovat, tak akantamébovou keratitidou určitě neonemocníte. Důležitý je ten vlastní kontakt přímý té kontaktní čučky s tou vodou. A v tom případě je manipulace s vlhkýma rukama nebo omývání čuček v kohoutkové vodě velmi rizikovou záležitostí.
1: A i když třeba na mě někdo foukne prach, mám na sobě kontaktní čočky, může tam dojít k nějakému přenosu?
2: Jak jsem říkala už úvodem, těch specifických okolností je několik. Těch akantaméb existuje celá řada, těch subtypů je 23 podle DNA klasifikace. A vy se musíte nejprve setkat s tou, která je schopná tu infekci vyvolat, a těch je z těch 23 pouhých 8. Takže musíte ve správný čas na správném místě potkat tu správnou akantamébu a ještě musíte mít buď výrazně sníženou imunitu, anebo nějaké mikrotraumata na rohovce, plus byste měl být nositelem kontaktní čočky, aby ta situace byla vlastně pro rozvoj ta infekce ideální.
1: Já jsem nedávno například prodělal vlastně obrnu lícního nervu a měl jsem to na levé straně a ta pravá strana byla paralyzovaná a tím pádem jsem neměl pohyblivé oční víčko, takže jsem měl hodně zarudlé, to oko vlastně hodně vyschlé, musel jsem se ho vykapávat. To třeba taky není úplně nějaký rizikový faktor pro rozvoj podobných onemocnění?
2: Rizikový faktor pro rozvoj různých očních onemocnění to je, ale pro akantamébovou keratitidu zrovna úplně ne.
1: Naštěstí. Vy jste zmiňovala, že těch typů akantaméby je zhruba 24. Jak život téhle měňavky vypadá vlastně a v jakých podmínkách je schopná přežívat?
2: Akantaméba je velmi pozoruhodný mikroorganismus, který si během evoluce vyvinul velmi účinné obranné mechanismy a mechanismy přežití, aby odolal tomu konkurenčnímu tlaku. Akantaméba se v podstatě vyskytuje v takových dvou základních formách, a to ve formě aktivní, kdy je schopná přijímat potravu a rozmnožovat se, to říkáme trofozoid. Ve chvíli, kdy ten trofozoid se dostane do nepříznivé situace nebo pro něj nepříznivé situace, dokáže se přeměnit v takzvanou cystu, která je velmi odolná a dokáže vlastně persistovat v prostředí řadu desetiletí. A ve chvíli, kdy se pro ní objeví znovu příznivé podmínky, tak ona v podstatě se aktivuje, změní se opět trofozoid a ten životní cyklus pokračuje.
1: A který ten genotyp způsobuje ty nejtěžší, nejzávažnější oční infekce a proč například, z jakého je to důvodu?
2: To je výborná otázka, je to teďka velmi aktuální téma mezi společností, která se tou akantamébovou keratitidou zabývá. A obecně se ví, že nejrozšířenějším genotypem je T4, tedy i ta T4 je nejčastějším původcem těch akantamébových keratitid. Ale ví se, že právě ty, které T4 nejsou, způsobují závažnější typy infekcí. Nicméně je to všechno ještě otázkou výzkumu. My ve spolupráci s první lékařskou fakultou mikrobiologií a akademií věd zkoumáme retrospektivní vzorky České republiky za uplynulý zhruba 40 let a i touto otázkou se budeme zabývat. Ale v zásadě, abych vám odpověděla zodpovědně a pravdivě, to bude ještě nějakou chvíli trvat.
1: Dobře, my se taky už za chvíli v našem dnešním vysílání budeme zabývat třeba tím, v čem spočívá ta největší agresivita a zákeřnost akantamébové keratitidy, ale nejdřív přijde na řadu hudba. Teď nás čeká písnička od Karla Gotta, Srdce jako kámen. Za chvíli se k rozhovoru s Nikolou Járovou, oftalmoložkou, opět zase vrátíme.
0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Akanta mébová keratitida, to je závažné oční onemocnění, o kterém se dnes v našem dnešním dopoledním vysílání bavíme s Nikolou Járovou, oftalmoložkou z očního oddělení Českobudějovické nemocnice. Já jsem před písničkou slíbil posluchačům, že jim řekneme, v čem spočívá ta největší agresivita a zákeřnost právě akanta mébové keratitidy. Asi je to samozřejmě možná ta základní odpověď, je, že pacienti mohou přijít o zrak, ale proč? Vlastně z jakého důvodu?
2: Akanta mébová keratitida je velmi záludné onemocnění, které zpočátku bývá velmi často zaměněno za jiné diagnózy a v podstatě k té správné diagnóze a tedy ke správné léčbě se pacienti dostávají relativně pozdě. Ta keratitida nejčastěji probíhá pod obrazem herpetické keratitidy, tedy oparové keratitidy, a velmi dlouho se tváří, že ta léčba nesprávně nastavená je účinná. Nicméně pak v poměrně krátké době ta akanta méba rozvine ten klinický obraz naplno a rozvine i řadu velmi závažných očních komplikací, které jsou obtížně řešitelné. Někdy až neřešitelná, skutečně velká část pacientů dospěje například k transplantaci rohovky, a což není stav, který to oko navrátí do původního zdravého stavu, ale nese sebou již další potenciální komplikace a rizika.
1: Takže hrozí trvalé poškození zraku i úplné vlastně zamezení zraku. Rozumím tomu správně?
2: Ano, v těch nejtěžších případech opravdu, kdy ta infekce probíhá naprosto nezvladatelně, může dojít i k tomu, že pacient zcela oslepne a může o to oko i kompletně přijít.
1: Vy jste říkala docela zajímavou věc, že zpočátku se to vlastně jeví jako oparová keratitida. Mm-hmm. Opar, pokud vím, jako laik tedy, tak opary způsobují herpes viry. Vlastně to jsou virová onemocnění a akanta méba můžeme klasifikovat jako bakteriální onemocnění.
2: Akanta méba je parazit, takže je vyčleněná v podstatě z obou těchto klinických jednotek, ale nicméně je velmi dobrým imitátorem a opravdu nejčastěji imituje právě tu keratitidu nebo ten zánět rohovky, který je způsobený oparem, což je v podstatě běžná záležitost, s kterou často pacienti přicházejí do našich ambulancí, a opravdu velmi dlouho ta akanta méba může zůstat nepoznaná.
1: Ona s tím dost úzce souvisí i má další otázka, protože my jsme samozřejmě už zmínili, že klíčová je ta včasná diagnóza, to je ostatně v mnoha ostatních onemocněních, nejenom třeba co se týká očí, ale ta diagnóza, vy jste to sama říkala, ještě donedávna de facto nebyla úplně ideální, protože trpěla poměrně značnou chybovostí. Chápu to správně, že to mohlo být způsobeno třeba i tím, že při tom základním vyšetření se mohlo to jevit jako obyčejný nějaký opar nebo oparový virus, který se dostal do oka, jenomže on to nebyl ten herpes virus, ale byla to právě ta akanta méba.
2: Já bych řekla, že to tak úplně není. V zásadě ta diagnostika i dříve, než se objevily takové ty novější metody, byla poměrně spolehlivá nebo velmi spolehlivá. A musím říct, že v rukou zkušeného mikrobiologa, respektive zkušeného parazitologa, je stanovení té diagnózy naprosto stoprocentně jisté. Nicméně úskalí tkví v tom, že je nutné odebrat dostatečně kvalitní vzorek. A není v České republice mnoho oftalmologů, kteří by měli dostatečné zkušenosti i s ohledem na to, že se jedná teda o diagnozu opravdu vzácnou, tak nemají dostatečné zkušenosti v odběru toho vzorku. I v průběhu zpracování toho vzorku a vyhodnocování může dojít k řadě různých drobných chyb, které ve výsledku vlastně znemožní stanovení té diagnozy. Ale pokud je situace optimální a vyšetřuje zkušený oftalmolog a setká se se zkušeným mikrobiologem, respektive parazitologem, tak určení té diagnózy je velmi elegantní a stoprocentně jisté.
1: Chtěl jsem se právě taky zeptat, jaká vyšetření tu akanta mébu bezpečně odhalí s jistotou?
2: A s jistotou, pokud tedy proběhne ta úvodní fáze toho odběru vzorku, jeho transport a zpracování bezchybně, tak máme v podstatě tři možnosti. V České republice je zlatým standardem kultivace. Parazitologové, kteří se po České republice tomu věnují, jsou velmi zkušení, ale je jich málo. V podstatě narazíte na ně pouze na větších pracovištích, převážně fakultního typu. Dále pak je další možností je konfokální mikrobiologie. artroskopie, která také ale vyžaduje velmi zkušeného vyšetřujícího, aby byl schopen s jistotou určit přítomnost té akantaméby v tom vyšetřovaném vzorku. A nejnovější metodou, která ale není běžné klinické praxi dostupná, je PCR diagnostika. A my s kolegy doufáme, že se tato situace v brzké době změní a že tu PCR diagnostiku zavedeme do klinické praxe i v České republice.
1: PCR diagnostiku samozřejmě známe všichni z dob koronavirové pandemie. To znamená, je to něco, co odhalí vlastně tu akantamébu s nějakou velkou rychlostí. Rozumím tomu správně?
2: V zásadě ano. Pokud by byla rutině dostupná, vhodná metodika, byla by to v zásadě asi nejrychlejší metoda.
1: Já jsem posluchačům slíbil, že popíšeme tu prevenci a v rámci prevence je klíčové v tomto případě dodržování pravidla 3S. Mohla byste tedy posluchačům tato pravidla detailně popsat?
2: Ta pravidla 3S jsou v zásadě zkratky ze slova swim, shower a sleep. Jsou to v podstatě činnosti, kterých by se měl nositel kontaktních čoček s kontaktními čočkami vyvarovat. Tedy v čočkách se nesprchovat, neplavat s nimi ani v přírodních zdrojích, ani v bazéně a nepřespávat v nich.
1: Takhle jednoduché to je.
2: Ano.
1: O tom už jsme vlastně taky mluvili. Existuje v oftalmologii nějaké podobné onemocnění, které může mít taky tolik vážné následky a je třeba mu věnovat větší pozornost, ať už se to týká nějakých virů nebo nějakých parazitů, ale třeba i ne úplně nějakého, řekněme, mechanického poškození, které je nebezpečné a tak dále.
2: A v oftalmologii, stejně jako v ostatních odvětvích medicíny, je řada velmi vzácných, ale i běžných onemocnění, které dokážou pacientovi výrazně znepříjemnit život a jsou skutečně závažnými, pokud se neléčí nebo neléčí se včas nebo se neléčí adekvátně. Myslím si, že pokud se budeme bavit o zánětech rohovky, tak akantamébová keratitida patří k těm nejsvízelnějším, ale napříč oftalmologií různými subspecializacemi se objevují onemocnění, která jsou stejně závažná, dokážou pacienta připravit o zrak stejným způsobem jako akantaméba.
1: Říká oftalmoložka Nikola Járová z očního oddělení Českobudějovické nemocnice, která byla dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Ještě jednou díky moc za váš čas i za všechny cenné informace. No a ano, ještě byste chtěla něco říct.
2: Já bych závěrem děkuji tedy za pozvání a za to, že posluchači poslouchali rozhovor na toto téma. Chtěla bych jenom veřejnost uklidnit, že v České republice je nyní nově dostupná léčba, první registrovaná, schválená léčba na akantamébovou keratitidu a má velmi slibné klinické výsledky i výsledky v klinické praxi a tudíž to je to naše světlo na konci tunelu, které připouští i možnost, že akantamébová keratitida do budoucna nebude tak neřešitelnou infekcí, jako je dodnes.
1: Díky moc za tenhle pozitivní závěr. Chtěl jsem vám jenom popřát, ať se vám daří taky nejenom ve vaší ordinaci. Nikola Járová, oftalmoložka z očního oddělení nemocnice České Budějovice. Ještě jednou díky, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost a pevně věřím, že to, co zaznělo v dnešním rozhovoru, je pro vás užitečné a že si to taky vezmete k srdci. Za chvíli nás čeká dnešní rozhlasový sloupek, který samozřejmě je tradiční součástí jihočeského dopoledne. Ještě předtím hudba, třeba Whitney Houston nebo Iveta Bartošová. Příjemný poslech a hezký den od mikrofonu přeje Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Zhruba za minutu a půl bude 11:45. Dnešní Jihočeské dopoledne se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Po zprávách ve 12 hodin už tady po mně to pomyslné moderátorské žezlo znovu převezme kolegyně Hanka Šoberová s písničkami pro radost. Ovšem i ve čtvrtek 10. září pro vás máme rozhlasový sloupek. O čem bude? Bude o jedné zbytečné zářijové otázce a taky o Vánocích. Slovo má Ivan Mls, příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Neznám zbytečnější zářijovou otázku, než cituji, tak jaká byla letošní dovolená? Dotyčný, který takový dotaz položí, je buď naprosto cizí člověk, kterému do trávení vašich volných dnů zhola nic není, anebo někdo z vašich blízkých, který trpí ukrutnou zapomnětlivostí. Protože ty dávné časy, kdy jsme se na přelomu léta a podzimu scházeli a vzájemně se chlubili svými dovolenkovými zážitky, prohlíželi si čerstvě vyvolané fotky z prázdnin a vůbec se oddávali vzpomínkám na báječně prožité chvíle, tak přesně tyhle dávné časy jsou ty tam. Dnes si své volno zpravidla užíváme v přímém přenosu. Když už někde jsme, tak své zážitky sdělujeme tak říkajíc online. Kdo není na sítích, jako by nežil. Oblažujeme své příbuzné a přátele fotkami, videi i informacemi o tom, co právě děláme, co konzumujeme, kam všude jsme nakoukli, kam vyšplhali, co nás ohromilo i potěšilo, co jsme si právě koupili, jak hezky pršelo, či jak se máme na pláži. A přátelé a příbuzní nám oplácejí stejným dílem. Takže v září už opravdu není na co vzpomínat. Dovolená je minulostí, vše podstatné o ní bylo už všem zainteresovaným dávno sděleno. Chlubit se tedy svým blízkým, kde jsme pobývali, by bylo nošením dříví do lesa. Všichni přece všechno už dávno vědí. Naštěstí teď bude na nějaký čas od té zážitkové smrště pokoj. Tedy až do chvíle, než někdo jako první ozdobí vánoční stromek a vzápětí se tímhle svým činem pochlubí na sociálních sítích. Nikdo samozřejmě nebude chtít zůstat pozadu a Vánoce v přímém přenosu vypuknou naplno. Taky se těšíte? Přeji hezký den.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Normálka. Krásná zdravá svačina.
1: Už za chvíli se spolednem rozezní zvon z vesnice Šejby v Novohradských horách. Zvon, který je zavěšen ve věži obecní kaple, pochází pravděpodobně z válečných let. Byl ulitý někdy mezi roky 1942 a 1944. Víme ale, že má průměr 36 cm, váží přibližně 35 kg a zní v tónu G3. Dnešní poledne ohlásí vyzvánění obecního zvonu ze Šejb na Novohradsku.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Kamiony ode dneška můžou zajíždět k nové dobíjecí stanici v Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku. Vrchní soud v Olomouci potvrdil podmíněný trest a pokutu podnikateli za podvod s covidovými dotacemi. Českokrumlovská radnice a náměstí se objevily na nové poštovní známce. Později večer bude přibývat oblačnosti. Zítřek bude spíše zatažený s teplotami do 19 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Společnost E.ON spustí dneska ve 13 hodin nejrychlejší dobíjecí stanici pro elektromobily v Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku. Nové místo bude zároveň sloužit řidičům nákladních vozů a kamionů. Nabíječka v Dolním Dvořišti bude teprve třetím podobným veřejným místem pro těžkou dopravu.
2: Nové místo nabídne tři dobíjecí technologie o výkonu 300, 400 a 600 kW. Zástupci společnosti E.ON zvolili Dolní Dvořiště díky velkému provozu nákladní dopravy. Dobíjecí stanice doplňuje podobná místa v Mořicích u Prostějova a v Čestlicích u Prahy. Z Dolního Dvořiště Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský je na návštěvě Kanady. S tamním premiérem Markem Carneym chce mluvit hlavně o posílení ukrajinské protivzdušné obrany a přípravě na další válečnou zimu. Ukrajina se pátým rokem brání ruské agresi. Zelenský to řekl po příletu v Calgary. Zároveň ocenil Kanadu jako jednoho z nejbližších partnerů své země. Ukrajinského prezidenta doprovází první dáma Olena Zelenská. Ostravský podnikatel dostal tříletou podmínku a pokutu 500 000 korun za dotační podvod v době koronavirové pandemie. Trest dnes potvrdil Vrchní soud v Olomouci. Gabriel Figel podle rozsudku neoprávněně čerpal covidové dotace a podpory z vládních programů pro svoje firmy, které provozují ubytovny a hotelové domy. Zaplatit musí taky majetkovou škodu 5 000 000 korun. Rozhodnutí soudu je pravomocné, říká jeho mluvčí Stanislav Cik.
3: Odvolání obžalovaného bylo jako nedůvodné zamítnuto. Stejně jako soud prvního stupně jsme neakceptovali jeho obhajobu tím, že za to může vlastně daňová poradkyně. Kromě toho, že obžalovaný všechny dokumenty podepisoval, věděl, na co ty jednotlivé dotační programy jsou.
0: Česká pošta vydala novou známku věnovanou Českému Krumlovu. Je na ní část radnice se znaky města, Českého království a rodu Egrnbergů. V pozadí je vidět zámecká věž. Celý aršík zachycuje taky část náměstí s Kašnou a Mariánským sloupem. Podrobnosti doplňuje mluvčí České pošty Matyáš Vitík.
4: Autorem výtvarného návrhu je Jindra Čapek, samotný aršík tak vychází v nákladu 22 000 kusů a jeho cena bude 83 korun. K dostání bude na vybraných pobočkách a na e-shopu České pošty.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl dnes v 11 hodin v Českých Budějovicích 1020 hektopaskalů. Odpoledne bude přechodně místy polojasné, později večer bude od jihu oblačnosti přibývat. Naměříme nejvýše 20 stupňů, na horách do 17. Noc bude převážně zatažená, od jihu čekáme postupně na celém území kraje déšť. Ochladí se až na 9 stupňů, na horách až na 7. Zítra bude spíše zataženo a zpočátku na většině území s deštěm. Už předpolednem bude ubývat srážek a částečně i oblačnosti. Odpoledne a večer se jen lokálně vyskytnou přehánky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 16 a 19 stupni, na horách naměří nejvýše 15. Vítr bude slabý, proměnlivý, ráno i klidno a biozátěž zůstane mírná.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Aktuálně nemáme hlášeny žádné dopravní nehody na jihu Čech. Dojeďte dobře. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
6: Ano, 12 hodin 5 minut a na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice startují písničky pro radost, tentokrát s datem 10. září. A to je pro nás důležitý údaj, protože většina z vás právě, kterým budeme hrát, slaví dneska narozeniny. Tak pojďme na to, vezmeme to pěkně po pořádku od těch nejmladších, chronologicky půjdeme pěkně dál. Motoriko v strojírenská nechává zahrát svému zaměstnanci, a to panu Jaroslavu Svitačovi k jeho životnímu jubileu, a přeji mu hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů. Pošleme píseň od Jižanů, ale ještě tu mám jednoho oslavence. A tím je paní Jana Filinová z Rožmitálu pod Třemšínem. Nejlepší k narozeninám, hodně štěstí a zdraví skvělé moderátorce Rožmitalské venkovanky přeje za fanklub Pavel Sousa v Budějickém kraji.

Jižani dohráli, Budvarka je připravená se svou písní. Byť jste si přáli pro oslavenkyni Babouky, ale my budeme respektovat tu písničku konkrétní Malý hošík černovlasý. A teď už možná víte, kam pomíří. Magdalena Kuňaríková ze Sedlce oslavuje narozeniny a má u nás přání. Milá Majdo, přejeme ti k dnešním narozeninám všechno nejlepšatější, hodně štěstí, zdraví a hodně vyléčených lidiček, kterým tolik pomáháš. To tě vše ti přejí spolupracovnice Vlaďka, Jitka, Jarka a Páťa a doufáme, že budeš mít pořád spoustu vtipných připomínek při výdeji obědů. Ano, tak takové to veselé dámy u výdeji obědů, tak ty jsou nejlepší. Magdaleno, věřím, že mezi ně patříte, alespoň je to patrné z toho přáníčka, tak ať vám ta dobrá nálada neutuchá a jste stále veselá a hlavně zdravá. Budvarka hraje pro vás.

0: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: 12 hodin 17 minut, máme opět ten správný čas písniček pro radost a věřím, že potěší i následující dva oslavence. Jiří Tajchman ze Skal u Protivína oslavuje narozeniny, jubilantovi přejeme k významnému životnímu jubileu, především pevné zdraví, spoustu lásky, štěstí, osobní spokojenosti a rodinné pohody. Za zastupitele a občany obce Skály přeje paní starostka. Jiří Šamšula z Černíkova u Strakonic, i on patří k dnešním jubilantům. Milý Jirko, celé zastupitelstvo obce Droužetice a všichni hasiči ti přejí do dalších let hodně zdraví, radosti, klidu a pohody. Děkujeme ti za práci, kterou si pro obec i hasiče udělal. Velitel jednotky SDH a starosta obce Droužetice je podepsán pod tímto přáním. A my hrajeme, respektive malá česká dechovka z Braslavska.

Milé Českobudějovické rádio, prosím o zahrání pěkné písničky pro Lidku Kolářovou z Nákří, která dneska 10. září slaví své narozeniny. Už je to dávno, když nosila si ze školy slabikář a jedničky a dnes už máš na dortu napsané dvě roztomilý sedmičky. Tak ať přinesou ti štěstí tuplovaný, ať se ti splní všechno, co si přeješ a ať si ve zdraví užíváš každého dne společně s manželem Honzou. To ti přejí sousedé Brejšků. A je to vybraná i konkrétní písnička pro paní Kolářovou od Šohajky k lekání. Ale ještě ji pošleme do Soběnova pro pana Petra Zikeše k jeho polokulatým narozeninám. Do dalších let vám, pane Zikeši, přeje obec Soběnov a Sbor pro občanské záležitosti. Hlavně hodně zdraví, spokojenosti a domácí pohody.

Tak šohajka nám dohrála, Doubravanka je připravená a oslavenkyně doufám, že taky v obci Lhotice, tam totiž žije paní Marie Sebronová nebo Sebroňová a oslavuje narozeniny. Prosím o zahrání pěkné písničky, pokud možno od Doubravanky pro moji dlouholetou kamarádku. Přeji ti, Maruško, hlavně zdraví, klid a pohodu a těším se na setkání v našem klubu, takže ti připijím na zdraví, ať se vše daří. Podepsána je Marie a Doubravanka na vaše přání hraje u potůčku v malé zahrádce.

Prosíme o zahrání písničky pro pana Františka Kalinu, který dneska slaví 80. narozeniny. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a radosti přejí zastupitelé obce a starosta obce Žimutice. A ještě jedno přání u nás máte, pane Kalino. Vše nejlepší k tvým 80. narozeninám, hodně zdraví, štěstí a radosti. Ještě spousty krásných let s námi všemi ti přeje celá rodina. Tak písnička, ano, ta je připravená, jmenuje se Přes Mažice dlouhej most a zahraje ji Veselka Ladislava Kubeše. Tady je.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: Kulaté narozeniny se dneska slaví také v Soběslavi. Konkrétně se jich dožívá paní Marie Okrouhlíková. Milá maminko, všechno nejlepší k tvým narozeninám, hlavně hodně zdravíčka a energie do dalších let. To přejí dcera Radka a syn Josef s rodinami. Hraje vám Kubešova dechovka písničku Ty musíš, má milá.

Prosíme touto cestou o zahrání písničky pro našeho tatínka, dědečka, pana Ladislava Lejska z Čestic k jeho 80. narozeninám. Přejeme mu pevné zdraví, spokojenost, věrné psí parťáky a dobré kamarády a vždy správně vychlazené pivo. Děkujeme mu za výborné sobotní a nedělní obědy, které pro nás s láskou chystá. Prosíme o zahrání písničky Jede vláček motoráček tou šumavskou krajinou. Celý život pracoval na dráze, jezdil směr Strakonice, Vimperk, Volary. A kdo přeje? Podepsáni jsou syn Ladislav, vnučka Sofinka, dcera Mája a vnuk Tomík. Tady je Doubravanka a šumavský motoráček.

0: vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Hezké dechovkové melodie tu pro vás máme až do 13. hodiny a mám tu další přání. Prosíme o zahrání písničky pro paní Zdeňku Januškovou z Křešic k životnímu jubileu 80 let, které oslaví 10. září. S přáním pevného zdraví, štěstí, osobních úspěchů a úsměvné pohody do dalších let. A přeje pan starosta za zastupitelstvo obce Předotice. Písničku obstará malá muzika na uše Pepíka, paní Janušková, a je to U třeboňských kasáren.

Narození neoslavuje paní Milada Svačinová z Chotovin, naše milá maminko, babičko i prababičko. K tvým krásným půlkulatým narozeninám ti přejeme hodně zdraví, ať pominou všechny tvé bolesti a neduhy a máš ještě hodně sil na oblíbenou zahrádku, ale i ostatní tvé radosti. To ti přeje celá rodina. Zahraje vám Valda Ufinka, paní Svačinová, ale písničku pošleme taky do Újezdce u Bělčic. Milá redakce písniček, prostřednictvím vašeho vysílání žádáme o hudební gratulaci pro pana Aloise Fialu z Újezdce u Bělčic. K vašim krásným narozeninám, které slavíte dnes 10. září, vám ze srdce přejeme hodně zdraví, pohody, úsměvů a radosti každý den. Ať vás i nadále provází dobrá nálada, láska vašich blízkých a chuť užívat si života naplno. Děkujeme vám za vaši životní moudrost, laskavost a optimismus, který rozdáváte kolem sebe. S úctou a přáním všeho dobrého, Městský úřad Bělčice. Valda Finka, až budou Valčík hrát.

Čas dnešních písniček pro radost se pomaličku naplnil a je čas na poslední dnešní gratulaci. No a ta míří do Malenic nad Volyňkou a je určená pro paní Marii Gloserovou. Milá babičko, k tvým 84. narozeninám a k tvému nadcházejícímu svátku ti přejeme především pevné zdraví, taky neutuchající optimismus a spoustu důvodů k úsměvu. Děkuji ti za tvou nekonečnou lásku, trpělivost a bezpečný přístav, který pro nás všechny celý život tvoříš. Máme

tě moc rádi. No a kdo je podepsán? Syn Vašek s manželkou Jasmínkou, vnoučata Maruška, Anička a Vašík. Tak ti všichni vám přejí do Malenic. Věřím, že bude pěkná oslava a vy si užijte písničku, můžete už začít slavit anebo třeba i tančit. Veselá muzika hraje směs Polek Karla Vacka.

0: ředitelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Závišův kříž z Vyšebrodského kláštera ukrýval další relikvii, zjistili to vědci. Spotřebitelské ceny v Česku stouply. Pražský městský soud zrušil osvobození exposlance Ferryho. Bude oblačno až polojasno s teplotami do 20 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Vědci při průzkumu Závišova kříže z Vyšebrodského kláštera objevili další relikvii. Uvnitř vzácné památky ze 13. století našli kromě dřeva považovaného za část Kristova kříže taky druhou, takzvanou dotýkanou relikvii. Jak vznikla, vysvětluje geoinformatik organizace Naše historie Jiří Šindelář.
4: 500 let byla do dřevěného jádra vložena svatá relikvie a tam se tato svatá relikvie toho původního dřevěného jádra dotýkala. Tím se ovšem v tom místě stalo to dřevo toho vlastního jádra samotnou relikví, takzvanou dotýkanou sekundární relikví.
3: Závišův kříž ze 13. století je spolu s korunovačními klenoty a relikviářem svatého Maura nejvýznamnější zlatnickou památkou v Česku. Inflace v Česku zrychlila. V srpnu vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1,9%. To je o 0,2% víc než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňsku zdražovaly pohonné hmoty, zlevnily naopak potraviny. Například trvanlivé mléko nebo vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o 0,2%. Meziměsíčně stouply spotřebitelské ceny o 0,3%. Městský soud v Praze zrušil osvobozující rozsudek v kauze bývalého poslance Dominika Ferryho. Informaci České televize potvrdila Českému rozhlasu mluvčí soudu Julie Hazulová. Ferry čelí obžalobě z dalšího znásilnění. Podle obžaloby si v roce 2015 při styku s tehdy 17-letou dívkou přes její nesouhlas sundal kondom. Případem se tak bude znovu zabývat obvodní soud pro Prahu 3. Ferryho soud v polovině května nepravomocně osvobodil. Proti rozhodnutí se odvolala státní zástupkyně. Ferry si do konce května ve vězení odpykával trest za dvě jiná znásilnění a pokus o něj. Vinu opakovaně odmítá. Beseda věnovaná pohnutému osudu Titaniku zaplní dnešní podvečer v Prachatické akademii svatého Jana Nepomuka Neumanna v takzvaném Neumaneu. Lektorka a spisovatelka Dana Šimková přiblíží reálie postavené na výpovědích a životopisech přeživších, podpořené novými objevy a taky ukázkami z filmu Titanic. Autorka se Titanikem, který se potopil v dubnu 1912, zabývá 27 let. Beseda začne na adrese Neumannova 142 v 17 hodin.
2: Počasí.
3: Odpoledne bude na jihu Čech oblačno, místy i polojasno, večer bude mraků přibývat, teploty se pohybují mezi 17 a 20 stupni, na horách mají maximálně 17. V noci očekávejte od jihu postupně na celém území kraje déšť, ochladí se na 12 až 9 stupňů. Zítra bude zataženo zpočátku s deštěm, předpolednem budou srážky ubývat, ale zatažená obloha zůstane. Teploty v pátek vystoupí na 16 až 19 stupňů Celsia, na horách maximálně k 15. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Se zdržením počítejte například na hlavním tahu z Českých Budějovic do Krumlova mezi Boršovem a Kamenným Újezdem, opravují silnici. Dobře dojďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
5: Od dětství se věnovala baletu, pak se vydala na hereckou dráhu. Díky tomu ji dnes znají diváci seriálu Modrý kód či Sestřičky. Herečka a moderátorka Bára Fischerová je naším hostem. Vítej.
6: Moc zdravím posluchače a děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám herečku a moderátorku Báru Fischerovou, kterou budou jistě znát diváci seriálu Modrý koč, Sestřičky a dalších seriálů, protože ty jsi mi tady během písničky říkal, že jsi hrála snad 12 sestřiček z různých oddělení, tak to bys mohla už něco pochytit a hodí se ti to v praxi, ne?
1: To je pravda, to je takové moje role. Vždycky, když potřebuji zdravotní sestřičku, tak jim z toho výjdu já. Ale já mám paradoxně v hobby z bílých plášťů a z krve, takže z krve omdlévám, takže je to taková role teda opravdu jako proti mě. Ale jsem už tak zvyklá a teď, jak přesně jak jsi řekla, ty oddělení už mám opravdu všechny možný. Takže, ale nevím, jak bych teda ve skutečnosti jako dávala první pomoc. No, naštěstí, díky bohu, jsem to ještě nezažila, ale měli jsme nějaký kurz. Kurzy to jo, tak snad bych jako neselhala, ale snad by ten můj pacient přežil.
0: Tak a krev ale byla.
1: Krev
0: takže
1: byla.
0: Musela jsi nějak v hlavě stále říkat, to není krev, to není krev, to je... Co to vlastně no, je, když to není krev?
1: No je to nějaký takový filmový barvivo, ale nejhorší bylo úplně, když první den jsem to viděla, tak ten mozek to opravdu nedával, myslela si, že to je pravý. A ještě ono to jako... jak vlastně taková ta pachuť té krve, nebo jak říká, že smrad nebo pachuť, tak ono to i takhle jako vonilo, takhle bylo cítit, to barvivo, takže to mi nepomáhalo, to rozhodně ne.
0: Žádná jahodová šťáva.
1: Ne, nebylo, ani kečup, ne, opravdu to i vlastně tou chutí, nebo takovou tou jako cítit to bylo po krvi, no, a to mi nedělo, takže já jsem první natáčecí den jsem opravdu málem omdlela, teda, no.
0: Tak Bára si nám tady složila.
1: No bála jsem se, aby mě nepřeobsadili. Tak naštěstí se nestalo. No. Oni si toho moc nevšimli, jenom kolegové si toho všimli, že jsem zelená, bílá, že jdu k zemi. Tak
0: a přeci jenom, to, co jsi naučila, ty jsi říkala, měli jsme nějaké kurzy, hodilo se ti to někdy? Třeba umíš nějak odborněji ošetřit ránu?
1: Říkám, díky bohu ne, to ránu vůbec. To samozřejmě mám takovou tu teorii, znám, praxi teda naštěstí jsem ještě nevyužila, ale no tak snad tu první pomoc, tak jako to umělé dýchání a to stlačování hrudníku, to jsme měli, no tak to snad si pamatuju. A pamatuju si, že se přitom má zpívat písnička Jingle Bells.
0: Jako při tom tlačení,
1: ano, aby když... No. Když... Rolničky, jako to si to mě docela...
0: Já to zkouším teď, aha.
1: To je takový rolničky, kdo
0: jo,
1: pak vám dal hlas.
0: To je rychlost docela.
1: No právě, že to má přesně, tak to si pamatuju z toho, že si mám zpívat tuhle písničku. To mi tak utkvělo v paměti.
0: A ten úder do hrudníku jste si také zkoušeli?
1: No, zkoušeli.
0: Mám být silný?
1: No...
0: Nalámání žeber?
1: Ono skoro právě, jo, musíš vždycky odhadnout i jako vlastně konstituci toho pacienta, tu postavičku. Samozřejmě dětský, to je úplně něco jiného, ale když je dospělý, tak musíš odhadnout, jestli váží 40 kilo nebo 80 nebo 100. Jo. A má to být silnější, samozřejmě někdy se právě stane, že se ty žebra polámou.
0: No to by se mohlo stát u tebe, ty máš co tebe, ta 40 kilo. U tebe je to něco mezi dítětem a dospělým.
1: No to je fakt, ale jednou jsme měli herce kolegu, který hrál vlastně pacienta, kterému jsme dělali tuhle tu první pomoc. A byl to kluk, a byl teda štíhlý. A jak jsme to tlačili, tak on sám křičel, ježiš, tolik ne, já už pomalu cítím, že mi praskne žebra. No, takže se opravdu musí s citem, ale když je to doopravdy, tak si myslím, že přitlačit je vždycky lepší než míň. No. Radši to polámaný žebro, než aby potom ten pacient nebo ten člověk odešel, no.
0: Tak a na kterou sestřičku tak nějak ráda vzpomínáš?
1: Tak určitě je to sestřička Pavla z Modrýho kódu a posléze ze Sestřiček, tak ta byla tak nejdelší, to jsme točili 6 let vlastně, takže 6 let byla sestra Pavla mým jako denním chlebem, jak se říká, a každodenní postavou, kdy jsem přijela do ateliéru, oblíkla jsem ten mundur zdravotnický a byla to sestra Pavla, takže ale byli jsme tam skvělá parta, tak to bylo hrozně hezký natáčení.
0: Říkáš 6 let, mohla si měnit vizáž během toho?
1: No, v podstatě mohli jsme možná měnit minimálně vizáž po dobu cyklu. Vždycky jsme točili třeba cyklus, bylo to 14 dní, točilo se třeba 4 díly za 14 dní. Po těch 4 dílech jsem mohla třeba zkrátit trošku vlasy, ale určitě ne nějak razantně. A já teda jsem taková konzerva. Já jako tohle dodržuju, že já teda 6 let jsem vizáž nevyměnila. Já jsem jenom prosila vždycky našeho vizážistu a maskéra Vildu Persiho, protože on mě vždycky, protože věděl, že jsem dělala balet, tak mě furt dělal ten drdůlek baletní. A já jsem ho pak prosila, prosím tě, mohl bys mi jako udělat nějaký jiný účes. Já jsem tam furt za tu baletku, tak pak se smál, říká, dobře, uděláme jiný. On tomu říká vždycky drcek. Uděláme drcek, já říkám, ne, už ne, něco jiného.
0: Drcek se měla v šesti, ne?
1: No, tak,
0: my se k tomu baletu vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Bára Fischerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Pozvání do Alex a host přijala Bára Fischerová, herečka a moderátorka, která ovšem začínala coby baletka už jako malá holčička. Proč si u baletu nezůstala?
2: Já jsem začínala v 5 letech a nezůstala jsem tam proto, protože jsem vlastně neměla takové ty dispozice, co by měla mít správná baletka, abych si dala nohu za hlavu a udělala provaz. Tak to já jsem neměla a za mýho dětství vlastně moc ještě neexistoval nebo nebyl v takovým kurzu moderní tanec, byl to ten klasický balet a tam se to vyžadovalo, tam to bylo potřeba. A já jsem měla jsem asi talent na tu improvizaci, na ten tanec jako takový, ale bohužel tohle jako bylo složitý, tak mámě tenkrát řekli, že by mi ty nohy vytahovaly, že kdybych chtěla na konzervatoř baletní, no a já právě přesně fobie z bílých plášťů, no a to i máma teda byla rozumná, říkala, že to v žádném případě. Ale vydržela jsem tam do 15, jakoby v té baletní přípravka Národního divadla, paní profesorka Sobotková až Prislová, tak do 15 let jsem tančila vlastně v těch představeních, těch dětských rolích.
1: Tak asi nelituješ zpětně, že si balet opustila. Dneska už by si byla v důchodu dávno.
2: Ano, byla bych v invalidním důchodu. Při nejlepším bych byla možná choreografka, ale má to krátkou životnost. Je to nádherný. Já miluju balet, hrozně ráda chodím na balet, ale ty holky teda obdivuju, protože 35 vlastně se končí.
1: No a pochlup se. Co si otvírala, jakou významnou instituci.
2: Ano, to už je velká historie zpátky. Otevírala jsem Národní divadlo v roce 83. Bylo mi 5 let a hrála jsem Berušku v baletním představení Z pohádky do pohádky, které bylo odpoledne, ten slavnostní den. Večer byla Libuše, ale odpolední představení, jako úplně první, vlastně, kdy se roztáhla ta opona poprvé v tom roce 83, byl právě balet Z pohádky do pohádky.
1: No, kdo tohle může říct? No, otevírala jsem Národní divadlo.
2: To je pravda, ale když to řeknu, tak se vlastně i sama sobě leknu, jak už jsem stará.
1: Tak a tu baletní průpravu využila si nebo využíváš ji v herectví? Hodí se ti?
2: Musím říct, že určitě. Je to hlavně ten jevištní pohyb, hlavně v tom divadelním světě. Využívám v tom prostorovém vlastně pohybu po tom jevišti. A i bych řekla, jako žena, že mám takovou tu ladnost i při té chůzi, že kdokoliv mě třeba vidí i dneska v těch letech, tak první, co si myslí, když mě nezná, že jsem baletka nebo bývalá baletka. Že možná i jako holka, jako žena prostě máš v sobě takový to rovný postavení i tu chůzi, takovou ladnost.
1: Ladnost a ty sama vracíš se někdy k baletu, nemyslím k tomu špičkovému baletu, ale že si prostě uděláš nějakou tu pózu, že to prostě až to v tobě je zakořeněno, že to tělo to vyžaduje?
2: Já musím říct, že ne balet úplně jako úplně balet, ale miluju tanec. A je to taková pro mě i droga, že ho potřebuju, ale já třeba miluju latino. Já jako balet klasický ne, ale latino to jako já miluju. Miluju tančit, chodím i občas si zatancovat a je to i taková jako terapie pro mě. Když mám nějaký problém nebo si pustím třeba i doma, si pustím prostě latino a tancuju i doma. To je jako trošku blázen, ale mě to hrozně baví. No. Sice se klepou všechny skřínky a bojím se, aby něco nespadlo, ale mám to strašně ráda a v létě to miluju teda. Jako.
1: Takže účastí ve Stardance by si nepohrdla.
2: Je, no, toto všude říkám, to už vyšlo ve všech mých rozhovorech, že to je můj velký sen. A dokud ještě to pořád jde, ale samozřejmě nejsem zase taková hvězda, abych mohla tančit, ale možná, že jednou nohou už tam trošku třeba bych mohla být. No. Pokud Stardance vydrží a já vydržím, tak ještě to nevzdávám.
1: No já myslím, že tam byly významně starší ročník ve Stardance a také to zvládli.
2: No obdivuji je, protože je to docela záhul, bych řekla fyzicky, ale moc bych si to přála, byl by to sen. No.
1: Bára Fischerová je naším hostem.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Bárou Fischerovou, seriálovou, divadelní, ale i filmovou herečkou a film natáčení filmu teď čeká od října. Tak prozrať.
1: Ano, čekáme už 2 roky, tak po 2 letech konečně se roztáčí film o Jaroslavu Haškovi, jmenuje se to Hašek, točí to pan režisér David Laňka a v hlavní roli hraje Štěpán Kozub. A já tam hraju hospodskou, hraju tam manželku pana Táborského, do hospody, vlastně kam Hašek chodil, tak my tam hrajeme vlastně majitele té hospody a hrozně se na to těším. Je to teda zase něco úplně jiného. Hospodská, říkala jsem si, manželka pana Táborského, to zní jako zvláštně, ale strašně se na to těším, je to taková výzva, zase úplně jiná role.
0: Jaká jsi hospodská? Je to jako kladná? Je to pozitivní kladná role?
1: Jo, určitě.
0: Nebo já někomu škodíš?
1: Ještě na place nebyla, ta mě čeká teďka v říjnu, ale je to kladná role. To určitě. Ale je to taková ta opravdu tenkrát, že jo, v té době, taková ta echt hospoda, taková ta pravá hospodská. Takže s těma pivama, jako ta šenkýřka v podstatě, tak se na to těším. Je to úplně něco jiného, protože hospodskou jsem nikdy ještě nehrála.
0: Tak je potřeba se to naučit, ne? Správně držet půl litry. Ono to není úplně tak jako chytnu
1: to,
0: adu.
1: No, není to sranda. Já jsem hrála servírku, takovou srandovní, v seriálu Agrometal, taky na Primě. A to jsme s Petrem Stachem. On byl hospodský, já jsem byla jeho taková střeštěná servírka Domča. Krásná role to byla. Hrozně mě to bavilo. My jsme byli taková komická dvojka. A tam jsem vždycky jediný, maximálně 2 piva, do každý ruky 1, jako to, a ještě jsem to rozlila, takže, ale tam se to hodilo, že to byla taková srandovní nešika, no.
0: A musela ses něco opravdu, řekněme, těžkého kvůli roli naučit? Je něco takového? Někdo se naučí třeba jezdit na kole, někdo řídit motorku?
1: Já jsem zatím vlastně nemusela. Jednou jsem hrála taky vlastně, to byla taková v kantině servírka a musela jsem se naučit, jak držet 3 talíře v jedné ruce. Tak to bylo maximum a to mi samozřejmě nešlo, že jo. No nakonec jsem se to teda nějak naučila, ale bylo to jako, jak musíš poskládat ty prsty a mezi ty prsty vložit ty talíře, aby si mohla nést 3 porce a ještě s prázdnýma to šlo. Ale potom, když ti dají plný ty talíře, tak to nebyla legrace. No tak to bylo asi tak momentálně nejtěžší, co jsem se musela naučit.
0: Tak, a tvoje nejtěžší role?
1: Moje nejtěžší role? No, takhle, jestli myslíš jako vůbec, tak to byla divadelní, možná to byla Jana Érová, že to byla taková titulní role, kde jsem se neslezla 2 hodiny z jeviště a měla jsem obrovské monology, ale zároveň to zase byla nádherná role a já jsem hodně jako komická herečka. Takže pro mě to byla zase výzva, že taková ta romantická duše, taková ta něžná, jemná i vážná v podstatě, protože ta Jana Érová je vážná, tak to byla taková pro mě možná nejtěžší role v tom, že já do všeho dávám tu komiku, takže jsem se musela hlídat, aby tam nebylo, já to mám v těch očích a vždycky mi říkal pan režisér, mi říkal, prosím tě, nedělej tam ten kukuč, v těch očích vidím tu komiku, tak jako uber, tak to byla taková asi nejtěžší divadelní role.
0: A neříkal to samé režisér, když si točila Postiženou dívku, tuším Božena se jmenovala.
1: Božena, myslíš Pod hladinou 2.
0: Přesně
1: tak. A taku podivu mi strašně sedla. Ani já vůbec nevím, co se jako stalo ve mně, že možná, že mi pomohla i Ivanka Chýlková, která vlastně se mnou hrála v těch scénách. Ona to jako vyšetřovala, takže já všechny ty dialogy měla s Ivankou. A já jsem se strašně bála, že jí to budu kazit. Protože jsem si říkala, no těžká role, Ivanka Chýlková, ježišmarja, paní herečka, jí to nesmím kazit. A možná, že se ve mně něco jakoby nastartovalo, že všichni, teď se nechci nějak chválit, ale dostala jsem obrovský pochvaly od štábu a hlavně od té Ivanky, protože tam mi říkala, ty seš psycho. To na první pohled jsem teda si říkala, jak to zvládneš, jako, protože mentálně postižená opravdu nevypadáš. A ještě přesně jak první pohled, taková ta naivka, taková ta jemná tvář, tak od ní to teda byla největší poklon. A tam mi to sedlo, ta role, a jsem na to docela pyšná a doufám, že si toho všimnou, že mi nemusí dávat samý, já jsem za to šťastná, samozřejmě za ty sestřičky, ale že i takováhle role, jako, že to dokážu, no.
0: Že by si se zbavila té krve.
1: Že bych se zbavila té krve. No možná nějakou krvelačnou příšeru, možná bych si zahrála spíš než tu sestřičku.
0: Bára Fischerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je herečka Bára Fischerová, herečka, ale také moderátorka. Ty máš svůj pravidelný pořad, kde zpovídáš osobnosti spojené s divadlem, napříč tedy těmi profesemi. Tak nejprve mě jako vlastně kolegyni prozrať, jak vypadá tvoje příprava na rozhovor.
1: No já ještě na začátku musím říct, že já si vždycky říkám, že si jednou týdně na moderátorku pouze hraju. Vůbec bych se nesrovnávala.
0: Budeš to jako roli, jo?
1: Ano, nesrovnávala bych se s tebou ani s jinými moderátory, protože nejsem profesionální moderátorka, ale přípravu si dělám sama v tomhle pořadu. Jmenuje se to Potlesk Pro. A je to hrozně fajn, že si to můžu, mám volnou ruku, můžu si to připravovat sama, můžu si vybírat hosty. Takže samozřejmě nejdřív beru takové ty své kolegy, ať už je to činohra, opera, muzikál, pantomima, Černé divadlo. Měla jsem tam i Denisu Kiršnerovou z Pejbl Hurvínek, ale snažím se i profese osvětlovat, zvukář, kostýmér, teď jsem tam měla nápovědu, produkci, aby ty diváci viděli, co také stojí za tím divadlem, co všecko vlastně není vidět takzvaně, protože tyhle profese nikde rozhovory nedávají, nikde nejsou vidět, slyšet, takže se vlastně snažím to tak nakombinovat, aby tam byly ty jména plus vlastně tyhle profese, bez níž by divadlo taky nefungovalo vůbec. Takže si dělám i produkčně, si to dělám sama, obvolávám si ty kamarády. No čerpám samozřejmě z divadel, kde hraju a posléze, jak říkám, z těch mých kamarádek i operních pěvky. Naštěstí mám jich hodně.
0: No a mě by zajímala třeba ta nápověda, protože vlastně ty taky jsi divadelní herečka, tak díky třeba tomu rozhovoru pozměnila si něco třeba u sebe, co ta nápověda, kdy to s vámi má nápověda těžké, takzvaně s hercem?
1: Já si musím přiznat, já jsem nápovědu zažila pouze v divadle pod Palmovkou, když jsem byla po škole. Tam jsem byla 6 let, ale už je to zase nějakých jakože pár let zpátky, protože nápověda v těch menších divadlech, ve kterých jsem, jako divadlo Radka Brzo Bohatého i divadlo Bez hranic a jiné menší scény, tak tam nápověda vůbec neexistuje. Takže my jsme zvyklí vlastně buď si pomáhat navzájem, anebo prostě se spolehat sami na sebe. Takže nápovědu jako takovou nevyužíváme, ale co se týká velkých scén jako Národní divadlo Vinohradské a těch velkých kamenných divadel, tam nápověda pořád existuje a vlastně je to pořád stejný. Tak já jsem vyspovídala Alenku Kubečkovou nápovědu, která dělala 40 let v Národním divadle, tak je to pořád stejný a už musí, ona říká, že ta symbioza, taková to napojení jako mezi hercem a nápovědou musí být, protože a nápověda musí to představení znát víceméně taky skoro nazpaměť, aby se nezakoukla do představení a nestratila se v textu, že? Takže nápověda je strašně těžká profese. Takže to zrovna si myslím, že jako bude překvapení, ta Alenka Kubečko, jak vyprávila o té nápovědě, tak říkám, já už hraju no, asi takových 15 let bez nápovědy, takže já už jsem zvyklá prostě a já naopak napovídám kolegům, protože já si umím pamatovat i repliky kolegů, takže já jsem kolikrát napovídala, zachraňovala, což jako se na mě se můžou spolehnout a to všichni vědí, takže to je zase moje jako kladná stránka.
0: Na mě se můžeš spolehnout, to mě připomnělo hlášku s no a teď si nespomenu, jak dostat tatínka do polepšovny, nebo jak vytrhnout rybě sloužit, na mě se můžeš spolehnout. Jak to tam říká Tomáš Holý, ale pojďme zpátky k té nápovědě. Ty máš tady dobrou paměť, ale ta nápověda, kde ona sedí? My jako diváci neslyšíme, nevidíme, kde je?
1: Ona sedí v portálu. Vždycky je to, bývalo to z pohledu diváka, je to v pravém portálu, z pohledu herce tedy v levém. Ale někdy podle scény, když třeba je scéna zastavená v pravém portálu, tak se přesune do levého portálu nebo naopak. Je vlastně na kraji jeviště, když to řeknu z pohledu diváka. Takže tam není vidět, ale je vždycky na jedné straně, na straně. Bývalo to kdysi v historii uprostřed taková ta kadibudka, jak tomu říkali, taková ta nápovědní budka. Tak bývalo to uprostřed a byla takzvaně vidět, ale teďka je v portálu, takže herec, když potřebuje, tak se tak nenápadně přibližuje k tomu portálu, buď z jedné nebo z druhé strany. Takže když herec odchází nenápadně hodně ke straně, tak je vidět, že potřebuje nápovědu.
0: Tak má okno.
1: Ano, má takzvané okno.
0: No a ta nápověda musí nebýt moc slyšet, takže musí to být takové
1: ano, to
0: jemné
1: jsem se přesně
0: šeptání,
1: ptala na intenzitu hlasu.
0: Intenzitu,
1: jak,
0: ano.
1: Jak, tak ano, je to takový pološepot a musí strašně dobře artikulovat v tom pološepotu, takže vlastně musí dobře mluvit, aby jí bylo rozumět.
0: Říká Bára Fischerová, náš dnešní host.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

0: Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: V Alex a host si povídám s Bárou Fischerovou a mimo jiné o divadle, o seriálech, také o plánovaném filmu o Jaroslavu Haškově, který začnete v říjnu točit. Co dalšího tě čeká?
2: No, tak já doufám, že mě něco hezkého čeká. Teď čekám na film Ležáky, na takovou mám, jakože snad to vyjde, ale měla by to být opět teda zdravotní sestřička. Ale říkám snad, musím to zaklepat, že snad to vyjde, protože se točí film Ležáky, který mimochodem si myslím, že bude velmi silný a velmi, neříkám krásný, protože krásný to je to strašně smutný, ale filmově to bude určitě stát za to. Dřív byl film Lidice, tak teď vlastně budou Ležáky, které jsou taky strašně silný příběh, takže tam bych snad měla teďka taky hrát. No pak divadelní nějaký premiéry čekám. My vždycky mám takovou tradici silvestrovských premiér a ty začínáme většinou v listopadu zkoušet, takže to snad jako taky mě čeká, i když já vždycky říkám, že se upíšu Ďáblovi, protože zkoušet silvestrovskou premiéru je strašný, protože zkoušíš vlastně předvánoční čas, vánoční čas, mezi svátkama a po svátcích vlastně máme generálky a 30. vždycky máme předpremiéry dvoják a pak máme 31. další dvoják a jsou to premiéry. Ono většina divadel hraje na Silvestra, ale hrajou představení, která jsou normálně v repertoáru už delší dobu, ale my máme tu premiéru, což je jako vždycky strašně jako složitý čas, ale myslím, že zase mě ukecají, že mě teda čeká ta silvestrovská premiéra.
1: Ty neumíš říkat ne?
2: Je to těžký, no. Je to těžký a všude. Musím říct, že se snažím vždycky víc vstříc se každému. Neumím říkat moc ne, ale časem všichni mi říkají, musíš se to už naučit, ale tak se to snažím učit, ještě to moc nejde. A i když řeknu ne, tak mě stejně ukecají.
1: Tak začínáš, tak zkusím říct ne, dobrý, přemluvej mě, pak už tě třeba nepřemluví. Jak prožíváš ten předpremiérový čas?
2: Předpremiérový čas je čas euforie, velké euforie. Já vždycky říkám, že existuje takový divadelní zázrak, že ještě do generálky to představení, teď mluvím teda o divadle, kde hraju, neříkám, že to je všude, ale to do generálky to představení vypadá, že je nehratelné. Že prostě nic nefunguje, nic nejde, vůbec to do sebe nezapadá. Generálka je vždycky taková jako jo, jakože celkem by to možná šlo, ale tak premiéra tak nejdřív za 14 dní. A samozřejmě generálka je vždycky tak den předtím, že jo? Takže druhý den je premiéra. Říkám si, no ještě by to chtělo tak 14 dní. A v ten den premiéry prostě se stane ten divadelní zázrak. Já vůbec nevím, jak to funguje, jako ze zhora. Kdy to, tak já tomu vždycky říkám jako pucle, že jsou rozházený prostě po místnosti pucle a hledáš ty kousky, tak v ten den premiéry prostě najednou ty kousky se dají dohromady a celý ten obraz se složí. A nějakým způsobem, nějakým zázrakem to představení prostě je nádherný.
1: A už se někdy stalo, že se ty kousky nesložily? A nebylo to ono?
2: Nestalo se mi to. Nestalo. A je fakt, že ta premiéra má své jakoby kouzlo v tom, že to premiérové publikum je taky trošku jiný, jde s tebou, je takový, odpustí i takový ty malý nedostatky třeba, kdy ten jeden dílek tam ještě pořád chybí. Ale v zásadě jakoby to v tom finálním obrazu to představení skončí a ty máš pocit, že se stal ten zázrak, že to jako je neuvěřitelný. Teď je samozřejmě vždycky hrozně krásný ty pochvaly v tom klubu od těch diváků. A mně se ještě nestalo, jako že by se premiéra nepovedla. Stalo se mi, že se třeba nepovede nějaká repríza, že tam přesně nějaký okna, nebo i třeba technicky tam spadne půlka kulis, to všechno se děje. Ale ta premiéra prostě zázračně vždycky je krásná.
1: No a není to pro diváka vlastně...
2: Takový koření, myslíš?
1: No, takový koření toho, že třeba někdo zapomene text, něco tam spadne a tak, a že vlastně se ukážete jako lidi.
2: No, je to poradu, že diváci to mají strašně rádi. takže vždycky ještě nás odmění potleskem, když nám spadne půlka kulis a když je okno, nebo když se herec takzvaně odprdne, to je takový blbý slovo, že jo, začne se smát kolegovi nebo sám sobě, taky se to stává a stává se to opravdu i velkým hercům, tak diváci to mají strašně rádi. Já jsem tohle nikdy nepochopila, ale diváci vlastně nám kolikrát spadl nějaký portály, spadne nám nebo něco, třeba rekvizita, kterou chceš, uděláš prostě gesto, že si ji vezmeš a ona tam není, že? Tak taková ta improvizace, že tam není, tak teďka co se jako, jak to vymyslet, že jo? Nedej bože, když máš někoho zastřelit a nemáš tam ten revolver, tak to se mi taky jednou stalo.
1: Ratatatata.
2: No, nebo se mi stalo, že revolver, takový opravdu malý revolver, a bylo to na takový ty kapsle, ale opravdu jako bylo takový dělbuchy, který vydávali velký zvuk, silný, no, tak kapsle chyběla, takže jsem zmačkla pistolku a nic. Tak jsem vzala tu pistoli a tou pistoli jsem začala mlátit kolegu do hlavy. No a byl obrovský jako smích, potlesk, no samozřejmě, že i my herci jsme se začali smát, no.
1: No, chudák rekvizitář a kulisa, ty jsou bez práce. Ale diváci se baví. Bára Fischerová je naším hostem.
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
4: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále herečka Bára Fischerová. Když opustíme herectví, o kterém se převážně celou dobu bavíme, tak co máš ráda mimo herectví?
1: Tak jak už jsem řekla, tak mám ráda ten tanec, mám ráda módu, to je takový můj koníček, a mám ráda sporty, protože já, když jsem byla malá, tak k tomu baletu jsem ještě dělala závodně tenis, což byla taková zvláštní kombinace, ale šlo to. Takže tenis mě baví a to mám takový, jakože letní po sport mám tenis a zimní mám lyže, sjezdový lyžování, takže mám ráda sporty, jinak mám ráda všechny sporty skoro a docela mi to i všechno jde. Byla jsem vždycky takový typ sportovní, že na co jsem šála, to mi šlo. I když jsem byla drobounka malá, tak mi skoro všechno šlo. Tak mě sporty baví a musím říct, že i divadlo, kino, film, i takhle, když nehraju, tak se ráda jdu podívat na kolegy. A teda asi největším koníčkem je ta móda, no, to, co se přiznám.
0: A tak to by mě zajímalo, jak se to projevuje.
1: No, to se projevuje docela blbě, že hodně často nakupuju. Já jsem taková, už mi říkají shopholička, no, tak je fakt, že když mám nějaký takový splín, tak tohle teda buď funguje ten tanec, jak jsem říkala, ale tohle tak zafunguje taky, no. Takže si koupím jako něco hezkýho na sebe a já vždycky říkám, že všechny ty honoráře jako utrácím za to oblečení, takže to mě strašně baví, no. To mám asi po mámě, ona mě vždycky nadávala, ale zároveň ví, že to mám po ní, takže i po tátovi, protože ten zase byl výtvarník, tak mám takový to jako výtvarno. Taky samozřejmě ráda maluju, to jo, jako výtvar, něco jsem zdědila po tátovi, ale to vždycky jsem říkala, že když nemám ty role, tak maluju.
0: No. Když nemáš role, tak maluješ. No a co ráda tak oblékáš, co je tvůj styl? Čím se cítíš dobře?
1: Tak mám ráda takovou trošku extravaganci, mám ráda třeba barvy, mám samozřejmě nejradši třeba červenou, což mi všichni jako říkají červená, ty se často bojej, ale já ji mám strašně ráda. A černou, no tak to jsou takové dvě barvy, ale mám ráda extravaganci, takový jako něco mezi klasikou extravagancí, i se nebojím jako jít do těch barev. A no, tak někdy mě skritizujou, to samozřejmě, takový ty modní policie, to je...
0: Co to z toho udělá?
1: No, když to čtu úplně, tak takový ten první okamžik jsem naštvaná, protože si na tom vždycky dám záležet a myslím si sama, že to je jako hezký, že to je... A pak to čtu, říkám si, vlastně jako to nechápu. No a pak si říkám, ale kašlu na to, jako je to můj styl, já se ráda takhle oblíkám, pak samozřejmě přijdou spoustu lidí, přijde, řeknou, že to je moc hezký, tak zase se to jako vybalancuje, tak už jsem si na to zvykla. To je asi tak stejný jako s hejtem a jak jsme teďka, je taková jako hodně trend se o tom bavit, o těch hejtech, tak to samý je ta modní policie, že člověk to nemá číst a když to čte, tak si z toho nemá jako nic dělat. A nebo si vzít, když tam něco najde jako opravdu jako taková ta, já to slovo nesnáším, konstruktivní kritika, ale když třeba, jako taky si říkám, že v něčem třeba je pravda, tak to si vzít k srdci, ale vlastně si z toho nic moc nedělat.
0: Tak ono je těžké, když to hodnotí jeden člověk, protože opravdu každý máme jiný vkus.
1: Právě. A většinou, já nechci vůbec teď někoho urážet, ale takový ty samozvaný modní guru a nemám to ráda, když prostě jeden člověk hodnotí všechny, tak je to o jeho vkusu a když se mu to nelíbí, tak to neznamená, že to prostě není hezký nebo není to zajímavý.
0: Ale může i poradit, jak jsi říkala,
1: může,
0: konstruktivní
1: může.
0: Kritika.
1: Určitě.
0: Tu bereš.
1: Určitě, tu beru i v profesi.
0: Nicméně samozřejmě hejty se rozšířily i díky sociálním sítím, ty jsi na sociálních sítích, tak jak neseš teď hejty a musela jsi s tím nějak popasovat? Trápili tě třeba dřív?
1: Musím říct, že ty hejty se rozšířily, vždycky jsem měla spíš jako pozitivní věci, to mě baví číst samozřejmě, to každý má rád pochvalu, a víc se rozšířily s tou moderátorskou prací, že hodně právě píšou, ty na ty socky samozřejmě, píšou, když jako jsou negativní, tak se týkají spíš

0: Spíše té moderátorské práce. Ze začátku mi to jako mrzelo, protože já to čtu teda. Je pravda, že nenaučila jsem se to nečíst. Jako čtu to.
1: Já ti dám doporučení, nečti to.
0: To říkají všichni a já to naopak zase doporučuji kolegyním taky, nečti to. Ale sama to čtu a někdy to zamrzí, ale v zásadě potom jsem se naučila už to jako neprožívat.
1: Tak to neprožívej a měj se moc hezky, děkuju, že jsi tu byla, Bára Fischerová.
0: Já moc děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Rekonstrukce vyhořelého zámeckého pivovaru v Jindřichově Hradci je kompletně dokončená. Město České Budějovice nechalo zabezpečit dům v ulici Oskara Nedbala, kde se zabydleli bezdomovci a narkomani. Počet žadatelů o azyl letos v Evropské unii výrazně klesá. Během noci začne pršet a teploty budou kolem 10 stupňů. Zprávy připravil Lukáš Pelikán. Příjemné odpoledne. Jindřichův Hradec kompletně dokončil rekonstrukci zámeckého pivovaru. Historický objekt poškodil v roce 2011 rozsáhlý požár. Stavební práce začaly před 2 lety a stály víc než 500 000 000 korun. Po pivovaru a restauraci se tento týden lidem otevře taky kulturní sál, pokračuje mluvčí města Karolína Bartošková.
2: První patro nabízí kulturní sál s kapacitou 312 míst k sezení. Při plesovém uspořádání už 384 míst. Sál bude sloužit pro pořádání kulturních, společenských i vzdělávacích akcí, jako jsou koncerty, divadelní představení, plesy, konference či přednášky. Jeho provoz zajišťuje město prostřednictvím odboru kultury a cestovního ruchu.
0: První akce pro veřejnost bude v novém sále už 12. září. Opuštěný dům v Českobudějovické ulici Oskara Nedbala ve 4 dvorech už nebude komplikovat život místním obyvatelům. Objekt se řadu let stával útočištěm lidí bez domova a uživatelů drog. Město ve spolupráci s majitelem domu tam nechalo nainstalovat mříže zabraňující nelegálnímu vstupu. Informuje o tom městská policie na svém webu. Zanedbaný objekt plný odpadu a s výrazným zápachem představoval taky zvýšené požární riziko. Obavy vzbuzoval taky pohyb osob spojených s užíváním návykových látek v blízkosti základní školy. Počet lidí žádajících o azyl v zemích Evropské unie prudce klesl. Vyplývá to z údajů agentury Evropské unie pro otázky azylu. V první polovině letošního roku podalo v zemích 27 a šengenského prostoru žádost o azyl 332 tisíc lidí. To je o 17% míň než loni.
3: Počet žádostí o azyl v Evropě je nejnižší od roku 2019 s výjimkou covidových let. Unijní agentura pro otázky azylu ale upozorňuje, že trend se může kvůli pokračujícím konfliktům a humanitárním krizím znovu obrátit. Za současným poklesem stojí výrazně menší počet žádostí Syřanů po pádu režimu Bašára Asada. Méně azylových žádostí podávají také Afgánci nebo Venezuelané. Naopak výrazně přibylo žádostí občanů Súdánu, kde pokračuje občanská válka a humanitární krize. Konflikty v Iránu a Libanonu vedly podle agentury k značnému vysídlování v regionu, ale zatím neznamenaly zvýšení počtu žádostí v Evropské unii. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba rezignoval na svou funkci. Informoval o tom výkonný výbor svazu. Kotrba funkci formálně složí na konci září. Vedení svazu ale předá až na konci listopadu. V čele českého tenisu byl od června 2024. Nahradit ho má současný první místopředseda svazu Petr Pála. Pokračuje Jakub Kotrba.
4: Uvědomil jsem si, že prostě nedají se dělat věci na půl. Je zapotřebí si prostě čas od času zastavit a říct si, jsou věci, které člověk je v lidských schopnostech zvládnout a které ne. A na základě tohoto vyhodnocení jsem se rozhodl, že odstoupím z funkce a jsou nastaveny základní pravidla, které když budou zachovány, tak se tenis nemusí obávat o svou budoucnost.
1: Počasí.
0: Poledne bude oblačno, místy přechodně i polojasno, později večer bude od jihu mraků přibývat. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 17 a 20 stupni, na horách mají maximálně 17. V noci očekávejte od jihu postupně na celém území kraje déšť, ochladí se na 12 až 9 stupňů. Zítra bude zataženo, zpočátku s deštěm, předpolednem budou srážky ubývat, ale zatažená obloha zůstane. Teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů Celsia, na horách maximálně k 15. Vítr bude slabý proměnlivý, rádno i klidno a biozátěž zůstane mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nová nehoda je za Blatnou směrem na Písek. Na hlavním tahu 20 postojíte před odbočkou na Pacelice. A u Litvínovic na hlavní silnici z Českých Budějovic směrem na Krumlov stojí auto po nehodě. Počítejte tam s hustým provozem i kvůli souběžně probíhající rekonstrukci křižovatky u letiště. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 14 hodin a 5 minut. Písničky, které nestárnou, a druhý zářijový čtvrtek před dalším stále ještě letním víkendem, který slibuje dobré počasí a příjemné teploty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš, začíná Jihočeské odpoledne. V této hodině jako obvykle přidáme aktuální příběhy z našeho kraje i další penzum zajímavých informací. Roste skoro na každém kroku a přesto kolem něj po staletí vznikaly nejrůznější pověry a legendy. Bezčerný byl pro naše předky symbolem ochrany, zdraví i tajemných sil. Jaké příběhy se k němu vážou a proč si své místo drží i v lidovém léčitelství? O tom si budeme povídat v této hodině. Na vzácném Zábišově kříži nejsou rubíny, jak se původně uvádělo. Také tato věta dnes zazněla na slavnostním představení knihy o této zlatnické památce od vedoucího výzkumného týmu Jiřího Šindeláře. Hned v úvodu dnešního odpoledne vám nabídneme rozhovor, který s ním natočil kolega Zdeněk Zajíček. A těšit se samozřejmě můžete i na příjemnou hudbu vašich oblíbených interpretů. V této hodině to budou skupina Bakara, Petra Černocka, a právě teď přichází svůj hit Tata zaspívat ostravská skupina Buty.

0: Ladíte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Cisterciácké opatství Vyšší Brod a spolek Přátel kláštera ve Vyšším Brodě dnes uspořádali mezinárodní sympozium a tiskovou konferenci na téma Závišova kříže. Odborníci tam představili Závišův kříž a také jeho historický a kulturní význam. Ukázali též novou knihu s názvem Závišův kříž a slavnostní požehnání kníze. My už jsme dnes z Vyššího Brodu slyšeli i našeho regionálního stopaře. Teď pro vás máme připravenou i reportáž redaktora Zdeňka Zajíčka, který o nejnovějších poznatcích z výzkumu Závišova kříže natáčel s vedoucím výzkumného týmu Jiřím Šindelářem i převorem Justinem Berkou.
1: Tak ten zvuk dveří už říká mnoho, protože jsou evidentně pancéřové. A my vstupujeme do oratoře před jeden z národních pokladů. Pokud se ho budu snažit popsat, tak dvojitý kříž na zlatém podstavci, celý zlatý a obložený drahokamy. Jak dlouho je tady vystavený?
2: Původní zmínka o tom, že náš Závišův kříž je ve Vyšebrodském klášteře z roku 1271, kdy v místní kronice se píše, že byl veliký průvod a už tam byl nesen. Je to velmi vzácná relikvie, zlatá, a uvnitř, vidíte ten korpus, tam je právě to dřevo svatého kříže, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus. A právě kvůli tomu dřevu prokrvácenem, to nejvzácnější, co na zemi je, tak chtěli dát právě na tu třísku toho kříže, aby dokázali, jak je vzácným právě ta krev Kristova umučení.
1: Vysvětluje převor Vyšebrodského cisterciáckého kláštera Justin Berka. A já už se ptám geoinformatika Jiřího Šindeláře, vedoucího výzkumného týmu, který zkoumal samotný Závišův kříž. Co z dosavadních běžně dostupných informací o této památce už je teď jinak?
3: Pravda je tedy to, že nám sedí počet kamenů. Už nesouhlasím s počtem perel. No a samozřejmě ten největší rozdíl je potom v určení nějakých kamenů. Takže se třeba ukázalo, že jak je tady napsáno, že máme 4 rubíny krásné na Závišově kříži, tak tam opravdu není ani jediný. Je to veliké překvapení, protože ty kameny opravdu na první pohled jsou krvavě červené nebo jsou zabarvené do těch červených odstínů a tvrdost odpovídá. My víme, že jsou to korundy, tedy předpoklad našich předků o tom, že se jedná o rubíny, vůbec nebyl špatný.
1: A jak je to s relikviemi, které jsou ukryté uvnitř Závišova kříže? Traduje se, že uvnitř je kousek dřeva z kříže, na kterém byl ukřižovaný Ježíš Kristus.
3: Když se podíváte na čelní stranu Závišova kříže, tak první, co vás zaujme, jsou ty velikánské safíry, modré kameny, které jsou na konci každého břevna. Pod každým tím velkým kamenem se nachází drobná dutina a v té dutině jsou ostatky svatých. Je jich víc než 26. Ta hlavní relikvie, která se nachází, je ale v úplném srdci toho kříže, je na křížení vertikálního a spodního horizontálního břevna a máme tam ne jednu hlavní pašijovou relikvii, my tam máme hned dvě. S tím, že jedna je relikví primární, je to opravdu tedy to dřevo cedrové, které nás samozřejmě navádí už k tomu Blízkému východu a které by mělo být tou hlavní relikví, tedy částí samotného Kristova kříže. A pak je tam to druhé dřevo.
1: A tím druhým dřevem je podle Jiřího Šindeláře a také podle závěrů nejnovějších průzkumů Závišova kříže část původní dřevěné konstrukce Závišova kříže. Za 5 století, kdy v této původní konstrukci byla hlavní cedrová relikvie uložena, se z ní stala takzvaná dotýkaná relikvie. A při výměně celé vnitřní konstrukce v 18. století pak byla uložena dovnitř i s cedrovým dřevem. Zdeněk Zajíček, Český rozhlas, České Budějovice, Vyšší Brod.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: České odpoledne a Český rozhlas České Budějovice. Často na to zapomínáme, ale oči je potřeba si chránit. Existuje nespočet nebezpečných škůdců, kteří nám mohou náš zrak i trvale poškodit. To je její případ akantamébové keratitidy, vzácného, ale za to velmi nebezpečného onemocnění, kvůli kterému můžeme o zrak přijít úplně. Řeč o něm byla v našem dnešním dopoledním vysílání. Podrobnosti nabídneme už za chvíli.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Během letošního léta zemřelo při dopravních nehodách v Jihočeském kraji 7 motorkářů, což je o 4 víc než v loni. Taky počet dopravních nehod jednostopých vozidel je zatím od začátku letošního roku v jižních Čechách vyšší o necelou 50 případů než v loni za stejné období. V pořadu O čem se mluví se nad nehodovostí letošního léta zamyslíme s policejním mluvčím Milanem Bajcurou a krajským koordinátorem BESIPu Václavem Kovářem. Nalaďte si nás ve čtvrtek 10. září zhruba v 17 hodin a 30 minut. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: pohodě.
1: V pohodě byli na vlnách jihočeského odpoledne Petr Kotwald a Stanislav Hložek. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Slyšeli jste někdy už o akantamébové keratitidě? Jde o závažné oční infekce, které způsobují parazitické améby. Jsou příčinou až poloviny trvalé ztráty zraků spojených s infekcemi rohovky. Nejrizikovější skupinou jsou v tomto případě ti, kteří kontaktní čočky nosí třeba do bazénu nebo s nimi usínají. O tématu si v našem dnešním dopoledním vysílání povídal moderátor Matěj Vodička s oftalmoložkou Nikolovou Járovou z očního oddělení Českobudějovické nemocnice, která vysvětlila, v čem spočívá největší agresivita tohoto onemocnění.
2: Asi je to samozřejmě možná ta základní odpověď je, že pacienti mohou přijít o zrak, ale proč? Vlastně z jakého důvodu?
3: Akantamébová keratitida je velmi záludné onemocnění, které zpočátku bývá velmi často zaměněno za jiné diagnózy a v podstatě k té správné diagnóze a tedy ke správné léčbě se pacienti dostávají relativně pozdě. Ta keratitida nejčastěji probíhá pod obrazem herpetické keratitidy, tedy oparové keratitidy, a velmi dlouho se tváří, že ta léčba nesprávně nastavená je účinná. Nicméně pak v poměrně krátké době ta akantaméba rozvine ten klinický obraz naplno a rozvine i řadu velmi závažných očních komplikací, které jsou obtížně řešitelné. Někdy až neřešitelná a skutečně velká část pacientů dospěje například k transplantaci rohovky, a což není stav, který to oko navrátí do původního zdravého stavu, ale nese sebou již další potenciální komplikace a rizika.
2: Takže hrozí trvalé poškození zraku i úplné vlastně zamezení zraku. Rozumím tomu správně.
3: Ano, v těch nejtěžších případech opravdu, kdy ta infekce probíhá naprosto nezvladatelně, může dojít i k tomu, že pacient zcela oslepne a může o to oko i kompletně přijít.
2: Vy jste říkala docela zajímavou věc, že zpočátku se to vlastně jeví jako oparová keratitída. Mm-hmm. Opar, pokud vím, jako laik tedy, tak opary způsobují herpes viry. Vlastně to jsou virová onemocnění a akantaméba můžeme klasifikovat jako bakteriální onemocnění.
3: Akantaméba je parazit, takže je vyčleněná v podstatě z obou těchto klinických jednotek, ale nicméně je velmi dobrým imitátorem a opravdu nejčastěji imituje právě tu keratitidu nebo ten zánět rohovky, který je způsobený oparem, což je v podstatě běžná záležitost, s kterou často pacienti přicházejí do našich ambulancí a opravdu velmi dlouho ta akantaméba může zůstat nepoznaná.
2: Ona s tím dost úzce souvisí i má další otázka, protože my jsme samozřejmě už zmínili, že klíčová je ta včasná diagnóza, to je ostatně v mnoha ostatních onemocněních, nejenom třeba co se týká očí, ale ta diagnóza, vy jste to sama říkala, ještě donedávna de facto nebyla úplně ideální, protože trpěla poměrně značnou chybovostí. Chápu to správně, že to mohlo být způsobeno třeba i tím, že při tom základním vyšetření se mohlo to jevit jako obyčejný nějaký opar nebo oparový virus, který se dostal do oka, jenomže on to nebyl ten herpes virus, ale byla to právě ta akantaméba.
3: A já bych řekla, že to tak úplně není. V zásadě ta diagnostika i dříve, než se objevily takové ty novější metody, byla poměrně spolehlivá nebo velmi spolehlivá. A musím říct, že v rukou zkušeného mikrobiologa, respektive zkušeného parazitologa, je stanovení té diagnózy naprosto stoprocentně jisté. Nicméně úskalí tkví v tom, že je nutné odebrat dostatečně kvalitní vzorek. A není v České republice mnoho oftalmologů, kteří by měli dostatečné zkušenosti i s ohledem na to, že se jedná teda o diagnozu opravdu vzácnou, tak nemají dostatečné zkušenosti v odběru toho vzorku. I v průběhu zpracování toho vzorku a vyhodnocování může dojít k řadě různých drobných chyb, které ve výsledku vlastně znemožní stanovení té diagnozy. Ale pokud je situace optimální a vyšetřuje zkušený oftalmolog a setká se se zkušeným mikrobiologem, respektive parazitologem, tak určení té diagnózy je velmi elegantní a stoprocentně jisté.
1: Celý rozhovor s Nikolou Járovou si můžete poslechnout na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra bude naším hostem kuchař Zdeněk Lahodný, který mimo to, že vaří, píše také své postřehy a zážitky o gastronomii bez příkras a naleštěných talířů. Matěj Vodička ho ve studiu přivítá jako vždy po 11. hodině dopoledne.
0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: České odpoledne je v plném proudu a my se teď vydáme do našich zahrad a zahrádek. Je čas sklizně bezinek, třeba na sirup nebo na likér. Pojďme si tedy o nich říct pár zajímavostí. Bezčerný patří mezi nejznámější léčivé keře v naší přírodě. Naši předkové věřili, že chrání dům i jeho obyvatele a využívali jeho květy i plody při nejrůznějších zdravotních potížích. Jaké legendy jsou s bezem spojeny a čím může být zajímavý i dnes? To už prozradí v rozhovoru s Hankou Šoberovou bylinkářka Sylvie Hovorková.
1: No, říká se před bezem klekni, nebo smekni. A ten bez, a to je takový keř, který je opředený strašně legendama. Asi proto, že má opravdu léčivou moc úplně od jara až do podzimu. Na jaře trháme ty krásný voňavý květy, děláme si z toho limonády. Z těch listů se dají vařit masti, které úžasně fungují třeba při popáleninách nebo při omrzlinách. Dokonce i ta kůra se dřív využívala v léčitelství. Říkalo se, že když se kůra bezu strouhá proti růstu, tak je to na zastavení zvracení, a když se strouhá po růstu toho bezu, jako směrem ze zhora dolů, a pak se smíchá s vodou, takže zase může ze střev vyplavit to, co tam nepatří. Jsou to takový jako zvláštní až takový jako čarodějnický postupy. Dokonce se říkalo, že čarodějové mají hůlku z bezu.
2: Na podzim bezinky. Budeme je zpracovávat?
1: Určitě jo. Bezinky jsou vlastně zase tak širokospektrální materiál k použití, až člověk žasne. Bezinky mají úžasný protivirový efekt. Takže když si je nasušíme a potom použijeme na čaj, tak nám pomůžou při chřipce. Oni podporují pocení a podporují takový to odplavení toho horkého toxinu z těla. Ještě lepší je zpracovat si je do sirupu. Dokonce se specializují už nějaké firmy i tady u nás v Čechách na výrobu těchto sirupů, takže dají se koupit, nemusíme s tím mít tolik práce. A nebo si můžeme z bezinek vyrobit víno, likér, šťávu. Prostě toho zpracování je strašně moc.
2: Možná nějaký benefit černého bezu ještě pro naše zdraví našli bychom tam?
1: Určitě jo. Černý bez, hlavně bezinky, podporují hojení celkově. Tinktura z černého bezu podporuje i hojení třeba takových těch špatně se hojících ran, včetně bercáků. A potom všechny plody, které jsou tmavý a černý, tak je taková jednoduchá poučka, která funguje, vždycky podporují cévní stěnu, krevní řečiště a žíly a cévy komplexně.
0: O legendách, tradicích i léčivých účincích bezu černého jsme si povídali s bylinkářkou Sylvií Hovorkovou. Možná se na tento nenápadný keř při příští procházce podíváte zase trochu jinýma očima.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Vězeňská cela, čtyři stěny a rutina, ze které se nedá vymanit. Bezejmenný vězeň kolem sebe napíná osnatý drát a den za dnem čelí ubíjející prázdnotě. Pražská Laterna Magika uvádí novou inscenaci Perpetuum Havel. Ta vychází z pantomimického libreta prezidenta a dramatika Václava Havla z roku 1989 a propojuje fyzické divadlo s videoprojekcí. Světovou premiéru mělo představení v létě na prestižním festivalu ve francouzském Avignonu, který tak vůbec poprvé do svého hlavního programu zařadil inscenaci v premiéře. Teď míří do pražského paláce Akropolis.
1: Je to život vězně, kterému se pomalinku rozpadá tělo, pomalinku se mu rozpadá i duše, protože ten tlak je obrovský.
2: Říká režisér Petr Boháč o inscenaci z vězeňské cely, kterou diváci uvidí vůbec poprvé v podání profesionálního divadla.
1: A on vytváří protisílu proti tomu, aby přežil. A na konci se utkává nejenom s tím systémem, ale sám se sebou. Havel to shrnul, nebo to dílo napsal do jednoho dopisu. On to ještě musel zkrátit, protože mu to cenzor nepustil, protože těch slov bylo víc, než měl dovoleno.
2: V jediné roli bezejmenného vězně se představí ruský performer Roman Zotov-Mikšin.
3: Nikdy jsem nečetl pořádně jeho dílo a teď tu jednu věc za druhou a jsem hrozně nadšený a nemůžu uvěřit, jak je geniální vlastně.
2: Směje se tanečník. Divadlo nepracovalo jen s fikcí, ale i s realitou. Na vzniku hry se totiž podílely běloruské vězeňkyně.
3: Tancovat před nima, to byl obrovský šok a neuvěřitelně těžká práce pro mě, protože co já jim můžu sdělit. A i přesto se to povedlo do určité míry, jo? Nebo i přesto se to povedlo podle nich.
2: Vězeň svědomí, to je podle režiséra Boháče někdo, kdo obětuje své bezpečí, klid a možná i rodinu ve jménu pravdy.
1: Takovýhle lidé v zemích, jako je Rusko, ale Vietnam, Turecko, Čína, samozřejmě Irán, asi bychom jich našli hodně. Tak takovéhle země tyhle lidi trestají. A trestají je tak, aby nešli vidět, no, aby bylo na ně zapomenuto.
2: Jejich fotografie uvidí návštěvníci v paláci Akropolis během představení. První reprízu má Perpetuum Havel v sobotu 12. září. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
4: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Caroline a Neil Diamond na vlnách jihočeského odpoledne, které nás právě teď zavede na Třeboňsko. Jak nakrmit desítky školáků, zatímco stavaři opravují školní kuchyni? Takový poměrně neobvyklý problém řešila základní škola v Chlumu u Třeboně na začátku školního roku. Z nouzového řešení se ale stalo dobrodružství, díky kterému se děti na obědy těší. Jako školní jídelna jim totiž slouží vojenský stan.
1: Málo a bez síra.
2: Mokamotva, prosím.
1: Samotný, prosím.
3: Před kuchyní se tvoří fronta. Dneska je, co k obědu?
2: Špagety s bolonskou omáčkou.
1: Bez síru, prosím.
3: Si jdete přidat?
1: Jo.
3: Zrovna máte štěstí. Čerstvá várka špaget chutnala vám?
1: Je.
3: A jak se vám obědvá ve stanu?
1: Dobře.
4: Dobře.
3: Ale je to jako na táboře?
1: Ještě lepší.
4: Ještě lepší.
1: Takhle bych byla pořád.
3: Špagety vydávaly paní kuchařky.
2: Eva.
3: A?
2: Markéta. Vaříme v Žíteči. To je 5 kilometrů od školy.
5: Máme tam odvezený své spotřebiče a vaříme.
2: A když tady skončíme, tak veškerý nádobí, nějakých plus minus 180 kusů, odvážíme zpátky na umytí do Žíteče a tam to ručně mejeme.
3: I ve školní jídelně, která vypadá jako stan, která je stan, musí být dozor pedagogický. Jak to tady děti zvládají, popisuje
6: Renáta Nováková. První den byl takový trošku chaotický, ale myslím si, že pak už se děti s tím zžili a je to jako dobrodružství. No.
3: Důvodem toho, že školáci obědvají ve stanu, je rekonstrukce školní jídelny a kuchyně. Vysvětluje nezávislá starostka Jitka Bednářová, která kandiduje v letošních podzimních komunálních volbách.
7: Prvopočátkem toho všeho bylo oznámení od základní školy, že mají problémy s podlahou ve školní družině, která vlastně je nad školní kuchyní. Vzduchotechnika ve školní kuchyni, o které jsme věděli, že není úplně v nejlepším stavu, má na to značný vliv, protože vlastně veškeré ty výpary ze školní kuchyně směřovaly na strop, který zároveň je i podlahou té školní družiny.
3: Školní družina se proto přesunula do volnočasového klubu Domeček. A městy se začal připravovat kompletní rekonstrukci, včetně výměny vzduchotechniky ve školní kuchyni. Bylo nutné zpracovat projekt, získat všechna potřebná povolení, včetně souhlasu památkářů a vybrat stavební firmu.
7: Bylo jako zřejmé, že technologická přestávka, kterou třeba vyžaduje tvrdnutí toho betonu, bude opravdu měsíční a že nebude možné zahájit stravování žáků od začátku září.
8: Takže já jsem koncem července zjistila, že marná sláva, nemáme kde vydávat dětem obědy.
3: Vysvětluje ředitelka základní školy v Chlumu u Třeboně Patricie Vondrková.
8: No a ta situace byla teda docela mrazivá. Přemýšleli jsme strašně dlouho, až najednou se mě někdo řekl, co zkusit vojáky. No a byla to taková v podstatě jako poslední naděje, že jsem teda volala do Jindřichova Hradce na vojenskou jednotku a shodou všech možných jako šťastných okolností se nám podařilo domluvit se tam, že se pokusí nám uvolnit hmotné rezervy, počít nám stany a nádoby na převoz jídla. Poslední

0: V srpnu jsme se dozvěděli, že tahle akce, kterou jsme pracovně nazvali MEŠ, proběhne.
1: Obědy ve vojenském stanu budou školáci z Chlumu u Třeboně jíst minimálně do poloviny října. Z Jindřichohradecká Eva Marvanová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Paliva na jihu Čech zdražila oproti minulému týdnu zhruba o 2 koruny. Vláda zatím regulaci jejich cen nechystá. 25-letý muž z Českobudějovicka způsobil doručovací firmě škodu za více než 2 miliony korun. Kvůli klesající hladině na Slapské přehradě hrozí uhynutí škeblí. Ochranáři přírody hledají dobrovolníky na sběr. Zítřek bude zatažený v první polovině dne i s deštěm. Dobré odpoledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Paliva i na jihu Čech opět zdražila. Litr benzínu Natural 95 se u jihočeských čerpacích stanic prodává v průměru za 44 korun. Před týdnem byl o 2 koruny levnější. Podobně zdražila i nafta. Za její litr teď řidiči dají skoro 48 korun. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Benzín je o více než 10 korun na litru dražší než před rokem. Nafta skoro o 16 korun. Vláda regulovala ceny paliv kvůli konfliktu na Blízkém východě do druhé poloviny července. O nové regulaci zatím neuvažuje. Po pondělním jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj se marže tuzemských prodejců paliv drží nízko. Současné zdražování pohonných hmot způsobují podle premiéra rostoucí marže rafinérií a jejich nedostatečná kapacita. Situaci chce proto řešit na evropské úrovni. Českobudějovičtí kriminalisti obvinili 25-letého muže z podvodu. Jako bývalý zaměstnanec firmy, která má po republice postavené výdejní boxy, zneužil svých znalostí týkajících se mechanismu na otevírání schránek u boxů. Objednával do nich zboží, které následně vybíral a rozprodával. Způsobil tak škodu za víc než 2 miliony korun. Informovala o tom jeho česká policejní mluvčí Lenka Krauzová. Obviněný muž se zaměřil na drahou elektroniku, luxusní mobilní telefony nebo notebooky a příslušenství k nim. V jeho rukách skončily taky parfémy nebo sběratelské kartičky určené dětem. Během srpna vybíral boxy na Českobudějovicku, Táborsku, Prachaticku, ale i na Vysočině. Celková škoda bude pravděpodobně ještě vyšší. Případem se policisti dál zabývají. Muž skončil ve vazbě. Kvůli epidemii gastroenteritidy zakázali hygienici lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Střevní virózou tam onemocnilo za poslední 2 měsíce přes 170 lidí, informovala o tom zlínská hygienická stanice. Mimořádné opatření bude platit od úterý. Nejvíc nemocných bylo v zařízení v první polovině července. Ředitelka lázeňského domu Anna Kneblová Českému rozhlasu řekla, že teď jde o jednotky pacientů, které drží v izolaci. Šíření nemoci se ale nepodařilo úplně zastavit. Podle výsledků kontrol problémy nezpůsobilo stravování ani zdroje vody. Ochránci přírody hledají dobrovolníky na sběr škeblí z břehů Slapské přehrady. Kvůli extrémnímu suchu tam povodí Vltavy upouští hladinu vody. V přehradě žijí stovky tisíc mlžů, kterým teď hrozí uhynutí. Obyvatelé, rybáři, školní třídy nebo další dobrovolníci se můžou ke sběru přihlásit na webu Českého svazu ochránců přírody, říká koordinátorka akce Eliška Prouzová.
4: Vytipovali jsme zatím 19 lokalit, kde se dá předpokládat nejvyšší výskyt škeblí. Potřebujeme každé z míst zkontrolovat 2x až 3x během týdne, kdy bude voda klesat. Škeble, které se odstnou na suchu, je nutné opatrně pozbírat a vrátit do hlubší vody.
0: Počasí.
2: Odpoledne bude oblačno, místy přechodně i polojasno, později večer bude od jihu mraků přibývat. Teploty se pohybují mezi 17 a 20 stupni, na horách mají maximálně 17. V noci očekávejte od jihu postupně na celém území kraje déšť, ochladí se na 12 až 9 stupňů. Zítra bude zataženo, zpočátku s deštěm, předpolednem budou srážky ubývat, ale zatažená obloha zůstane dál. Teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů Celsia, na horách maximálně k 15. Vítr bude slabý proměnlivý, ráno i klidno a biozátěž zůstane mírná.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: V Soběslavi na Táborsku v obchodní ulici srazilo auto chodce. Záchranáři zasahují na hlavním tahu 20 u Písku směrem na Budějovice u nehody osobního auta. A na stejné silnici jsou komplikace u Blatné, tam havarovalo nákladní auto. Dvě auta se srazila v Českých Budějovicích na Dlouhé Louce a kolony se tvoří kvůli odstavenému autu na Výpadovce z Českých Budějovic směrem na Krumlov u Litvínovic. Dobře dojeďte.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Hodin a 5 minut. Na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje svou druhou hodinou jihočeské odpoledne. Na počasí trochu rozpačitý čtvrtek se pomalu, ale jistě překlápí do své druhé poloviny. A my u toho budeme s vámi, s drobnými zastaveními z našeho regionu i s tou správnou porcí písniček, které nestárnou. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Radek Diviš. Záchranný chov kriticky ohrožených želv v Baheních založila Zoo Hluboká. Jeho základem se stalo 12 samic a 5 samců z maďarského národního parku Malý Balaton. Více v reportáži v této hodině. Bojíte se hadů? S tím vám nepomůžeme, ale v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, vám o nich lecos zajímavého prozradíme. A jakou hudbu si v této hodině poslechnete? Těšit se můžete na německé duo Modern Talking, Věru Špinárovou a právě teď na Mekyho Žbirku.

0: Na frekvencích Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte Jihočeské odpoledne a my se teď živě vypravíme na Česko-Krumlovsko. V Česku přibývá nákladních aut poháněných elektřinou. Vyplývá to z dat Svazu dovozců automobilů. Jenže míst na dobytí baterií je stále málo. Novou možnost mají řidiči v Dolním Dvořišti na Česko-Krumlovsku, kde ode dneška funguje teprve třetí dobíjecí stanice pro těžkou dopravu. A máme tam i našeho reportéra Michala Bielského. Michale, dobré odpoledne.
1: Hezký den. Nová nabíječka pro kamiony a nákladní auta funguje teprve necelé 3 hodiny a už se u ní zastavil první kamion. Zdržel se tu přibližně 3/4 hodiny a pak téměř plně nabitý zase odjel. Společnost E.ON ji tu vybudovala jak pro transitní dopravu ze zahraničí, tak i pro domácí řidiče. No a právě kamionů, nákladních aut nebo třeba i autobusů s českou SPZ-kou na elektrický pohon jezdí po našich cestách stále víc. Podle údajů Svazu dovozců automobilů jich jen za letošní rok do srpna přibylo 87 a celkem se v Česku od roku 2018 zaregistrovalo přibližně 270 velkých vozů s bateriemi. A jak mi tu dnes potvrdil ředitel společnosti E.ON Drive Infrastructure Martin Racman, za posledních 12 měsíců se nejen jejich řidiči u dvou už dříve zprovozněných nabíječek zastavilo téměř 330.
2: Poptávka po nabíjení elektrických kamionů samozřejmě roste s počtem kusů, které přibývají na českých silnicích. Třeba v minulém roce přibylo více než 30 nových elektrických kamionů. Tyto rychlé nabíječky do budoucna samozřejmě budou využívat i elektrické zájezdové autobusy. Žádný v České republice aktuálně není registrovaný, ale to je jenom otázka budoucnosti.
1: Firma si pro nové dobíjecí místo zvolila Dolní Dvořiště i kvůli tomu, že tudy prochází jeden z hlavních transitních bodů na cestě do Rakouska.
0: Michale, mohou novou nabíječku využít i řidiči osobních vozů?
1: Ano, i pro ně je nové místo určené a najdou tu 3 dobíjecí body o výkonech 300, 400 a taky 600 kW. No a právě 600 kW nabíječka tady v Dolním Dvořišti je momentálně tou nejvýkonnější v Česku. Pro většinu elektrovozů na našich silnicích je zatím ještě nepoužitelná. Počítá se ale s tím, že i u nás budou brzy jezdit elektrovozy nové generace, které takový výkon při nabíjení zvládnou. Podle ředitele E.ON Drive pro střední a východní Evropu Martina Klímy se u takových stanic doba nabíjení zkracuje o další jednotky minut.
3: Tak jak přichází na trh nové modely vozidel, tak se zvyšuje i ten výkon, který ta vozidla jsou schopná absorbovat. Plus je nutné si uvědomit, že vlastně ta dobíjecí stanice s tím výkonem 600 kW má vlastně 2 výdejní stojany. Znamená, každý ten výdejní stojan, když bude obsazen oběma auty, ten výkon se dělí vlastně na 300-300.
1: Jak dál Martin Klíma doplnil, při podobném výkonu se dobíjení časově dá srovnat s tankováním pohonných hmot do vozu se spalovacím motorem. Zpravidla se na novém bodu téměř vybitá baterie dokáže nabít na 80% kapacity za 10 až 15 minut.
0: Kde všude si už mohou řidiči nabít auto těmito vysokorychlostními nabíječkami?
1: Tak co se týče těch s výkonem přes 300 kW, takových míst je po Česku poměrně dost, a to především na hlavních silničních tazích. Pokud se ale bavíme o těch 600 kW, tak ty jsou v celé republice pouze 3. Zbylé 2 slouží v Mořicích u Prostějova a v Čestlicích u Prahy. No a podle Martina Klímy z E.ONu by ještě letos mohlo přibýt jedno takové místo na Vysočině.
0: Říká Michal Bielský. Michale, díky a pěkné odpoledne.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích.

0: mi voní dým.
1: Český rozhlas, rádio vašeho kraje. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, bude patřit hadům. Zajímavosti o nich nabídne už za chvíli Martin Písařík.
2: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
3: Během letošního léta zemřelo při dopravních nehodách v Jihočeském kraji 7 motorkářů, což je o 4 víc než v loni. Taky počet dopravních nehod jednostopých vozidel je zatím od začátku letošního roku v jižních Čechách vyšší o necelou 50 případů než v loni za stejné období. V pořadu O čem se mluví se nad nehodovostí letošního léta zamyslíme s policejním mluvčím Milanem Bajcurou a krajským koordinátorem BESIPu Václavem Kovářem. Nalaďte si nás ve čtvrtek 10. září zhruba v 17 hodin a 30 minut. K poslechu zve Matěj Vodička.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že všichni hadi jsou masožraví? O hadech se všeobecně ví, že nemají končetiny a jejich štíhlé protáhlé tělo se pohybuje díky smršťování a napínání svalů typickým hadím způsobem. Buď se plazí, nebo se kolem něčeho vinou, ale umí i plavat nebo skákat. Velmi neobvyklý je jejich způsob přijímání potravy. Svou kořist had buď paralyzuje jedem, nebo ji svým tělem obmotá a zastaví její krevní oběh. Někteří hadi dokážou dokonce hebitě vystřelit a ulovit třeba ptáka v letu. V každém případě svou oběť pojídají v celku a o její rozklad se pak postarají žaludeční kyseliny. S průměrným soustem si jedovatý had vystačí nějakých 14 dnů, škrtič klidně i půl roku. Hadi dokáží pozřít kořist, která je větší než jejich vlastní hlava. Umí totiž vysadit spodní část lebky a následně ještě rozpojit dolní i horní čelist. Pružné svaly se pak roztáhnou a had tak může spolknout třeba králíka nebo kozu. Jsou zdokumentovány případy, kdy mohutný škrtič snědl dokonce i člověka. Stalo se to například v roce 2022 v Indonésii, kde 7-metrová krajta zabila a pozřela mladou ženu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Posloucháte Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci v provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, co vám hrozí, když na silnici vyjedete s autem bez platné technické kontroly, nebo s ním dokonce způsobíte nehodu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Propadlá technická není jen administrativní chyba. Auto bez platné STK může být nebezpečné a řidiči tím zároveň riskují postih při kontrole i komplikace v případě nehody. Vy víte, co řidiči hrozí, když jezdí s propadlou STK a jaké následky může mít dopravní nehoda s takovým vozidlem? Jak se v takovém případě postupuje, vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Pokud mám jenom to, že mi propadla technická prohlídka a na tom vozidle není žádná závada, tak v podstatě je to přestupek, ale nic mi za něj v podobě nějakých sankcí jako zkrácení technické, případně dalších věcí, které se vztahují k omezení nějaké jízdy, tak kromě pokuty mi nic v podstatě nehrozí.
2: Co když ale vozidlo má závady a není v dobrém stavu?
3: Pokud bude vážná nebo nebezpečná, tak tam samozřejmě už mám problém. Policista, který mě zastaví, tak nejenom, že zkontroluje technický stav, pokud bude chtít, tak může i provést takzvanou technickou silniční kontrolu, která už je samozřejmě zevrubnější a zároveň může i přikázat, abych já s tím vozidlem jel na STK, to znamená na stanici technické kontroly. A já jsem povinen uposlechnout. Pokud jsou tam ty závady, které ohrožují tu bezpečnost, tak už ta pokuta samozřejmě je daleko vyšší, mohou tam být i nějaké body a zároveň vždycky tu odpovědnost nesu i já jako provozovatel vozidla. A nebo někdo jiný, kdo je provozovatelem, pokud to auto mám půjčené.
2: A co se stane, když jsem součástí nehody s vozidlem bez STK a vlastně za to vůbec nemůžu? Automaticky jde vina na moji stranu?
3: Nemohu být automaticky označen za viníka dopravní nehody. Vždycky policie bude zkoumat, jestli ten technický stav měl nějaký podíl na dopravní nehodě, na tom zavinění. Pokud ano, tak samozřejmě mohu být označen za viníka dopravní nehody, ale většinou je to pouze přestupek na mé straně a samozřejmě dopravní nehoda bude šetřena tak, že ji zavinil třeba někdo, kdo nedal přednost. Jinou situací je samozřejmě chování pojišťovny, která určitě nebude ráda, že jsem neměl na vozidle technickou prohlídku a asi mi to dá na vědomí.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme, proč je denní svícení v dešti a mlze nebezpečné.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Přes 20 let se pohybuje v gastronomii. Vyzkoušel si, jaké to je být čišníkem na place, stál v čele velké hotelové kuchyně a teď se stará o své vlastní hospody. Zdeněk Lahodný, kterému kamarádi přezdívají Lahváč, o svých zkušenostech v oboru otevřeně mluví a píše na svých sociálních sítích, kde například založil skupinu Kuchařští srdcaři. Nejen o tom, jaké to je stát 14 hodin denně na nohou v kuchyni, ale třeba i o aktuální úrovni gastronomie na jihu Čech, si s ním popovídáme v pátek 11. září po 11. hodině dopoledne, tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
2: Na frekvencích Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte Jihočeské odpoledne. Pokud máte rádi želvy, tedy ty živé, ne polévku, pak zbystřete. 15 želv baheních z přírodní rezervace v Maďarsku přicestovala do zoo Hluboká. Návštěvníci je ale v expozici neuvidí. Zvířata jsou základem genetické banky potřebné pro navrácení želv baheních do naší přírody. Tento druh na našem území téměř vymizel kvůli vysušování tůní, mokřadů a také jejich lovu.
3: Tadyhle máme dvě samičky, tady v jednom rohu, je ta menší a tady ta větší, a my jsme zjistili, že některé z těch želv, které jsme přivezli, tak mají v sobě vajíčka, takže se mi dáváme vyklást kontrolovaně, aby nám nesnesly vejce do vody.
4: Dvě z 15 želv mi v areálu Zoo Hluboká ukazuje zoolog Roman Kessel. Další vidíme v bazénkách, hlavičky vykukují z vody.
3: Tady v těch bazénkách je 10 samic a 5 samců. Mají černý krunýř, černé nohy, hlavu a na hlavě i na nohách mají takové žluté skvrnky. Ta žlutá barva je různé intenzity podle lokality. Samičky jsou větší, mohou dorůstat do 20, někdy i 25 cm. Ty samičky jsou trošičku menší než samice obvykle, jako štíhlejší.
4: Jsou ještě plaché, protože pochází z volné přírody.
3: My jsme chytili v Maďarsku v Národním parku Malý Balaton, kde jsme získali povolení od maďarského ministerstva zemědělství k odchytu právě za účelem založení záchranného chovu želvy bahení.
4: Proč želvě bahení právě z Maďarska?
3: Protože v Maďarsku žije ta správná genetická linie, která se vyskytuje nebo vyskytovala i u nás. A také proto, že v Maďarsku je pořád stále dostatečně silná populace na to, aby odběraní jedinci v té populaci příliš nescházeli.
4: Zoo Hluboká pracuje na tomto záchranném programu už víc než 20 let.
3: V té době normálně existovaly i odborné publikace, kde autoři tvrdili, že želva bahení už v České republice nežije, že je vyhubená a vyhynula a není třeba se ní zabývat. A my jsme byli taková parta chovatelů želv a nechtěli jsme to nechat jen tak být. Začali jsme se po želvě bahení pídit a zjistili jsme, že opravdu existují záznamy o výskytech želvy bahení. Pravděpodobně náhodné, vypouštěné, od někud dovezené, zdovolené. S největší pravděpodobností, pokud se želvy udržely v přírodě, tak to byla Morava, pravděpodobně Jižní Morava. A my jsme začali jezdit do přírody, začali jsme na lokalitách pravděpodobných ty želvy hledat a skutečně jsme je objevili.
4: Cílem tohoto záchranného programu je vrátit želvu bahení do naší přírody.
3: Cílem je založit záchranný chov, protože tyhle želvy jsou opravdu velice dlouhověké, dlouho dospívají a my potřebujeme odchovat velké množství zvířat do doby, než získáme potřebná povolení a najdeme vhodná místa pro to, abychom je vrátili do přírody. Jak už jsem zmiňoval, Moravu nebo Polabí. V Polabí se při některých stavebních pracích našli dokonce i krunýře, takže to, že tam želvy dříve žili, je celkem jistota.
4: Z Hluboké nad Vltavou Jitka Cibulová Vokatá, Český rozhlas.
1: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Teploty jsou aktuálně celkem nezvykle chladné, ale na víkend by to mělo být už trochu lepší. Ale raději se zeptáme odborníků.
1: Počasí.
0: Jaké počasí můžeme očekávat v příštích dnech, to nám prozradí meteorolog Tadeáš Gregor. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude převládat zatažená obloha a od jihu se postupně na většinu území rozšíří déšť. Teploty nám klesnou na 12 až 9 stupňů, na horách na 10 až 7 a bude vát slabý severovýchodní, kránu pak proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu nebo bude i klidno. No a zítra přes den pak převážně zataženo, zpočátku na většině území s deštěm. Později dopoledne bude srážek ubývat a částečně se začne protrhávat i oblačnost. Odpoledne a večer se již jen lokálně budou vyskytovat přehánky, a to zejména na horách. Zítřejší maximální teploty pouze 16

0: Jak bude v neděli?
1: V neděli bude zpočátku polojasno až oblačno, ale pak nás už začne ovlivňovat okludující frontální systém od západu. Odpoledne se bude od západu zatahovat a později odpoledne nebo večer dorazí déšť. Nedělní minima kolem 10, maxima kolem 22 stupňů a bude vás zpočátku slabý jihozápadní, postupně mírný západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
0: A čím nás přivítá nový pracovní týden, neboli jak bude v pondělí?
1: Pondělí bude zpočátku zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během dne ale budou od západu srážky ustávat a bude ubývat oblačnosti večer místy až do vyjasnění. Pondělní ranní minima 15 až 11 stupňů, odpolední maxima 18 až 22 stupňů Celsia bude vás slabý, během dne přechodně mírný severozápadní nebo západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Tolik Tadeáš Gregor, kterému děkujeme, přejeme pěkné odpoledne a klidný zbytek služby. Naslyšenou.
1: Hezký zbytek dne, naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Zrušení valorizace dálničních známek je před závěrečným schvalováním. Knihovna Václava Havla mění název, je z ní první prezidentská. Závišův kříž z Vyšebrodského kláštera ukrýval podle vědců další relikvii. Během noci začne pršet a ochladí se na 9 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Dálniční známky od příštího roku možná nezdraží, počítá s tím novela, kterou poslanci posunuli do závěrečného schvalování. Ke zrušení pravidelné valorizace se zavázal kabinet ve svém programovém prohlášení. Podle koalice by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Se změnami nesouhlasí opoziční poslanci, podle kterých jde o populistický krok. Výnosy z dálničních známek budou chybět Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Jen v příštím roce by mohlo jít až o 500 milionů korun. Knihovna Václava Havla už nenese jméno prvního českého prezidenta. Nově bude známá jako první prezidentská knihovna. Děje se tak po dlouhých sporech mezi zaměstnanci a ředitelem Tomášem Sedláčkem, kterého v srpnu zbavila funkce správní rada. Spolupráci s knihovnou ukončili významní sponzoři i Dagmar Havlová, která odvolala souhlas s užíváním jména Václava Havla. Změnu názvu potvrdil šéf správní rady David Dušek.
3: Ta změna teďka proběhla v rejstříku. My jsme tím vyšli vstříc přání paní zakladatelky a na pondělí připravujeme tiskovou konferenci.
2: Závišův kříž z Vyšebrodského kláštera ukrývá v sobě podle vědců druhou relikvii. Jde o část dřeva, která se dotýkala hlavní relikvie, tedy údajného úlomku z kříže, na kterém byl ukřižovaný Ježíš Kristus. Na mezinárodním sympóziu ve Vyšším Brodě to řekl geoinformatik neziskové organizace Naše historie Jiří Šindelář. Podle něj druhá relikvie byla s tou hlavní spojená 500 let.
4: Když bylo to dřevo v 18. století toho původního jádra ve špatném stavu, tak mohli to staré jádro zlikvidovat, ale nemohli vyhodit tu část, která byla v přímém dotyku se svátostí. Tu část uchovali a udělali z toho ten dvoudílný latinský kříž, který plní i praktickou funkci, adjustuje uvnitř relikvii hlavní, ochraňuje ji a jistí.
2: Závišův kříž ze 13. století je spolu s korunovačními klenoty a relikviářem svatého Maura nejvýznamnější zlatnickou památkou v Česku. Jihočeský kraj chce od roku 2029 pro turisty zpřístupnit bývalý kaolínový důl Orty u Hosína na Českobudějovicku. Návštěvnická trasa nabídne přibližně 700 metrů chodeb. Náklady na obnovu dolu jsou zhruba 100 milionů korun. ČTK to řekla Hana Dědičová z Jihočeského krajského úřadu. Na území republiky existují pouze dva hlubinné kaolínové doly. Druhým je důl v Nevřeni v okrese Plzeň-Sever, který už je veřejnosti přístupný.
1: Počasí.
2: V noci začne pršet, ochladí se až na 9 stupňů, zítra bude zataženo, zpočátku s deštěm, předpolednem srážky začnou ubývat. Teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů Celsia, na horách maximálně k 15. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehody jsou u Blatné směrem na Písek, v Českých Budějovicích na Dlouhé Louce u sportovní haly, na silnici 3 u Nažidel na Českokrumlovsku a taky u Lomnice nad Lužnicí směrem na Veselí. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte? Humoriáda.
1: Začíná další díl, Patrik Rozehnal, doufám, že na tuhle znělku si už dostatečně zvykla i Martina Hudečková, která sedí proti mně, jo nebo ne?
2: Ano, ano, znám už znělku, ale nezaspívám.
1: Ne, to jsem taky nikdy nedělal, ani bych nechtěl, aby jsme vyplašili posluchači na začátku.
2: No právě, nechci lidi trestat.
1: Jo, ale ty jsi i zpívala v roli.
2: No já jsem zpívala mockrát, ale vždycky jsem ty diváky hrozně litovala.
1: No ale chodili pořád, ne?
2: No nenechali se zastrašit, ale ne, já a zpěv to opravdu se nemá rádo. Ještě když jsem byla mladá, ale teď už vůbec.
1: Tak dobrá, tak to necháme Marice Gombitové teď v téhle chvíli. Bude to lepší.
2: Mnohem lepší. Humoriáda.

0: Humoriáda začíná, připomíná Martina Hudečková s námi ve studiu a ta si vybírá z toho seznamu, co máme dnes připravený. Tak co to bude? Kdo to bude? Jaká ukázka? O čem?
1: Tak já si myslím, že bych asi tentokrát střelila po silvestrovském kufru a bude to Olda Wiesner.
0: Dobře, tak jo, dáme si jeho historku.
2: Já vám řeknu historku, kterou jsem zažil, kterou jsem si nevymyslel, určitě pochopíte, že je to pravda. No, jel jsem na chalupu, jako kolikrát, měl jsem naložený přívěst, proutěný nábytek, stůl, tři křesla, gumou jsem to stáhnul, v pořádku. Jedu asi 70 kilometrů, tři čtvrtě cesty, já sjíždím do takové obce, Všesulov se jmenovala, nikde na to nezapomenu, a dole v tom dělíku se hrabe taková ta dlouhá ávie. A já jsem říkal, no co tady budu, já ji šmiknu, tak jsem udělal myšku a dobrý, já mazal jsem, byly zatáčky nahoru, doprava, doleva, já tam kouknu, tam stůl nebyl. Tak jsem to otočil a jedu zpátky a tam v tom dělíku ta ávě stojí. Tak já jí mím, otočím se takhle a ona má sklopenou tu plošinu a na té plošině stojí ten můj stůl. Tak jsem říkal, no to by se vám hodilo, teda. To je dobrý teda. A teď kouknu do té korby dlouhý, taková tý ávě je ta velká dlouhá, tam jsou dva chlapy. A broděj se ve vejcích. To byla těch celý tu. A jako jsem říkal, jako, dobrý den, to je můj stůl tohle. A oni říkali, no, my jsme ráno naložili 780 vajec. Pak najednou vy uděláte myšku, vyletí stůl před okno. Já na to dupnul a ty vejce se zvrhly všechny. Tak já vám to zaplatím. To byly tenkrát ještě po koruně vejce, tak jsem jim dal 780 korun. Vzal jsem stůl a naložil jsem stůl a sedám do toho auta, jsem říkal, sakra, teď oni ty vejce všechny nebyly rozbitý. Zase řeknu Čech, vybral jsem 9 palet takhle, vajec, 9 těch palet, což je teda 9×30, jich tam na tom. Takže 270 vajec, jo. Když si jdu domů, samozřejmě na poslední chvíli, večer představení, říkám, holky, helejte, tady vezu vejce, kdybyste chtěli vajíčko, umejte si, najděte si vejce, nějaký, můžete si ho sníst, já to ráno zpracuju. Tak pohoda, tak já se večer v noci vrátím z představení, těch půl jedenácti a oni na mě čekají a říkají, tati, golem sežral to horní plato. A golem to je beagle, jo. On se tak valil, takhle byl. No uvidíme, no. Tak jsme šli spát, já jsem ráno vstal, vyjdu takhle na ty schody nahoru, ale teď jsem ucítil, otevřu ty dveře a ucítil jsem pomostem, jo, smrad je málo, puch je málo. Víte, co dokážou vejce, jo? No hrozný. Tak jdu takhle, jdu po čuchu a dostal jsem se až k pokoji babičky, který jsme kdysi tam dali Raltex béžovej. Béžovej Raltex, aby to měla hezký takový ten. Otevřu ty dveře a tam těch 25 metrů čtverečních bylo. Já myslím, že v tuhle chvíli mi to všichni odpustí, to bylo ze strany. Ale komplet. No, hruza. Tak jsem říkal, co budem dělat, tak měli jsme jednoho pána, který už nám dvakrát dělal koberce, jak jsme mu zavolali, on říkal. Já jsem chtěl jít na kalupu, ale samozřejmě nám to udělám a toho přijedu, přijďte. Tak jsme ho tam šoupli do toho pokoje. Teď bylo dlouho ticho takový. Pak se ten stroj spustil, tak jsem si oddychl. Chvíli bzučel, jak jsem říkal, no prýma, je to všechno v pořádku. Tak abych mu jako to, tak jsem se tam šel podívat po chvíli. A on jezdil takhle. A na nose kolíček. No byl to profík, no.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Silvestrovský kufr svého času, velmi populární televizní pořad i zábavný na Silvestra s Pavlem Zedničkem. Martino, ty jsi tam byla taky.
1: No mnohokrát. Já jsem v kufru byla mnohokrát i v silvestrovským a nemůžu si pomoct. Musím vzpomenout na jeden kufr, kde bylo takzvané oddělení, dělalo se divadlo, jo? Že vy jste něco předváděla a oni hádali, co to děláte.
0: Pantolína,
1: no. Pantomímu jsme měli a my jsme s Jiřinou Bohdalovou, s Jiřinkou jsme ve dvojici měli předvést krávu, aby ji ty lidi pochopili, že to je kráva. A já už si nepamatuju, a myslím si, že Jeřinka si přece jen vzala hlavu, já dělala ocas a ona zase bučela a já mávala tím ocasem. A jak jsme se na to připravovali, jo, jak budeme dělat tu krávu, teď jsme si to zkoušeli, tak se Jeřinka ke mně otočila a říkala, není to tak dávno, co jsem s tvým tatínkem na Vinohradech udělala nádherný, vážný představení Dům na nebesích a teď tady s jeho dcerou dělám starou krávu.
4: Uhodli to?
1: No jistě, no tak my jsme byli přesvědčiví. Ocas i hlava, všechno souhlasilo.
0: Která ta z těch disciplín pro tebe byla nejhorší? Tam se hádala slova, obrázky, předměty, pantolína, co z toho bylo nejhorší?
1: Ale člověče, já ti nevím. To, totiž tehdy byla taková docela dobrá doba a my jsme to dělali docela radostně, jo, ano. Všechno. Takže si myslím, no, tak asi to hádání, jo, protože tam šlo o čas. Tam ano. Šlo o čas. Ta pantomima, ta pro herce nebyla až tak strašná, že jo, ano. Ta jako nebyla. A jakmile byly vždycky horší takový ty disciplíny, kde se mohlo ukázat, že nic neumíš. Nebo že nic nevíš, takhle, že nic nevíš. Kde si ze sebe mohl udělat blbečka, tak toho se vždycky bojíš, jo, že jo? Že nebudeš vědět hlavní město, jo, honem Maďarska, jo, a nebudeš vědět. A tak toho se bojí každý herec. Ano. Ale jakmile jde o pantomímu, tak bych řekla, že většina lidí ožije.
0: No, takže to bylo vlastně vymyšleno vám na tělo, že jo, ta soutěž de facto v podstatě. Martina Hudečková vybrala kufr historky z něj, můžeme pokračovat dalším povídáním třeba se s Janem Skopečkem, a nebo si dáme vyprávění nazvané Sverichem ve Vídni, to by mohl vyprávět Miroslav Horníček. Je to na vás, co si vyberete. Takže Jan Skopeček nebo Miroslav Horníček. Vyberte si ukázku podle svého, dejte nám vědět telefonicky do studia, od toho je tady číslo 731 800 900, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B stačí napsat do pořadu s názvem
3: Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ní. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Děkujeme Františkovi za to, že s námi léto prožil, i on děkuje vám. A teď poděkujeme těm, co zavolají a vyberou si. Buď tedy Jana Skopečka nebo Miroslava Horníčka. Ti jsou totiž ve hře. Hlasovat můžete na telefonu 731 800 900. Naslouchá dnes se mnou i Martina Hudečková. Kdo tam je?
4: Dobrý den, dáma a pane.
5: Dobrý den.
4: Dobrý vás, Petr z Hroty. Přebyste pokračování s panem Kopičkem.
3: Dobře, děkujeme za to, mějte se pěkně. Kdo dál? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady David zdává Méčko a zdravím paní Martin Hůrečku a je skvělá.
5: Děkuju, taky zdravím.
3: Ať se daří. A telefonní číslo 731 800 900 pro dalšího z vás, co? Vybíráte?
7: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Patriku, a vašeho hosta, paní Martinu Hudečkovou.
5: Dobrý den,
7: paní Hudečková.
5: Dobrý den.
7: Přeju vám, ať vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Patriku pro Ačko a všem přeji krásný večer či příjemné páteční ráno. Humoriádnice Růža z Rychnovska, mějte se, nashledanou.
5: Nashledanou.
3: Děkujeme, rozhodnuto, myslím, že v téhle chvíli už téměř, ale ještě jeden hlas tam přidáme telefonický, kdo se dovolal. Dobrý den.
8: Dobrý den, to jsem Jirka z Prahy, hlasu pro Bčko, zdravím Martinu Hudečko a chci se zeptat, už je to dlouho, ale určitě dělala Pink Beverly Hills 920, můžete tak koho tam dublovala?
5: No nebudete tomu věřit, Kelly.
8: Já jsem si říkal, a vzpomínáte na to?
5: No jistě, na to se nedá zapomenout. Vždycky, když se vidíme s těma dabérama, co jsme to dělali, ta skupinka, tak vždycky se smějeme a vzpomínáme hodně.
8: To je
5: hodně let.
3: Vyrostl jste na tom, jo?
8: Mějte se hezky.
3: Taky, šťastnou cestu, mějte se. A máme rozhodnuto, jak už jsem řekl, vyhrává ukázka z kufru a tedy historka Jana Skopečka.
9: Takže Honziku, co novýho?
10: Já nevím.
9: A něco novýho je?
10: No něco novýho je, novýho není nic, no co chceš slyšet?
9: Tak nějakou historku, nějakou historku? Máš nějakou historku?
10: No, mám.
9: Tak historku,
10: jak mě moje žena chtěla prodat za mísu Čočovice. No. Se to dalo nazvat, no?
9: Jo.
10: To se tady točil film Signum Laudis, jo? Točil to slovenský režisér Martin Holý, hrál v tom hlavní roli slovenský herec Vlado Miller, že jo. A tam byla taková situace, kdy ten kaprál, což hrál ten Vlado Miller, měl tomu vojínovi, což jsem hrál já, dát takovou facku, že prostě jde k zemi ten vojín, že jo, měl zlikvidovat prakticky, že jo. No teď jo, Vlado Miller, že jo, ruce a klopaty, bod na uhlí, jo. A shodou okolností se to točilo poslední můj den natáčecí, to už mi bylo podezřelý, jako. No tak ten Holý říkal, no uděláme to ve dvou záběrech, v tom prvním Vlado takhle dá facku jako mimo, v obr, jako mimo kameru, že jo, a v tom druhém záběru Honza takhle jako upadne a bude to, že jo. A Vlado říkal, proč? Efektní by bylo v jednom záběru, prostě mu dám facku a on poje k zemi. Počkej, ty jsi se zbláznil, ty to všechno zkoušíš naplno, pak to půjde na ostro pětkrát a zkoušet to bez pětkrát, tak ty mě umlátíš tady. A Vlado říkal, neboj se, Jeníčku. On mi říkal, Jeníčku,
9: jo.
10: Neboj se, to budeme točit jenom jedno. Lenras. Vlado se postavil proti mně, já stál asi 3 metry proti němu a on se rozešel, jo. Teď jsem viděl z každého oka, mu koukala jedna zubatá s kosou. Z každého oka. Jo. Já jsem říkal, ježišmarja, jo, tak to je konec. No tak to jsem si užil, že jo, nedá se nic dělat. V tom se teda ta ruka zvedla. Já jsem si říkal, ještě mi to proběhlo hlavou, jsem si říkal, ježišmarja, jestli pak ta Věra ví, kde jsou ty vkladní knížky. A ten pohřeb, no. A v tom teda ta ruka dopadla, jo. No já šel okamžitě k zemi, že jo, prakticky do bezvědomí. A teď slyším, stop, jo, já se zvedám. A ten ho tam, oni si to Slovačiska ještě pochvalovali. No a pozor. Tenkrát v Praze nebyla čočka k dostání, jo? A no ne, počkej, to se točilo takhle září, říjen, že jo, a na nový rok má být čočka, jo. Aby byly peníze. Čočka, aby byly peníze. Podnikatelé, pozor, zítra. A ten Vlado říkal, Jeníčku, u nás v Bratislavě je všetko. Všetko. Za to, že jsem ti dal takovou cespapulu, já ti pošlu kilo čočky. A opravdu mi poslal na Vánoce balík šošovice, jo? No nic. Čas šel dál, asi tak za rok na to, zase na podzim. Se díváme v pondělí večer takhle na televizi, inscenace z Bratislavy, Vlado Miller tam, že byla žena se ke mně naklonila a říká, poslouchej, měl by si zavolat tomu Millerovi, aby ti přijel dát cez papulu. Došla nám čočka.
3: Humoriáda. Čočka svého času opravdu nebyla. Vzpomínala na to i Libuška Švormová, že díky tomu se seznámila se svým stávajícím mužem. Aha. Přes čočku, protože byla překvapená, že jí nabídli v restauraci čočkovou polévku. No, je to i v knížce Děkovačky Libuše Švormové, pokud ty nemáte. Tak s Janem Skopečkem, Martino, ty jsi se potkala?
5: Já jsem se potkala s panem Skopečkem několikrát v životě jsme točili, ale tohle nemůžu vynechat. Hrála se v Shakespeareovských slavnostech představení, které se jmenovalo Marná lásky snaha. A byla v něm hrozná spousta mladých studujících, začínajících, krásných holek, mladých nádherných chlapců, tam je těch, jejich tam opravdu hodně. No a do toho taková starší dvojice, to jsem byla já s panem Skopečkem. No a k tomu patřily ovšem samozřejmě taky hostování v Bratislavě a v Brně. A když jsme byli na tom zájezdu v té Bratislavě, tak jednou pan Skopeček měl takový jako veselý odpoledne a řekl, holky, dneska bude pyžamový večírek. A pyžamový večírek na ten já nezapomenu do smrti se odehrával v bratislavském hotýlku, kde ležel ve svém pokoji, ve své postýlce pan Skopeček v pyžamku.
3: Ano.
5: A kolem něj rotovalo asi těch 6 až 8 dívenek, co jsme v tom představení. Teda já už jsem ani tehdy dívenka zdaleka nebyla, ale ty dívenky kolem mě byly a my jsme kolem něj rotovali a pan Skopeček jen zářil, abyste si nemysleli, že to byla nějaká pijatika, jen tak zlehka trošku vínka moc ne a pan Skopeček zářil a my měli pyžamový večírek. Takže ne vždycky dostával pan Skopeček přes tlamu.
3: Ano.
5: Ne vždycky.
3: A zdali to věděla Věra Tichánková.
5: Já myslím, že to už nebylo na tapetě.
3: Co všechno se děje tedy na zájezdech, to je překvapující až
5: no,
3: takhle.
5: No, to bylo krásný, byl to nádherný, poetický večer, i se recitovalo, na všechno přišlo, jen na sex ne, samozřejmě,
3: jo.
5: To ne, tomu jsme
3: byli mu se recitovalo, jo?
5: Ano, my jsme recitovali renesanční i zprosté verše a bylo to nesmírně poetický a krásný. Děvčata si jistě ráda vzpomenou, Martinko Prajzová, že?
3: Říká Martina Hudečková, náš dnešní host.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: I nad těmito písničkami tady vzpomínáme s Martinou Hudečkovou.
2: No jistě, to je mládí, dětství, všechno, miluju to.
1: Co by tě teď potěšilo? Teď zase vybíráš ukázku do Humoriády z našeho seznamu. Ty, tak co to bude?
2: No tak, hele, dám si anekdoty o blondýnkách ze Zlaté mříže. To by mě potěšilo.
3: Blondýnka řídí auto a stěžuje si vedle sedícímu manželovi, jak jsou chodci neukáznění a stále se jí pletou do cesty. Manžel jí říká, nic si z toho nedělej, uklidni se a hlavně sjeď z chodníku. Povídá blondýnka své kamarádce. Mým koníčkem jsou diety, ale kvůli jídlu na ně nemám čas. Ptá se blondýna, druhé blondýny. Prosím tě, píše se správně Irák nebo Irán? Co udělá blondýnka, když jí doktor předepíše recept? Objedná si kuchaře. Během plavby po oceánu blondýnka se pokouší navázat rozhovor s velmi atraktivním mladým mužem. Promiňte, také plujete touto lodí?
4: Dvě blondýnky se sejdou v restauraci a povídají si. A co ty vlastně teď děláš?
5: Já jsem sekretářka.
4: A co to obnáší?
5: No, ráno uvařím řediteli kafe, napíšu dopis, nebo co mi nadiktuje, pak si pohrajeme, jdeme na oběd, pak mu zase něco napíšu, pak si zase pohrajeme, no a je večeře, no a tak dál. A co děláš ty?
4: No já dělám taky šlapku, akorát toho psaní nemám tolik.
6: Blondýnka, brunetka a zrska stojí před kouzelným zrcadlem, které kdykoliv, když někdo zalže, pípne. Píp! První jde k zrcadlu zrska a povídá.
5: Já myslím, že jsem na světě nejkrásnější. Píp!
6: Druhá přistoupí k zrcadlu brunetka a říká.
5: No já myslím, že jsem nejchytřejší. Píp!
6: Jako poslední jde k zrcadlu blondýna a povídá.
5: Já myslím...
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jitka Asterová a Stella Zázvorková. Co se vybaví, když se řeknou tahle jména Martině Hudečkové?
2: No, samozřejmě tak Jitka Asterová si užívá zdraví a života plnými doušky a Stelinka teda bohužel už ne. A proto myslím na Stelu, protože jsme spolu kdysi točili, já jsem byla její dcera v takové inscenaci Křídlovka pro majoránka a pamatuju si, jak paní Stella byla prostě naprosto neúnavná v tom, že i když se netočilo a sedělo se a čekalo se, až zajde slunce, vyjde slunce, přivezou, já nevím, ovečky, odvezou ovečky a všechno možné, protože jsme točili v takové vesničce a Stellinka sice netočila, sice jakože odpočívala, ale neustále mluvila a byla prostě studnice neuvěřitelných nápadů, vzpomínek a všechno jí bavilo. A to mě se na ní líbilo, že jí to bavilo, že jí ten život strašně bavil.
1: Tak já mám pocit, že vy jste to nasáli, takhle i ta generace po nich, protože i jsem si přišla a povídala si už předtím, než jsme šli do vysílání a takový. Já jsem si sem přišla pokecat a my už musíme pracovat. A říkáme, teď si pokecáme jenom na mikro.
2: No protože to je tím létem, že jo? Že je člověk někde detašovaný na chalupě nebo tak, nikde nikdo, rybník ticho, plavu, mm-hmm. ticho. No tak pak, když přijdu do rozhlasu, jak jsem jak protržená. Mm-hmm.
1: Takže ty jsi užívala ticha a rybníku přes
2: ano,
1: léto?
2: Ano, hodně,
1: jo,
2: hodně.
1: Jo. A na to vodu se to docela nese, to jsi s někým i na dálku mohla popovídat?
2: Ne, to ne. Já si vystačím u toho rybníka sama.
1: Jo.
2: Plavu, pak si vzpomenu, že bych se měla naučit text, tak si tam dám nějaký monolog na hlas. A ono je to jedno, já jsem tam fakt sama.
1: Při plavání?
2: Ano. Jde to báječně.
1: Fakt, jo.
2: No, když jako jsem hrála kočičí hru v divadle ano. Bez hranic, tak jsem se v podstatě asi 6 monologů naučila ve vodě ve svém oblíbeném rybníku Shape.
1: Prosím tě, a když se učíš roli v zimě, tak chodíš na plovárnu, jako do bazénu někam krytého, nebo...
2: No naštěstí, já jsem se jí učila v létě, protože jsme zkoušeli na podzim.
1: Že jedině. No a kdyby to se zkoušel v zimě, tak jak...
2: No tak to je bez plovárny, tak to nic.
1: Jo.
2: To je kafíčko, pohovčička doma.
1: A taky to jde.
2: A taky to jde. Ale jako v tom lese, teda v tom rybníce, mezi těma lesama se to líp rozlíhá.
1: Jak se to člověk naučí, jako učit se při plavání ve vodě? Že někdo chodí,
2: no,
1: že
2: počkej,
1: si chodí na procházky venčíce?
2: Ty jsi kluk, vy plavete jinak. Ty určitě strvkáš hlavu pod vodu.
1: No to jo.
2: No já ne, já plavu prsa, já mám pusu nad vodou.
1: Dobře, Martina Hudečková, náš dnešní host. Anekdoty teď mohou být policejní z úst třeba i Josefa Vinkláře, anebo povídání o knížkách, a to s Josefem Náhlovským a Josefem Mladým, tedy Scénka. Co si vyberete, je to na vás. 731 800 900, přímé volání do studia pro SMS-kaře číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B, však už to znáte, tak druhý souboj právě teď začíná. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda je pořad, který vysíláme s vámi. Vy se o to dělíte i s naším dnešním hostem, to je Martina Hudečková. Prostor dostáváte přes telefon, spojení do studia je tedy 731 800 900 a na telefonu a v SMS-kách taky si vybíráte ze dvou ukázek. Buď anekdoty policení s Josefem Vinklářem, nebo povídání o knížkách s dvěma Pepíky, Náhlovským a Mladým. Tak kdo vybírá teď po telefonu, tedy ptáme se.
3: Dobrý den, tady znovu David, dávám ty anekdoty a ještě jedna paní Martina je prostě skvělá a nejskvělejší na světě.
4: Děkuju, budu si to pamatovat. Pa, pa, pa.
2: Kdo dál teď v této chvíli?
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Hudečková.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den a i pro vás, Patriku.
2: Díky.
5: A já dávám Lastepovi Náhlovskému.
2: I Mladému dohromady, píšu jim to. Děkuju za to, kdo dál?
6: Dobrý den, tady Jirka a já dávám taky hlas panu Náhlovskému s Pepou Mladým.
2: Dobrá, povídání o knížkách získává bod. Přesouváme se opět po telefonu někam dál, kde nás poslouchají.
7: Ještě jednou Petr Zaruty, už bych si anekdoty.
2: Anekdoty, tedy policejní, píšu jim bod a myslím si, že už máme docela rozhodnuto. Dvě třetiny hlasů byly pro anekdoty, ty policejní a je tu opět Zlatá mříž a taky Josef Vinklář.
8: Modlíte se doma před jídlem? Policista odpovídá kolegovi, ne, moje žena vaří výborně. Přijde policajt do práce a povídá svým kolegům, jsem geniální, pánové. Proč? Ptají se jeho kolegové. Koupil jsem si Lego, na kterém bylo napsáno do 3 let a já ho složil za 1 rok. Policista zastaví na cestě auto. Pane řidiči, víte, že jste překročil dovolenou rychlost? No to vím. Chtěl jsem být doma dřív, než začne účinkovat ta slivovice. V noci se k osamělému chodci přidá jiný osamělý chodec a slušně se ptá, neviděl jste, prosím vás, tady někde na blízku nějakého policistu? Muž přátelský odpoví, ne, neviděl. V tom případě bych vás laskavě požádal o vaše hodinky a peněženku. Jak poznáte, že fax posílal policajt? Je na něm nalepená známka.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Střídají se nám tady interpreti Josef Vinklář. Herecký partner někdy Martiny Hudečkové? Byl, nebyl?
4: Tak ne. S panem Vinklářem ne. S panem Vinklářem jsem se pracovně nesetkala vůbec, tak s tím ne. Mm-hmm. To je jeden z mála asi.
2: Kde jsi se vyskytla na místě, kde bylo nejvíc herců najednou?
4: No tak patrně při představení třeba na Národním divadle, tam jich je hrozně moc na jevišti. Teď už ne, teď už se šetří i na hercích, teď už na jevišti tolik herců nebývá, ale když jsem byla malá...
2: To bývá v těch malých divadlech, aby se vešli pak do jednoho auta při zájezdových představení.
4: No jasně, na to se myslí, to je do šesti lidí, že jo?
2: A v Národním se ještě jezdí autobusem, určitě, když někam
4: vyjde. V Národním už se někam ani nejezdí snad, to už je prostě jenom národ, to je úžasná instituce a radši nikam nejezdí. Ale když jsem byla malá, tak byly opravdu jako populární takzvané celosouborovky a tam bylo na jevišti strašlivých herců, možná i třeba řekněme třeba 22 nebo tak. Třeba takový Štechovo třetí zvonění. To byla děkovačka, že herci zaplnili úplně celý jeviště, opravdu.
2: Jo.
4: Pánové i dámy tančili kankán a nevešli se tam.
2: Ve dvou stupek.
4: Pamatuju. takže to bylo nejvíc herců najednou. Teď už se na hercích šetří, říkám.
2: Platí pořád, že i ta děkovačka samotná je dopředu narežírovaná?
4: Ano. Děkovačky jsou, tak samozřejmě teď nemluvím o různých alternativních divadlech, kde je možný, že je třeba improvizovaná, ale děkovačka je přinejmenším domluvená, pokud je nějaká větší a stylizovaná, tak je i narežírovaná, někdy má i choreografii a někdy na ní prostě režisér zapomene, což jsem zažila já v divadle Jiřího Volkra při představení Skřivánek, kdy pan režisér Wildman trošku zapomněl nám říct o té děkovačce dopředu víc a v den premiéry o pauze nás honem svolal do klubu, každý měl své číslíčko, 1, 2, 3, 4, 5, až já nevím, až 15, řekněme.
2: To je jak ve školce, první,
4: ano,
2: druhý, rozpočítejte se.
4: On měl papírky s číslama a ukazoval nám, jako na člověče nezlob se, kdo kam jde při děkovačce. Mirku, je to na tebe velmi láskyplná vzpomínka, protože to byl teda chaos neuvěřitelný. Protože jak se prostě to těžké představení zkoušelo a brodili jsme se těma těžkýma myšlenkama a tím ánujem, tak na tu děkovačku ten opravdu nezbyl čas, takže jako ta byla až o pauze při premiéře.
2: A zvládli jste to podle herního plánu?
4: No, jako bylo
2: to házel kostkou.
4: Hele, bylo to úsměvný, ale představení dopadlo jako dobře, tak jsme nad tím mávli rukou a dodnes se tomu smějeme a na Mirečka Wildmana s láskou vzpomínáme.
2: Řekni mi, kdo rozhodne o tom, že potlesk už je tak slábnoucí, že teď už tam nepůjdem?
4: Tak to je velmi zajímavá otázka, protože většinou, když se odchází do dvou stran,
2: ano.
4: Jo, že část lidí jde doleva, část doprava, tak v podstatě, že jo, se ukloníš, odcházíš z jeviště a mrkáš, co ta druhá strana očima a uchem míříš do hlediště, jestli ještě tleskají. A ty, co jsou na kraji, že jo, tak vlastně jako se vydají na to jeviště a my tedy postupujeme třeba za nimi. Takže je to na hercích. Mm-hmm. Je to na hercích a na tom, že ještě ježiš, teď jsme tam teda vlezli a oni už tolik netleskají. To je trapas. Ale lidi to nevydržejí nervově, když tam vlezeme třeba a začnou znova strašně moc tleskat, takže nás v tom nenechají, v tom trapasu.
2: Ano, dobře. Martina Hudečková, náš host. Vážení, do hry vracím své varianty, které neuspěly. Miroslav Horníček, Vzpomínka na Wericha, a nebo Josef Náhlovský a Josef Mladý, tedy povídání o knížkách. Co si vyberete na závěr dnešního vysílání Humoriády? Dejte nám to vědět SMS-kou na číslo 90 01 04 nebo voláním přímo do studia na číslo 731 800 900. K tomu písnička Michala Tučného.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Nabírali jsme hlasy pro Miroslava Horníčka a Josefa Nahovského s Josefem Mladým. Dokonce to byla nabídka, že by se udělali řízky pro Martinu.
2: No, to je paráda.
1: Jenom stačí říct, kde bude hrát, tak takový zájem je tady. Nás zajímá, co vyhraje. Ještě máte šanci na telefonu 731 800 900 říci, komu byste rádi dali hlas. Dobrý den po telefonu.
3: Dobrý den, Patriku Vojžena. Zdežáte, zdravím vás a srdečně taky zdravím paní...
1: Hudečkovou, no, ano.
2: Děkuju. Hudečkovou,
3: pardon, omlouvám se. A byla bych pro pana Horníčka. Přeju vám krásný zbytek dne a hezký týden.
1: Děkujeme moc. Kdo dál? Horníčka?
4: Dobrý den, zdravím vás oba.
1: Ano.
4: Patriku a pana vašeho hosta.
2: Děkuju.
4: A já bych si přála pana Náhlovského.
1: Pana Náhlovského, dobrá. Povídání o knížkách. Píšeme bod na tohle variantu a tuhle stranu. Kdo další volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Franta Trhový Sliny. Náhlovský.
1: Náhlovský, dobře.
5: Mějte se všichni moc hezky, naschledanou.
1: Vy taky, hezký poslech. Mějte se pěkně. A kdo to uzavře? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Lukáš.
1: No.
6: Já jsem pro pana Horníčka,
1: ano.
6: A chtěl jsem se zeptat, kdo namluvil slogan Humoria?

0: Teď vám nerozumím, jaký rozptyl.
1: Pepa Dvořák namluvil, nebo prostě hráli stejnou scénku s Ivou Jančurovou.
0: Vy se nám ztrácíte, já se omlouvám, ale tohle je spíš na dořešení jindy po telefonu. Teď musím oznámit, že vyhrál Josef Náhlovský a Josef Mladý. Dáme si povídání o knížkách.
2: Víte vůbec, co to je literatura?
3: No, když je něco napsanýho.
2: No, já vám to vysvětlím. Literatura, neboli písemnictví, je v širším slova smyslu název pro soubor textů, to jest veškerých písmen fixovaných jazykových projevů určitého národa, epochy nebo celého lidstva.
3: To je geniální. To jste vymyslel sám, šéfe?
2: Ne, to jsem se dozvěděl z knih.
3: No taky jsem jich pár přečet, ale něco tak chytrýho bych dohromady nedal.
2: Ano, Lojzíku, řekni mi, co čteš a já ti povím, kdo jsi.
3: Nešlo by to v obráceně, šéfe?
2: Jak v obráceně?
3: No když už víte, kdo jsem, že byste mi řekl, co jsem čet. Abych to nemusel číst znova.
2: Dobrý. Přátelé, literatura je nejvěrnější přítel člověka. Když je vám nejhůř, pak sáhnete po knize.
3: Mě když je nejhůř, šáhnu po práškách. Nejvíc mi pomáhá živočišní uhlí na všechno.
2: Alois, já se těm lidem snažím říct něco, co jim bude v životě prospěšné.
3: Já taky, dokud jsem nevěděl, že existuje živočišní uhlí, tak jsem používal normální. Černý antracit. To byla bolest. Jednou jsem mi zpříčila briketa v krku. Ani jsem, ani tam. Nakonec mi museli vytrhnout i s mandlema.
2: Literatura formuje mladého člověka. No to jo. Vemte si například Jiráska.
3: Nebylo by něco lehčího, šéfe?
2: No tak Jirásek snad není tak těžké čtení.
3: No jak pro koho? Když mi bylo 5 roků, tak na mě spadlo z regálu celý bratrstvo. 10 dílů na hlavu.
2: Tady vidíte živoucí důkaz toho, že literatura skutečně formuje mladého člověka. Ale vzpomeň si, přece tě muselo formovat něco jiného. Je to z literatury, ale nějaká postava z literatury, co třeba Bobeš.
3: Bobeš? S tím jsem si nesměl hrát s Bobšem.
2: S kým jsi nesměl hrát?
3: Maminka mi zakazovala, abych si hrál s Bobšem.
2: Počkej, čemu jste doma říkali Bobeš?

0: To jo, tak proto malý Bobeš. Hele, řekni nám, co jsi čet.
1: Přátelé, já jsem čet všecko. Literatura na mě měla vždycky dobrý vliv. Například, když mi bylo 8 roků, tak mi strejda dal k Vánocu nádhernou knížku, která se jmenovala Nikola Švaj Loupežník. Říkal mi strejda, chovej se vždycky jako Nikola, a ti na tebe rodina hrdá.
0: No a?
1: Přepad jsem pošťáka. Zrovna roznášel důchody. Málem jsem skončil v polepšovně, ale doktoři říkali, že mě z toho může dostat jedině literatura adekvátní k mému věku, to nevím, co je.
0: To je jedno, jeď dál.
1: Tak mi maminka koupila adekvátní literaturu k mému věku a koupila mě nádhernou knížku, která se jmenovala Požáry a spáleniště.
0: No a jak?
1: Tentokrát jsem byl v polepšovně 2 roky. Co z tohto rok?
0: To je pěkné.
1: Ale psychiatři říkali, že by mě z toho mohla dostat jedině klasika. Tak mi maminka koupila nádhernou knížku, která se jmenovala Panenství. To mě hodně ovlivnilo.
0: To ti tady všichni věříme. Jak dlouho jsi byl v polepšovně potom?
1: Vůbec, já jsem se s tím v praxi nesetkal. To je u nás science fiction. Žiju, slečno!
2: Humoriáda. Taková byla dnešní humoriáda s Martinou Hudečkou. Martino, moc děkuju, těším se příště.
3: Já taky děkuju, nashledanou.
2: Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Český rozhlas úspěšně otestoval nový systém celoplošného varování obyvatel přes rozhlasové vysílání DAB, umí probudit i vypnuté přijímače. Premiéři Vyšegrádské čtyřky po společném jednání odmítají škrty ve fondech nového unijního rozpočtu. Českokrumlovská radnice a náměstí se objevily na nové poštovní známce. První polovina zítřejšího dne bude deštivá. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Český rozhlas a České radiokomunikace úspěšně otestovali nový systém varování obyvatel. Ten dokáže v případě mimořádné události přerušit běžné rozhlasové vysílání a upozornit na hrozící nebezpečí varovným hlášením na displeji přijímače, přehráním zvukové informace a probudit i vypnuté DAB přijímače.
2: Přijímače na to zareagovaly správně, ty digitální se probudily ze spánku a začaly hrát a ty analogové s RDS-kou zobrazily na displeji nápis alarm a blikaly, takže všechno se povedlo.
3: Test spustil Pavel Balíček, vedoucí distribuce signálu Českého rozhlasu.
4: Věříme, že během zhruba roku bychom mohli přejít do standardního běžného provozu. Ta spolupráce bude zahrnovat i další subjekty, například Hasičský záchranný sbor.
3: Říká Marcel Procházka, ředitel regulace a právní divize Českých radiokomunikací. Systém má sloužit při skutečných mimořádných událostech, jako jsou třeba požáry, povodně nebo výpadky proudu. Karolína Burdová, Český rozhlas.
1: Země Vyšegrádské čtyřky odmítají návrh na škrty v kohezních a zemědělských fondech v dalším unijním rozpočtu, řekl to slovenský premiér Robert Fico po schůzce předsedů vlád Vyšegrádské čtyřky v Bratislavě. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO prohlásil, že unijní rozpočet nesmí poškozovat země se silnou průmyslovou základnou. Premiéři Vyšegrádské čtyřky jednali v Bratislavě s irským premiérem Miholem Martinem. Ten se během irského předsednictví snaží co nejrychleji vyjednat dohodu členských států na více letem rozpočtu pro roky 2028 až 2034. Jindřichův Hradec kompletně dokončil rekonstrukci zámeckého pivovaru. Historický objekt poškodil v roce 2011 rozsáhlý požár. Stavební práce začaly před 2 lety a stály víc než 500 000 000 korun. Po pivovaru a restauraci se tento týden lidem otevře taky kulturní sál, pokračuje mluvčí města Karolína Bartošková.
5: První patro nabízí kulturní sál s kapacitou 312 míst k sezení. Při plesovém uspořádání už 384 míst. Sál bude sloužit pro pořádání kulturních, společenských i vzdělávacích akcí, jako jsou koncerty, divadelní představení, plesy, konference či přednášky. Jeho provoz zajišťuje město prostřednictvím odboru kultury a cestovního ruchu.
1: První akce pro veřejnost bude v novém sále už 12. září. Česká pošta vydala novou známku věnovanou Českému Krumlovu. Je na ní část radnice se znaky města, Českého království a rodu Eggenbergů. V pozadí vidět zámecká věž. Celý aršík zachycuje taky část náměstí s Kašnou a Mariánským sloupem. Podrobnosti doplňuje mluvčí České pošty Matyáš Vitík.
6: Autorem výtvarného návrhu je Jindra Čapek, samotný aršík tak vychází v nákladu 22 000 kusů a jeho cena bude 83 korun. K dostání bude na vybraných pobočkách a na e-shopu České pošty. Sport.
1: Etická komise fotbalové asociace rozhodla o přeřazení klubu FC Zlínsko do nejnižší soutěže. Důvodem je účast v korupční a úplatkářské kauze. Ještě v minulé sezóně hrál tým sídlící v Otrokovicích moravskoslezskou skupinu třetí nejvyšší soutěže. Právě v ní v letech 2022 a 2023 podle etické komise funkcionář klubu Pavel Býma ovlivnil 3 utkání.
0: Počasí.
1: Večer bude od jihu mraků přibývat, v noci očekávejte postupně na celém území kraje déšť, ochladí se na 12 až 9 stupňů. Zítra bude zataženo, zpočátku s deštěm, předpolednem budou srážky ubývat, ale zatažená obloha zůstane. Teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů Celsia, na horách maximálně k 15. Vítr bude slabý proměnlivý, ráno i klidno a biozátěž zůstane mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Zdržení vás kvůli nehodě čeká na hlavním tahu 3 u Nažidel na Českokrumlovsku, další vyšetřují ve Vodňanech v ulici Rechle, v Českých Budějovicích v ulici Evžena Rošického a za Blatnou směrem na Písek na silnici 20. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Krátce po 5. hodině je našimi redaktory a editory opět pečlivě připraveno nové vydání Dne v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. I v této hodině vám nabídneme vydatnou porci zajímavých publicistických příspěvků z našeho regionu a přidáme další písničky, které nestárnou. Během letošního léta zemřelo na jihočeských silnicích 7 motorkářů. Oproti loňsku je to víc než dvojnásobek. Tématu dopravy v kraji se bude věnovat dnešní díl našeho diskuzně publicistického pořadu O čem se mluví, který nabídneme v této hodině. A jaká bude hudba o vaši dobrou náladu, se postarají zpěvačka Cher, Pavel Bobek a právě teď Karel Gott s písní. Text k téhle písni jsem psal já. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.
0: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. A vedle ve studiu už je připraven kolega Lukáš Pelikán se zpravodajským souhrnem dnešního dne.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Příjemné odpoledne. Vědci při průzkumu Závišova kříže z Vyšebrodského kláštera objevili další relikvii. Uvnitř vzácné památky ze 13. století našli kromě dřeva považovaného za část Kristova kříže taky druhou, takzvanou dotýkanou relikvii.
3: 500 let byla do dřevěného jádra vložena svatá relikvie. A tam se tato svatá relikvie toho původního dřevěného jádra dotýkala. Tím se ovšem v tom místě stalo to dřevo samotnou relikví.
2: Vysvětluje geoinformatik organizace Naše historie Jiří Šindelář. O Závišově kříži budeme podrobněji mluvit za několik minut. Společnost E.ON dnes odpoledne spustila nejrychlejší dobíjecí stanici pro elektromobily, a to v Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku. Nové místo zároveň slouží řidičům nákladních vozů a kamionů. Nabíječka v Dolním Dvořišti bude teprve třetím podobným veřejným místem pro těžkou dopravu. Vedení města České Budějovice rozhodlo o zabezpečení domu v ulici Oskara Nedbala. K objektu pravidelně vyjížděla městská policie. V budově se podle strážníků zdržovali lidé bez domova i uživatelé návykových látek. Pokračuje mluvčí městských strážníků Věra Školková.
4: Majitel objektu nebyl sám schopen budovu účinně zabezpečit tak, aby se do ní osoby nemohly opakovaně vracet. Po vzájemné dohodě proto město zajistilo instalaci ochranných mříží, které mají dalšímu vstupu zabránit.
2: Zanedbaný objekt plný odpadu a s výrazným zápachem představoval taky zvýšené požární riziko. Českobudějovičtí kriminalisti obvinili 25-letého muže z podvodu. Jako bývalý zaměstnanec firmy, která má po republice postavené výdejní boxy, zneužil svých znalostí týkajících se mechanismu na otevírání schránek u boxů. Dnes o tom informovala policejní mluvčí Lenka Krauzová. Obviněný muž objednával zboží, které následně z boxu vybíral a rozprodával. Způsobil tak škodu za více než 2 miliony korun. Skončil ve vazbě. Paliva i na jihu Čech opět zdražila. Litr benzínu Natural 95 se u jihočeských čerpacích stanic prodává v průměru za 44 korun. Před týdnem byl o 2 koruny levnější. Podobně zdražila i nafta. Za její litr teď řidiči dají skoro 48 korun. Vyplývá to z dnešních údajů společnosti CCS. Benzín je o víc než 10 korun na litru dražší než před rokem, nafta skoro o 16 korun.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: Odpoledne v Jihočeském kraji je v plném proudu, my za chvilku přidáme další hudbu, ale ještě předtím se půjdeme podívat do Vyššího Brodu. Cisterciácké opatství Vyšší Brod a spolek Přátel kláštera ve Vyšším Brodě uspořádali dnes mezinárodní sympozium a tiskovou konferenci na téma Zábišova kříže. Odborníci tam představili Zábišův kříž a také jeho historický a kulturní význam. Ukázali též novou knihu s názvem Zábišův kříž a slavnostní požehnání knize. My už jsme z Vyššího Brodu slyšeli dnes i našeho regionálního stopaře. Nyní pro vás máme připravenou i reportáž Zdeňka Zajíčka, který o nejnovějších poznacích z výzkumu Zábišova kříže natáčel s vedoucím výzkumného týmu Jiřím Šindelářem i převorem Justinem Berkou.
1: Tak ten zvuk dveří už říká mnoho, protože jsou evidentně pancéřové. A my vstupujeme do oratoře před jeden z národních pokladů. Pokud se ho budu snažit popsat, tak dvojitý kříž na zlatém podstavci, celý zlatý a obložený drahokamy. Jak dlouho je tady vystavený?
2: Původní zmínka o tom, že náš Zábišův kříž je ve Vyššebrodském klášteře z roku 1271, kdy v místní kronice se píše, že byl veliký průvod a už tam byl nesen. Je to velmi vzácná relikvie, zlatá, a uvnitř, vidíte ten korpus, tam je právě to dřevo svatého kříže, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus. A právě kvůli tomu dřevu prokrvácenem, to nejvzácnější, co na zemi je, tak chtěli dát právě na tu třísku toho kříže, aby dokázali, jak je vzácný jim právě ta krev Kristova umučení.
1: Vysvětluje převor Vyššebrodského cisterciáckého kláštera Justin Berka. A já už se ptám geoinformatika Jiřího Šindeláře, vedoucího výzkumného týmu, který zkoumal samotný Zábišův kříž. Co z dosavadních běžně dostupných informací o této památce už je teď jinak?
3: Pravda je tedy to, že nám sedí počet kamenů. Už nesouhlasím s počtem perel. No a samozřejmě ten největší rozdíl je potom v určení nějakých kamenů. Takže se třeba ukázalo, že jak je tady napsáno, že máme 4 rubíny krásné na Zábišově kříži, tak tam opravdu není ani jediný. Je to veliké překvapení, protože ty kameny opravdu na první pohled jsou krvavě červené nebo jsou zabarvené do těch červených odstínů a tvrdost odpovídá. My víme, že jsou to korundy, tedy předpoklad našich předků o tom, že se jedná o rubiny, vůbec nebyl špatný.
1: A jak je to s relikviemi, které jsou ukryté uvnitř Zábišova kříže? Traduje se, že uvnitř je kousek dřeva z kříže, na kterém byl ukřižovaný Ježíš Kristus.
3: Když se podíváte na čelní stranu Zábišova kříže, tak první, co vás zaujme, jsou ty velikánské safíry, modré kameny, které jsou na konci každého břevna. Pod každým tím velkým kamenem se nachází drobná dutina a v té dutině jsou ostatky svatých, kde je jich víc než 26. Ta hlavní relikvie, která se nachází, je ale v úplném srdci toho kříže, je na křížení vertikálního a spodního horizontálního břevna a máme tam ne jednu hlavní pašijovou relikvii, my tam máme hned 2. S tím, že jedna je relikví primární, je to opravdu tedy to dřevo cedrové, které nás samozřejmě navádí už k tomu Blízkému východu a které by mělo být tou hlavní relikví, tedy částí samotného Kristova kříže. A pak je tam to druhé dřevo.
1: A tím druhým dřevem je podle Jiřího Šindeláře a také podle závěrů nejnovějších průzkumů Zábišova kříže část původní dřevěné konstrukce Zábišova kříže. Za 5 století, kdy v této původní konstrukci byla hlavní cedrová relikvie uložena, se z ní stala takzvaná dotýkaná relikvie. A při výměně celé vnitřní konstrukce v 18. století pak byla uložena dovnitř i s cedrovým dřevem. Zdeněk Zajíček, Český rozhlas, České Budějovice, Vyšší Brod.
4: Český rozhlas, České Budějovice, Den v kraji.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Slyšeli jste už někdy o akantamébové keratitidě? Jde o závažné oční infekce, které způsobují parazitické améby. Jsou příčinou až poloviny trvalé ztráty zraku spojených s infekcemi rohovky. Nejrizikovější skupinou v tomto případě jsou ti, kteří kontaktní čočky nosí třeba do bazénu nebo s nimi usínají. O tématu si v našem dnešním dopoledním vysílání povídal Matěj Budička s oftalmoložkou Nikolou Járovou z očního oddělení Českobudějovické nemocnice, která vysvětlila, v čem spočívá největší agresivita tohoto onemocnění.
1: Asi je to samozřejmě možná ta základní odpověď, je, že pacienti mohou přijít o zrak, ale proč? Vlastně z jakého důvodu?
2: Akantamébová keratitida je velmi záludné onemocnění, které zpočátku bývá velmi často zaměněno za jiné diagnózy a v podstatě k té správné diagnóze a tedy ke správné léčbě se pacienti dostávají relativně pozdě. Ta keratitida nejčastěji probíhá pod obrazem herpetické keratitidy, tedy oparové keratitidy, a velmi dlouho se tváří, že ta léčba nesprávně nastavená je účinná. Nicméně pak v poměrně krátké době ta akantaméba rozvine ten klinický obraz naplno a rozvine i řadu velmi závažných očních komplikací, které jsou obtížně řešitelné. Někdy až neřešitelná, skutečně velká část pacientů dospěje například k transplantaci rohovky, a což není stav, který to oko navrátí do původního zdravého stavu, ale nese sebou již další potenciální komplikace a rizika.
1: Takže hrozí trvalé poškození zraku i úplné vlastně zamezení zraku. Rozumím tomu správně.
2: Ano, v těch nejtěžších případech opravdu, kdy ta infekce probíhá naprosto nezvladatelně, může dojít i k tomu, že pacient zcela oslepne a může o to oko i kompletně přijít.
1: Vy jste říkala docela zajímavou věc, že zpočátku se to vlastně jeví jako oparová keratitída. Mm-hmm. Opar, pokud vím, jako laik tedy, tak opary způsobují herpes viry. Vlastně to jsou virová onemocnění a akantaméba můžeme klasifikovat jako bakteriální onemocnění.
2: Akantaméba je parazit, takže je vyčleněná v podstatě z obou těchto klinických jednotek. Ale nicméně je velmi dobrým imitátorem a opravdu nejčastěji imituje právě tu keratitidu nebo ten zánět rohovky, který je způsobený oparem, což je v podstatě běžná záležitost, s kterou často pacienti přicházejí do našich ambulancí, a opravdu velmi dlouho ta akantaméba může zůstat nepoznaná.
1: Ona s tím dost úzce souvisí i má další otázka, protože my jsme samozřejmě už zmínili, že klíčová je ta včasná diagnóza, to je ostatně v mnoha ostatních onemocněních, nejenom třeba co se týká očí, ale ta diagnóza, vy jste to sama říkala, ještě donedávna de facto nebyla úplně ideální, protože trpěla poměrně značnou chybovostí. Chápu to správně, že to mohlo být způsobeno třeba i tím, že při tom základním vyšetření se mohlo to jevit jako obyčejný nějaký opar nebo oparový virus, který se dostal do oka, jenomže on to nebyl ten herpes virus, ale byla to právě ta akantaméba.
2: A já bych řekla, že to tak úplně není. V zásadě ta diagnostika i dříve, než se objevily takové ty novější metody, byla poměrně spolehlivá nebo velmi spolehlivá. A musím říct, že v rukou zkušeného mikrobiologa, respektive zkušeného parazitologa, je stanovení té diagnózy naprosto stoprocentně jisté. Nicméně úskalí tkví v tom, že je nutné odebrat dostatečně kvalitní vzorek. A není v České republice mnoho oftalmologů, kteří by měli dostatečné zkušenosti i s ohledem na to, že se jedná teda o diagnozu opravdu vzácnou, tak nemají dostatečné zkušenosti v odběru toho vzorku. I v průběhu zpracování toho vzorku a vyhodnocování může dojít k řadě různých drobných chyb, které ve výsledku vlastně znemožní stanovení té diagnozy. Ale pokud je situace optimální a vyšetřuje zkušený oftalmolog a setká se se zkušeným mikrobiologem, respektive parazitologem, tak určení té diagnózy je velmi elegantní a stoprocentně jisté.
0: Celý rozhovor s Nikolou Járovou si můžete poslechnout na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra bude naším hostem kuchař Zdeněk Lhodný, který mimo to, že vaří, píše též své postřehy a zážitky o gastronomii bez příkras a naleštěných talířů. Moderátor Matěj Vodička ho ve studiu přivítá jako obvykle po 11. hodině.
3: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: O čem se mluví?
1: Počet nehod jednostopých vozidel během letošního roku oproti loňsku mírně vzrostl. S tím souvisí i fakt, že motorkářů letos na jihu Čech zemřelo celkem 7, což je oproti loňskému roku jednou tolik. Dnešní díle pořadu O čem se mluví tuto statistiku podrobně rozebereme z policejního i dopravně odborného hlediska. Zvu vás k poslechu a přeji dobré odpoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Hudička. Od začátku letošního roku došlo v Jihočeském kraji ke 3552 dopravním nehodám, což je o 433 více než v loni za stejné období. K první dekádě září je od začátku roku na jihočeských silnicích méně úmrtí a méně těžkých zranění, ale více nehod, jako kdyby byl kalendář o měsíc dále. Podrobnosti k tomu přidává policejní mluvčí Milan Bajcura.
2: Ano, bohužel za těch 8 měsíců nárůst o 433 dopravních nehod. Jak sám říkáte, je to, jako kdyby byl další přidaný měsíc. Že takhle průměrně vychází počet těch nehod kolem těch 450 až 500 nehod v rámci Jihočeského kraje. Za 8 měsíců letošního roku došlo k 24 úmrtím. Je zde pokles oproti roku 2025 o 5 osob. Bylo to tím, že loni opravdu jsme měli velmi tragický leden a únor, kdy došlo k zvýšeného počtu tragických nehod. Dále zde máme 109 těžce zraněných osob, kde je pokles o 36 případů. V letošních 8 měsíců bylo řešeno 1385 zraněných osob, je zde nárůst o 140 osob. Je to vždy spojeno s tím, že pokud jde k poklesu těžce zraněných, tak naopak dochází k nárůstu lehce zraněných osob. Došlo k nárůstu dopravní nehodovosti jak osobních vozidel, tak i jednostopých vozidel, to znamená motocyklů. Do těchto kategorií motocyklů také můžeme zařadit i elektrické koloběžky, protože pokud koloběžka jede vyšší rychlostí, jak 25 km za hodinu, už je brána jako malý motocykl. Takže uživatelé musí mít řidičské oprávnění na skupinu malý motocykl AM. Uplynulých 8 měsíců letošního roku jsme řešili 48 dopravních nehod, kdy účastník užil elektrickou koloběžku, kde je nárůst pouze o 7 případů. Ale jsou to případy, které jsou řešené policií a policií oznámené, protože mnoho případů je řešeno buď v rámci pojištění, nebo si to vůbec ty účastníci neuvědomí, že se jedná o dopravní nehodu a případně oznámí. Takže za 8 měsíců letošního roku jsme řešili 187 případů dopravních nehod motocyklistů, kdy je nárůst o 49 případů. U osobních vozidel jsme řešili 1694 dopravní nehod, kde je nárůst o 148 případů. Dále zde zvýšený nárůst i dopravní nehodovosti nákladních vozidel, kdy máme řešeno 357 dopravních nehod nákladních vozidel, kde je nárůst 83 případů. Nákladní automobily, které jsou s přívěsem, a to máme 38 případů, a je tady nárůst o 7 dopravních nehod. A nákladní automobily s návesem, to jsou ty velké tahače, máme zde 103 dopravní nehod a nárůst o 20 případů oproti roku 2025.
1: Když se teď vrátíme k jednostopým vozidlům, tak prakticky ve všech kolonkách je nárůst. Čím si to vysvětlujete? A co je nejčastěji na vině? A pokračuje tragická bilance třeba i v září?
2: Zvýšený počet řidičů, vyšší provoz, jak ve městech, tak mimo města, mnohdy nezkušenost. Opravdu máme vyšší počet těch tragických následků, kde umírají velmi mladí lidé ve věku 20, 25, 30 let. Tady jsou opravdu známé motorkářské trasy, jak na Lipensko, jak na Prachaticko, jak na Písecko, tak pochopitelně i směrem na Českou Kanadu, znamená Jindřichorádecko, a poté pokračovat vlastně na Jižní Moravu. Protože předpokládají motorkáři, že tam nebude takový provoz, že si udělají nějakou spanilou jízdu, ale pokud je jich víc, tak bohužel mezi ně může být někdo, kdo má menší zkušenosti a potom dochází k pádům, zranění nebo úmrtí. Za 8 měsíců zemřelo 5 řidičů jednostopého vozidla, kdy je nárůst o 4 případy oproti loňskému roku. 22 utrpělo těžká zranění, kdy je nárůst o 3 případy oproti loňskému roku. 153 řidičů a spolucestujících utrpělo těžká zranění, kdy je nárůst o 39 případů oproti stejnému období roku 2025. Způsobená škoda přesahuje 1,5 milionu korun. Začátek září pokračuje tragicky, kdy 5. září zemřel motorkář u Písku a 7. září došlo tragické nehodě a 8. září k úmrtí motorkáře nedaleko Třeboně.
1: Pojďme teď připomenout mediálně možná nejznámější nehodu tohoto typu z letošních prázdnin, která se stala na trase mezi Rožmberkem nad Vltavou a Větří na Českou Krumlovsku, kdy po střetu s motorkářem, který vjel do protisměru, začal hořet autobus s cestujícími. Tento incident se totiž dotkl nejenom přímých účastníků nehody, ale i okolí.
2: Ano, je to bohužel vlastně půlce těchto letních prázdnin došlo takto velmi tragické události a vlastně i následky jak pro ty pozůstalé, tak i další svědky, protože to bylo blízkosti kempu Braná, kde mnoho lidí, kteří byli právě jako vodáci v tom kempu, rybáři, tak to viděli na vlastní oči. Nám potom volali na linku 158, volali nám vlastně i na různé tísilé linky, jak na hasiče, záchrannou službu a chtěli nějakým způsobem pomoci. Došlo k tomu, že mladý řidič motocyklu jel od Vyššího Brodu směrem dále na Rožumberk a dále směrem vlastně na Větřní, kdy pravděpodobně zvládl řízení v prudkých zatáčkách, byl proti směru a čelně narazil do protijedoucího autobusu. Motorkář v podstatě podjel pod celým autobusem a v zadní části uvízel, došlo k požáru motocyklu a následně požáru celého autobusu. Mladý muž na místě podlehl těžkému zranění, protože uhořel. Naštěstí se podařilo z autobusu všechny cestující včas evakuovat, takže tam nedošlo k žádné újmě na zdraví ani životě.
1: Celou letní sezónu a prvních 8 měsíců na silnicích Jihočeského kraje nyní probereme taky s Václavem Kovářem, krajským koordinátorem BESIPu. Jak on hodnotí současná čísla nehodovosti a především, kde je podle něj chyba?
0: Tak současný počet dopravních nehod za uplynulé období v porovnání se stejným obdobím loňského roku je mnohem, mnohem vyšší a jsou tam velice varující čísla. Přestože následky těch dopravních nehod v počtu usmrcených se mírně snížily, bohužel u nehod, do kterých se dostali motorkáři, se nám ty následky zvýšily mnohonásobně, protože tam máme jenom za to prázdninové období 5 usmrcených osob, včetně teda těch 2 usmrcených osob teď v září. Je to strašně moc. Co se týče nárůstu dopravních nehod, porovnání řidiči motorových vozidel, řidiči nemotorových vozidel, řekl bych, že to tam jde tak říkajíc ruku v ruce, protože nejenom řidiči motorových vozidel se dopouštěli chyb, více chyb, ale i řidiči nemotorových vozidel, to znamená cyklisté a koloběžkáři, bohužel je tam také navýšení a to jsou nejzranitelnější účastníci silničního provozu. V podstatě se ta zranitelnost těch cyklistů, po případě těch koloběžkářů, rovná zranitelnosti motorkáře. Když srovnáváme ta čísla těch následků, to znamená počtu usmrcených u jednotlivých těch kategorií řidičů, tak co se týče obecně počtu usmrcených u všech těch kategorií, tak se nám tam ten počet snížil. Nicméně u motorkářů se nám, jak už bylo řečeno, zvýšil a zvýšil se razantně. Důvodem toho zvýšení počtu usmrcených u motorkářů může být samozřejmě ten nedostatek asistenčních prvků u motorek. Přece jenom vozidla, auta, nákladní auta, autobusy jsou mnohem lépe vybaveny těmi asistenčními prvky, které zabraní vzniku dopravní nehody. U motorky to tak není, ale já bych tam viděl i určitý důvod v tom počtu těch vozidel, protože my víme, že v mezidobí 10 let se nárůst evidence motocyklů zvýšil zhruba na dvojnásobek. To znamená, v roce 2016 jsme měli zhruba 15 000 nových motocyklů přihlášených na registraci vozidel. V roce loňském, v roce 2025, už to bylo více než 30 000 motocyklů. Ty motocykly jsou dostupnější a myslím si, že na motorce si chce vychutnat tu jízdu i člověk, který třeba není tolik zkušený. Nejsou to prostě takový ti pravověrní motorkáři a tam potom může dojít mnohem snáze k dopravní nehodě právě díky té neskušenosti. Všichni to vidíme na silnicích. Chování těch motorkářů souvisí s takovým určitým freestylem, kdy ty motorkáři si chtějí užít svobody, chtějí využít toho, že ta motorka je pohyblivější, že se dostávají přes tu křižovatku mnohem dříve než ty ostatní vozidla. Nicméně to právě může být potom příčinou těch dopravních nehod. Naše kampaň Hele motorka cílí na řidiče ostatních motorových vozidel, kdy v podstatě nabádáme řidiče, aby s tím chováním toho motorkáře počítali, aby počítali s tím, že ten motorkář není tolik vidět a že se náhle někde vynoří. Nicméně já si myslím, že bude třeba vytvořit ještě nějakou další kampaň, která bude zaměřená více na motorkáře, protože ať chceme nebo nechceme, ty statistiky mluví naprosto jasně. 6 z 10 usmrcených motorkářů, 6 nehod, kdy dojde k usmrcení motorkáře z 10, je v podstatě vina toho samotného motorkáře.
1: Říká Václav Kovář, jihočeský krajský koordinátor BESIPu. A to je z dnešního dílu pořadu O čem se mluví všechno. V tom příštím se budeme věnovat nadcházejícím komunálním volbám v Českých Budějovicích. Pokud vás tohle téma zajímá, naleďte si nás ve čtvrtek 17. září zhruba v 17 hodin a 30 minut. Zvu vás k poslechu a přeji krásný zbytek dne. Od mikrofonu se s vámi loučí Matěj Vodička.
3: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Valdemar Matuška a holky, já mám všechny rád. Posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. Teď je tady aktuální předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Jaké počasí můžeme očekávat v příštích dnech, to nám prozradí meteorolog Tadeáš Gregor. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude převládat zatažená obloha a od jihu se postupně na většinu území rozšíří déšť. Teploty nám klesnou na 12 až 9 stupňů, na horách na 10 až 7 a bude vát slabý severovýchodní, kránu pak proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, nebo bude i klidno. No a zítra přes den pak převážně zataženo, zpočátku na většině území s deštěm. Později dopoledne bude srážek ubývat a částečně se začne protrhávat i oblačnost. Odpoledne a večer se již jen lokálně budou vyskytovat přehánky, a to zejména na horách. Zítřejší maximální teploty pouze 16 až 19 stupňů, na horách 12 až 15. Bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, ráno bude i klidno. Biozátěž zítra na jedničce, slabá zátěž.
0: Na jaké počasí se máme připravit v sobotu?
2: V sobotu bude převažovat oblačná obloha, ráno a večer ale bude polojasno. Ráno se také ojediněle vyskytnou mlhy, a to zejména na východě našeho kraje. Během dne se na horách jen vzácně může vytvořit slabá přehánka. Sobotní ranní minima 11 až 7 stupňů, odpolední maxima 18 až 22 stupňů a bude vát slabý severozápadní nebo západní vítr do 4 metrů za sekundu.
0: A jak bude v neděli?
2: Neděle bude zpočátku polojasno až oblačno, ale pak nás už začne ovlivňovat okludující frontální systém od západu. Odpoledne se bude od západu zatahovat a později odpoledne nebo večer dorazí déšť. Nedělní minima kolem 10, maxima kolem 22 stupňů a bude vát zpočátku slabý jihozápadní, postupně mírný západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
0: A čím nás přivítá nový pracovní týden, neboli jak bude v pondělí?
2: V pondělí bude zpočátku zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami. Během dne ale budou od západu srážky ustávat a bude ubývat oblačnosti, večer místy až do vyjasnění. Pondělní ranní minima 15 až 11 stupňů, odpolední maxima 18 až 22 stupňů Celsia, bude vát slabý, během dne přechodně mírný severozápadní nebo západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: kraji.
1: Dnešní den v kraji na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice je ve finále. A já pro vás mám ještě pozvánky k zítřejšímu poslechu. Kulturní dům Střelnice v Jindřichově Hradci se zítra promění v květinářství. Kytice tam budou vázat studenti a učni floristických škol. Jejich nákupem si kolem jdoucí nejen udělají radost, ale také pomohou lidem s postižením. Po 7:30 nabídneme rozhovor s pořadatelem a zakladatelem akce Vladimírem Noskem. V Jihočeském kraji je 272 základních a 91 středních škol. Bezbariérových je jen malá část z nich. Najít školu proto trvá vozíčkářům měsíce, někdy i roky. Příběh 15-leté Šárky, která obeslala 20 gymnázií a zdravotních liceí s dotazem na bezbariérovost, natočila Eva Marvanová. Odvysíláme ho zítra po zprávách v 8. V Českých Budějovicích se bude zítra tančit venku, mezi dvěma největšími sídlišti Máj a Šumava. Akce se jmenuje Tanec pro moje město a propojí romské děti ze sídliště Máj, tanečníky i místní obyvatele. Rozhovor s kurátorem těchto komunitních programů Ondřejem Horákem si můžete poslechnout kolem 10:30.
0: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Do skupiny žen vylepujících plakáty proti násilí na ženách cíleně vjede auto. Vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Byla první ženou, která pilotovala raketoplán. Neobyčejný příběh Eileen Collinsové v premiérovém dokumentu Astronautka. A ČT Art. Spisovatel Jaroslav Rudiš provází po krajích české literatury v premiérovém cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku a Amálku a vyhraj.
3: O svačině to roztočíš.
4: Amálka. Krásná zdravá svačina.
5: Hodin.
6: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Dálniční známky od příštího roku možná nezdraží. Novelu ve druhém čtení projednali poslanci. Nejrychlejší nabíječka ode dneška slouží řidičům v Dolním Dvořišti. Auto nabije za 15 minut. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany začne zkoumat vliv mobilního telefonu v životě dětí s psychickými obtížemi. Během noci dorazí na jih Čech déšť, teploty klesnou na 9 stupňů. Jsou tu zprávy. U mikrofonu je Lukáš Pelikán. Řidiči by mohli příští rok platit za dálnice v Česku stejně jako letos. Počítá s tím novela o pozemních komunikacích, kterou ve druhém čtení projednali poslanci. Vládní koalice tak chce zrušit pravidelnou valorizaci, kterou zavedl bývalý kabinet. Vláda se ke zmrazení současných cen zavázala ve svém programovém prohlášení. Opozice se změnami nesouhlasí. Předseda ODS Martin Kupka novelu označil za populistickou.
7: Oni zmrazí cenu pro všechny uživatele, ale už neřeknou, že o to víc pak zaplatí všichni daňoví poplatníci, a to třeba i za zahraniční turisty. Tak tohle nedává smysl, pokud ta vláda říká, že potřebuje víc peněz na to, aby investovala do dálniční sítě, s tím souhlasím, tak ale na druhou stranu nemá dělat tyhle populistické kroky.
5: Předlohu obhajoval ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Podle něj by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. V Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku zprovoznili nejrychlejší nabíječku elektroaut. Nové dobíjecí místo má výkon 600 kW. Využít je můžou zároveň řidiči autobusů a nákladních vozů. Podle ředitele společnosti E.ON Drive pro střední a východní Evropu Martina Klímy, která nabíječku postavila, trvá nabití osobního vozu do 15 minut.
8: Tak jak přichází na trh nové modely vozidel, tak se zvyšuje i ten výkon, který ta vozidla jsou schopná absorbovat. Ta dobíjecí stanice má vlastně dva výdejní stojany, znamená každý ten výdejní stojan, když bude obsazen oběma auty, ten výkon se dělí vlastně na 300-300.
5: Dětská psychiatrická nemocnice Opařany na Táborsku spustila nový výzkum zaměřený na používání mobilních telefonů. Zapojí se do něj pacienti od 10 do 17 let. Odborníci porovnají údaje o používání telefonu před nástupem do nemocnice s tím, jak svůj vztah k němu popisují samotné děti. Pokračuje mluvčí nemocnice Jana Sosna Voňavková.
9: Budeme sledovat celkový čas, který děti s telefonem tráví, a samozřejmě kategorie aplikací, které používají. Tyto údaje porovnáme s dotazníky na začátku hospitalizace a znovu ve čtvrtém týdnu. Chceme zjistit, jestli a jak se během pobytu mění její vztah k telefonu.
5: Výzkumníci nebudou mít přístup ke zprávám, fotografiím, kontaktům ani k historii prohlížení. Účast dětí ve výzkumu je dobrovolná. Letošní úroda hroznů bude kvůli suchému létu nižší než obvykle. Oproti dlouhodobému průměru klesne o zhruba 30%, odhaduje to Svaz vinařů. Škody podle něj dosáhnou 500 000 000 Kč. Chybějící vláha totiž způsobila, že jsou bobule menší. Sklizeň bude navíc letos neobvykle krátká, protože velká část odrůd dozrála najednou a vinaři je musí rychle sklidit, aby zabránili dalším ztrátám. Teplé počasí ale podle některých pěstitelů zlepšilo kvalitu letošních ročníků vín.
10: Sport.
5: Fotbalová Sparta dostala od disciplinární komise pokutu 600 000 korun kvůli chování fanoušků během domácího derby se Slavií v šestém kole šance ligy. Baník Ostrava zaplatí za stejný prohřešek v duelu s Olomoucí 300 000.
10: Počasí.
5: V noci očekávejte od jihu postupně na celém území kraje déšť, ochladí se na 12 až 9 stupňů. Zítra bude zataženo, zpočátku s deštěm, předpolednem budou srážky ubývat, oblačnost se ale dál protrhá jen částečně. Teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů Celsia, na horách maximálně k 15. Vítr bude slabý proměnlivý, ráno i klidno a biozátěž bude mírná.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Odpolední nehody by v tuto chvíli měly být z jeho českých silnic odklizené a vyšetřené. Uzavírka, respektive omezení, platí na Písecku na silnici 121 u Zvíkovského Podhradí. Staví tam kruhový objezd a provoz řídí semafory. Počítejte tam se zdržením a omezením až do konce roku. Dobře dojeďte.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.

18 hodin a 5 minut. Začínají vaše oblíbené melodie podvečera, kde si můžete plnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím pěkné písničky a vzkazu v živém vysílání na telefonním čísle 221 55 44 11. A volat můžete právě teď, byť i v případě, že si chcete zlepšit náladu po náročném dni. Dejte si něco dobrého a zůstaňte s Českým rozhlasem České Budějovice. Jsme rádi, že jste s námi. Příjemný podvečer vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

0: 18 hodin a 15 minut ladíte Melodie podvečera a já teď zdravím pana Karla do Dýna a přejmu pěkný podvečer.
1: Příjemný podvečer všem posluchačům a děkuju panu moderátorovi, že můžu popřát mojí manželce, která v sobotu Ivanka Pekárková slaví 87. A já jsem moc rád, že ji nechávám zahrát prostřednictvím tohoto rozhlasu českobudějovického písničku Zvonky štěstí.
0: No, my jsme samozřejmě také rádi, přejeme jen to nejlepší a posíláme.
1: Dobrý.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Nashledanou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
2: Posloucháte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. A před námi je další vydání seriálu Kořeny, tentokrát v repríze. Dnes budou jeho autoři, genealog Alois Sassmann a redaktor Filip Černý, mluvit o Jakubu Bursovi, zednickém mistrovi, který díky svému řemeslnému umu definoval jeho české selské baroko. Poprvé se toto povídání vysílalo před 19 lety a jedním měsícem. Tak se nedivte úvodní replice o prázdninách. Takže je tu repríza 93. dílu rodopisného seriálu Kořeny.
3: Kořeny. Z dějin jihočeských rodin a rodů.
4: Je léto, doba dovolených a mnozí z nás obdivují krásu jižních Čech. Mezi typické znaky jihočeské krajiny patří nádherné štíty na venkovských statcích. Mnozí jejich autoři zůstali v anonymitě dávna, některé známe. Jedním z nich je Jakub Bursa. On nebyl žádný slovutný architekt, nedostával zakázky na stavby chrámů, kostelů, zámků nebo radnic, ale byl vynikajícím zednickým mistrem a stal se známou postavou lidového baroka.
5: Jakub Bursa se narodil 21. června 1813 v Dolních Nakvasovicích číslo 17 ve Sleží 8 km jihovýchodně od Volyně. Jedna část Dolních Nakvasovic patřila k panství Dub u Prachatic, druhá k panství Želibořice. Bursové žili na té druhé části. Nejstarší známka o Želibořicích je z roku 1329, kdy je uváděn Zeman Bohuslav z Želibořic. Do roku 1612 patřili k panství Zálezli. Tehdy Želibořice z části Dolních Nakvasovic získal Bernard Hizrle z Chodů, který zde vystavil novou tvrz, na které žil až do roku 1652. Jeho syn prodal panství 1661 Děvišilvu Žákavci ze Žákavy a k Želibořicím patřili v Sibušanovice, Dolní Nakvasovice, Ujezdec, Konopiště a Dvůr Žebrákov. Osudním se stal pro Dolní Nakvasovice i pro rod Bursů rok 1666, kdy tato polovina vsi byla přikoupena pány z Milésima k panství Vlachovo-Březí. Hrabě Milésimo nechal rozmetat tvrz v Želibořicích.
4: Kdy se vyskytují v Dolních Nakvasovicích Bursové poprvé a kde všude lze o nich získat informace?
5: My jsme dnes Kořeny zabrousili do míst, kde jsme ještě nebyli, tak jistě posluchači z Vlachova, Březí a okolí uvítají snad naše informace. Jedna část Dolních Nakvasovic patřila koncem 16. století pod panství Drslavice. Pro ně jsou uloženy urbáře v Českokrumlovském oblastním archivu na zámku. Pak tato část patřila ke statku Dub u Prachatic, jak jsem řekl, a na něm se střídali různí majitelé. 1839 až 65 byl pánem Mořic rytíř Henigsteinu. Ta část, kde žili Bursové, patřila k Želibořicím. A tady je to stejné jako u mnoha dalších malých českých statků. Jejich archiválie z předbělohorské doby se nedochovaly. A tak nejstarším pramenem, který nám o této části vsi podá informace, je zase Berní rula kraje Prácheňského z roku 1654.
4: Co Berní rula prozrazuje o Dolních Nakvasovicích?
5: Želibořický statek tehdy vlastnil pan Ferdinand Arnošt Hizrle z Chodů. V červenci 1654, kdy sem přišla císařská komise, žili zde tito podaní. V Želibořicích byl Matěj Hnát, v Bušanovicích Pavel Předota, Jakub Kahovec, Jiří Chalupa, Matěj Polák, Tomáš Žáček, Pavel Laha, Jan Šíma, Ondřej Tvrzický, Jan Kašper, Šimon Sládek a tak dále v Konopišti. Patřili k Želibořicím rodiny chalupníků Jana Dejmka a Jana Říhy. V Újezdci u Volině byl Martin Kubát a Matěj Soukup. A teď se tedy dostáváme do Dolních na Kvasovic. Na té želiborské části hospodařili Jiřík Smíšek, Jan Kolesa, chalupník Jan Tkadlec a sedlák Tomáš Bursa. Tomáš Bursa je tedy nejstarší známý předek zedníka na Bursi. Hospodařil na 30 stryších půdy, tedy ke statku patřilo asi 8,5 hektarů. Polí.
4: Kam patřili Dolní na Kvasovice faraon? Nedal by se tam najít nějaký poznatek o rodině Bursů?
5: Ano, díky příslušnosti ke zdejší faře můžeme zjistit další informace o rodině Bursů a Dolních Nekvasovicích. Vlachovobřeské matriky začínají roku 1650, čili tady jsme časově na úrovni Berní Ruly, ale dnes si připomeneme zajímavý archivní pramen, uložený v okresním archivu v Prachaticích. Jedná se o registra zádušní fary Vlachovobřezí, založené roku 1662 Karlem Leopoldem Karetem Hrabětem z Milézima. Zde je několikrát ves Dolní na Kvasovice. Jednak je to v soupisu úroku z peněz, které sedláci faře dlužili za posledních 6 let a mezi nimi byli i sedláci z Dolních na Kvasovic. Farní registra uvádějí tyto sedláky: Havla Brože, Matěje Peštáka, Ondřeje Švece, Matěje Vacka, Matěje Boukala, Jiříka Smíška, Jana Kolesa a Lukáše Bursu. To je tedy další člen rodu. Farní urbář uvádí: drží se zádušní louku u Dlouhých drah, z ní ročně platí po 44 krejcarech, činí tedy za 6 let dluh 4 zlaté a 40 krejcarů.
4: Urbáře uvádějí platy vrchnosti. Jsou v tomto farním urbáři také platy sedláků Bursů?
5: Ano, urbář uvádí platy z Dolních na Kvasovic roku 1662 a v něm je uveden i Tomas Bursa. Je zajímavé, že byl psán německy, i když někteří sedláci okolní byli česky. Byl psán Tomas a ve jméně Bursa měl ostré S. Odevzdával na faru ve Vlachově Březí páterovi 25 strychů žita, 25 strychů ječmene a 25 strychů ovsa.
4: A nyní bychom mohli přejít už k rodině zedníka umělce Jakuba Bursy. Co o ní víme?
5: Jak jsem řekl, Jakub Bursa se narodil roku 1813. Jeho rodiči byli Jan a Anna Bursovi z Dolních na Kvasovic 17. U křtomu stál za kmotra Jakub Chalupa z Bušanovic. Snad po něm nebo i podle data narození dostal jména Jakub. Dříve se říkalo, že si děti přinesly svoje jméno na svět s tím narozením a dávalo se jméno světce, na jehož den se narodili nebo v tom okolí. Nebylo to všude, ale bylo to velice často. Malý Jakub Bursa navštěvoval 2třídní triviální školu ve Vlachově Březí. Podle dochovaných výkazů plnosti žactva první třídy školy z roku 1821, ty jsou uloženy v okresním archivu v Prachaticích, nenáleže k plným žákům, jeho docházka byla nevalná, ale tady musím říct na omluvu, že důvodem byly těžké rodinné poměry.
4: O co šlo?
5: Otec Jakuba byl také totiž zedník a musel v letních měsících za prací do okolí, někdy i do ciziny. Jako nejstarší syn musel Jakub vykonávat potřebné domácí práce, hlídat mladší sourozence a vypomáhat hospodářství. Zedníkem se Jakub vyučil u svého otce. Roku 1831 byl přijat do zednického cechu ve Vlachově Březí. Po svém vyučení začal pracovat v okolí svého bydliště jako zednický mistr. V roce 1833 mu otec Jan Bursa zemřel a když se životní poměry rodiny trochu zlepšily, oženil se Jakub Bursa 28. února 1838 s Anou Fundovou z Milíkovic. Z tohoto manželství se jim narodili 4 děti, ale v rodinném životě štěstí neměl. Už 22. září 1854 mu první manželka zemřela a kvůli malým dětem se Jakub Bursa už za 2 měsíce oženil po druhé, a to s Klotildou, dcerou Kajetána Baudisa z Vlachova Březí. Sňatkem získal Bursa dům číslo 29 ve Vlachově Březí, do kterého se také přestěhoval. Ale už 13. srpna příštího roku mu zemřela i tato manželka a teprve po delší době se pak Jakub Bursa oženil po třetí s Kateřinou Šafránkovou. Jinak můžeme říct, že Bursové byli dobří řemeslníci, Jakubův bratr Tomáš Bursa se stal truhlářem, Jakubův syn Matěj Bursa byl ve Vlachově Březí také zedníkem, jinak měl Jakub ještě syna Josefa a dcery Marii a Anu.
4: Jaká byla kariéra Jakuba Bursy zedníka?
5: Vše začalo roku 1833, tehdy řádil ve Vlachově Březí požár, celý dolejší kout lehl popelem a Jakub stanul v čele otcovi zednické party a celou ulici, které se až později začalo říkat Pražská, znovu postavil. Zvlášť na jejím konci si dal záležet, když tam na kovárně vyvedl štít a komín tak, jak to dosud nikdo v Březí neudělal. Mladý zednický mistr začal cestovat potom ale za prací do ciziny, hlavně do Německa, a teprve od roku 1840 byl trvale usazen v Čechách. Velká řada jeho staveb prokazatelně začíná až rokem 1842. Tehdy postavil štít kovárny v Libotyni, 1843 štít hospody v Kovanině, tu dekoroval motivy hospody, tam udělal kořálku, housku a rohlík. Podobně stvárnil štíty hospod v Miloňovicích a Radhosticích. Zvali ho do Jiřetic pod Helfenburkem, do Bušanovic, Chocholaté Lhotky a jinam. V Libotyni vzniklo pak jeho nejnáročnější stavení, statek číslo popisné 6 u Dudáků. Tam jeho věřící, jeho česká duše zobrazila na štít ukřižování Krista, mučící nástroje, zatmění slunce, také anděly. Dále stavil Bursa v Předslavicích, Jiřeticích na Volyňsku i ve vzdálenějších místech. Roku 1847 je datována stavba číslo 9 v jeho rodných Dolních na Kvasovicích. Roku 1861 na konci stavitelské kariéry řešil celé fronty venkovských domů v Chocholaté Lhotě a Chlumanech.
4: Co bylo pro Jakuba Bursu typické?
5: Tak on pracoval hlavně s velikou láskou. Výkresy tehdy řekli Bursovi pramálo, nezapomeňme, že škole moc nedal, to je vidět i na nápisech na stacích, které dělal, jsou tam velké hrubky, například vyslově vystavil, vždycky psal zásadně měkké i. Před stavbou nového statku Jakub prostě nakreslil na zemi obrys, určil, kde budou stáje, místnosti a dělníci kopali. Ale mnohá stavení ho přežila a stojí dodnes. Dokázal do nich vdechnout duši typickou pro zdejší kraj a vzniklo dílo čisté, krásné. K těm kresbám na štítech Jakuba Bursu inspirovaly různé kalendáře a tisky. Některé štíty signoval zkratkou GB, čili Jakub Bursa, tehdy se G četlo J. Pravidelně zaznamenával rok stavby, jméno stavitele, mimo to byl i zlepšovatelem. Místo starých černých kuchyní zaváděl nové sporáky a lidové vlašské komíny. K jeho oblíbeným motivům, vyřezávaných přímo do malty, patřili Boží oko z paprsky, kříž s umučeným Kristem a monogramem Ave Maria a hlavičky andílků z křidelky. Hlavně všude byla bohatá výzdoba. Jako umělec byl trochu bohem, v sezóně zaměstnával i 40 lidí, v sobotu je v hospodě všechny vyplatil, platil za každého, kdo přišel, prý i hostinského. Moc peněz tedy neměl, ale tváří v tvář velkým statkům se sám zmohl jen na malý domek, když lehl při požáru popelem, tak si pak postavil nedaleko pivovaru nový, ale také ho neudržel.
4: Byla práce Jakuba Bursy za jeho života nějak oceněna?
5: Tak osud byl Bursovi paradoxně nemilosrdný, zatímco on dlouhá léta po šumavských vesnicích zkrášňoval podobu lidských příbytků, tak zemřel téměř zapomenutý a zcela chudý ve Vlachově Březí 1884 ve věku 71 let v obecním chudobinci. Ale my v tichém úžasu obdivujeme jeho ideální umístění stavby do krajiny, dá se říct neomylnost těch základních křivek štítů, neopakovatelný řád, naivní kompozice a dokonce i smysl pro humor a nadsázku, s nimiž se také na mnoha jeho stavbách setkáváme.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Spotřebitelské ceny v Česku stouply. Pražský městský soud zrušil osvobození exposlance Feriho. 25-letý muž vybíral neoprávněně zboží z výdejních boxů zásilkových firem na Českobudějovicku i jinde. V jeho rukách skončila drahá elektronika za víc než 2 miliony korun. Zítra počítejte s deštěm. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Inflace v Česku zrychlila. V srpnu vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1,9%. To je o 0,2% víc než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňsku zdražovaly pohonné hmoty, zlevnily naopak potraviny. Například trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o 0,2%. Meziměsíčně stouply spotřebitelské ceny o 0,3%. Městský soud v Praze zrušil osvobozující rozsudek v kauze bývalého poslance Dominika Feriho. Informaci České televize potvrdila Českému rozhlasu mluvčí soudu Julie Hazulová. Feri čelí obžalobě z dalšího znásilnění. Podle obžaloby si v roce 2015 při styku s tehdy 17-letou dívkou přes její nesouhlas sundal kondom. Případem se tak bude znovu zabývat obvodní soud pro Prahu 3. Feriho soud v polovině května nepravomocně osvobodil. Proti rozhodnutí se odvolala státní zástupkyně. Feri si do konce května ve vězení odpykával trest za dvě jiná znásilnění a pokus o něj. Vinu opakovaně odmítá. Českobudějovičtí kriminalisti obvinili 25-letého muže z podvodů s výdejními boxy zásilkových firem. Jako bývalý zaměstnanec jedné z nich podle policie znal způsob otevírání schránek. Objednával do nich na sebe hlavně drahou elektroniku, tu pak vybíral a prodával, pokračuje policejní mluvčí Lenka Krauzová.
2: Kriminalisté aktuálně pracují s minimálně 20 případy podvodného otevření schránek u výdejních boxů se škodou, která přesahuje 2 miliony korun. Obviněný vybíral boxy na Českobudějovicku, Táborsku a Prachaticku, ale zavítal i na Vysočinu. Je pravděpodobné, že počet případů i způsobená škoda budou ještě vyšší.
0: Část tříkrálové sbírky v Horažďovicích pomohla zaměstnancům Charity. Vedení ji použilo na vyšetření přítomnosti protilátek proti virové hepatitidě. Díky tomu každý zjistí, jestli je nutné přeočkování a jestli případná nemoc neohrozí péči o klienty.
3: Podle ředitelky Šárky Čáňové je Charita v Horažďovicích mimo jiné jediným poskytovatelem domácí péče. Případné onemocnění zaměstnanců by tak mohlo zcela ohrozit zachování provozu služeb. Proto se rozhodli věnovat část tříkrálové sbírky na prevenci a zmapování míry ochrany svých zaměstnanců. Z Horažďovic Jitka Englová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci očekávejte postupně déšť, ochladí se na 12 až 9 stupňů. Zítra bude zataženo, zpočátku s deštěm, předpolednem budou srážky ubývat, oblačnost se ale protrhá jen částečně. Teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů Celsia, na horách maximálně k 15. Vítr bude slabý proměnlivý, ráno i klidno a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Hlavní tah 20 z Písku do Plzně je mezi Hněvkovem a Blatnou uzavřený. Vyprošťují tam nákladní auto po odpolední nehodě. Dbejte pokynu policistů, kteří vás navedou na objízdnou trasu. A v Písku v Gregorově ulici srazilo auto cyklistu. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Nedávno jsem si uvědomil, že vlastně vůbec nevím, z čeho vzniklo slovo kecka, jako bota.
2: Mm-hmm.
1: A pak jsem si zase uvědomil, že je tu i podstatné jméno kecal. A taky jsem nevěděl, z čeho je. A jestli to spolu souvisí, tak začneme tou obuví?
2: Můžeme. Kecky se původně i v češtině psaly kedsky. Takže to jsme někde jinde než u kecání. A šlo o to, že v Americe jistá firma Keds, psáno KEDS, začala vyrábět tyhle ty plátěné boty, určené na sport především. No a podle toho to zlidovělo. U nás se jednu dobu říkalo botasky obecně, těm sportovním botám také podle značky. No a kecky také vlastně se staly obecným výrazem a ta spodoba znělosti, protože ds ve slově neříkáme, říkáme c, tak vedla k tomu, že to píšeme s c.
1: A co ten kecal a kecat?
2: No, tam je to trošku slovanské, tam nemáme žádnou Ameriku. Kecat původně mělo podobu kicat a byl to jeden ze slovesných tvarů slovesa kidat. No a to už je asi, myslím, jasné.
1: Jo, ty kidáš nesmysly. No, taky se to říká, místo kecáš.
2: My jsme ještě na základní škole říkali, to jsou keci kidy. A ještě bychom mohli dodat, že ten význam kecat jako tlachat, žvanit a podobně byl až druhý odvozený a původní význam byl buď házet něco na zem, co se rozpleskne a udělá to ten specifický zvuk, anebo něco rozlévat a nebo na někoho něco házet, co pleská.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že všichni hadi jsou masožraví? O hadech se všeobecně ví, že nemají končetiny a jejich štíhlé protáhlé tělo se pohybuje díky smršťování a napínání svalů typickým hadím způsobem. Buď se plazí, nebo se kolem něčeho vinou, ale umí i plavat nebo skákat. Velmi neobvyklý je jejich způsob přijímání potravy. Svou kořist had buď paralyzuje jedem, nebo ji svým tělem obmotá a zastaví její krevní oběh. Někteří hadi dokážou dokonce hebitě vystřelit a ulovit třeba ptáka v letu. V každém případě svou oběť pojídají v celku a o její rozklad se pak postarají žaludeční kyseliny. S průměrným soustem si jedovatý had vystačí nějakých 14 dnů, škrtič klidně i půl roku. Hadi dokáží pozřít kořist, která je větší než jejich vlastní hlava. Umí totiž vysadit spodní část lebky a následně ještě rozpojit dolní i horní čelist. Pružné svaly se pak roztáhnou a had tak může spolknout třeba králíka nebo kozu. Jsou zdokumentovány případy, kdy mohutný škrtič snědl dokonce i člověka. Stalo se to například v roce 2022 v Indonésii, kde 7metrová krajta zabila a pozřela mladou ženu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

zastva cud.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

Dobrý večer, Lačerathe Šukar Šuniben. Dnes vám představíme aktivity organizace Teen Challenge a pozveme vás na Mezinárodní romský festival IROF.

0: Poslech nám zpříjemnil Gejza Horvát a posloucháte Oroma Bakeren. Pěkný večer. Mezinárodní festival romského filmu IROF dnes v Praze zahájil svůj druhý ročník. Až do neděle nabídne celovečerní i krátkometrážní filmy různých žánrů od romských i neromských tvůrců. Festival pořádá spolek Identity Prák. O letošním ročníku festivalu a jeho programu mluví jeho ředitel Petr Ščuka.
1: Letošní festival přiveze do České republiky 4 zahraniční filmy. Jeden z Makedonie, z Francie, z Maďarska a ze Slovenska. Plus teda uvedeme 2 vlastní dokumenty, vlastní výroby a bude to o jednom z nejstarších tanečních romských souborů Perumos. A druhý dokument, který jsme vytvořili, bude dokument, který jsme nazvali Nebylo nám to jedno a je to vlastně o příchodu romských válečných uprchlíků z Ukrajiny.
0: Rozhovor s Petrem Ščukou vznikl ještě před úmrtím francouzského režiséra Tony Gatliffa, který zemřel 2. září. Jeho filmy často oslavovaly romskou kulturu, hudbu a tradice. V době příprav festivalu byli organizátoři v kontaktu s jeho produkcí a podařilo se zajistit uvedení jeho posledního filmu Anč.
1: Od Tonyho Gatliffa máme opravdu horkou novinku, je to vlastně premiéra v Čechách. Jmenuje se to Anč, je to romantický film. Anč vlastně byl vydaný v roce 2025 a zároveň byl oceněný na světovém festivalu v Cannes. Pojednává o lásce, kde Anč hledá svého partnera po letech v seniorském věku.
0: Páteční program festivalu se přesune do Maďarského institutu. Součástí bude také vernisáž obrazu Lucie Vlasákové, která představí 10 významných romských osobností spojených s filmem a hudbou.
1: Dále tam máme k dispozici vlastně animovaný film District maďarský. Máme tomu i české titulky a budeme uvádět Anč od Tonyho Gatliffa.
0: Představí se také projekce dokumentu o souboru Perumos a výstava tradičních romských oděvů, které si členové souboru sami šili. A jak vzpomínají manželé Kristýna a Vojtěch Gorolovi, při vystoupeních zvládli zpívat i tančit zároveň.
2: Bylo to náročné, ale zvládli jsme to.
3: Jsme měli hodně energie. Poprvé, když jsme jeli do té Francie ještě za komunistů, tak si nás tam chtěli nechat. Nás nechtěli pustit. Opravdu nechtěli. Ale některé rodiny měli doma jako děti, jo, že nejeli s náma. A oni jako, že to nic není. No, my jsme přijeli doma, za půl roku byla demokracie, že jo.
0: V programu najdeme také krátkometrážní snímek Riko slovenské režisérky Magdy Kmečkové a režiséra Romana Hraníka. Film vznikl v rámci cyklu televize STVR Vnímanie a představuje slovenského umělce Richarda Rika Šarkéziho.
4: Ono ísť s něčím takýmto na trh je stále také, že máte 2 otázky. Ako to ľudia príjmu, či to bude pozitívne, alebo budú reagovať nejakým negatívnym spôsobom, že človek hovorí o svojej bolesti a hrá na svoju obranu alebo na svoju osobu nejakým spôsobom obeť. Tým, že tento dokumentárny film nebol prvý, už jeden natočila o mne Denisa Havrlová v roku 2011, tak som už išiel do toho takou otvorenejšou mysľou, už som si to ako keby viac užíval a viac som dával pozor na tie detaily, aby tam bolo naozaj zachytené všetko to, čo má byť a ako som to chcel, ale hovorím, stretli sme sa naozaj skvelá partia ľudí a profesionáli, ktorí robili to, čo naozaj mali a nikdy ani som nemusel povedať automaticky, vedeli nadviazať na to, čo by tam malo byť.
0: Život Richarda Rika Šarkéziho výrazně změnila autonehoda v roce 2009. Dokument ale není jen o tom, co přišlo po ní. Důležité pro Rika bylo ukázat divákům také svůj život a osobnost před nehodou.
4: Áno, ja som to veľmi chcel, lebo veľmi veľa ľudí, keď som po nehode začal opäť vystupovať verejne, malo takú myšlienku v hlave, že vlastne napadlo ma spievať po nehode. Že vlastne ochrnul som a poďme to teraz speňažiť. Chcel som, aby tí ľudia vedeli, že vlastne ja som vyštudovaný operný spevák, že ja som sa vlastne spevu venoval od malička, že vlastne som už počas toho života ako 22-ročný už som mal naozaj precestovaný kus tej Európy, takže som nebol tak, že som v piatok ochrnul a sobotu som si povedal, že budem spevák a teraz poďme z toho vyťažiť čo najviac. Takže preto som chcel, aby ľudia spoznali aj mňa, predtým, aby vedeli, že tá cesta, ktorou som išiel a ktorú žijem, nebola zo dňa na deň, ale naozaj, že tomu sa venovali roky, aby som sa dostal tam, kam som sa dostal.
0: Vysvetľuje spievák Richard Rico Šarkézy a více o festivalu se dozvíte na stránkách irofestival.eu.

0: a dospívá Rico Sciarchesi. Na pražském Žižkově působí od roku 2001 mezinárodní křesťanská organizace Teen Challenge. Pomáhá dětem a mladým lidem rozvíjet jejich schopnosti a zvládat náročné životní situace. Jejím cílem je ukázat jim i jiné možnosti života, než jaké znají ze svého okolí. Iveta Durdoňová oslovila vedoucího pražské pobočky Teen Challenge Pavla Bukáčka.
1: Kolik máte poboček nebo kde všude působí?
2: Tak v Praze a v Brně jsou dětský centra a potom v Poštovicích a ve Šluknově jsou odvykačky pro narkomany, dospělá centra Teen Challenge.
1: Vy se věnujete dětem?
2: Ano, dětem. Celý týden působíme, zároveň máme i vyhraněný dny, jakože někdy jsou mladší děti, někdy jsou programy pro teenagery. To znamená, se sejdem, hrajem různé hry, sloužím dětem jak u nás, tam na Žižkově, tak jezdím s kolegyní ještě jednou, tak jezdíme každý pondělí do Chánova a tam jsme začali takový klub, začali sloužit dětem tam i teenagerům, takže se jim snažíme pomoct, aby mohli změnit své životy a někam spěli ty životy.
1: Co dnešní mládež potřebuje, nebo co dnešní děti a mládež nejvíce tíží? Čím se nejvíce potýkáte vy?
2: Často je to takový nezájem okolí, že nemají s kým si popovídat, jsou prostě tak sami, hledají nějak pomoc v různých závislostech a podobně. A často je to způsobený tím, že prostě nemají nějakou normální skupinu, neumějí trávit vůbec volný čas nějak smysluplně, tak to se snažíme na tom pracovat.
1: Žádají vás o pomoc například maminky, samoživitelky?
2: Některým maminkám třeba pomáhám někdy s pár teenagerama třeba stěhovat nebo pomoct něčím, něco třeba opravit doma, protože jejich chlapy často nefungují, tak jsou na věci sami.
1: Pane Prokeši, vy jste jeden z členů z neziskové organizace Teen Challenge. Co vy tam máte na starosti?
3: Vlastně se věnuju přímé práci s dětma, to znamená, že děláme kluby, kde jsou děti od 6 do 10 let. Náš běžný den vypadá tak, že vyzvedáváme děti ze školy a já s nima potom pracuju, to znamená, že začínáme obědem, tak si dávají děti nějaký společné jídlo s námi, vždycky se modlíme před jídlem, potom vlastně hrajeme různé hry a trávíme nějak společně čas, tak já vymýšlím třeba různé aktivity, nebo jezdíme na skateboardu, učíme se angličtinu a různé výtvarné aktivity, co dělají kolegyně a každý den. Zároveň máme v klubu biblický program duchovní, kde vlastně si něco říkáme z Bible, čteme si, u toho máme nějakou aktivitu a pak společně i zpíváme křesťanské písničky, chvály, potom můžou děti chodit pro ně rodiče a můžou s nimi odcházet domů. Ne?
1: Kolik dětí navštěvuje nebo kolik dětí vy máte na starosti v Praze nebo jak se o vás mohou dozvědět?
3: Není to nějaký pevný počet, ale když máme klub, který je mezi 6 až 10 let, tak může přijít třeba 10 až třeba 30 dětí. Hrozně to záleží na tom, jestli jsou třeba zrovna prázdniny nebo jestli je běžný školní nějaký měsíc, tak to takhle je plnější. A dozvědět se o nás můžou na nástěnkách přímo ve škole, kde máme naše pozvánky, a nebo na sociálních sítích, kde jsme aktivní. Máme taky program pro předškoláky, kde se vlastně věnujeme prostě dětem, kteří ještě nechodí do školy. Potom máme i 11 plus program pro starší teenagery, kam můžou chodit v podstatě až klidně do 20, dejme tomu. A snažíme se taky rozdělit ty programy, aby byl na míru pro ty věkové kategorie, aby každý se tam nějak přišel na svý a měl tam nějaký dobrý čas.
1: Paní Heřmanská, vy jste další členka, na jaké Praze vy pracujete?
4: My pracujeme na Praze 3, na Žižkově, kde vlastně máme jako úzkou spolupráci, bych řekla, s jednou školou. A tam právě chodíme vyzerávat děti, ale je to jakoby primárně to tato jedna škola a potom se o nás dozvídají děti třeba skrze kamarády a pak chodí i nějaký děti z jiných škol, záleží to hrozně na tom, koho znají. A organizace Teen Challenge spadá pod apoštolskou církev.
1: Co vás čeká do konce roku? Jako spolek.
3: Já si myslím, že máme řadu různých akcí, kde se účastníme a v tuhle chvíli běžně jezdíme na romskou konferenci třeba. Každý rok máme akci zvanou Go Camp, kdy jezdíme na různě vyloučené lokality, kde vlastně evangelizujeme, to znamená, snažíme se nějakým způsobem mluvit o Bohu na místech, kde jsou nějaký lidi, kteří mají zájem o to se dozvědět víc o Bohu a chceme jim zároveň přinést taky nějakou praktickou pomoc. Děláme třeba takový dětský den na tom místě, jezdili jsme do Obrnic, do

0: nová. A na tyhle ty místa to jsou akce, které už za náma jsou a do konce roku nás čekají třeba oslava Vánoc u nás v klubu a podobně. Ale jinak toho děláme v průběhu roku spoustu.
1: A my jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Děkuji, že jste byli s námi. Palikera Bojsanas Amensa. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Dálniční známky od příštího roku možná nezdraží. Novelu ve druhém čtení projednali poslanci. Na palubě letadla směřujícího do Prahy před vzletem začalo hořet. Všechny cestující úřady evakuovali. Zítra bude převážně zataženo místy s deštěm, odpoledne s postupným vyjasňováním a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Řidiči by mohli příští rok platit za dálnice v Česku stejně jako letos. Počítá s tím novela o pozemních komunikacích, kterou ve druhém čtení projednali poslanci. Vládní koalice tak chce zrušit pravidelnou valorizaci, kterou zavedl bývalý kabinet. Vláda se ke zmrazení současných cen zavázala ve svém programovém prohlášení. Opozice se změnami nesouhlasí. Předseda ODS Martin Kupka novelu označil za populistickou.
2: Oni zmrazí cenu pro všechny uživatele, ale už neřeknou, že o to víc pak zaplatí všichni daňoví poplatníci, a to třeba i za zahraniční turisty. Tak tohle nedává smysl, pokud ta vláda říká, že potřebuje víc peněz na to, aby investovala do dálniční sítě, s tím souhlasím, tak ale na druhou stranu nemá dělat tyhle populistické kroky.
0: Předlohu obhajoval ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Podle něj by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Na palubě letadla z italského Milána do Prahy vypukl požár. Informovala o tom italská agentura ANSA. Stroj ještě nebyl ve vzduchu. Podle agentury nebyl nikdo vážně zraněn a všech 146 cestujících se bezpečně evakuovalo pomocí nouzových skluzavek. Stroj společnosti EasyJet v době požáru roloval po dráze milánského letiště. Incident podle italského serveru Rai News způsobil požár powerbanky. Hygienici kvůli epidemii střevní virózy zakázali lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Zlínská krajská hygiena tam eviduje za poslední dva měsíce přes 170 případů onemocnění. Nejvíc jich bylo v polovině července. Teď jsou to jednotky pacientů. Opatření bude podle mluvčí hygieniků Stanislavy Kutějové platit od úterý 15. září do odvolání.
3: Cílem tohoto mimořádného opatření je minimalizace rizika dalšího šíření nákazy. Podotýkáme, že krajská hygienická stanice provedla epidemiologické šetření stravovacího provozu, odběr pitné vody i minerálních vod a taky odběry vzorků vody vnitřního i vnějšího bazénu. Všechny tyhle vzorky vykazovaly negativní výsledky. Sport.
0: Fotbalisté Slávie budou hrát první zápas v tomto ročníku Ligy mistrů. Ve 21 hodin se utkají s francouzským Lens. Při absenci zraněných opor Tomáše Holeše a Lukáše Provoda by měl být kapitánem pražského týmu záložník Michal Sadílek. Počasí. Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině většinou s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě 12 až 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 196,5 ve směru do Prahy dejte pozor na nehodu nákladního auta s dodávkou. A silnice 54 je neprůjezdná mezi Veselým nad Moravou a Rakouskem. Po nehodě dvou osobních aut zasahují záchranáři. Objízdná trasa vede přes Uherský Ostroh. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Od dětství se věnovala baletu, pak se vydala na hereckou dráhu. Díky tomu ji dnes znají diváci seriálu Modrý kód či Sestřičky. Herečka a moderátorka Bára Fischerová je naším hostem. Vítej.
5: Moc zdravím posluchače a děkuju za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám herečku a moderátorku Báru Fischerovou, kterou budou jistě znát diváci seriálu Modrý koč, Sestřičky a dalších seriálů, protože ty si mi tady během písničky říkal, že jsi hrála snad 12 sestřiček z různých oddělení, tak to bys mohla už něco pochytit a hodí se ti to v praxi, ne?
1: To je pravda, to je takové moje role. Vždycky, když potřebuji zdravotní sestřičku, tak jim z toho výjdu já. Ale já mám paradoxně obě z bílých plášťů a z krve, takže z krve omdlévám. Takže je to taková role teda opravdu jako proti mě. Ale jsem už tak zvyklá a teď, jak přesně jak jsi řekla, ty oddělení už mám opravdu všechny možný. Takže, ale nevím, jak bych teda ve skutečnosti jako dávala první pomoc. No, naštěstí, díky bohu, jsem to ještě nezažila, ale měli jsme nějaký kurzy, to jo, tak snad bych jako neselhala, ale snad by ten můj pacient přežil.
0: Tak a krev ale byla.
1: Krev
0: takže
1: byla.
0: Musela jsi nějak v hlavě stále říkat, to není krev, to není krev, to je. Co to vlastně je, když to není krev?
1: No je to nějaký takový filmový barvivo, ale nejhorší bylo úplně, když první den jsem to viděla, tak ten mozek to opravdu nedával, myslela si, že to je pravý. A ještě ono to jako, jak vlastně taková ta pachuť té krve, nebo jak říká, že smrad nebo pachuť, tak ono to i takhle jako vonělo, takhle bylo cítit, to barvivo, takže to mi nepomáhalo, to rozhodně ne.
0: Žádná jahodová šťáva.
1: Ne, nebylo ani kečup, ne, opravdu to i vlastně tou chutí, nebo takovou tou, jako cítit to bylo po krvi, no a to mi nedělalo, takže já jsem první natáčecí den jsem opravdu málem omdlela teda, no.
0: Tak Bára si nám tady složila.
1: No bála jsem se, aby mě nepřeobsadili, tak naštěstí se nestalo. No. Oni si toho moc nevšimli, jenom kolegové si toho všimli, že jsem zelená, bílá, že jdu k zemi. Tak
0: a přeci jenom, to, co jsi naučila, ty jsi říkala, měli jsme nějaké kurzy, hodilo se ti to někdy? Třeba umíš nějak odborněji ošetřit ránu?
1: Já říkám, díky bohu ne, to je ránu vůbec. To samozřejmě mám takovou tu teorii, znám, praxi teda naštěstí jsem ještě nevyužila, ale no tak snad tu první pomoc, tak jako to umělé dýchání a to stlačování hrudníku, to jsme měli, no tak to snad si pamatuju. A pamatuju si, že se přitom má zpívat písnička Jingle Bells.
0: Jako přitom tlačení,
1: No, rolničky, jako to si to mě docela...
0: Jestli to zkouším teď, aha.
1: To je takový rolničky, kdo
0: jo,
1: pak vám hlas.
0: To je rychlost docela.
1: No právě, že to má přesně, tak to si pamatuju z toho, že si mám zpívat tuhle písničku, to mi tak utkvělo v paměti.
0: A ten úder do hrudníku jste si také zkoušeli?
1: No, zkoušeli.
0: Má být silný?
1: No... Ono,
0: nalámání žeber?
1: Ono skoro právě, jo, musíš vždycky odhadnout i jako vlastně konstituci toho pacienta, tu postavičku. Samozřejmě dětský, to je úplně něco jiného, ale když je dospělý, tak musíš odhadnout, jestli váží 40 kilo nebo 80 nebo 100. Že? A má to být silnější. Samozřejmě někdy se právě stane, že se ty žebra polámou.
0: No to by se mohlo stát u tebe, ty máš 45-40 kilo. Takže u tebe to něco mezi dítětem a dospělým.
1: No to je fakt, ale jednou jsme měli herce kolegu, který hrál vlastně pacienta, kterému jsme dělali tuhle tu první pomoc. A byl to kluk, a byl teda štíhlý. A jak jsme to tlačili, tak on sám křičel, ježiš, tolik ne, já už pomalu cítím, že mi praskají žebra. No, takže se opravdu musí s citem, ale když je to doopravdy, tak si myslím, že přitlačit je vždycky lepší než míň. No. Radši to polámaný žebro, než aby potom ten pacient nebo ten člověk odešel. No.
0: Tak a na kterou sestřičku tak nějak ráda vzpomínáš?
1: Tak určitě je to sestřička Pavla z Modrýho kódu a posléze ze Sestřiček, tak ta byla tak nejdelší, to jsme točili 6 let vlastně, takže 6 let byla sestra Pavla mým jako denním chlebem, jak se říká, a každodenní postavou, kdy jsem přijela do ateliéru, oblíkla jsem ten mundur zdravotnický a byla to sestra Pavla, takže ale byli jsme tam skvělá parta, tak to bylo hrozně hezký natáčení.
0: Říkáš 6 let, mohla si měnit vizáž během toho?
1: No, v podstatě mohli jsme možná měnit minimálně vizáž po dobu cyklu. Vždycky jsme točili třeba cyklus, bylo to 14 dní, točilo se třeba 4 díly za 14 dní. Po těch 4 dílech jsem mohla třeba zkrátit trošku vlasy, ale určitě ne nějak razantně. A já teda jsem taková konzerva. Já jako tohle dodržuju, že já teda 6 let jsem vizáž nevyměnila. Já jsem jenom prosila vždycky našeho vizážistu a maskéra Vildu Persiho, protože on mě vždycky, protože věděl, že jsem dělala balet, tak mě furt dělal ten drdůlek baletní. A já jsem ho pak prosila, prosím tě, mohl bys mi jako udělat nějaký jiný účes. Já jsem tam furt za tu baletku, tak pak se smál, říká, dobře, uděláme jiný. On tomu říká vždycky drcek. Uděláme drcek, já říkám, ne, už ne, něco jiného.
0: Drcek se měla v šesti, ne?
1: No, tak...
0: My se k tomu baletu vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Bára Fischerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Mám naději, že uslyšíš

0: by, jak žil bych rád.
1: Pozvání do Alex a host přijala Bára Fischerová, herečka a moderátorka, která ovšem začínala, co by baletka, už jako malá holčička. Proč si u baletu nezůstala?
2: Já jsem začínala v 5 letech. A nezůstala jsem tam proto, protože jsem vlastně neměla takové ty dispozice, co by měla mít správná baletka, abych si dala nohu za hlavu a udělala provaz. Tak to já jsem neměla a za mýho dětství vlastně moc ještě neexistoval nebo nebyl takovým konkurzu moderní tanec, byl to ten klasický balet. A tam se to vyžadovalo, tam to bylo potřeba. A já jsem měla asi talent na tu improvizaci a ten tanec jako takový, ale bohužel tohle jako bylo složitý, tak mámě tenkrát řekli, že by mi ty nohy vytahovaly, že kdybych chtěla na konzervatoř baletní, no a já právě přesně fobie z bílých plášťů, no a to i máma teda byla rozumná, říkala, že to v žádném případě. Ale vydržela jsem tam do 15, jakoby v té baletní přípravka Národního divadla, paní profesorka Sobotková až Prislová, tak do 15 let jsem tančila vlastně v těch představeních, těch dětských rolích.
1: Tak asi nelituješ zpětně, že si balet opustila. Dneska už by si byla v důchodu dávno.
2: Ano, byla bych v invalidním důchodu. Při nejlepším bych byla možná choreografka, ale má to krátkou životnost. Je to nádherný, jako nádherný. Já miluju balet, hrozně ráda chodím na balet, ale ty holky teda obdivuju, protože 35 vlastně se končí.
1: No a pochlup se. Co si otvírala, jakou významnou instituci.
2: Ano, to už je velká historie zpátky. Otevírala jsem Národní divadlo v roce 83. Bylo mi 5 let a hrála jsem Berušku v baletním představení Z pohádky do pohádky, které bylo odpoledne, ten slavnostní den. Večer byla Libuše, ale odpolední představení, jako úplně první, vlastně, kdy se roztáhla ta opona poprvé v tom roce 83, byl právě balet Z pohádky do pohádky.
1: No, kdo tohle může říct? No, otvírala jsem Národní divadlo.
2: To je pravda, ale když to řeknu, tak se vlastně i sama sobě leknu, jak už jsem stará.
1: Tak a tu baletní průpravu využila si nebo využíváš ji v herectví? Hodí se ti
2: k něčemu? Musím říct, že určitě, určitě. Je to hlavně ten jevištní pohyb, hlavně v tom divadelním světě. Využívám v tom prostorovém vlastně pohybu po tom jevišti. A i bych řekla, jako žena, že mám takovou tu ladnost i při té chůzi, že kdokoliv mě třeba vidí i dneska v těch letech, tak první, co si myslí, když mě nezná, že jsem baletka, nebo bývalá baletka. Že možná i jako holka, jako žena prostě máš v sobě takový to rovný postavení i tu chůzi, takovou ladnost.
1: No. Ladnost a ty sama vracíš se někdy k baletu, nemyslím k tomu špičkovému baletu, ale že si prostě uděláš nějakou tu pózu, že to prostě až to v tobě je zakořeněno, že to tělo to vyžaduje?
2: Já musím říct, že ne balet úplně jako úplně balet, ale miluju tanec. A je to taková pro mě i droga, že ho potřebuju, ale já třeba miluju latino. Já jako balet klasický ne, ale latino to jako já miluju. Miluju tančit, chodím i občas si zatancovat a je to i taková jako terapie pro mě. Když mám nějaký problém nebo si pustím třeba i doma, si pustím prostě latino a tancuji i doma. To je jako trošku blázen, ale mě to hrozně baví. No. Sice se klepou všechny skřínky a bojím se, aby něco nespadlo, ale mám to strašně ráda a v létě to miluju teda. Jako.
1: Takže účastí ve Stardance by si nepohrdla.
2: Je, no, toto všude říkám, to už vyšlo ve všech mých rozhovorech, že to je můj velký sen. A dokud ještě to pořád jde. Ale samozřejmě nejsem zase taková hvězda, abych mohla tančit, ale možná, že jednou nohou už tam trošku třeba bych mohla být. No. Pokud Stardance vydrží a já vydržím, tak ještě to nevzdávám.
1: No já myslím, že tam byly významně starší roční ve Stardance a také to zvládli.
2: No obdivuji, protože je to docela záhul, bych řekla fyzicky, ale moc bych si to přála, byl by to sen. No.
1: Bára Fischerová je naším hostem.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s Bárou Fischerovou, seriálovou, divadelní, ale i filmovou herečkou a film natáčení filmu teď čeká od října. Mm-hmm. Tak prozrať.
1: Ano, čekáme už 2 roky, tak po 2 letech konečně se roztáčí film o Jaroslavu Haškovi, jmenuje se to Hašek, točí to pan režisér David Laňka a v hlavní roli hraje Štěpán Kozub. A já tam hraju hospodskou, hraju tam manželku pana Táborského, do hospody, vlastně kam Hašek chodil, tak my tam hrajeme vlastně majitele té hospody a hrozně se na to těším. Je to teda zase něco úplně jiného. Hospodská, říkala jsem si manželka pana Táborského, to zní jako zvláštně, ale strašně se na to těším, je to taková výzva, zase úplně jiná role.
0: Jakási hospodská, je to jako kladná, je to pozitivní kladná role?
1: Jo, určitě.
0: Nebo já někomu škodíš?
1: Ještě na place nebyla, ta mě čeká teďka v říjnu, ale je to kladná role. To určitě. Ale je to taková ta opravdu tenkrát, že jo, v té době, taková ta echt hospoda, taková ta pravá hospodská. Takže s těma pivama, jako ta šenkýřka v podstatě, tak se na to těším. Je to úplně něco jiného, protože hospodskou jsem nikdy ještě nehrála.
0: Tak je potřeba se to naučit, ne? Správně držet politry. Ono to není úplně tak jako chytnu a jdu.
1: No, není to sranda. Já jsem hrála servírku, takovou srandovní, v seriálu Agrometal, taky na Primě. A to jsme s Petrem Stachem, on byl hospodský, já jsem byla jeho taková střeštěná servírka Domča. Krásná role to byla. Hrozně mě to bavilo, my jsme byli taková komická dvojka. A tam jsem vždycky jediný maximálně 2 piva, do každý ruky 1, jako to, a ještě jsem to rozlila, takže, ale tam se to hodilo, že to byla taková srandovní nešika, no.
0: A musela jsi něco opravdu, řekněme, těžkého kvůli roli naučit? Je něco takového? Někdo se naučí třeba jezdit na kole, někdo řídit motorku?
1: Já jsem zatím vlastně nemusela. Jednou jsem hrála, taky vlastně to byla taková v kantině servírka a musela jsem se naučit, jak držet 3 talíře v jedné ruce. Tak to bylo maximum a to mi samozřejmě nešlo, že jo. No nakonec jsem se to teda nějak naučila, ale bylo to, jako jak musíš poskádat ty prsty a mezi ty prsty vložit ty talíře, aby si mohla nést 3 porce a ještě s prázdnýma to šlo. Ale potom, když ti dají plný ty talíře, tak to nebyla legrace. No tak to bylo asi tak moment. To je nejtěžší, co jsem se musela naučit.
0: Tak, a tvoje nejtěžší role?
1: Moje nejtěžší role? No, takhle, jestli myslíš jako vůbec, tak to byla divadelní, možná to byla Jana Érová, že to byla taková titulní role, kde jsem se neslezla 2 hodiny z jeviště a měla jsem obrovské monology, ale zároveň to zase byla nádherná role a já jsem hodně jako komická herečka. Takže pro mě to byla zase výzva, že taková ta romantická duše, taková ta něžná, jemná i vážná v podstatě, protože ta Jana Érová je vážná, tak to byla taková pro mě možná nejtěžší role v tom, že já do všeho dávám tu komiku, takže jsem se musela hlídat, aby tam nebylo, já to mám v těch očích a vždycky mi říkal pan režisér, mi říkal, prosím tě, nedělej tam ten kukuč, v těch očích vidím tu komiku, tak jako uber, tak to byla taková asi nejtěžší divadelní role.
0: A neříkal to samé režisér, když si točila postiženou dívku, tuším Božena se jmenovala.
1: Božena, myslíš Pod hladinou 2.
0: Přesně
1: a tak. Podivu mi strašně sedla. Ani já vůbec nevím, co se jako stalo ve mně, že možná, že mi pomohla i Ivanka Chýlková, která vlastně se mnou hrála v těch scénách, ona to jako vyšetřovala, takže já všechny ty dialogy měla s Ivankou. A já jsem se strašně bála, že jí to budu kazit, protože jsem si říkala, no těžká role Ivanka Chýlková, ježišmarja, paní herečka, jí to nesmím kazit. A možná, že se ve mně něco jakoby nastartovalo, že všichni, teď se nechci nějak chválit, ale dostala jsem obrovský pochvaly od štábu a hlavně od té Ivanky, protože tam mi říkala, ty seš psycho. To na první pohled jsem teda si říkala, jak to zvládneš, jako, protože mentálně postižená opravdu nevypadáš. A ještě přesně jak první pohled, taková ta naivka, taková ta jemná tvář, tak od ní to teda byla největší poklon. A tam mi to sedlo, ta role, a jsem na to docela pyšná a doufám, že si toho všimnou, že mi nemusí dávat samý ty, já jsem za to šťastná samozřejmě, za ty sestřičky, ale že i takováhle role, jako, že to dokážu, no.
0: Že by si se zbavila té krve.
1: Že bych se zbavila té krve. No možná nějakou jako krvelačnou příšeru, možná bych si zahrála spíš než tu sestřičku.
0: Bára Fischerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Relax a host je herečka Bára Fischerová, herečka, ale také moderátorka. Ty máš svůj pravidelný pořad, kde zpovídáš osobnosti spojené s divadlem, napříč tedy těmi profesemi. Tak nejprve mě jako vlastně kolegyni prozrať, jak vypadá tvoje příprava na rozhovor.
1: No já ještě na začátku musím říct, že já si vždycky říkám, že si jednou týdně na moderátorku pouze hraju. Vůbec bych se nesrovnávala.
0: Bereš to jako roli, jo?
1: Ano, nesrovnávala bych se s tebou ani s jinými moderátory, protože nejsem profesionální moderátorka, ale přípravu si dělám sama v tomhle pořadu. Jmenuje se to Potlesk Pro. A je to hrozně fajn, že si to můžu, mám volnou ruku, můžu si to připravovat sama, můžu si vybírat hosty. Takže samozřejmě nejdřív beru takové ty své kolegy, ať už je to činohra, opera, muzikál, pantomima, Černé divadlo. Měla jsem tam i Denisu Kirchnerovou z Pejbl Hurvínek, ale snažím se i profese osvětlovat, zvukář, kostýmer, teď jsem tam měla nápovědu, produkci, aby ty diváci viděli, co také stojí za tím divadlem, co všecko vlastně není vidět takzvaně, protože tyhle profese nikde rozhovory nedávají, nikde nejsou vidět, slyšet, takže se vlastně snažím to tak nakombinovat, aby tam byly ty jména plus vlastně tyhle profese, bez níž by divadlo taky nefungovalo vůbec. Takže si dělám i produkčně, si to dělám sama, obvolávám si ty kamarády. No čerpám samozřejmě z divadel, kde hraju a posléze, jak říkám, z těch mých kamarádek i operních pěvky. Naštěstí mám jich hodně.
0: No a mě by zajímala třeba ta nápověda, protože vlastně ty taky jsi divadelní herečka, tak díky třeba tomu rozhovoru pozměnila si něco třeba u sebe, co ta nápověda, kdy to s vámi má nápověda těžké, takzvaně s hercem?
1: Já si musím přiznat, já jsem nápovědu zažila pouze v divadle pod Palmovkou, když jsem byla po škole. Tam jsem byla 6 let, ale už je to zase nějakých jakože pár let zpátky, protože nápověda v těch menších divadlech, ve kterých jsem, jako divadlo Radka Brzo Bohatého i divadlo Bez hranic a jiné menší scény, tak tam nápověda vůbec neexistuje. Takže my jsme zvyklí vlastně buď si pomáhat navzájem, nebo prostě se spolehat sami na sebe. Takže nápovědu jako takovou nevyužíváme, ale co se týká velkých scén jako Národní divadlo Vinohradské a těch velkých kamenných divadel, tam nápověda pořád existuje a vlastně je to pořád stejný. Tak já jsem vyspovídala Alenku Kubečkovou nápovědu, která dělala 40 let v Národním divadle, tak je to pořád stejný a už musí, ona říká, že ta symbioza, taková to napojení jako mezi hercem a nápovědou musí být, protože a nápověda musí to představení znát víceméně taky skoro na spaměť, aby se nezakoukala do představení a nestratila se v textu, že? Takže nápověda je strašně těžká profese. Takže to zrovna si myslím, že by jako bude překvapení, ta Alenka Kubečko, jak vyprávila o té nápovědě, tak říkám, já už hraju asi takových 15 let bez nápovědy, takže já už jsem zvyklá prostě a já naopak i napovídám kolegům, protože já si umím pamatovat i repliky kolegů, takže já jsem kolikrát napovídala, zachraňovala, což jako se na mě se můžou spolehnout a to všichni vědí, takže to je zase moje jako kladná stránka.
0: Na mě se můžeš spolehnout, to mě připomnělo hlášku s no a teď si nespomenu, jak dostat tatínka do polepšovny, nebo jak vytrhnout rybě slovíčko, na mě se můžeš spolehnout. Jak to tam říká Tomáš Holý, ale pojďme zpátky k té nápovědě. Ty máš tady dobrou paměť, ale ta nápověda, kde ona sedí? My jako diváci neslyšíme, nevidíme, kde je?
1: Ona sedí v portálu. Vždycky je to, bývalo to z pohledu diváka, je to v pravém portálu, z pohledu herce tedy v levém. Ale někdy podle scény, když třeba je scéna zastavěná v pravém portálu, tak se přesune do levého portálu nebo naopak. Je vlastně na kraji jeviště, když to řeknu z pohledu diváka. Takže tam není vidět, ale je vždycky na jedné straně, na straně. Bývalo to kdysi v historii uprostřed, taková ta kadibudka, jak tomu říkali, taková ta nápovědní budka. Tak bývalo to uprostřed a byla takzvaně vidět, ale teďka je v portálu, takže herec, když potřebuje, tak se tak nenápadně přibližuje k tomu portálu, buď z jedné nebo z druhé strany. Takže když herec odchází nenápadně hodně ke straně, tak je vidět, že potřebuje nápovědu.
0: Tak má okno.
1: Ano, má takzvané okno.
0: No a ta nápověda musí nebýt moc slyšet, takže musí to být takové
1: ano, to jsem se přesně ptala na intenzitu hlasu.
0: Intenzitu, ano.
1: Tak ano, je to takový pološepot a musí strašně dobře artikulovat v tom pološepotu, takže vlastně musí dobře mluvit, aby jí bylo rozumět.
0: Říká Bára Fischerová, náš dnešní host.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: V Alex a host si povídám s Bárou Fischerovou a mimo jiné o divadle, o seriálech, také o plánovaném filmu o Jaroslavu Haškovi, který začnete v říjnu točit. Co dalšího tě čeká?
2: No, tak já doufám, že mě něco hezkého čeká. Teď čekám na film Ležáky, na takovou mám, jakože snad to vyjde, ale měla by to být opět teda zdravotní sestřička. Ale říkám snad, musím to zaklepat, že snad to vyjde, protože se točí film Ležáky, který mimochodem si myslím, že bude velmi silný a velmi, neříkám krásný, protože krásný to je to strašně smutný, ale filmově to bude určitě stát za to. Dřív byl film Lidice, tak teď vlastně budou Ležáky, které jsou taky strašně silný příběh, takže tam bych snad měla teďka taky hrát. No pak divadelní nějaký premiéry čekám. My vždycky mám takovou tradici silvestrovských premiér a ty začínáme většinou v listopadu zkoušet, takže to snad jako taky mě čeká, i když já vždycky říkám, že se upíšu Ďáblovi, protože zkoušet silvestrovskou premiéru je strašný, protože zkoušíš vlastně předvánoční čas, vánoční čas, mezi svátkama a po svátcích vlastně máme generálky a 30. vždycky máme předpremiéry dvoják a pak máme 31. další dvoják a jsou to premiéry. Ono většina divadel hraje na Silvestra, ale hrajou představení, která jsou normálně v repertoáru už delší dobu, ale my máme tu premiéru, což je jako vždycky strašně jako složitý čas, ale myslím, že zase mě ukecají, že mě teda čeká ta silvestrovská premiéra.
1: Ty neumíš říkat ne?
2: Je to těžký, no. Je to těžký a všude. Musím říct, že se snažím vždycky vyjít vstříc se každému. Neumím říkat moc ne, ale časem všichni mi říkají, musíš se to už naučit, ale tak se to snažím učit, ještě to moc nejde. A i když řeknu ne, tak mě stejně ukecají.
1: Tak začínáš, tak zkusím říct ne, dobrý, přemluvej mě, pak už tě třeba nepřemluvej. Jak prožíváš ten předpremiérový čas?
2: Předpremiérový čas je čas euforie, velké euforie. Já vždycky říkám, že existuje takový divadelní zázrak, že ještě do generálky to představení, teď mluvím teda o divadle, kde hraju, neříkám, že to je všude, ale to do generálky to představení vypadá, že je nehratelné, že prostě nic nefunguje, nic nejde, vůbec to do sebe nezapadá. Generálka je vždycky taková jako jo, jakože celkem by to možná šlo, ale tak premiéra tak nejdřív za 14 dní. A samozřejmě generálka je vždycky tak den před tím, že jo? Takže druhý den je premiéra. Říkám si, no ještě by to chtělo tak 14 dní. A v ten den premiéry prostě se stane ten divadelní zázrak. Já vůbec nevím, jak to funguje, jako ze zhora. Kdy to, tak já tomu vždycky říkám, jako pucle, že jsou rozházený prostě po místnosti pucle a hledáš ty kousky, tak v ten den premiéry prostě najednou ty kousky se dají dohromady a celý ten obraz se složí. A nějakým způsobem, nějakým zázrakem to představení prostě je nádherný.
1: A už se někdy stalo, že se ty kousky nesložily? A nebylo to ono?
2: Nestalo se mi to. Nestalo. A je fakt, že ta premiéra má své jakoby kouzlo v tom, že to premiérové publikum je taky trošku jiný, jde s tebou, je takový, odpustí i takový ty malý nedostatky třeba, kdy ten jeden dílek tam ještě pořád chybí. Ale v zásadě jakoby to v tom finálním obrazu to představení skončí a ty máš pocit, že se stal ten zázrak, že to jako je neuvěřitelný. Teď je samozřejmě vždycky je hrozně krásný ty pochvaly v tom klubu od těch diváků. A mně se ještě nestalo, jako že by se premiéra nepovedla. Stalo se mi, že se třeba nepovede nějaká repríza, že tam přesně nějaký okna, nebo i třeba technicky tam spadne půlka kulis, to všechno se děje. Ale ta premiéra prostě zázračně vždycky je krásná.
1: No a není to pro diváka vlastně...
2: Takový koření, myslíš?
1: No, takový koření toho, že třeba někdo zapomene text, něco tam spadne a tak, a že vlastně se ukážete jako lidi.
2: No, je to pořád, že diváci to mají strašně rádi. Takže vždycky ještě nás odmění potleskem, když nám spadne půlka kulis a když je okno, nebo když se herec takzvaně odprdne, to je takový blbý slovo, že jo, začne se smát kolegovi nebo sám sobě, taky se to stává a stává se to opravdu i velkým hercům, tak diváci to mají strašně rádi. Já jsem tohle nikdy nepochopila, ale diváci vlastně nám kolikrát spadly, nějaký portály spadne nám nebo něco třeba rekvizita, kterou chceš uděláš prostě gesto, že si ji vezmeš a ona tam není, že? tak taková ta improvizace, že tam není, tak teďka co se jako, jak to vymyslet, že jo? Nedej bože, když máš někoho zastřelit a nemáš tam ten revolver, tak to se mi taky jednou stalo.
1: Ratatatata.
2: No, nebo se mi stalo, že revolver, takový opravdu malý revolver, a bylo to na takový ty kapsle, ale opravdu jako bylo takový dělbuchy, který vydávali velký zvuk, silný, no, tak ta kapsle chyběla, takže jsem zmačkla pistolku a nic. Tak jsem vzala tu pistoli a tou pistoli jsem začala mlátit kolegu do hlavy. No a byl obrovský jako smích, potlesk, no samozřejmě, že i my herci jsme se začali smát, no.
1: No, chudák rekvizitář a kulisa, ty jsou tak bez práce. Ale diváci se baví. Bára Fischerová je naším hostem.
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host je stále herečka Bára Fischerová. Když opustíme herectví, o kterém se převážně celou dobu bavíme, tak co máš ráda mimo herectví?
1: Tak jak už jsem řekla, tak mám ráda ten tanec, mám ráda módu, to je takový můj koníček, a mám ráda sporty, protože já, když jsem byla malá, tak k tomu baletu jsem ještě dělala závodně tenis, což byla taková zvláštní kombinace, ale šlo to. Takže tenis mě baví a to mám takový, jakože letní po sport mám tenis a zimní mám lyže, sjezdový lyžování. Takže mám ráda sporty, jinak mám ráda všechny sporty skoro a docela mi to i všechno jde. Byla jsem vždycky takový typ sportovní, že na co jsem šála, to mi šlo. I když jsem byla drobounka malá, tak mi skoro všechno šlo. Tak mě sporty baví a musím říct, že i divadlo, kino, film, i takhle, když nehraju, tak se ráda jdu podívat na kolegy. A teda asi největším koníčkem je ta móda, no, to, co se přiznám.
0: A tak to by mě zajímalo, jak se to projevuje.
1: No, to se projevuje docela blbě, že hodně často nakupuju. Jsem taková, už mi říkají shopholička, no, tak je fakt, že když mám nějaký takový splín, tak tohle teda buď funguje ten tanec, jak jsem říkala, ale tohle tak zafunguje taky, no. Takže si koupím jako něco hezkýho na sebe a já vždycky říkám, že všechny ty honoráře jako utrácím za to oblečení, takže to mě strašně baví, no. To mám asi po mámě, ona mě vždycky nadávala, ale zároveň ví, že to mám po ní, takže i po tátovi, protože ten zase byl výtvarník, tak mám takový to jako výtvarno. Taky samozřejmě ráda maluju, to jo, jako výtvar, něco jsem zdědila po tátovi, ale to vždycky jsem říkala, že když nemám ty role, tak maluju.
0: No. Když nemáš role, tak maluješ. No a co ráda tak oblékáš, co je tvůj styl? Čím se cítíš dobře?
1: Tak mám ráda takovou trošku extravaganci, mám ráda třeba barvy, mám samozřejmě nejradši třeba červenou, což mi všichni jako říkají červená, ty se často bojej, ale já ji mám strašně ráda. A černou, no tak to jsou takové dvě barvy, ale mám ráda extravaganci, takový jako něco mezi klasikou extravagancí, i se nebojím jako jít do těch barev. A no, tak někdy mě skritizujou, to samozřejmě, takový ty modní policie, to je...
0: Co to z toho udělá?
1: No, když to čtu úplně, tak takový ten první okamžik jsem naštvaná, protože si na tom vždycky dám záležet a myslím si sama, že to je jako hezký, že to je... A pak to čtu, říkám si, to nechápu. No a pak si říkám, ale kašlu na to, jako je to můj styl, já se ráda takhle oblíkám, pak samozřejmě přijdou spoustu lidí, přijde, řeknou, že to je moc hezký, tak zase se to jako vybalancuje, tak už jsem si na to zvykla. To je asi tak stejný jako s hejtema.

0: je to o jeho vkusu a když se mu to nelíbí, tak to neznamená, že to prostě není hezký nebo není to zajímavý.
1: Ale může i poradit, jak jsi říkala,
0: může, no,
1: konstruktivní
0: může.
1: Kritika.
0: Určitě.
1: Tu bereš.
0: Určitě, tu beru i v profesi.
1: Nicméně samozřejmě hejty se rozšířily i díky sociálním sítím. Ty jsi na sociálních sítích, tak jak neseš teď hejty a musela jsi s tím nějak popasovat? Trápili tě třeba dřív?
0: Musím říct, že ty hejty se rozšířily, vždycky jsem měla spíš jako pozitivní věci, to mě baví číst samozřejmě, to každý má rád pochvalu, a víc se rozšířily s tou moderátorskou prací, že hodně právě píšou, ty na ty socky samozřejmě, píšou, když jako jsou negativní, tak se týkají spíše té moderátorské práce. Ze začátku mi to jako mrzelo, protože já to čtu teda, je pravda, že nenaučila jsem se to nečíst. Jako čtu to.
1: Já ti dám doporučení, nečti to.
0: To říkají všichni a já to naopak zase doporučuji kolegyním taky, nečti to. Ale sama to čtu a někdy to zamrzí, ale v zásadě potom jsem se naučila už to jako neprožívat.
1: Tak to neprožívej a měj se moc hezky, děkuju, že jsi tu byla, Bára Fischerová.
0: Já moc děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují. Vláda zatím regulaci nechystá. Policie hledá 38-letou ženu z Frýdku Místku. Může být v ohrožení života. Zítra bude převážně zataženo, místy s deštěm, odpoledne s postupným vyjasňováním a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Paliva v Česku dál výrazně zdražují. Benzín Natural 95 teď stojí nejvíc za poslední 4 roky. Podle společnosti CCS řidiči litr natankují za 44 korun a 22 haléřů. To je asi o 2 koruny více než před týdnem. Podobně zdražila i nafta. Litr vyjde na 47 korun a 79 haléřů.
2: Vláda zatím regulaci cen paliv nechystá. Zakročí v případě, že bude zdražování rychlejší než v okolních státech, vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
3: Není to o hranici cenové, jestli 49 nebo 51 korun. Je to o tom, že nesmí nastat situace, že v okolních zemích budou mít výrazně levnější ceny.
2: V evropském srovnání se Česko zatím drží kolem průměru. Podle analytika XTB Jiřího Tylečka ale ceny porostou dál.
4: Vidíme spíše negativní trendy na těch velkoobchodních trzích. To je něco, co by tady mělo být dalších několik měsíců.
2: Ze sousedních zemí jsou paliva nejdražší v Německu. Naopak nejmíň stojí v Polsku. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Policisté dál pátrají po 38-leté Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku. Mají podezření, že může být v ohrožení života. Do pátrání se zapojili i místní myslivci, kteří vybízí majitele fotopastí, aby zkontrolovali své záznamy. Podle policie se ale žena teď může pohybovat kdekoliv na území republiky. Hledaná žena je střední postavy, měří zhruba 170 cm, má rovné hnědé vlasy a zelené oči. Jakékoliv informace o pohřešované můžou lidé policii sdělit na tísňové lince 158. Poslední dosud stojící část vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně je zbouraná. Strhli ji 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami. Podle mluvčího společnosti Cream Marcela Šmita je tím hrubá demolice budovy u konce a pracovníci se teď zaměří na odklízení sutin a dobourávání prvních pater budovy.
5: Už teď půjde, třeba bavíme se o jednom nebo dvou dnech, kdy dojde k nějakým navazujícím pracem z pohledu nějakého základního rozstřídění té hromady, která tam potom samozřícení vznikla, případné dobourání toho prvního nebo druhého patra, pokud zůstaly nedotčeny.
0: Společnost se během demolice snažila část budovy zachovat. Statici to ale kvůli jejímu stavu nedoporučili. Celý prostor teď musí firma od sutin vyklidit do 15. prosince.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině většinou i s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě 12 až 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D6 je uzavřená v Sokolově směrem na Karlovy Vary. Na kilometru 132 zasahují záchranáři u nehody osobního auta a dodávky. Odklon policie vede v exitu 132 a na dálnici se vrátíte na 126. kilometru u Lokte. A na dálnici D1 na 55. kilometru směrem do Brna blokuje jízdní pruh pro pomalá vozidla porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Pilsner Urquell. Plzeňský prazdroj, největší výrobce piva v Česku a také největší exportér piva do zahraničí.
1: Co vám říká značka Pilsner Urquell?
2: Je, to je moje oblíbený pivo. Má takovou právě nejpříjemnější chuť. Je taková hořko-sladká.
3: Jako ujde, ale znám lepší piva.
4: Plzeň, no tak to je pivo. Každý vám řekne, kdo to pil, to je zážitek.
5: To je takový hořký, studený.
1: Máte ho rád?
5: Občas si dám.
1: Věděl byste aspoň, jak je značka Pilsner Urquell stará?
6: 250 let?
5: 30, 40 let.
7: Já si myslím, že třeba klidně 100 let.
6: No to popravdě nevím, ale bude tady hodně dlouho.
1: Kdo myslíte, že značku založil a jak je stará?
4: Někdo v Plzni.
5: Asi nějakej Urquell.
4: A bylo to já nevím, polovina 19. století asi.
8: Nevím.
0: Zdali pak víte, jak se za starých časů prováděla zkouška kvality piva. Končelé se v kožených kalhotách posadili na lavici politou pivem a vydrželi tak dlouho sedět, dokud pivo neuschlo. Pokud bylo pivo dobré, musela se lavice ke koženým kalhotám přilepit. Historie piva je velmi dlouhá. Vařilo se ve starověké Mezopotámii i v Egyptě. O pšeničném pivě se zmiňuje i Bible. Starověcí Římané se ve svých záznamech vyjadřovali o Germánech a Keltech jako o primitivních národech z lesů, kteří pijí nižší nápoj, hanlivě pojmenovaný ječmené víno. Germáni pivo vyráběli ve velkém a ochucovali je dubovou kůrou, listy osiky, rozličnými druhy koření, medem, ovocem či dokonce volskou žlučí. Pili je z dutých zubřích rohů. Ve starověkých kulturách se pivem při náboženských rituálech uctívali bohové. Jeho omamné účinky přiváděly šamany do extatických stavů. Pivní božstva najdeme v mytologii snad všech národů světa. V Plzni se pivo začalo vařit hned po založení města v roce 1295, kdy král Václav II. Udělil plzeňským měšťanům právo várečné bez ohledu na jejich povolání. Toto privilegium, finančně velmi výnosné, povolovalo držiteli prodávat pivo v jeho domě a bylo dědičné. Nejstarší pivovar se sladovnou je v Plzni doložen v roce 1307. Vařily se várky takzvaného červeného piva z pšenice a bílého z ječmene. Pivo se vyrábělo pro každého měšťana zvlášť. Uvařený nápoj se stáčel do sudů a byl převážen do měšťanských domů. Tam se vypouštěl do velké kvasné kádě a potom přečerpával do sudů, ve kterých se nechával zrát.
9: Dalo by se říci, že teď jsme v návštěvnickém centru vešli do historie prazdroje.
10: Redaktorce Světleně Lavičkové o výrobě piva vyprávěl Václav Berka, emeritní vrchní sládek.
11: My jsme vešli do úplně hlubokých dějin plzeňského prazdroje. Tady máme úplně ty nejzákladnější věci, které se toho piva týkají. Tři základní suroviny. Teď právě stojíme vedle, dalo by se říct, takových humen, na kterých klíčí slad, z kterého vyrábíme pivo Pilsner Urquell už víc než 176 let. Jestli slyšíte za námi, tak tam šplouchá voda. To je měkká plzeňská voda a to je další, druhá surovina, kterou k vaření používáme. Když uděláme pár kroků dál, tak tam můžeme vidět žatecký poloraný červeňák. A to jsou jediný tři suroviny, které se k tomu vaření používají. Nemůžeme ještě zapomenout na kvasinky a to je takový speciální kmen.
9: Já bych se ještě zastavila u toho sladu. Když se řekne slad, tak mně jako laikovi naskočí ječmen. Tady máte sudy, které jsou plné zrn.
11: No, v tom prvním tam vidíte ječmen a v tom druhém tam už je hotový slad. My kdybychom chtěli vařit pivo, tak z toho ječmene se nám to moc dobře nepovede, protože oni jsou tam sice zásobní látky, škrob, což je takový komplikovaný cukr, ale ta kvasinka ho potřebuje mít připravený úplně na ty nejmenší částečky, aby ho mohla změnit na alkohol a oxid uhličitý. Takže my ho musíme nechat ten ječmen několik dnů klíčit. Když se takhle naklíčí, tak se tam aktivují enzymy a trošičku už se naštěpí ty cukry a my je potom na té varně změníme na jednoduchý cukry a ta kvasinka už má potom úplně jednoduchou práci a připraví ten zázračný zlatý nápoj.
9: Ten slad se podobným způsobem vyráběl už v začátcích pivovaru?
11: Ten slad už se vyráběl takhle několik tisíc let zpátky. My jsme potom tady ten proces využívali a využíváme do dneška, protože jinak ten slad nejde vyrobit.
9: Já jsem si vždycky myslela, že je to pověra, že má velký význam ta plzeňská měkká voda.
11: Ta plzeňská měkká voda je hrozně důležitá, protože ono to pivo přece jenom obsahuje víc než 90% vody. Tady ta voda v Plzni je báječná v tom, že my jsme na takový velký desce z pískovce a ona, ta voda, která sem přiteče čtyřma řekama nebo která tady naprší, tak ona se v tom pískovci jenom krásně přefiltruje a protože tam nejsou jako třeba vedle na Karlovarsku žádné minerální látky, je stejně měkká jako ta povrchová. Tak ona vlastně dala základ pro typ vody a když se dva sládci baví a řeknou vařím z plzeňský vody, tak všichni ví, že se jedná o měkkou vodu.
0: Ne vždy se várka piva vydařila. V roce 1838 plzeňští radní nechali dokonce vylít 630 sudů piva pro jeho neschopnost požití a zdraví škodlivost. Díky tomu se 2. ledna 1839 na měšťanské schůzi rozhodlo, že je nejvyšší čas postavit pořádný pivovar. Usnesení znělo doslova vyzvání právovárečných měšťanů ku vystavění vlastnické výroby. Volba padla na místo na tehdejším předměstí Bubenč, které mělo dostatek kvalitní pramenité vody, a pískovcové podloží, kde se budou dobře hloubit sklepy. Se stavbou se začalo neprodleně a za 3 roky byl nový měšťanský pivovar Plzeň hotov. Měl vařit tmavé pivo bavorského typu a proto byl pozván sládek až z Bavor, Josef Grol, muž s výbornou pivovarnickou pověstí. Ten v novém pivovaru uvařil premiérovou várku 5. října 1842. Slavnostně ji narazili 11. listopadu, ale nestačili se divit. Pivo bylo úplně jiné, než se čekalo. Díky jiným surovinám, žateckému chmelu, světlému sladu a měkké plzeňské vodě mělo průzračnou zlatavou barvu a pevnou bělostnou pěnu. Dneska už sotva zjistíme, jestli to byl sládkův záměr, jestli svou roli sehrála náhoda, a nebo se prostě někde stala chyba. Jisté však je, že nové pivo slavilo úspěch a v plzeňských hostincích u Bílé růže a u Zlatého orla si ho nemohli vynachválit. Zmiňuje se o tom i kronika.
10: Jaký obdiv nastal, když zaskvěla se zlatavá jeho barva a sněhobílá pěna se nad ní vznášela? Jak zajásali pijáci, když seznali, jakou říznou znamenitou chutí, při pivě dosud nepoznanou, honosí se tento domácí výrobek.
0: Josef Grol pracoval v měšťanském pivovaru jen krátce, pouhé 3 roky. Sice se znovu ucházel o místo sládka, ale neuspěl. Údajně proto, že měl příliš prudkou povahu. Z Plzně odešel, vrátil se do rodného Wilshofenu a převzal otcův pivovar, který řídil až do smrti. Zemřel v listopadu 1887 ve 74 letech, a to stylově v pivnici u stolu. Po Grolovi přišli na řadu další bavorští sládkové, kteří se v Plzni střídali až do konce 19. století.
8: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Sláva plzeňského ležáku se rychle šířila do světa. Neuběhl ani rok a už se čepoval v Praze. Stalo se to takto. Pražský krejčí Jakub Pinkas si tehdy nechal dovést 2 vědra plzeňského ležáku. Sotva ho ochutnal, pochopil, že jeho život už nikdy nebude jako dřív. Pověsil krejčovinu na hřebík a otevřel si hostinec. A tak se zrodila vyhlášená hospoda u Pinkasů. Pivaři se do ní jen hrnuli, a tak bylo brzy nutné rozšířit prostory o sousední dům.

0: Když se rozhlídneme, vidíme kolem sebe nádherné měděné nádoby, kotle, pod který se topí ještě pořád otevřeným ohněm. Ty naše předkové tam tenkrát topili dřívím, potom jsme přešli na uhlí. No a dneska pod tím kotlem jsou plynové hořáky. To proto, abychom mohli dokonale řídit ten rmutovací proces, to je to, kdy právě z toho sladu získáváme cukerný roztok.
1: Tady jsou takové jako kohouty proti vždycky tomu kotli. Co z nich teče v současné době? Nic pod tím korítko?
0: No to je scezovací korítko a scezovací kohouty a právě to sloužilo proto, aby se oddělil ten rozšrotovaný slad, z kterého jsme vylouhovali ten cukerný roztok, od toho zlatého roztoku sladinky, kterou potom ještě musíme povařit s chmelem a dostaneme mladinu. A tu musíme schladit a přidáme kvasinky.
1: Kolikrát třeba, to se nedá říct, mladé pivo, tak dejme tomu ten pivní polotovar vrací tady do těch kotlů.
0: Plzeňský prazdroj je právě charakteristický tím, že od samého začátku používal třírmutový postup. To znamená, že se vždycky 1/3 toho rmutu té směsi přečerpala do měděného kotle a tam se postupně zahřívala a nakonec povařila. A pak se zase přečerpala k té směsi do té kádě nahoru. A tohle se 3x opakuje a současné pivo Pilsner Urquell to dělá přesně tak celých těch 176 let od té doby, co se to tady začalo vařit s Josefem Grolem.
1: Do toho kotle se můžeme podívat, vidět tam teda moc není, já tam vidím tmu, když se takhle nahnu. Aba ne, když se rozkoukám.
0: Důležité je, když se podíváte, že je tam opravdu to měděné dno a vidíte tam i takový řetěz. A ten řetěz ten je důležitý, protože jak ta směs, ten rmut toho sladu rozšrotovaného s vodou, jak je hustá, tak protože pod tím kotlem, jak je tam ten přímý oheň, tam je víc než 600 stupňů, tak ono by se to mohlo připalovat a ten řetěz ten se tahá po tom dně a zabrání tomu, aby se ten rmut připálil.
1: Procházíme kolem těch kotlů a tady je zvonec, ale pro boha na co?
0: Ten je tady proto, abyste slyšela tenhle zvuk. Na každý té varně byl z jednoho důležitého důvodu. Historicky oni, tenkrát i naši předkové, neměli žádné spojovací prostředky, takže jediný možný způsob, jak dát ve sklepě vědět, že várka je hotová, bylo zacinkat na zvon a dole ve sklepě už věděli.
2: V polovině 19. století se jenom v Praze točilo plzeňské pivo už v 35 hostincích. Pár let na to se začalo pít i ve Vídni a v Paříži. Plzeňský měšťanský pivovar se také stal oficiálním dodavatelem zlatavého moku na císařský dvůr. Sám císař František Josef I. pivovar dokonce osobně navštívil a pravil.
3: Jest skutečně zvláštní, že se dosud žádnému pivovaru nepodařilo rázovitou a lahodnou chuť plzeňského piva napodobiti.
2: Netrvalo dlouho a plzeňské pivo vyrazilo dobývat slávu do zámoří. Dostalo se do Spojených států amerických i do Afriky, na Blízký východ a do Latinské Ameriky. To už se ale 19. století chýlilo ke svému konci. Plzeňské pivo tak zachutnalo, že se brzy vyrojila spousta napodobitelů, kteří chtěli na jeho věhlasu vydělat. A právě proto si 1. března 1859 dal měšťanský pivovar zaregistrovat u obchodní a živnostenské komory v Plzni ochrannou známku Pilsner Bier, plzeňské pivo. I přesto v archivech nalezneme doloženou řadu soudních sporů o jejím zneužití. O necelých 40 let později si proto plzeňský pivovar nechal zapsat novou ochrannou známku – plzeňský prazdroj Pilsner Urquell. Chrání tak unikátní značku, která je vzorem pro všechna piva plzeňského typu. A nezůstalo jen u měšťanského pivovaru. 15. října 1870 zahájil provoz konkurenční první plzeňský akciový pivovar, který založili 20 významných podnikatelů v čele s Emilem Škodou. A vznikaly i další. Plzeňský společenský pivovar Prior, český plzeňský pivovar akciové společnosti v Plzni Světovar. Ty ale většinou podlehly silné konkurenci.
1: Na takových vozech s pivovarskými koňmi se rozváželo pivo, no, od samých počátků.
0: Samozřejmě v těch začátcích se vozilo pivo koňskýma povozama a taky tenkrát v roce 1843 forman Martin Salzmann odvez pivo do Prahy k Pinkasům. No a my tady máme Barnu a Bena, dva koníčky od paní Šusový z Újezda a ty nám pořád ještě rozváží to pivo.
1: Do které té hospody trefí ty koně úplně sami?
4: Já mám pocit, že by mohli jezdit sami už rovnou beze mě, že už jsem tu jenom do počtu. Ale jezdíme do Šenku, do hospody do Šenku jezdíme.
1: Kolik toho tak natahají za tu jednu šichtu?
4: Většinou vozíme třeba teď tak těch 12 sudů a když jsme jezdili ze začátku, tak jsme jich tam nakládali třeba i 25.
1: To se tedy koníci natahají?
4: Natahají, ale zatím nic neříkají, tak je to dobrý.
1: Mají rádi dobrůdky?
4: Mají, hlavně tvrdý chleba.
1: Počkej, to je mikrofon, to není chleba. A co takhle pivečko, to si dají ze džberu?
4: Ne, ne, ono ještě nebylo 18, oni nemůžou. A někdo musí být střízlivý z nás.
2: Pivovarský koně grošovatí přivezli pivečko, kdo ho platí. Jen ať platí grošovatí, to, co se vypije, se nestratí, zpívá se ve známé písničce. Ale co je to vlastně za plemeno, ten pivovarský kůň? Ideálně se k tahu hodí shireské plemeno. Jeho prapředkové nosili anglické rytíře v těžkém brnění a koluje jim v žilách krev válečných koní. Jsou odvážní, ochotní a vytrvalí. Pivovarští koně jsou pojmem a právem. Právě formanské povozy byly prvními dopravními prostředky, které rozvážely sudy s pivem z pivovarů do bližších i vzdálenějších hospod a restaurací. Jen u nich však vývoj samozřejmě neskončil. Jejich velkou konkurencí se stala železnice. V roce 1876 si měšťanský pivovar od státní dráhy pronajímá a později kupuje první železniční vagóny. Zřizuje také závodní železniční vlečku a pak přibude i vlastní lokomotiva. Na světové výstavě v Paříži v roce 1899 předvádí měšťanský pivovar vzorový chladírenský pivní vagón. Rok na to už vyjíždí každé ráno z Plzně do Vídně souprava zvaná pivní vlak. Podobná souprava vozí záhy pivo i do Brém, kde se nakládá na lodě pro americké trhy. Před vypuknutím první světové války vlastní skoro 400 vagónů a také první nákladní i osobní auto. Za protektorátu pivovar tak trochu předběhl svou dobu. Pivo rozvážel firemní elektromobil. V cisternách se pivo vozí od počátku 60. let.
5: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: U zdroje prazdroje. Plzeň. Kolika lidem se při tomto slově vybaví vzpomínka na historické děje, které se tam odehrály. Dnes je stýž Plzeň výrazem pro zcela jiné pojmy. Je to pro každého souzvučka pro pivo a kanon, a to nejen u nás, nýbrž v celé Evropě, ba v celém světě. Rázovitá známka Prazdroj vyznačuje popravdě skutečnost, že měšťanský pivovar je s prazřídlem plzeňského piva nápojem obdivovaným, na nesčetných místech zeměkoule napodobovaným, leč nikde nedostiženým. Lidové noviny, 25. června 1938.
2: S pivovarnictvím je spojeno také jedno dnes zapomenuté staré řemeslo – ledařství. Měšťanský pivovar svážel led od hráze Boleveckého rybníka do ležáckých sklepů, kde odtávající voda a studený vzduch chladili celé sklepení. Zásoby ledu se skladovaly na dvoře, na podložce ze dřeva, popela, písku a lepenky natřené dechtem. Ve 20. letech minulého století spotřeboval plzeňský Prazdroj na výrobu a uchování 400 000 hektolitrů piva 600 vagónů ledu. O něco později byl pořízen železný dopravník, který dokázal vytěžit 100 tun ledu za hodinu. Poslední kra pro plzeňské ležácké sklepy byla vytěžena v roce 1987.
3: Jsme v bednárně.
4: Tadyhle vzadu na pravý straně teď něco seřezávají. Myslím, že tam dělají malý soudky a před námi je jeden velký. A možná, že se dočkáme toho, že uslyšíte to, co se z té bednárny pravidelně ozývalo. To bednář bude bušit na obruče. Ty naše bednáři, oni vyrábí nové a dokážou opravit i ty starší sudy. Máme ještě pořád 8 bednářů, je to takový unikát, protože není na světě pivovar, který by pořád ještě měl svou vlastní partu bednářů a my jsme na to patřičně hrdí. Pevně věříme, že se nám podaří je zapsat jako historickou památku do UNESCO. Bednáři už se připravují, tak možná uslyšíme bušení a rány na obruče.
3: Tamhle na kovadlině, tam vzniká obruč na soudek.
4: No, oni tady, ty bednáři, ty musí umět úplně všechno, takže oni si z té pásoviny železné, oni si vyrábí obruče, které potom se jim perfektně hodí tou velikostí na ten sud, který teďko vidíme před sebou a který oni budou spasovávat dohromady.
3: Kolem toho sudu je provizorní lešení, na to teď bednáři vylezli.
4: Oni musí chodit dokola, kdyby tloukli jenom na jedné straně, tak jim ta obruč vyleze nahoru a takhle vzniká dobře utěsněný soudek.
3: A musí být dobře utěsněný.
4: To způsobí ta obruč a ještě mezi těma jednotlivýma dýhama tam je orobinec. Potom se ten sud musí ještě vysmolit, aby i ty nejmenší spory byly utěsněný.
3: Tohle je tak 40 hektolitrový sud a je na ním 8 obručí.
4: To je dané a každá ta obruč má svůj přesný název. Hlavní obruč a pasová obruč.

0: Za druhé světové války přišly pro plzeňské pivovary těžké časy. Vozový park zabavila Říšská vojenská správa, Spojené státy bojkotovaly Pilsner Urquell jako německý výrobek, export proto směřoval výhradně do Německa, pivovarské budovy byly poničené bombardováním. A pak přišlo znárodnění a sjednocení pivovarů pod hlavičkou Národního podniku Plzeňské pivovary. Po roce 1989 vznikla akciová společnost Plzeňské pivovary a nakonec byla 1. září 1994 zapsána do obchodního rejstříku jako Plzeňský Prazdroj AS. Pod Prazdroj v současné době patří také pivovar Radegast a pivovar Velké Popovice.
1: Tady dozrávalo pivo Pilsner Urquell a pro mě je to úžasná stavba, protože ono je to celý vykopaný v pískovci, ale ta podlaha, po které jdeme, tak to je podlaha, která je ze štěnovický žuly. A je to proto, že ta žula krásně drží chlad. Normální teplota je okolo těch 4-5 stupňů, ale potřebujeme proto do kvašování ty teploty nižší, kolem nuly. Takže jsme vždycky museli zimně nakopat led. Dál ten led, tak on tak po těch žulových koskách a krásně to ochlazoval. Proto taky celý ten sklep je vyspádovaný tam do toho jednoho místa, který jsme minuli.
2: A proto jsou tady také ty kanálky?
1: Proto jsou tady ty žlábky.
2: Zraje tady ještě to pivo?
1: Pojďme se na to podívat.
2: Vidím ohromné dřevěné sud.
1: To nejsou sudy, to jsou kádě. Káď se od sudů liší tím, že je otevřená. Tady to pivo kvasí v těch otevřených dřevěných kádích. Vidíte na nich takové nápisy, to zná, který den do každé té kádě byla napuštěna ta studená mladina. Teplotu tam vidíte 5 stupňů, jsme začínali, dneska je tam 8,3. A tady proběhne to kvašení a my používáme kvasinky spodního kvašení a to jsou ty, které právě v roce 1842 přivez Josef Grol, když tady začala, dalo by se říct, ta pivní revoluce.
2: Ale tady je ochoz, když na něj vylezu, tak se do té kádě mohu podívat. Tedy, že bych měla chuť se napít, ta pěna je taková chvilku smetanová, ale přechází až do středně hnědé, tmavší hnědé.
1: No, my už jsme tady dneska asi 8. den toho kvašení a ono v tom začátku, tak se to jenom tak trochu jako zapráší, jako kdyby to bylo zasněžený. A ta pěna postupně houstne a je krásně bílá, ale postupně začíná mít takovou krémovou barvu. A dneska už vidíme ty tmavé kroužky. Do té pěny jsou vynášeny ty hořké látky, které na vzduchu oxidují a kvasinky, které nejsou úplně vitální. Tuhle pěnu my toho teď sundáme a roztok, kterému se říká zelené pivo, přečerpáme do ležáckého sudu. Tady jsou dubové sudy a jsou tady připravený dva sklepmistři, Pavel a Václav.
3: Přečerpáváme pivo vedle, budeme zítra přečerpávat a dneska ho připravujeme ty sudy.
2: No, jak se připravují sudy, že se vypláchnou?
3: Umejou, vypláchnou, zavřou, bednáři musí přijít zavřít dvířka, zkontrolovat. My si natáhneme vzduchy, CO, dáme kroužky, kvasnice a vezmeme si pivo k tomu.
1: A teď to musíme ochutnat.
2: Co budeme chutnat?
1: Teď ochutnáme dokvašený plzeňský ležák. Je, když se na něj podíváte, ještě trochu zakalin.
2: Krásně napěněné.
1: Jsme skoro v konečné fázi, kdy tady v tom sudu to pivo dozrává, dozrálo, vidíte, ještě je plný kvasinek, plné života, takže...
2: Voní už skoro jako pivo, ale je to trochu jiná vůně.
1: Ono obsahuje kvasinky, které při té běžné výrobě jsou odfiltrovány. Pouze v několika restauracích vybraných, když slavíme výročí první várky, se tam to pivo dostane v nefiltrované podobě a to právě ti naši štamgasti oceňují. A taky proto chodí sem do toho sklepa tolik lidí. Tak, na zdraví.
2: Jako křen.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Inflace v Česku zrychlila. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 8 lidí a jednu firmu v kauze autostráda. Zítra bude převážně zataženo, místy s deštěm, odpoledne pak s postupným vyjasňováním a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Spotřebitelské ceny v Česku stouply v srpnu oproti loňsku o 1,9%. To je o 0,2 procentního bodu více než v červenci,

0: Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňsku zdražovaly hlavně nafta a benzín, říká Pavla Šedivá z Českého statistického úřadu.
1: Například nafta se v srpnu na čerpacích stanicích v průměru prodávala za 44 korun a 98 haléřů za litr, což byla nejvyšší hodnota od října roku 2022.
0: Zlevnily naopak potraviny. Třeba trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o dvě pětiny. Meziměsíčně stouply spotřebitelské ceny o 0,3%. Kauza údajně zmanipulovaných dopravních zakázek v Olomouckém kraji míří k soudu. Státní zástupce Olomouckého vrchního státního zastupitelství obžaloval v případu autostráda celkem 8 lidí a jednu firmu. Jde o skupinu politiků, úředníků a podnikatelů. Je mezi nimi například bývalý přerovský a krajský radní Roman Zácha nebo odvolaný ředitel krajské správy silnic David Štěpánek. Podle vrchního žalobce Romana Dragouna získávali peníze z dopravních zakázek šizením na materiálu a technologických postupech, nesprávnou likvidací nebezpečného odpadu a část peněz i nadhodnocením ceny.
2: Stíhané skutky se u jednotlivých osob liší, jedná se zejména o trestný čin podvodu, o řadu korupčních trestných činů, dále se jedná o neoprávněné nakládání s odpady a v neposlední řadě také o účast na organizované zločinecké skupině. Jenom na kreslení ještě podotýkám, že původně bylo v této trestní věci trestně stíháno celkem 13 fyzických osob a jedna právnická osoba, ale u 5 fyzických osob došlo k uzavření dohody o vině trestu.
0: Vědci při průzkumu Závišova kříže z Vyšebrodského kláštera objevili další relikvii. Uvnitř vzácné památky ze 13. století našli kromě dřeva považovaného za část Kristova kříže taky druhou takzvanou dotýkanou relikvii. Jak vznikla, vysvětluje geoinformatik organizace Naše historie Jiří Šindelář.
3: 500 let byla do dřevěného jádra vložena svatá relikvie a tam se tato svatá relikvie toho původního dřevěného jádra dotýkala. Tím se ovšem v tom místě stalo to dřevo toho vlastního jádra samotnou relikví, takzvanou dotýkanou sekundární relikví.
0: Závišův kříž ze 13. století je spolu s korunovačními klenoty a relikviářem svatého Maura nejvýznamnější zlatnickou památkou v Česku. Sport. Hokejisté Pardubic po dvou vítězstvích v nové sezóně Ligy mistrů poprvé prohráli. Na ledě finské Saipy nedohnali třígólový náskok domácích a podlehli jim 2-3. Počasí. Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo. V jihovýchodní polovině většinou s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Na severovýchodě a východě 12 až 16.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 je na 20. kilometru směrem na Jaroměř až do ranních 5 hodin uzavřený pravý jízdní pruh kvůli údržbě. A v Brně dejte pozor na Moravském náměstí, na vozovce je tam vylitý beton. Přejeme šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tedy zase po čase naše divadlo dnes s Karlem Čapkem. K němu je vždycky proč se vracet, vidíte? A navíc kromě Karla Čapka bude naším dalším hostem ve všech vybraných ukázkách pan Rudolf Hrušinský. Máte se na co těšit a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ještě než se dnes vrátíme ke dvěma detektivním povídkám Karla Čapka, tak nejprve jedno jeho vyznání divadlu. Divadlu, které poznal jako autor, dramatik i dramaturg. No a právě tomu dovolilo popsat ten originální pohled do zákulisí, kam divák běžně nevidí, s humorem a nadsázkou. Ale taky, jak jinak, s velkou láskou a úctou k jevišti a ke všem kolem těch prken, která znamenají svět.
2: Ve svých prvních zárodečných a tápavých začátcích vzniká ovšem hra mimo divadlo na psacím stole ctižádostivého autora. Do divadla vstupuje poprvé, když se autor domnívá, že je hotová. Ovšem záhy, asi za půl roku nebo tak, se ukáže, že není hotová, neboť v nejpříznivějším případě putuje potom zpět k autorovi s výzvou, aby ji zkrátil a mimo to předělal poslední akt.
3: Z jakýchsi tajemných příčin je to vždycky poslední akt, co se musí předělávat. Právě tak, jako vždy je to poslední akt, co na jevišti určitě selže a v čem kritika se vzácnou jednomyslností objeví slabinu díla.
4: Je na podiv, že dramatičtí autoři přes tyto neodchylné zkušenosti trvají na tom, že jejich kus má mít vůbec nějaký poslední akt. Prostě neměly by být psány žádné poslední akty.
5: Nebo by se měl poslední akt zásadně odříznout, jako se uřezává ocas buldokům, aby jim nekazil postavu.
3: Nebo by se měl hrát kus obráceně, s posledním aktem na začátku a s prvním aktem, který vždy je uznáván za nejlepší, na konci.
4: Zkrátka něco by se mělo stát, aby z divadelních autorů byla sňata kletba posledního aktu.
2: Když tedy je poslední akt dvakrát nebo třikrát seškrtán a předělán a kus přijat, musí se v divadle po jistou dobu uležet, ano?
5: No jistě. Nabývá tím větší zralosti a jaksi načpí divadlem.
4: Musí nějakou dobu ležet také proto, aby se pak mohla ohlašovat jako dychtivě očekávaná novinka.
3: Když se tedy kus dostatečně uleží, začne poněkud jakoby páchnout. A to už se s ním musí ven.
4: Klaro, ty, stalo se mi něco nečekaného.
3: Ale, a co pak se ti přihodilo?
2: Ovšem, nežli se začne zkoušet, musí být kus obsazen. A zde učiní autor cenou zkušenost, že věc není tak jednoduchá. Má tam, dejme tomu, 3 dámy a 5 pánů. A na těch 8 rolí si vybere 8 nebo 9 nejlepších hvězd, kterými divadlo disponuje.
5: Dobrá, ten návrh podá přidělenému režisérovi a věc putuje, jak se říká, nahoru. Nyní se však ukáže, že...
3: Za prvé, paní A nemůže hrát hlavní roli, protože má současně jinou hlavní roli.
2: Za druhé, pan E nemůže dostat hlavní roli, musí dostat pan F, protože mu vzali roli Hamleta, o kterou se ucházel a kterou dostal pan G.
3: Za třetí, paní B vrátí roli, kterou ji autor přidělil s uraženým protestem, tohle přece pro ní není.
5: Za čtvrté, místo Hamleta by pan E mohl náhradu dostat 5. roli, ale po hříchu ji vrátí, na dosmrti dožera na autora, že mu nepřidělil 4. roli, jež přece patří do jeho oboru.
3: Za páté, slečna C nemůže dostat roli, jak si autor přál, protože měla roli v minulé premiéře a musí se zaměstnat slečna D.
6: Za šesté, pan H se musí šetřit, protože je nachlazena následkem jakéhosi konfliktu se šéfem činohry.
5: Za sedmé, pan K nemůže hrát roli číslo 7, protože tu není nikdo lepší na vrácenou roli číslo 5. Není to sice jeho obor, ale on to přinese.
2: Za osmé, 8. role telegrafní posel se obsadí se zvláštní ochotou zcela podle přání autorů.
3: Od té chvíle, kdy jsou role rozdány, rodí se uvnitř divadla dvoje mínění. Jednak, že jsou v tom kuse krásné role, ale že jsou špatně obsazeny. Jednak, že tam jsou špatné role, ze kterých se nedá nic, ale zhola nic udělat, i kdyby si dal člověk nohu za krk.
4: Kláro, stalo se mi něco nečekané.
3: A co se ti přihodilo?
5: Režisér, jemuž je kus přidělen, vychází z rozumného předpokladu, že se musí kusu pomoci na nohy, jak se říká. Čili, že se musí udělat jinak, než jak to autor nadrobil.
6: Já jsem si, víte, pravý autor, představoval takovou tichou komorní hru.
5: A to by nic nebylo, odpovídá režisér. To se musí hrát úplně groteskně.
6: Klára, to je taková zakřiknutá pasivní bytost.
5: Co vás nemá? Klára je vyložená sadistka. Koukejte na stránce 37, jí říká Daneš, nemuč mě, Kláro. Přitom se bude Daneš svíjet na zemi a ona bude stát nad ním v hysterickém záchvatu, víte?
6: Ale tak jsem to nemyslel.
5: Víte, zrovna ta nejlepší scéna. Vždyť jinak by první akt neměl akt šluz.
2: Scéna je obyčejný měšťanský pokoj.
5: No ale musíte tam mít nějaké schody nebo balkon.
2: A k čemu balkon?
5: Aby na něm Klára mohla stát, až zvolá nikdy. I ten moment se musí vyzvednout, chápete? Aspoň 3 metry vysoko. A potom z něj skočí ve třetím výstupu včela.
2: Proč by z něj skákal?
5: Protože tam máte poznámku, vpadne do pokoje. To je jedno z nejsilnějších míst, víte, ta hra potřebuje trochu víc života. Vy jste přece neměl na mysli nějakou tuctovou, konvenční utáhaninu, no ne?
2: No to se rozumí, že ne.
5: No tak vidíte, žádný strach, mistře, vemu to pevně do ruky, přijďte na čtenou zkoušku.
2: Ne, nedělejte to, radím vám, jste-li nebo hodláte-li být divadelním autorem, nechoďte na první neboli čtenou zkoušku, je to zdrcující dojem.
7: To se sejde 6 nebo 8 herců, vypadají na smrt unavení, zívají a je jen zima. Stojí nebo sedí v hloučcích a polohlasem kašlají. Tato pochmurná a blučivá chvíle se vleče asi 30 minut. Konečně režisér provolá.
5: Tak dámy a pánové, začneme.
7: Na smrt unavený sbor se rozsedí u rozvyklaného stolu.
5: Poutnická hůl, veselo hra o třech dějstvích. Začne předčítat režisér, načež rychle odvreptá scénář. Chudobný měšťanský pokoj, vpravo dveře do předsíně, vlevo do ložnice, uprostřed stůl a tak dále. Vstoupí Jiří Daneš.
2: Nic.
5: Kde je pan X? Co pak neví, že máme čtenou zkoušku?
7: On zkouší na jevišti.
5: Tak budu číst jeho roli já. Vstoupí Jiří Daneš. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Klára.
2: Nic.
5: Tak sakra, kde je Klára?
2: Nic.
5: Kde je paní Y?
7: Možná, že stůně.
5: Tak budu číst jeho roli Kláry. A honem, jako by ho někdo honil, odříkává dialog Jiřího Daneše a Kláry.
7: Nikdo ho neposlouchá. U druhého konce stolu se rozvíjí tichý hovor.
5: Vstoupí Katuše.
2: Nic.
5: No tak. Slečno, dávejte přece pozor. Vy jste Katuše, ne?
8: Ano, já vím.
5: Tak čtěte. První akt. Vstoupí Katuše.
8: Já jsem, prosím, zapomněla roli doma.
5: Režisér zabručí něco děsného a odříkává sám dialog Katuše a Kláry brebentě rychle, jako když se kněz modlí očenáš na chudém pohřbu.
2: Jen přítomný autor se nutí poslouchat, jinak se věc odehrává za obecného nezájmu.
5: Vstoupí Gustav Včák. Končí režisér ochraptělým výkřikem.
7: Jeden z mimů sebou trhne a hledá po kapsách brejle. Když si je nasadí, listuje v roli. Která stránka?
5: 6.
7: Mim obrací stránky a počne odříkávat svůj part hrobovým a tragickým hlasem.
2: Je pro boha, děsí se přítomný autor, vždyť to má být veselý bon vivant. Zatím režisér zastupující Kláru a mim hrající veselého bon vivanta odříkávají pochmurná responsoria, jež mají být jiskřivým dialogem.
7: Kdy se vrátí váš manžel? Čte mim mrtvolně.
5: Manžel. Opravuje režisér.
7: No tady mám manžele.
5: To je chyba. V oklepu. Opravte si to.
7: Tak ať to pořádně opisují. Praví mim s odporem a rietuškou do role.
2: A zatím se agonizující zbor poněkud rozjel, až to drnčí.
8: Počkat, tady mi chybí věta.
5: Počkat, tady je škrt. Odbyla první láska, až po jíte rád.
7: Počkat, tady jsou zpřeházeny role.
2: No tak dál. Hůhlavě, škobrtavě, uchváteně sype se text dychtivě očekávané novinky. Autor se potácí ven, drcen přesvědčením, že doposud nikdy v dějinách světa nebyla napsána hra tak šedivá a neúspěšná jako jeho.
7: Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
2: A nastává další stádium, aranžovací zkoušky ve zkušebním sále.
5: Tadyhle jsou dveře, ukazuje režisér v prázdném prostoru, tenhle věšák jsou druhé dveře, tahle židle je pohovka, tahle židle je okno, tady ten stůl je piano a tady co není nic je stůl, tak. Milost paní, přijde dveřmi vlevo a postaví se u stolu. A teď přijde druhými dveřmi Jiří Daneš. Sakra, kde zase je pan X?
7: Zkouší na jevišti.
5: Tak budu markírovat Daneše. Vzdychne režisér a vběhne imaginárními dveřmi. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Milost paní, jděte mě 3 kroky naproti. Dělejte trochu překvapenou. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Potom se přehraje Daneš k oknu. Prosím vás, nesteďte mi na tý židli, je to okno. Tak ještě jednou, milost paní, vy vyjdete zleva, Daneš proti vám. Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
3: Nikoliv, otče, čte Klára ze své role. Neviděla jsem ho od rána.
5: Co to čtete?
3: No první akt, druhá stránka.
5: Ej, tak to tam není. Kde to máte?
3: No tady.
5: Nikoliv, otče, to přece... No milost, paní, vy jste si přinesla jiný kus?
3: No vidíte asi, jo.
5: Tak si vemte zatím inspicientovou knihu a dávejte pozor. Já přijdu zprava.
3: Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Spustí milost, paní.
5: To není vaše, přece vy jste Klára. Ne já.
3: No já jsem myslela, že to je monolog.
5: Není. Já přijdu a řeknu, Kláro, stalo se mi něco nečekaného, tak pozor. Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
9: Přítomný autor s ustanutím shledává v této větě všechnu topornost a nesmyslnost světa. Nikdy, snad už nikdy se tento chaos nerozplete. Nikdy se svět nevzpamatuje z faktu, že se stalo něco nečekaného. Nikdy se nedojde dále.
5: Vejde Katuše!
3: Ozve se z pozadí, kde Katuše zatím současně pohlcuje párek, tančí pasodoble a žvaní. Bum, dvě židle letí na zem, Katuše stojí uprostřed sálu a drží si koleno. Jau, Katuše vešla. Ježiši, to jsem si dala.
5: A musíte vejít zleva, slečno, vrací režisér.
3: Já nemůžu. Já jsem si asi rozbila.
5: Tak pozor, vstupuje Gustav Včelák.
4: Gustav Včelák se dívá na hodinky. Musím teď jít zkoušet na jeviště. Čekal jsem tu zbytečně celou hodinu. Malucta.
9: Autor má pocit, že tím snad je vinen on. Zatím se ukáže, že za nepřítomnosti Jiřího Daneše a Gustava Včeláka není možno aranžovat ani jediný dialog, krom začátku třetího aktu. Služka, pan Včelák, milospaní, Klára, ať vejde.
5: Tuto scénu opakuje režisér 7krát. Načež mu nezbývá, než aranžovací zkoušku rozpustit.
9: Autor se vrací domů v smrtelném děsu, že takhle se jeho kus nenastuduje ani za 7 let.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Knížkami z jedné a druhé kapsy nebudeme dnes v našem divadle listovat poprvé, to tedy opravdu ne. Ale tu následující, Smrt barona Gandary, vám dnes nabízím možná víc právě pro ten jedinečný Čapkův autorský styl, než jako detektivku. Protože v tom, jak Čapek psal, nechyběla nikdy přesná psychologie postav všech těch jeho lidiček, zločinců, lupičů a taky policejních radů, agentů a detektivů. Mezi nimiž držel svůj prim pan komisař Mejzlík.
1: No vidíte, Pištoro, jak to jde, když se chce. Hubáčka máme v chládku.
2: To máme.
1: Tak si to odškrtneme. No jo, ale je to jen samá kapesní zlodějna. Pivní trubky, prádlo na půdě, sem tam nějaká ta loupež. A krucinál, takový parádní případ, jako je vražda barona Gandary, to vyfásne starý Pitr. Je mi ho líto, Pištoro. Ten s tím nehne.
2: No, já bych mu moc přál, aby mu to vyšlo. Přece jen je z příbuzenstva. Toť se ví, kdo ví, z kterého kolena. Bratranec mé ženy, ale hodně vzdálený. A teď pár roků před penzí. Takovýhle případ.
1: A panu policejnímu prezidentovi na něm moc záleží. Čert ví, kdo všechno je do té vraždy zapletený.
2: On mi strejda Peter tuhle povídal. Teda já mu říkám strejdo, ale jsme ve stejných letech, tak strejda mi povídal, víš, Pištoro, já ti nemám vždy bez fantazie nebo důvtipu. To ti každý u nás potvrdí, že jsem ten největší trouba na direkci.
1: No tak to snad ne.
2: Jo, povídal to. Víš, Pištoro, ještě řekl, já jsem stejně primitivní jako ten zloděj nebo vrah. Co mě napadne, stejně všední, obyčejné a pitomé, jako jeho pohnutky. Já ti řeknu, povídá strejda Peter, že právě tím na to většinou přijdu.
1: To pan rada Peter žertoval.
2: No, že? Asi ne. Aspoň se mi nezdálo. On moc legrace nenadělá.
1: No, tak je pravda. On, pan rada, je spíš na takové ty řemeslné zločiny a na takové se obyčejně přijde.
2: Strejda Peter říká, když je to loupež, tak to udělal nějaký odborník. A když je to vražda, tak to bude nejspíš někdo z rodiny.
1: Koukněte, Pištoro, ale Gandara, to je úplně jiný kalibr. Tajemný dobrodruh. Vlasy jako havran a krásný jako Lucifer. On bydlel v jedné té vile u Grébovky. A co tam se časem dělo? No to se nedá ani povídat. V úterý k ránu bylo slyšet u té vily dvě rány z revolveru. Byl nějaký poplach a pak našli toho barona v zahradě vily zastřeleného. Náprsní portfej dá pryč. Ale jinak tam nezůstala žádná kloudná stopa. Aha. Zkrátka, záhadný případ prvního řádu. Já jen pořád nechápu, jak se k tomuhle případu váš strýc dostal.
2: My jsme tou dobou, kdy se to stalo, dělali tu aféru v hostivaři.
1: No, to zas prach obyčejná zlodějna.
2: A strýda Peter tou dobou zrovna nic neměl a šéf na něj šel z hurta. Pane kolego, tenhle případ cítě není ve vašem obyčejném stylu.
1: Ale to ho asi urazilo, ne?
2: A tohle ani ne, ale šéf mu naznačil, aby strejda koukal ukázat, že ještě není zralý pro penzi. A to strejdu vzalo.
1: Byl na místě činu?
2: Jo, tentokrát jo.
1: No a?
2: No co no a?
1: Vymyslel něco?
2: To asi sotva, pane komisaři. Strýc Peter zásadně nepřemýšlí.
1: Cože?
2: On přemýšlení přímo zavrhuje.
1: Prosím vás, a jak to?
2: On říká, vrah taky nepřemýšlí. Tohoto buď napadne, nebo nenapadne.
1: Ano?
2: Jo.
1: Pro Krista pána. To snad platí pro staré báby, které zabil jejich synovec, nebo galán jejich služky.
2: No, jak jsem řekl, byl bych moc rád, aby mu to vyšlo.
1: No jo, Pištoro, ale s těmihle metodami.
2: Taky si myslím, pane komisaři, jenže bych byl rád, aby mu to klaplo. Pane komisaři, vy byste nemohl aspoň trochu.
1: No, dobrá. Dobrá, Pištoro, uvidím, co se v té věci dá pro starého pána udělat.

0: Co, pane Rado, co je nového s tím Gandarou?
1: Třeba má nějakého synovce.
0: Pane Rado, tohle bude asi trochu jiný případ. Já vám povím, baron Gandara byl velký mezinárodní špion. Kdo pak ví, o jaké divné věci tady běží? Mně nejde do hlavy, že jsem mu ztratil portfej. Já bych se na vašem místě šel informovat.
1: Pane kolego, každý máme své metody. Nejdřív se musí vyšetřit, nejsou-li tady nějací příbuzní, kteří by po něm mohli dědit.
0: Za druhé, pane Rado, je nám známo, že baron Gandara byl těžký hazardní hráč. Vím, pane Rado, nechodíte do společnosti. Vy jen hrajete u menšíku domino a nemáte takové ty známosti. Ale kdybyste chtěl, tak já se přeptám, kdo s ním v posledních dnech hrál. Víte, ono by tu mohlo jít o nějaký takzvaný čestný dluh.
1: Poslouchejte, dejte mě pokoj s čestným dluhem. Takový případ jsem jak živ neměl. Když to není rodinná vražda, tak to bude loupežná vražda. A tu musel udělat někdo z domácích lidí. Tak se to obyčejně stává. Možná, že má kuchařka nějakého synovce.
0: Pane Rado, víte, čím se ten baron Gandara živil? Vydíráním. On vám věděl strašně věcí o velké řadě moc bohatých lidí. To je na pováženou, kdo všechno by mohl mít zájem na jeho odklizení. Pane, já ho znal. Hochstapler, černý jako cikán, nejkrásnější lump, jakého jsem kdy viděl. Záhadný chlap, demon, falešný hráč, falešný baron. Poslouchejte, pane Rado, takový člověk neumírá obyčejným způsobem, ani obyčejnou vraždou. Tady jde o něco víc, o moc záhadné věci.
1: No tak mi to nemají dávat. Já nemám hlavu na záhadné věci. Já se vykašlu na záhadné věci. Já mám rád obyčejné a jasné mordy, jako je vražda trafikantky.
0: Poslouchejte, pane Rado, neměl byste námitek proti tomu, kdybych docela privátně za tou věcí šel? Víte, já mám tolik známých, kteří hledaco o Gandarovi vědí. Samozřejmě bych své informace dal k dispozici vám. Zůstal by to váš případ. Tak co?
1: Děkuju úctivě. Ale to nejde. Pane kolego, vy máte jiný styl než já. Vám by z toho vyšlo něco docela jiného než mně. To se nedá smíchat. Co bych si já počal s vašimi špiony, hráči, paničkami, takovou tou honorací, kamaráde? To není nic pro mne. Mám-li to zpracovat já, tak z toho vyjde takový ten můj všední špinavý případ. Každý dělá, co umí.
2: Pane Rado, pardon, že vyrušuju. Tak jsme zjistili, že domovník z Gandarovy vily má synovce.
1: No tak prosím.
2: Je to 20-letý kluk, bez zaměstnání a bydlí ve Vršovicích číslo 1451.
1: No.
2: On často býval u toho domovníka.
1: Mm.
2: A služka odtamtud má milého vojáka.
1: Mm-hmm.
2: Ale ten je teď na manévrech.
1: No tak to je dobře. Běžte se podívat za tím domovníkovým synovcem, udělejte prohlídku a přiveďte ho sem. Tak to vidíš, Pištoro. Za 2 hodiny jsem měl v ruce Gandarovu tobolku.
3: A vážně ji našli u toho kluka?
1: No, u něj přímo ne, ale v posteli, pod matrací. V noci ho chytli na flámu a ráno se přiznal, že Gandaru zastřelil, aby ho obral.
3: A kolik tam bylo?
1: 50 000 a něco. To je zrovna takový případ jako s tou starou babou z Křemencové ulice. Tu taky zabil domovníkův synovec. Ale Safra, Pištoro, když si pomyslím, že by ten případ dostal mejzlík, co ten byste věci udělal? No já holt na to nemám tu fantazii, to je to.

0: Tedy všechna čest, Pištoro, ten náš mejzlík je šikula, ale já bych na to taky šel jako starý Pitr. Holt, co se dá dělat? My v našem věku už nemáme rádi nějaké extra a neobvyklé případy.
1: Ale my taky nemáme rádi nové lidi, pane Holu.
0: No.
1: Takový starý, osvědčený zločinec, to je docela jiná práce.
0: Správně, předně hnedle víme, že to udělal, protože je to jeho obor.
1: A za druhé víme, kde ho najít.
0: Richtig. A za třetí nám nedělá žádné caviky a nezapírá. Prostě už ví, že to k ničemu nevede.
1: Moje řeč, pane Holub, pracovat s takovým zkušeným zločincem je jedna radost.
0: A já vám řeknu, Pištoro, že i v kriminále jsou tihle řemeslní zločinci ve zvláštní oblibě a mají všeobecnou důvěru.
1: Teď jste to vyhmát, pane Holub. Oni ti nováčkové a nahodilí provinilci jsou největší kverulanti.
0: Odejď, nic jim není recht. Ale takový starý kriminálník ví, že arest je riziko práce a tak to zbytečně nestěžuje sobě ani nám, že jo?

cestách na cestách se touláš a nevíš kudy kam, tak přijmi mé pozvání a zkus najít cestu k nám. Dívej se nahoru, světlo tě povede, až dojdeš na místo, kde já čekám na tebe.

až přijdeš a zaklepeš u dveří, já přijdu otevřít a pozvu tě k večeři. Ženich a nevěsta, sednem si ke stolu, najíme se a napijem

budeš poprvé šťastná i dospělá, až na život a na smrt si řekneme, že každou vteřinu znovu se

0: Zatím jsme dnes tedy vybírali pouze, tak říkajíc, ze studiových archivních nahrávek. Ale když vám takové čtení z Čapkových povídek najde to správné publikum, ostatně sami uslyšíte, že je to vlastně, jako by se četlo nahlas třeba, já nevím, v knihovně. Skryté niance v textu najednou dostanou svůj ohlas a radost by z toho měl určitě nejenom sám autor Karel Čapek, ale v takový krásný společnosti, řečeno s Jiřím Suchým, bylo dobře i panu Rudolfu Hrušinskému. Ostatně nechal se publikem v někdejším divadle hudby při té veřejné nahrávce nikoliv svést na scestí, to by tedy člověk u herce jeho formátu snad ani nečekal, ale naopak nechal se vést. Tak se k němu teď na té cestě s Čapkovým detektivním příběhem o lyrickém zloději společně přidejme. A brzy zase naslyšenou.
1: Já myslím, že by mnoho zločinců vymřelo, kdyby je společnost ignorovala. Ozval se pan Zach, redaktor. Takového odborného pachatele zrovna hřeje ta výjimečná veřejná pozornost, které se těší. Já neříkám, že lidé kradou a loupí jen pro tu slávu. Dělají to pro peníze, nebo z lehkomyslnosti, nebo vlivem špatných přátel. Ale jak jednou čuchnou k té aura popularis, probudí se v nich takové jakési velikářství. To máte stejné jako u těch politikářů. Počkejte, tomu už je řada let, co jsem redigoval náš výborný krajinský týdeník Posla východu. Já jsem se sice narodil na západě, ale to byste nevěřili, s jakým zápalem jsem bojoval za regionální zájmy východních Čech. To víte, takový krajinský redaktor musí hlavně dbát o lokální události. Jednou mě tedy zastavil tamní policejní komisař a povídá, tak dneska v noci vyloupil nějaký všivák krám pana Vašaty, co je obchod se smíšeným zbožím. A co byste tomu řekl, pane redaktore? Ten ničema tam napsal a nechal ležet na pultě báseň. To je přece drzost. No ne? Ukažte mi tu báseň, řekl jsem honem, to bude něco pro Posla. Uvidíte, že pomocí tisku toho taškáře chytneme. Mimo to, pane, jen si považte, co taková senzace bude pro naše město a pro celý náš kraj. Zkrátka tu báseň jsem po mnoha řečích dostal a otiskl jsem ji v Poslu východu. Já vám ji povím, pokud si ještě pamatuju, bylo to nějak takhle. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct a dvanáct bije. To je hodina pro zloděje. Když jsem ty dveře páčil, někdo po ulici kráčel. To bych nebyl zloděj, kdybych se bál. Ty kroky šly pořád dál a dál. Když člověk v takový tmě poslouchá, slyší, jak mu srdce bouchá. To srdce je sirotek jako já. Maminka by nade mnou plakala. Někdo má na světě neštěstí. Já jsem tu tak sám. To jen myš šelestí. Myš a já, zloděj v oba. Proto jsem jí nadrobil kus chleba. Ona se nechce ukázat, kde je. Zloděj se musí bát i zloděje. No a tak to šlo ještě dál, až nakonec bylo. Mohl bych toho napsat ještě více, ale ona mě už dohořívá svíc. Teda tu báseň jsem otiskl s obšírným rozborem dušespitným a krasovědným. Vyzvedl jsem její baladické rysy a výmluvně poukázal na jemné struny v duši zločincově. Byla to svým způsobem senzace. Tisk jiných stran a jiných krajinských měst tvrdil, že je to pustý a umělý podvrh. Jiní odpůrci východních Čech zase prohlašovali, že to je plagiát, nejapný překlad z angličtiny. A kde si cos? Ale když jsem byl v nejlepší polemice za našeho krajinského zloděje básníka, Přišel ke mně ten policejní komisař a povídá, tak pane redaktore, už byste mohl být konec s tím vaším zatraceným zlodějem. Považte si tohohle týdne už zase vykrat dva byty a jeden krám a pokaždé nechal na místě činu dlouhou váseň. No to jsem rád, Jařku. Otiskneme to. To by tak hrálo, brůčel komisař. Pane, to je nadržování zločincům. Vždy ten chlap teď krade jenom z takové probuzené literární cti žádosti. Nyníčko mu to musíte nějak zarazit, víte? Napište, že ty básně nestojí za nic, že jim chybí forma nebo nálada nebo co chcete. No já myslím, že ten Holomek pak přestane krást. Povídám, tohle mi napsat nemůže, když už jsme ho jednou chválili. Ale víte co? Nebudeme mu víc ty básně otiskovat a je to. Dobrá. Za dalších 14 dní se událo 5 nových krádeží i s příslušnými básněmi, ale posel východu o nich mlčel jako zařezaný. Asi po 3 neděle byl pokoj, ale pak se začaly ty krádeže znova, jenom s tím rozdílem, že příslušné básně byly posílány poštou přímo do redakce posla východu. Ale posel východu se zatvrdil. Jednak si to nechtěl rozházet s místními úřady, jednak ty básně byly slabší a slabší. Autor se začal opakovat a vymýšlel si takové romantické hejble a ciráty. Zkrátka, počal se chovat jako skutečný spisovatel. Jednou v noci jsem přišel z hospody domů, pískal jsem si jako špaček a roškrtl sirku, abych si zapálil petrolejku. V tom okamžiku někdo za mými zády foukl do té sirky a zhasil ji. Nerozsvěcet, řekl temný hlas. To jsem já. Aha, řekl jsem, co byste chtěl? Já se vás jdu zeptat, řekl temný hlas. Co je s těmi básněmi? Čovičku, povídám, to jsem pořád nevěděl, oč jde. Teď přece nejsou redakční hodiny, přijďte si zítra v 11. A vy mě dáte sebrat, řekl hlas trpce, to nejde. Proč už netisknete mé básně? Teď teprve jsem se dovtípil, že to je náš zloděj. A to by byla dlouhá kapitola, řekl jsem mu. Sedněte si, mládenče, a když to chcete vědět, já ty vaše básně netisknu, protože za nic nestojí. Tak. Já myslel, řekl hlas bolestně, že nejsou horší než ta první. A ta první ušla, pravil jsem přísně. Byl v ní upřímný cit, rozumíte? Mělo to intuitivní svěžest, mělo to takovou bezprostřednost a sílu prožití, mělo to náladu, mělo to všecko. A ty další člověče byli pro kočku. Ale dyť, zaupil hlas, dyť já je psal, stejně jako tu první. No to je právě to, řekl jsem tvrdě. Vy jste se v nich jenom opakoval. Zase v nich bylo, že venku slyšíte kroky, dyť já je slyšel. Bránil se hlas. A zase v nich bylo o té myši, pokračoval jsem, o té myši. Pravil hlas malomyslně. Když tam ta myš vždycky je. A já o ní psal jenom ve třech. Zkrátka přerušil jsem ho. Z vašich veršů se stala pustá literární rutina. Bez originality, bez inspirace, bez citové obnovy. Příteličku, to nejde. Básník se nesmí opakovat. Měl byste začít z jiného soudku. Snad, abych vykrad kostel, navrhoval hlas. Nebo krchov. Potřásl jsem energicky hlavou, to nikam nevede, povídám. Člověče, na látce tak nezáleží jako na prožití. Ve vašich verších mě chybí nějaký konflikt. Je to pořád jen takový vnějškový popis obyčejné krádeže. Vy byste měl objevit nějaký niternější motiv, například svědomí. Hlas chvilku přemýšlel. To jako, myslíte, výčitky? Svědomí, řekl váhavě. Myslíte, že ty básně pak budou lepší? No to se rozumí, zvolal jsem. Kamaráde, to jim teprve dá tu psychologickou hloubku a zítřenost. Já to zkusím, pravil hlas o myšlení. Já jenom nevím, jestli s tím budu moct krást. Člověk ztratí tu jistotu, víte? A když nemá tu jistotu, no tak ho spíš čapnu. A kdyby, křikl jsem, člověče zlatá, co na tom, kdyby vás chytili? Co pak si nedovedete představit, jaké básně byste psal Incarcere et Catenis? Já bych vám ukázal jednu básen z vězení, to byste mrkal. Byla v novinách. Ptal se hlas dychtivě. Holenku, povídám, to je jedna z nejslavnějších básní na světě. Rozsvíte, já vám ji přečtu. Můj host rozškrtl sirku a rozsvítil lampu. Ukázalo se, že je to bledý, trochu úhrovitý mládenec. Jak už zloději a básníci bývají. Tak počkejte, Jářku, hned vám to najdu. A vyhrabal jsem překlad Wildovy balady ze žaláře v Reading. Jakživ jsem nepřednášel nic s takovým citem. Jako tehdy tu baladu, víte, ty verše, tak každý zabíjí, jak dovede. Můj návštěvník ze mne nespouštěl oka a když tam bylo o tom muži, jak jde na šibenici, zakryl si tváře a vzlikal. Když jsem dočetl, bylo ticho. Nechtěl jsem kazit jistou velikost té chvíle. Otevřel jsem okno a řekl jsem, nejkratší cestu máte tamhle přes plot, dobrou noc. A zhasil jsem lampu. Za dva dny ho chytli v jednom krámě, do kterého se vloupal. Seděl tam u pultu nad kusem papíru a kousal koneček tušky. Na tom papíře bylo jen napsáno, každej krade, jak dovede. A dál nic. Nejspíš to měla být variace na baladu ze žaláře v Readingu. Tehdy ten zloděj dostal půl druhého roku kriminálu za řadu vloupání. Za nějaký měsíc mě od něho doručili celý sešit básní. Bylo to strašné. Samá vlhká podzemní kopka, kasematy, mříži, řinčící, okovy na nohou, stuchlý chléb, cesta k šibenici, a kde si, co si. Já jsem se až zhrozil, jaké těsné poměry musí panovat v dotyčném kriminálu. Prosím vás, takový novinář vleze všude. Tak jsem si vymohl, že mě ředitel té trestnice pozval na prohlídku svého ústavu. On vám to byl docela slušný, humánní a zánovní kriminál. A toho svého zloděje jsem zastihl, zrovna když vyjídal z plecháče čočku. Tak co? Povídám mu. Kde pak máte ty řinčící okoly? Co jste o nich psal? Náš zloděj se začervenal a koukl bezradně na ředitele. Pane redaktore, koktal, vždyť o tom, co tu je, se nedají psát žádný básně. To je těžká věc, že? A jste spokojen? Ptám se ho. Jináč bych byl, bručel rozpačitě. A není tu o čem psát. Od té doby jsem se s ním nesešel. Ani v rubrice ze soudní síně, ani v poezii.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Přeji příjemnou noc ze zlínského studia Českého rozhlasu. Jsem moc ráda, že se dnes slyšíme. Budeme si totiž povídat o jídle. Nechci vám počítat kalorie ani vám radit, co smíte a nesmíte. Spíš mě zajímá, jestli přemýšlíte nad tím, co si dáváte na talíř. Změnili jste někdy svůj jídelníček kvůli zdraví? Nebo jednoduše proto, že vám tělo řeklo, že je čas něco změnit? Co se u vás jedlo doma, když jste byli malí? Vařilo se tehdy podle vás zdravěji než dnes? Možná nedáte dopustit na obyčejnou domácí kuchyni. Možná jste postupem času začali jíst lehčeji, přidali víc zeleniny, nebo jste naopak zjistili, že nejlepší je nic příliš neřešit a dát si od všeho trochu. A možná se náš jídelníček mění i s věkem. Něco, co jsme dříve jedli bez přemýšlení, nám dnes už nesvědčí. A naopak jsme přišli na chuť něčemu, nad čím bychom kdysi ohrnuli nos. Takže dnešní noční linka se vás ptá, co jíte vy, abyste se cítili dobře. Telefon do zlínského studia znáte, 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka. Budu moc ráda za vaše příběhy,

0: zkušenosti i obyčejné vzpomínky od rodinného stolu. Noční linka právě začíná a já, Jarda Barboříková, se těším, že dnešní noc strávíme spolu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Máme 6 minut po 23. hodině a dnes až do 1 hodiny spolu budeme nahlížet do vašich kuchyní a budeme se ptát na to, co vám osobně dělá dobře na žaludek. Zajímá mě, podle čeho si vybíráte, co si každý den položíte na talíř. Je s námi paní Lidka, vítejte, voláte z Jižní Moravy.
1: Já vás zdravím, vás všechny a celou noční linku a hlavně nespavce.
0: Děkujeme a povídejte, co máte k tématu.
1: No tak, já bych vám řekla, za prvním chci hodně poděkovat za tu písničku od Haničky, kterou jsem měla hrozně ráda. No byla jenom už 4 roky starší jak já a prodělala taky ten covid.
0: Dobře, Liduško, pojďme k tomu tématu.
1: Ano, ano, takže na první místo já stavím od jak živa. První místo zdraví, potom lásku a potom peníze, všechno ostatní.
0: Aha.
1: To znamená, dneska propaguju zdravě, žít zeleninu, ale jak slyšíte a vidíte, tak a hlavně Ameriky, co tady přišlo, že ti McDonaldi a to všecko. Takže samé maso, hlavně maso, že to je fakt, že maso obsahuje bílkovinu, ale maminka vždycky říkala, že člověk má v životě vyzkoušet všechno, ale všeho moc škodí. To je pravda. No,
0: dobře, takže Liduško, tak abychom byli konkrétní, jak vypadá každý den vaše snídaně?
1: No tak, jak kdyby, ale obyčejně je to bílé pečivo a buď nějakou pomazánku na to, nebo někdy stačí chleba s maslem, no a kávu, anebo čaj, nebo kakao, tak jako normálně, no.
0: Dobře, a co k obědu? Je tam velká porce zeleniny?
1: No tak se zeleninou jako nikdy jsem nebojovala, nebo že by se mě hnusila, jak někdo řekne, co cukrálík a mi brstil zeleninu, tak to názoru já nejsem, naopak. Je zelenina je zdravá, no ale zase všeho moc kodí, jak říkala maminka, takže moje maminka byla ohromná kuchařka a hodně mě naučila, takže já už věkem aj zapomínám, že jsem se stěhovala poslední dobu, tak jsem přišla o veškeré recepty, tak zahájím nové a na něco si vzpomenu. Jenom vím, že jsme varili dřív, maminka vlastně byla dlouho s náma doma, my jsme jenom dva s bratrem a jelikož jsme bývali často nemocní, tak by musela mě pořád jenom paragrafy, tak byla s náma dlouho doma. No a tatínek nás vlastně živil, ten jezdil celý život sanitkou. No takže mě do dneška zajímají prostě filmy a seriály z lékařského prostředí.
0: Uh-huh.
1: No a co se týká stravy, tak třeba koukám na ty pořady všelijaké s těma kuchařema, jo. Tak ten polrajch, ten mě chytl, jak se říká, mě zalíbil, ale pokud neotevře pusu. Víte?
0: No Liduško, vaříte tedy podle no, těch receptů, no, které nabízejí třeba různé televizní programy?
1: Kuchařky, to já nekupuju, mám nějakou kuchařku.
0: No ne, že se díváte na tu televizi a podle těch
1: no,
0: receptů vaříte.
1: Já spíš vařím jako podle toho, co mě maminka naučila.
0: Mm-hmm, to jste říkala, že jste teda přišli o nějaké recepty.
1: No, jsme nebyli nějak nároční, že by maminka vařila skromně, ale dobře. A tak dobře vařila, že když byla potom zaměstnaná někde, to bylo na pile, jako byla v kuchyni, jako kuchařka, tak vím, že se k ní hodně strávníků vracelo. Ne, dneska vaří paní Jagrová, tak to si dám dvakrát.
0: Aha.
1: Takže byla opravdu byla vyhlášena a dobrá kuchařka. A říkám, a díky Bohu, že jsem se od ní mohla hodně naučit, protože jsme byli jenom dva. A vám říkám, maminka s náma byla dlouho doma sama, protože, říkám, nebyli nemocní, když ne já, tak bráška měla černý kašel, takže jsme jenom o dva roky od sebe. No a potom jsme spolu s maminkou pracovali na jednom, v jednom kartonáři prostě ve sklárně v Karolince, takže jsme spolu byli, se dá říct, pořád. No, no a tak vzpomínám hlavně na to, co jsme jako děcka zbožňovali a to nebyl problém jako se naučit, ne, to nebyly žádné složité, jak dneska ti gurmáni, jo, to když vidíte, na tom talířku to není nic moc, ale stojí to peněz, to se člověku udělá špatně, no. Jenom když slyší tu cenu. Takže nejradši neměli jako děcka. Zbožňovali bramboráky nebo halušky s brinzou, se sýrem. To se dá s čímkoliv, že ty halušky.
0: No, no Leduško, já nevím, kolik z nás vydrží neotevřít ledničku dnes v noční lince při poslechu. To budou chutě. No ale už bychom neměli na večerí, tak si všichni tak teď slibme, že tu ledničku neotevřeme. Já vám děkuju za zavolání i to, že jste se s námi podělila o svoji zkušenost. Přeji vám hlavně, ať vám chutná, ať vám jídlo dělá dobře, ať je pro vás také radostí. Mějte se hezky a přeji klidnou noc.
1: Tak děkuju a mějte se nádherně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 17 minut po 23. hodině. Jídlo nám má dodat energii, ale také radost. A někdy není úplně snadné obojí skloubit. Co jste ve svém jídelníčku postupem let změnili? Paní Irena je s námi, voláte z Karviné, je to tak. Až teď jsme ve vysílání, Irenko, tak začněte prosím od začátku.
1: Dobrý večer vám přeji všem. Já jsem z Karviné. No a jak jsme byli děti, já jsem ročník 53, tak jsme se, mám před bratr je starší, tak jsme se narodili po válce. No tak doma se jedlo to, co se navařilo. No tak ani jsme nebyli vybírali z jídle, ale maminka se snažila vařit jak maso, tak omáčky, tak sladká jídla. No ale je to pravda, že te zeleniny nebylo tolik, jak teďka jíme my. No ale časem se to potom nějak vyvíjelo a tež ta maminka ledas to se přiučila ještě vařit od sousedek, no tak to zkoušela taky, no tak to, no ale potom jak jsem se vdala, manžel dělal v dole, tak potřeboval pořádnou stravu, tak spíš se vařili takové těžké jídla. No a já potom na jsem potom měla přes 30 roků nebo 40, jak mi šlo, no tak jsem si trošku začala hlídat váhu, tak jsem spíš přešla potom na tu zeleninu a třeba ze zeleninu, jsem vždycky měla nějakou zeleninu k jídlu, jako k večeři nebo k snídani nachystanou. No a potom už jsem, jak už jsem byla starší, tak jsem zazněla na večeři radši takové syry, kešky, kefíry, no ale vždycky tu zeleninu jsem si k tomu vzala, no a hodně to tež jím, tak jsou to jabka a banány.
0: Takže u vás se, paní Irenko, vlastně jídelníček měnil spolu s věkem od té poctivé, těžší kuchyně až k lehčím jídlům a většímu množství zeleninu. A když jste kolem teda 40 začala na to jídlo víc dbát, víc si ho hlídat, pocítila jste tu změnu i jinak než na váze? Třeba tak, že jste měla víc energie nebo jste se celkově cítila lépe?
1: Lehčí, jako, a no bylo to jiné pro to tělo. No a to a ještě potom...
0: Vy jste tak šikovná, že jste to opravdu pak držela a držíte jako dodnes, pochopila jsem to dobře?
1: No, držím to dodnes, ale já jsem zase kdesi slyšela, že jak se jdeme krabička, nějaká krabička, jak je ta klípka, nebo ty, a dá se tam třeba brousek a na to se nakrájí zelenina, různá, jako co máte doma, paprika, rajčata, cibuli, hřebkvičky, no a tak to vždycky přikryju vrchem a dám to do ledničky a když to nesním, tak to i týden v té lednice vydrží. To znamená, já snídám, tak si vezmu tu krabičku a z té krabičky odebírám tu zeleninu. V večeři odebírám tu zeleninu. No a tak, jak tu zeleninu mám připravenou, tak ji sním víc, než to připravené nemám a mám si ji tak jako chystat každý, pokaždé, když ji potřebuju. No tak to je taky pro mě velká výhoda.
0: Tak to
1: no.
0: By se možná ta vaše maminka divila, kolik zeleniny dnes jíte. Vy jste říkala, že dřív jste jí tolik neměli.
1: Nebylo to zvykem. Nebylo to zvykem, ti lidi to neměli takhle v tom zvyku. A ta sama musíte vědět, že ten jídelníček se měnil. A i vy přes, ještě jsou určitě mladá, ale určitě mladší než já. No ale teď jste doma asi jedli jinak, než jste potom jedlo později.
0: No a řekněte mi, čím hřešíte. Máte nějaké jídlo, o kterém víte, že není zdravé, ale nikdy byste se ho nevzdala?
1: Sladké, mám, miluju sladké, já bych od hřišku odešla ke sladkému. Tak to mám ráda.
0: Takže vy jíte to sladké, ale tím, že pak jíte hodně zeleniny, tak se vám to vyvažuje?
1: No musím se hlídat s tím sladkým. No, já mám trošku navíc, ale jsem si říkala, že bych měla za to sladké vynechávat a trošku ubrat porce.
0: A řekněte, co na to říkala vaše rodina, když jste takto změnila jídelníček?
1: Tak oni neříkali nic, protože já jsem jim to nenutila.
0: Takže jste změnila jenom vy svou stravu a oni si dál jedli a dělali vám chutě u oběda.
1: No, takže jako tak, ale mi to nevadilo. Já jsem byla ráda, že jim chutná. No a ještě jsem já rada vářím, tak se jí mají navařit. A potom vářil manžel, jak byl v důchodu, a ten vářil. Já jsem říkala, kde se to k něm bralo, on sledoval strašně moc toho kuchaře, toho Zdeňka Polrajta. No, vypisoval si recepty z toho se televize a i od toho Babiše, co to mluvím,
0: Podívejte, nevadí těch šéfkuchařů a televizních pořadů,
1: no,
0: je určitě mnoho.
1: Víc, no.
0: A řekněte mi, jestli si pamatujete, že když jste byla malá, tak se vyhazovalo jídlo.
1: No my ne.
0: Ne, že?
1: Ne, my ne.
0: Já si také myslím, my že jsme, se dříve tak to neplýtvalo.
1: My jsme snědli chleba od kurky do kurky, no a jídlo, to se vždycky všechno snědlo. A vařila mama tak, aby zbytečně nevařovala velké porce, aby se jako tak, aby jsme to měli, a jak se to třeba nesnědlo, tak jsme všechno dojídali na druhý den.
0: Ano, když třeba chleba stvrdl, tak se z toho dělaly topinky, nebo se to obalilo ve vajíčku, třeba z rohlíku strouhanku. To nevím, kolik lidí dneska, když má tvrdé rohlíky, si udělá strouhanku a kolik si ji koupí.
1: No,
0: co myslíte vy? Já taky.
1: Já to dělám.
0: Já jsem teda už líná vytahovat ten mlínek, takže to strouhám na struhadle a taky to jde, vám řeknu.
1: No já tež to na struhadle, já ji moc nepotřebuju a nemám, tak to na struhadle. Já ale nekupuju kupovanou strouhanku, bo já celý život dělám strouhanku domácí, no a Doma mi to nechutná, ta kupovaná strouhanka, že to je takové tvrdé na těch řízkách, dejme tomu. No ale chleba, a to by ta moje maminka ještě byla válečné dítě, že? No tak ona říká, nám vždycky jenom chleba chyběl, anebo za 100 let to chybělo, no tak oni prostě byli tak naučeni, že jim to jako bylo líto, no a my jsme ještě v tom vyrůstali.
0: Rozumím. Moc vám děkuju za milé povídání i za tu cestu, kterou jste nás provedla od té kuchyně vašeho dětství až po změny, ke kterým jste postupně dospěla sama. Ať vám stále chutná, hlavně ať vám to, co si dáte na talíř, dělá dobře. Mějte krásnou a klidnou noc.
1: A vy taky, a jste močíkovna, jak ráda vás poslouchám.
0: Děkuju, my se všichni moc snažíme. To byla paní Irenka, která volala z Karviné, a toto je Standa Hložek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Čerstvé suroviny, domácí kuchyně, pravidelnost, menší porce. Cest k tomu, abychom se cítili dobře, abychom jedli lépe, může být spousta. Každý z nás si vybere jinou a právě o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Povídat se s námi teď bude paní Anička z Miroslavy, kterou srdečně vítám ve vysílání.
1: Já vás taky moc a moc zdravím, přeju krásný večer, nejen vám Jaruško, ale všem posluchačům. No a když dneska o tom jídelníčku, tak já bych řekla, že já jsem takový plánovací člověk, jo. Já musím mít tu práci každou naplánovanou, takže já si, nebo se s manželem domluvíme a já vytvořím týdenní jídelníček, obědu jenom myslím. A celkem jíme pravidelně. Snídaně, oběd, odpolední kafíčko a k tomu nějaká buchta, to si třeba koupíme, když tak. A večeře. Jo, tak takhle je naše jídlo a během odpoledne nebo i dopoledne je nějaké to ovoce a zeleninu samozřejmě máme pravidelně každý den k obědu, pokud nemáme třeba jenom polívku, protože když vařím, teď už na to naše stáří, třeba takovou bramboračku, jo, do které dávám i teda doma si udělanou jížku, žádnou nějakou granulovanou nebo něco tak a je tam všechna zelenina, která se najde na zahrádce nebo v ledničce, to znamená mrkev, petržel, celer, základem jsou brambory, někdy houby, když jsou, libeček tam dám, petrželku, cibulí, česnek, květák, prostě taková to, nebo vařím taky fazolačku, vařím čočkovou polévku, například v včera a předevčírem jsme měli rajskou polévku, takže já se snažím, aby jsme ten jídelníček měli takový pestrý a samozřejmě vařím i sladká jídla. Vařím kynuté knedlíky s povidlama, jednou třeba za měsíc, nebo když byly meruňky, tak s meruňkama, s jahodama. Prostě snažím se ten jídelníček, aby byl takový pestrý. A pravidelně k tomu jídlu usedáme.
0: Aničko, řekněte mi, když ten jídelníček sestavujete, podle čeho vybíráte, co v něm bude? Podle chuti nebo podle toho, co je zdravé, nebo podle toho, co máte doma?
1: Chutí a taky podle sezóny, že jo? A tak asi to jsou ty dvě měřítka, na co máme chuť a co je sezóně, kdo na zahrádce byly rajčata, je tam cibulka, měli jsme tam kedlubny, takže jsem udělala třeba dušenou kedlubnu na másle a k tomu my máme rádi teda brambory. Jo, my jsme bramboroví lidé.
0: Má něco do sebe, Aničko, člověk potom nemusí každý den přemýšlet, co uvařit. Možná se i s nás vyhne tomu, že sáhne po něčem jenom tak narychlo. Jak dlouho už to praktikujete a píšete jídelníčky?
1: Já si to nemůžu psát, ale já to mám v hlavě. Já se s manželem domluvím v neděli večer, když večeříme, tak už mu navrhnu, co bych asi vařila na ten týden a už víme i, co bude v neděli a on to buď to schválí, nebo řekne, já bych si dal něco jiného, takže takhle to máme. A když dělám nějakou třeba omáčku, rajskou nebo koprovku nebo třeba roštěnku, tak to už nemáme polívku. Ale máme i vývary, máme rádi, většinou máme vývar buď to vepřový nebo z kuřecího masa, koupíme kuře, uvaříme, do toho to maso natrháme, jo, a pak už jíme jenom, já už tam udělám buď to drobení, nebo nějaké kapání, nebo dělám taky krupicové knedličky, takže to už máme jako to jídlo, jenom tu polévku s tím, třeba s tím kuřecím masem, protože už jsme staří, už buď to jedno, nebo druhé, ale když máme, já nevím, to druhé jídlo je nějaké jenom, třeba tady jsme měli topinku, které bylo dost chleba, tak jsme měli topinku s volským vokem, tak jsme právě měli tu rajskou polévku, protože ji taky oba máme rádi.
0: A ono to vlastně pomáhá i při tom nakupování, ten jídelníček. Přesně víte, co budete potřebovat.
1: Ano, ano, říkám, my máme rádi hodně brambory a když jsou nové brambory, tak třeba máme k obědu jenom brambory a k tomu mléko. jo, takže už jsme staří, takže tak podle svých chutí si to přizpůsobujeme.
0: Tak ať vám ten váš jídelníček dál dobře slouží a hlavně ať vám chutná. Děkuju, že jste se s námi podělila o to, jak to máte doma nastavené. Bylo to inspirativní, možná si z vás mnozí posluchači vezmou příklad. Přeji krásnou noc,
1: Aničko. A dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Možná jste kdysi jedli úplně jinak než dnes a ke změně vás přivedlo zdraví, věk nebo vlastní zkušenost. Co už na vašem stole nenajdeme a bez čeho se naopak neobejdete? Na to se dnes ptá Noční linka Českého rozhlasu a Jarka Barboříková.

0: Dobrý večer v noční lince. Když jsme byli děti, málo kdo z nás přemýšlel nad tím, jestli je oběd zdravý. Snědlo se zkrátka to, co bylo. V čem se vaše dnešní stravování liší od kuchyně vašeho dětství? I o tom můžeme povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu, protože je tady s námi téma, co jíst, abychom se cítili dobře. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Zdravíme vás, pane Bohumíre, do Štenberku a povídejte, jak to máte vy?
1: No, promiňte. Hodně toho řekla paní Anička z Miroslaví. A jináž já vám řeknu, tenkrát, já jsem se narodil po válce, takže tenkrát jako hospodyňkou byla naše maminka a co se uvařilo, to se snědlo. A bylo to, nikdo nic nenamítal, prostě maminka byla taková přední linie a to jídlo bylo, nedá se říct, že by bylo skromné, ale řekl bych, já jsem z dědiny, z vesnice, takže v každém druhém domě, a my jsme to teda měli jsme prasátko a veškerou drůbež, takže o celý rok bylo postarané. A na té vesnici, to ještě si jako kluk pamatuji, tak to byly takové ty malé obchůdky, ale po 89. 90. roce, jak se to změnilo, že tak to začaly supermarkety a takové, takže ta strava se i změnila. Ty jejich reklamy a takový, už se doma nevařilo takový ty, jak jsme měli rádi, orestovanou cibulku s bramborama, novýma bramborama, když jsem vykopal třeba na zahrádce a s tím mlékem, to prostě skončilo. Dneska už je to takový, že většinou skoro každý den je maso. Když to není přímo maso od řezníka, tak jsou doma konzervy, vepřovi, gulášovi, já nevím, všecko možný, jako já. No, takže dneska se dělá taková čína, nebo ty nudle s tím, s tou konzervou, jako to se udělá. Je to rychlý, nedá to moc práce. No, tak je to tak nějak. A co se týče snídání a takový, tak já jsem bylinkář, já si každý den a možná jednou týdně si vezmu čaj, který vaří moje žena pro další členy rodiny, co jsme doma, ale jinak já si dělám každý den většinou byliny čaje a míchám to, jako já nikdy ne stejný. A já těch bylin ve skříňkách mám asi 50 druhů. To mě říkala jedna, prosím vás, to omezte, jako stačí vám 20, já, jo, že ale co mám omezit, který mám omezit, já, to vám nikdo neřekne. No a pak jsou tady, dostanete koupit konzervy malé, nebo po třech, je to zabalený, tu nějakový pomazánky, no tu nějak volejí a takový, nebo v rajském protlaku, takže já každý rok na jaře asi mám asi udělám, ono je to taky dobrá taková, dělám medvědí česnek v oleji a ono je to aj takový dobrý platidlo, třeba pro zubařky, jako já, když tam jdu, tak je to takový dobrý platidlo. A takže já si namažu chleba sádlem pravidelně každý den, to my si sádlo rozpustíme, uděláme třeba 8 sklinek, to tak vyjde, to je omlia. A namažu si krajíc chleba, nebo někdy aj rohlík sádlem, na to ten medvědí česnek. Prostě mám čas na snídaní, stát jsem v důchodě jako senior, takže dám si na to ještě, co jsem si to chtěl říct, jo, mám rád plesnivý sýr, tak tomu přikusuju plesnivý sýr, uzenin moc málo, jako já. No, a ještě co si jsem chtěl. No a na to třeba aj trošku lžičkou si naběru, rozdělám ty ryby v oleji, jako rozdělám to a ta konzervička mě vydrží třeba na 3x, jako já. Takže tak nějak já to dělám. co bych vám ještě řekl.
0: Vy jste borec, Bohumíre, vy jste v kuchyni jako doma.
1: Teď si nemůžu vzpomenout. No, já si rád pospím, já třeba vstávám v 8 hodin, posnídám si, tak jako jak lážo plážo, a ten čaj to vypiju půl litra nejmín, jako já, ale pak teda makám na zahradě, na baráku. A i soused, u sousedů, já nazbírám hodně u sousedů jablek, já jsem vykácel starý jabloně, nazbíral jsem leto, teďka, dneska odpoledne jsem nazbíral asi 8 přepravek padaných jablek, takže já nadělám mošt, jo, a takový různý speciality dělám, likér, a mám rád slivovičku.
0: Teda to je obdivuhodné, kolik máte energie a chuti do práce. A jestli vám to dělá dobře a přináší radost, tak je to možná také jeden z receptů, jak se udržet v dobré kondici. No, tak i takové recepty můžeme dnes překládat.
1: Každý mi říká pomal. No, ale v čem? Nebo jak? Víte? Zítra jenu na vinobraní do příkaz. Tam je hanácká příkazé náklost seň. Je ukázka, jak se víno stříhá, potom myslím, jak se šlape, otrháme to, pošlape se to a už někde začali, tak budeme chutnat i burčák.
0: No teda, vinobraní, tak to je krásný plán. Přeji, ať se vydaří počasí, dobrá nálada a samozřejmě, ať chutná i něco dobrého. Možná, že všechny zásady zdravého jídelníčku půjdou zítra stranou. Bohumíre, zdravím vás, mějte se dobře a zavolejte zase. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer. Za 11 minut bude půlnoc. Když jsme byli děti, málo kdo z nás přemýšlel nad tím, jestli je oběd zdravý. Je to tak. Jak je to dnes? Dnes je to úplně jinak. Dáte mi za pravdu, Oline?
1: Ano, dám za pravdu.
0: Naši rodiče, prarodiče neznali tolik výživových doporučení jako my. Přesto bývalo domácí vaření samozřejmostí. Tak když to vy porovnáte, tak co byste k tématu řekl?
1: No tak když si vzpomenu na dětství, jak jsme se my teda živili, nebo co jsme jedli, tak co, já pocházím z Moravskoslovácka, tak to už víte, tam to bylo prostě, jak už tady bylo řečeno před řečníky, záležitost, to, co běhalo po dvoře, po zahradě a tak dále, tak to vlastně se konzumovalo. Co jsme si vypěstovali, co tam, já nevím, slepice, kachny, housy, prasátko potom v zimě a tak dále, a tak dále. Takže to bylo taková výdatná, bych řekl, pro tu vesnici, protože tam se pracovalo na poli, moje stařenka, stařenky a ty dičky, všichni kolem dělali bezere, takže tam potřebovali určitou tu energii 100% mít teda. A my jako děcko jsme prostě měli to, co bylo doma. Přišli jsme ze školy, aktovka prásk do kouta, šlo se do špajzu, jak se říká, do spižírny, tam bylo ve velkým kýblu sádlo, namazali jsme to, dali jsme na to cibulí, nebo jsme vytáhli kvašáka, směli jsme to a šli jsme lítat ven po venku a bylo to vyřešené. Teď, jako když to vezmu zpátky trochu na ten současný život, nebo jak jsem procházel tím, jak vyzeral možná vývojem toho stravování, tak podlehal jsem různým takovým těm, co byly ty nápady, nebo jak to bylo, tak ty modní střelky, ale měl jsem rád, nebo neměl jsem moc rád maso jako takové, tak jsem zkoušel, experimentoval jsem s tofu, se sojou a tak dále, a tak dále. Měl jsem, teď teda nakládám si svoje zelí, takže dělám si takzvaný segedinský kuláš, ale ze sojových kostek. Ale musím podle své chuti namočit, přidat tam to, co mám rád. Udělám ho třeba z kastrol, protože to manželka nejí, tak já třeba ten gulážím týden. A vůbec mě to nevadí, protože mi chutná. Mám už vytříbenou chuť, mám tam prostě pikantní záležitosti, přidám tam trochu chili a tak dále, takže to mi nevadí. Třeba si dělám fazole kovbojské, jak já tomu říkám, hodně cibule, pak tam dám ty fazole, když tam dám nějaký klobásek nebo nějakou čevajku nebo nakrájený salám, nebo to je jedno co, pak tam přidám rajčata. A to taky jeden týden. No vůbec mě to nevadí, protože mám to rád, mám to udělané podle sebe, podle svých chutí, je to rychlé. Mám to v lednici naporcované v takových porcích jednotlivých, vyklopím, ohřeju s ním a nezdržuji se vůbec nějakým přemýšlením, co budu dál a dělat a vařit. Ujíždím, musím podotknout, ujíždím na zelím, anebo na rajské omáčce. To, když to někde je třeba jako v hospodě, nebo co, tak si prostě neodolám a zajdu tam a vyzkouším a mám to rád. Takže to je takové moje experimentování. Snídaně, to mám velice jednoduché, namažu máslem nebo ramou, na to dám med třeba, anebo tam přidám nějakou takovou tu, jak jsou to ty pasty, sardelová pasta, lososová a tak dále, tu nějaková ochutím, ale hlavně, co musí být, cibule. Syrová cibule, minimálně jednu cibuli každý den s ním. Ať už je to na těch chlebech s tou sardelkou nebo s něčím takovým, ale vždycky ta jedna cibule padne. Hodně zeleniny, když teď jsou tady rajčata na zahrádce, tak si vezmu rajče, udělám si třeba salát rajčatový. No prostě to, co tady mám teď v dosahu, mám tady na zahradě nebo na dvorku jednu hlavu vína. Je to takové, říká se jenom Chorvat, je to takové růžové, má to sice v sobě 3 pecky nebo 2 pecky, ale je to chuťové jahodové. Takže teď mi to rozrává, mám tam možná takových odhadem, no, 100, 150, možná 200 střevců, takže to budu postupně, jak to bude zrát, tak to budu postupně nejenom já teda, samozřejmě jsou tady vnuci a je tady rodina, takže kdo půjde kolem, usilne si, utrhne si, sní to přímo z toho. Měli jsme maliny, to taky přímo z kaře do žaludku. Prostě takový, to je prostě můj takový styl.
0: No, Oline, řekněte mi, jestli jste zvyklý vařit i pro velkou skupinu osob.
1: Nejsem, protože to,
0: co já... Vařil jste pro velkou, širokou rodinu?
1: No, já to řeknu takhle. Když byly moje děti menší, nebo já nevím, ve školním věku, když jsem udělal třeba ten sekretinský ulaž z těch sojových kostek, nebo co tak nejsi ohrnovaný nos, ale jak to zkusili, tak to jedli taky. Ale že bych vařil pro někoho dalšího, manželka to, co já uvařím, nejí, takže to mám výhodu, nikdo mi to nesní. Ale abych vařil pro nějakou velkou skupinu, tak to si nepamatuju. To bych se neodvážil, protože nejsem kuchař, jsem prostě takový jenom kuchař pro sebe. Tak asi bych to řekl.
0: Ale šikovný kuchař. Oline, čas nám přetekl doslova do písmene. No, nemám šanci se doptat, ale já myslím, že ani by nebylo na co. Mluvil jste hezky, bylo to zajímavé. Jsem ráda, že jste se dovolal, mluvil jste přímo k tématu a to my vždycky oceňujeme. Opatrujte se, přejeme krásnou noc, ať vás práce v kuchyni i na zahrádce stále baví a zavolejte nám zase příště.
1: Já děkuji a dobrou chuť, když si dáte něco.

0: Noční linka.
1: Máme za sebou půlnoc a tak vás vítám už v novém dni s datem 11. září. Jsem ráda, že ho začínáte právě s Noční linkou. Ze zlínského studia vás stále provází Jarka Barboříková a dnes si povídáme o tom, co jíme, abychom se cítili dobře. Jak se váš jídelníček během života proměnil a co vám dnes nejvíc vyhovuje? Zajímá mě také, jestli si občas bez výčitek dopřejete něco, o čem dobře víte, že zrovna zdravé není. Telefon do studia je 731 800 900. Budu ráda, když se k našemu nočnímu povídání přidáte i vy. Teď přichází pan Vláďa z Kopřivnice. Začneme hezky hned z kraje. Halo, halo.
2: No tak, neznáš já vedevě dručkovou polevku.
1: Ještě jednou? Úplně jsem nerozuměla.
2: Že nesnesu držkovou polévku.
1: Nemáte rád držkovou polívku.
2: Aha. A houby.
1: A houby nejíte. No ne. A víte co, to asi spousta lidí nejí držkovou polívku, houby taky nemá rád, každý to není nic nového. Co naopak rád máte?
2: No tak nejlepší, jak se kolikrát dívám na internet, babica jak vaří, takže říká, že nejlepší je zelenina vepřová.
1: Vepřová zelenina, dobře, takže jste masář, ano. Ono jídlo není jenom palivo pro tělo, bývají v něm schované, ale také vzpomínky, rodinné zvyky i kus domova. Tak které pokrmy z vašeho dětství zůstaly na vašem stole dodnes?
2: No tak nejlepší tak byla koprovka nebo knedlíky ze švestek s bramborovým těstem.
1: A to tedy vy občas máte na stole? Jste schopný si něco takovou dobrotu i vy sám připravit?
2: No, momentálně ne, bo Robka je mi umřela před 6 rokama. A to jak jsem byl ještě před vojnou, tak jsem mi na posazení pracoval 30.
1: Ještě jednou, co jste říkal, tu poslední větu?
2: Že jsem jich zpracoval za 30 knedlíků.
1: Aha, jo, tak
2: bramborové těsta.
1: No, víte co, je to dobrota, to vám úplně rozumím. Tak když teda máte před sebou oběd, co jste si schopný připravit?
2: No tak.
1: Něco jednoduchého, řeknete si, teď nechci dlouho vařit, tak
2: co nejlepší je pohánka spařena.
1: Pohánka.
2: A pospana cukrem.
1: No, pohanka, tomu rozumím, já to mám raději třeba naslano, ale rozumím, že je to zdravé na všechny způsoby. Teda nevím, co ten je. Cukr, když si dáte nahoru, ale rozhodně z větší části je to možná zdravé. Tak Vláďo, moc děkuju za návštěvu tady v Noční lince. Přeju krásné dny, krásný noční čas a zavolejte zase někdy příště.
2: Olina, to asi znám. On byla v Kopřivnici na drahách, se to tam říká.
1: Dobře.
2: Tak. A má od spolužáka sestru.
1: Dobře, tak Vláďo, zdravíme do Kopřivnice.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady. Někdo si svůj jídelníček hlídá velmi pečlivě, jiný věří, že nejdůležitější je zdravý rozum a žádné velké zákazy. Ke které skupině patříte vy? Představte se, prosím, řekněte, odkud voláte.
1: Dobrý večer. Já volám z Karlovarska. Já jsem se narodila...
0: Vaše jméno?
1: Volálce Marie. Narodila jsem se 2 roky po válce a když vzpomínám na svoje dětství, tak pamatuju, jak rodiče, že jsme bydleli na vesnici, takže jsme museli si všechno vypěstovat, vychovat sami, takže jsme měli zahrádku, kde jsme pěstovali všechnu zeleninu. Pochopitelně byly tam i ovocné stromy, ty základní hrušeň, jablko, švestka, třešeň. A naši chovali taky prasátko, jsme měli několikrát. No a protože nebyla tenkrát lednice, to se ještě nebyla lednice, takže maminka musela zavařovat maso do sklenic. Měla s tím velkou práci, ale všechno si dokázala takhle zavařit na delší dobu. Měli jsme slepice, měli jsme asi 40 králíků, takže se vařilo pořád z toho, co jsme měli k dispozici. No, maminka vařila moc dobře. Já jsem měla ráda hodně sladkého jídla, takže vždycky jsem mamince říkala, ať mi udělá bolvance, jsem tomu říkala, kynuté knedlíky s domácí šleskovými povidly, na to z kořici nebo z caroch, které maminka taky dělala sama z mlíka, si vyrobila. No a hodně pekla taky, bábovky, koláče. No, takže jsme takhle vlastně, protože byla vesnice daleko do města, tak jsme byli vlastně živí jenom z toho, co jsme prostě si vypěstovali a vychovali. No, jinak teďko už jsem stará, jsem sama, takže se mi vaří hůř pro sebe. Moc mi to nechutná samotný, takže to trošku odbývám. Mám ráda ale hlavně brambory, maso moc nemusím. Mám ráda vomáčky, koprovku, rajskou, takový tyhle ty vomáčky a tak asi všechno, co bych vám řekla.
0: Řekněte mi, jestli jste si vždycky všechno pečlivě zapisovala, všechny recepty, jestli jste třeba zdědila po mamince knihu receptu, nebo jestli jste byla zvyklá vařit od oka, jak se říká.
1: No, tak maminka mi pár receptů napsala do sešitku, to mám ještě teďko. Ještě taky se někdy tam podívám a vařím podle toho. Jinak mi koupila, když jsem se vdávala, tak mi koupila velkou kuchařku, tak podle ní taky vařím, protože už taky občas něco zapomenu, tak radši se dívám do kuchařky, abych na něco nezapomněla. Mm-hmm.
0: A jaké máte ráda koření, které nejčastěji používáte?
1: Koření já mám nejradši majoránku, nové koření, bobkový list, pepř, občas na svíčkovou třeba použiju tymián, no a cibuli hlavně, že jo, no to není koření, ale bez cibule se nedá vařit.
0: Ano, to už jste Zmiňovala konec konců posluchač před vámi také, že každý den, jak to říkal, si musí zakousnout do cibule. No, tak možná, že díky tomu jste oba zdraví a v podstatě já taky, protože já to mám taky každodenně na stole. A česnek, četla jsem, že to nejhorší, co může být, je česnek večer.
1: No, co myslíte? Večer asi jo, ale jinak česnek je vynikající. Ten používám hodně, dělám si i topinky. Tak jako ten se používá hodně v kuchyni.
0: Děkuju. No. Děkuju za vaši návštěvu. Jsem ráda, že posloucháte Noční linku i že se zapojujete, protože toho my si ceníme. Bez vašich příspěvků by Noční linka nebyla.
1: Já jsem se zapojila, poprvé jsem volala a hned jsem se dovolala. Což je vzácné.
0: No, tak dneska štěstí nastalo na vaší straně. Opatrujte se, přeji, ať vás to štěstí neopouští, nejenom při volání do Noční linky, ale i v následujících dnech. U všeho, co děláte. Ať se vám daří.
1: Zdravím vás a všechny posluchače. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 24 minut po půlnoci. S námi v noční lince Českého rozhlasu je teď paní Marie. Vítejte ve vysílání. Slyšíme se? Halo, halo. Zkuste promluvit, vyzkoušíme spojení. Já myslím, že to všechno funguje. Vítejte,
1: Už jsem si dala reproduktor, takže to lepší slyšet.
0: Už jste živě v éteru, mluvíme o tom, co rádi jíme, co nám chutná, nebo co nám nechutná, ale jíme to proto, abychom byli zdraví. Tak co máte k tématu?
1: Tak já mám ráda obyčejné jako jídlo, co střídám, rýži, brambory, knedlíky a tak po sobě. Nemám ráda stejné jídla, jako pořád stejné, jak někdo jí třeba pořád těstoviny. Já spíš ty brambory. No a chtěla bych říct, co jsme zažívali, když jsem byla jako holka. No, maminka, měli jsme taky prasátko, tak to se v ní jedlo uzené maso a to mě velice chutnalo. Třeba s bramborovým salátem jsme udělávali takový, bez majonézy, jak se říká, takový vídeňský, teď se tomu říká, anebo jsem to měla ráda s rajskou omáčkou, to bylo moje oblíbené jídlo. A maminka mě naučila třeba přes týden, potom v létě už nebylo jako tolik maso už se z prasátka snědlo, tak se přes týden vařilo, protože tedy ledničky ještě moc nebyly, nebo aspoň my jsme neměli, tak se maso koupilo, se uvařilo, ale přes týden se moc jako na maso nejezdilo jako do blízkého města, tak buď doma, co bylo na zabití slepice nebo nějaký králík a tak. Tak to jsme většinou uvařili až tu sobotu a neděli. A přes týden mě maminka naučila pěry. My jsme to říkali, kdy to je takové těstovino.
0: Pěry jste říkala?
1: Pěry. To je sladké jídlo, nudlové těsto. To se jenom zamísilo mouka s vodou a rozvalilo se to jako, jak na nudle. Nakrájelo na čtverečky a dalo se tam povidla. Trnky jsme tomu říkali. A takové trouhelníčky se pomačkali, uvařilo a buď s makem nebo s parohem. A to jsem v létě vařívala, když už jsem byla potom té 7. a 8. třídě. Maminka chodila do družstva, tak jsem to vařívala já a ona vždycky polévku.
0: Marie, nemyslíte pirohy?
1: No něco podobného jak pirohy, ano.
0: To je slovenská varianta, vím, že v Polsku se to nějak taky jmenuje. Pěry, teď nevím, možná tam někdo napíše třeba na web a poučí nás, ale takové tradiční polské taštičky, to byla dobrota, to jsem měla tak ráda.
1: To jsem měla rádi a někdy se to dělalo i s mletým masem, mleté maso nebo uzené a také se to uvařilo a cibulkou a bylo to, a já si to někdy teď udělám taky. A ze špenátem třeba, to je výborné. Takže tak. A většinu vařím masem sladké, jím třeba sladkou rýži tak jednou za měsíc a teď v létě, když tak asi jenom jednou jsem měla švestkové knedlíky, ale mám pár švestek v mrazničce, tak ještě na to přijde řada. Takže tak asi. A v zimě jsem brala odpojízdné jako kantýny jídlo a omrzelo se mě to. Opravdu ty jejich omáčky nebyly dobré, to jsem vůbec, to radši říkám si, uvařím sama, jakou, na co mám chuť.
0: Paní Marie, a co říkáte na to, když si někdo napíše ten jídelníček, podle kterého vaří, jak to zmiňovala paní Anička, která volala do vysílání. To jsem si říkala, že je velmi zajímavé, že spousta žen stále přemýšlí nad tím, co budou vařit a toto je vlastně velké zjednodušení a hlavně si umím představit, že pak člověk nechodí každý den do obchodu a nekoupí další věci, které třeba vůbec nepotřebuje. Takže vlastně asi i ušetří.
1: No právě, já vařím většinou na 2 dny. Já vařím taky jenom pro sebe, takže jenom když přijede rodina, tak se vaří ve velkém a oni mě právě domlouvají, že toho vaří málo. Já už jsem zvykla pro sebe méně vařit. Takže, ale prostě většinou maso, třeba dnes jsem měla kuřecí řízek s bramborem a okurkový salát. A já když vařím tady to, tak já polévku už nevařím. A polévku zase když dělám, tak dělám nějakou kyselici nebo takovou, která je taková jako výživnější a už zase nejím třeba ostatní jídlo. Takže tak to střídám, ale opravdu říkám teď, budou brambory, mám ráda hodně brambory i teď ty nové, novější a potom mám ráda bramborovou kaši a ten bramborový salát, ten je taky dobrý, ale ten se vaří většinou na ty Vánoce a nebo u nás, jak jsou hody a tak, ten salát se dělá takhle.
0: Děkuju.
1: Většinou mám kuřecí a vepřové maso, měla bych jíst víc rybí a na tu rybu mě třeba někdo chválí toho lososa, mě ten losos zas moc jako, měla bych ho jíst, ale tak jednou za měsíc, víckrát by mě jeho nemuseli dávat.
0: Děkujeme, paní Marie, za telefonát, za to, že jste s námi teď vysílala noční linku. Zavolejte zase, až budete mít chvilku a až budete mít co říct k tématu.
1: Zdravím vás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: krásně nám zpíval, co říkáte, Jirka Korn v Noční lince. Ať už jste dnes večeřili zeleninový salát, nebo jste si ukrojili kus domácí bábovky, v Noční lince vás za to rozhodně soudit nebudeme. Povídáme si o tom, co jíme, co jsme v průběhu života změnili a po čem se jednoduše cítíme dobře. Krásnou noc přejeme.
1: Haló.
0: Haló, haló.
1: Tady Věra z Náchoda, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Všetky zdravím. A já bych to vzala od dětství, kde byla jsem takovej větší jedlík a bylo mě to teda dost ke škodě, ale měla jsem ráda všecko, akorát ne, špenát, rajčata a rejži. Chodila jsem do družiny, tam přiváželi obědy a mě prostě chutnalo opravdu všecko a vždycky už paní kuchařka, když jsem se stavila do ty řady a už jsem čekala s tím talířem, tak vždycky řekla, je a už to všecko došlo a já jsem brečela. A oni teda měli z toho srandu, že tenkrát já jsem to teda nechápala, ale oni opravdu jako se tomu smáli. Ale vždycky se jídlo dostala, ale nesměla jsem si chodit přidávat. Maminka to taky zakázala, že ne, a tak prostě jako dodržovala jí to tam, no. Tak jsem vždycky koukala, tak smutně, no, ale dobrý. A teďka teda, když to vemu jako do ty školní jídelny jsem potom taky chodila, samozřejmě, ale chtěla bych jenom něco říct o mamince, která teda to byla úžasná kuchařka, ta uměla všecko, ať se opravdu cokoliv se prostě řeklo, že by se mohlo uvařit nebo udělat, upít, všecko výborný, ale tam jsem nejvíc obdivovala to, tu lásku, jak ona to ráda dělala, nikdy neřekla, to mě se nechce, nebo já to nebudu dělat. Prostě to bylo úplně, to byl koncert. Tak to mám tak říct, to byl koncert. A můj tatínek mě vypravoval, že když si ji vzal, tak, že on, když prostě začala jako vařit, že jo, a ty teda spolu žili už, a tak říkal, já jsem nikdy tohleto nejet, tu takový dobroty, který prostě jsem já poznal, když jsem se oženil. Protože oni tkalcovali, jako když děli ten stav, že jo, a tam nebylo tak nějak času asi na to vaření a babička asi vždycky teda udělala jenom takový, vždycky říkala, že to byla takový kocht, nebo tak to vždycky nějak říkal.
0: Jak jste to říkala? Prostě,
1: takový kocht nějaký, že něco ukochtala, jako, tak, že jako, že to nikdy nestalo za nic a tak je to tak vypravoval, no a prostě fakt ta naše mamka uměla teda všecko, to teda, a potom bych teda ještě chtěla říct, že teda jsem nikdy neviděla, u nás se prostě tak vařilo, že se nic nevyhazovalo, tam se uvařilo tolik, kolik se snědlo. A když to zbylo na druhý den, tak se to dojedlo, třeba se ještě přivařilo a toho jsem si nejvíc vážila. A taky vám můžu říct, že jsem se to tak naučila. Já bych nevyhodila ani kurku, opravdu ne, ani rohlík. Fakt to teda třeba se vytahuju, ale já bych to vůbec neudělala. To je, pro mě to je tak strašně potupující a takový prostě... Já nevím, já to vidím hrozně špatně, tohleto. A když to vidím teď v těch popelnicích, tak teda mě fakt je úplně dobré. No, ale tak teďka ještě bych potom teda chtěla říct, že teda vařím já, vařím taky všecko, vařím strašně ráda, naučila jsem se všecko od maminky a mám hrozně ráda takový i s manželem, když to takový jídla, taky takový jako jednodušší, nebo oni třeba ani tak jednoduchý nejsou, ale placky bramborový, bramborku, nebo bramboráky, já nevím, jak to taky každý zná, že jo, škubánky, chlupačky, chlupačky s houbama, chlupačky s tím vepřovým a sezelím, houskový knedlíky, momáčku, peču, všecko, co se dá. Ale neumím teda teďka tu moderní kuchyni, to prostě neumím. Jako třeba já bych neudělala z Hokkaida polívku, já nevím, já si furt myslím, že bych to vůbec neokořenila tak. Takže já to mám takovou klasiku, vývary, polívky, všechno, česenek, ještě se tam taky mluvilo, ten teda do každý polívky stroužek, dělám z toho i pomazánky, takhle děláme takový, já chodím do spolku se zrakově postiženýma a děláme si takový posezení, tak moc ráda něco upeču nebo udělám, zrovna to bylo včera, tak dělám z česvěku pomazánku, to taky mě říkají, že jim hrozně chutná. Štrudy jsem upekla včera 5 čišek a tak jsme to tam všecko si jako rozdělili, měli jsme posezení a loučili jsme se s létem.
0: Tak, teď se musíme ale rozloučit my, Věrko, mrzí mě to, ale je na čase říct si naslyšenou.
1: Ano, takže já už taky chci dát prostor,
0: že jste s námi.
1: A moc děkuju a všechny zdravím.
0: Příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jednou slyšíme, že máme omezit tuky, po druhé cukr, po třetí pečivo. Rad kolem jídla je dnes všude plno. Řídíte se jimi nebo spoléháte hlavně na vlastní zkušenost? O tom si dnes povídáme v Noční lince a já se jdu podívat na web. Tam píše Milda: dobrý večer, bylo u nás posvícení a narazil jsem tam na langoše na sladký způsob. Nahoře byly borůvky, maliny, banán, jahody. Polité to bylo jahodovou polevou a bylo to moc dobré. V poslední době to pro mě byla velká dobrota. Zajímavá kombinace a chuť opravdu úžasná. Paní Jana: dobrý večer, Jaruško, ráda bych zde zmínila takovou zajímavou věc, co se týče jídla. Je to tak, že všechno, co chutná mě, tak s 50% pravděpodobností nechutná mému kamarádovi, což je velmi zajímavé a je to naopak. Teď píše ještě pan Karel: dobrý večer, těším se, jím, na co mám právě chuť, netrpím nadváhou ani jinými problémy. Miluji buřty na ohníčku s těma černýma rohama, ty jsou nejlepší, příjemnou službu. Zabíjačka, to by byla snídaně. Tak děkuju za telefonáty, děkuju za vaše vzkazy a přidáme další. Halo, halo, kdo tam?
1: Dobrý večer.
0: Dobrý
1: večer. Můžete mě tam vašemu pořadu napsat tuhle větu?
0: No, halo, halo. Ještě jednou. Teď jsem tomu úplně nerozuměla. Zkusíme zvednout druhou telefonní linku. Halo, Jarka Studio, Český rozhlas. Kdo je napřímo? Tam někdo je, já se tam slyším, promluvíte s námi do vysílání. Ne, tak se nám to nepodaří. Tak, do třetice všeho dobrého, linka číslo 3. Haló?
2: No, tady Josef, ještě paníš.
0: Josef, už jste Véteru, to bylo překvapení. Prosím, vypněte rádio, abychom se dobře slyšeli a potom povídejte, co máte k tématu.
2: No, tak. Já spíš to, co už jste povídali, tak já bych měl spíš speciality, co se jí, nebo co jsem v životě pokoštoval.
0: No, jsem s tím.
2: No tak, víš, já jsem dělal u aerolinek a tak, jako jsme měli výměny zájezdy s Francouzama, no tak na Skubidánu, tak nás pohostili, dali nám na možnost slávky, takový ty škeble, jako a potom krabla. Říkám, když jsem to viděl, je to krab nebo krabice a to se z toho, jak se jí, no dali nám k tomu takový speciální příbory, že se vybírá jenom maso z těch klipítek a z hrudníků. No a druhý potom, jako ze zájezdu na Kubu s manželkou, jako to jsem byl v 88. na svadební cestě, tak jsme tam ochutnali žabí stehinka a krokodýla. Tak to, co vám můžu...
0: Rozuměla jako... jsem dobře, že jste jedl krokodýla?
2: Ano, krokodýla na
0: Kubě. A jaké je to krokodýlí maso? K čemu byste to porovnal?
2: Já bych to smíchal, vepřový králík. Něco takového. Libový jak králík, ale trošku masnější.
0: Já jsem se chtěla zeptat, jestli něco z těch specialit, co jste se někde naučil, můžete pak tady upravovat, koupit si a sníst, ale to na krokodýla, to se ptat nebudu, ale z nějaké ty mořské potvůrky jiné, to asi ano. Přenesl jste si to i sem do Česka a kupujete nějaké mořské dobroty?
2: No tak nějak moc ne, já tomu neholduju, já jim normální stravu a akorát, co nemám rád, tak rajčata a těstoviny, jako, ale to musí být v omáčce, těstoviny jedině nudle s makem.
0: A jak se to stane, že nemáte rád rajčata?
2: No tak ty, mám rád, nemám rád od narození prostě, akorát zase ti Francouzi mě donutili sníst u toho rajčetele to se stalo, že jsme byli nějak tak na zájezdu zvlášť a zastavilo se tam v nějaké sokolovně nebo něco, prostě tam nám dali oběd a předtím bylo rajče, půl rajčete, no tak co s tím, potřeboval jsem je tacek volný, tak jsem to teda snědl, ale zapil jsem to po litru té jejich toho stolního vína, co se podávalo. Tam se k obědu zapíjelo vínem takový stolní 7% nebo co, jako něco podobné jako mešní. Takže to byly speciality. A říkám, co mám cukrovku, tak jsem, no, ještě, když mě zjistili, tak jsem měl 105 kilo. A podařilo se mi dietou držet jako takovou hladovku, tak se mi podařilo sundat na 80, no tak jsem byl bez medikace půl roku, než mi dali nějaký prášek, tak mám jeden prášek na ráno, druhý v poledne a na večer mi nedali nic, ale podle doktora Šráška říkal, Juro, zakázali mě pít alkohol. On říká, ale to není tak úplně pravda, než vynalezli tady ty prášky jako na cukrovku, na diabetes, tak se léčilo stejně alkoholem, ale to musela být čistý prcek přímo jako z palírny, to nesměla být nějaká becherovka nebo něco, tam nesmělo být sladidlo. A když tak víno suché, no tak jsem používal ještě potom do večeři 2 deci bílého suchého.
0: No tak když vám to doporučil lékař, tak samozřejmě. Děkujeme, děkujeme moc za krásnou návštěvu. Bylo to oživení, hlavně to krokodýlí maso.
2: Co mě vzali lučník, tak jsem přestal jako jít alkohol. Takže dneska jsou nekuřák, to jsem přestal v 50. nepíjak a nemravac.
0: Zavolejte zase příště, bylo to milé setkání. Rádi vás pozdravíme.
2: Jsem rád, že jsem se vám dovolal. Tady mám to, kolikrát volám, tak asi je to po 30, po 130. Ale to je i z těch dřívejších dnů večerů. Tak pěkný večer a naslyšenou.
0: Naslyšenou. A jsme na konci dnešní noční linky. Děkuju za všechny telefonáty, příběhy i vzpomínky, o kterých jsme mluvili. Protože jsme si dnes povídali hlavně o jídle, tak vám přeji, ať vám chutná nejenom to, co máte na talíři, ale pokud možno i život sám. Klidnou noc a dobré spaní přeje Jarka Barboříková. Kde kdo?

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. To se mě vám tuhle ptala posluchačka Jana z Přelouče. Proč, když někdy slyší ukázky vyprávění Miroslava Horníčka, proč jsou stále stejné? A jestli je to tím, že má tak dobrou paměť, anebo už nic nového neexistuje? Tak chválím paměť paní Jany do Přelouče a tím dnešním divadlem potvrzuji, že Miroslav Horníček má stále co říct a nemusí se vůbec opakovat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To máte s Miroslavem Horníčkem. Samozřejmě, že nebyly jen ty slavné televizní hovory H, ale taky třeba rozhlasový seriál Úvah nad dopisy posluchačů, takzvaná Tichá pošta. Určitě se k ní někdy vrátíme. Ale pro dnešek, co třeba Miroslav Horníček ze 60. let a jeho vyprávění o vztahu chodců a řidičů. A taky rozhovor s Mílou Semrádovou, rozhlasovou redaktorkou, jejíž některé otázky Miroslava Horníčka dokázaly, jak uslyšíte, upřímně rozesmát a pobavit.
2: Rozhodně nepatříte k neznámým lidem. Přesto jsou možná některé zákruty vaší jemné duše ještě tajné, proto několik otázek. Jste Sparťan nebo slávista?
3: Já jsem slávista. Já vím, že si tím polovinu národa popudím, ale nedá se nic dělat. Tenhle národ je vždycky rozdělen na dva tábory. Buď v pravosti či nepravosti rukopisů, nebo pod jednou, nebo pod obojí, nebo jazz, nebo dechovka, tak se nedá nic dělat.
2: Vyzveme tedy Sparťany, aby nevypínali v tuto chvíli přijímače.
3: Až si mě přesto poslechnou.
2: Dobře. Jaké jste měl, teď vás oslovím jako veličenstvo, pocity při volbě krále Majálesu a jaký je váš vztah k mladé generaci?
3: No tak já jsem byl volen za techniku. Já nevím, proč právě technici si na mě zasedli. Patrně proto, že právě v technice jsem nejslabší a oni si možná mysleli, že je příjemnější mít hloupějšího panovníka, než jsou sami. Plzně nebyla žádná volba, tam to byl spíše akt zdvořilosti vůči starému rodákovi. V Praze byly tvrdý volební boje a měl jsem opravdu tedy pěkný pocity, protože bych řekl, že tento titul bych nevyměnil za žádný jiný. Jestliže si vás mladá generace vybere jako kandidáta, tak je to takový nějaký důkaz, že s tím biologickým procesem vaší osoby to ještě není tak zlý.
2: Nudíte se někdy, nebo co to je nuda?
3: Neznám ten pocit nudy. Pro mě je nejhorší jenom někdy čekání zbytečný. Víte, když se čeká, nemyslím na Godota tedy, ale na jiné soudruhy, že někdy člověk čeká zbytečně dlouho. A to je chvíle, kdy není možná jiná činnost, než čekání v nějakém neútulném prostoru a tam někdy pocítím cosi, co patrně lidé nazývají nudou. Ale že bych to cítil někdy jísa sám, anebo jísa v divadle, nebo v biografu, to se mi nestane.
2: Jako životní pocit nudu neznáte
3: ne,
2: tedy?
3: Ne, to rozhodně ne.
2: Píší vám lidé dopisy?
3: Moc.
2: A o čem?
3: No tak především teď o tom rozhlasovém pořadu Tichá pošta, že jo, dostávám dopisy a i do divadla někdy. A mám je rád, ty dopisy, i když pochopitelně nemohu na velikou většinu z nich odpovídat, protože to by byla strašná agenda. A jedině mě mrzí vždycky nedorozumění, který vznikne. Já vždycky přemýšlím, v čem to je, že člověk velmi jasně formuluje věc, že 10 větami vysvětlí svůj záměr a 11. větou potom řekne nějakou pointu a ti pisatelé jakoby těch 10 vět neslyšeli, mluví o té 11. A to si vždycky říkám, jak je možné, že lidi neslyší to, co říkám a vyberou si z toho jenom to, co slyšet chtějí. Tak to mě vždycky jenom to nedorozumění na to mrzí.
2: Neříká se, ale je to potvrzeno, že vám to na jevišti a i v životě myslí rychleji než ostatním lidem. Stačíte vždycky tomu tempu nápadů i jako autor nebo jako dramatik, abychom byli...
3: To je trošku jízlivá otázka. Snad. Já proboha nemám tolik nápadů, abych jim dokonce snad nestačil. Ne, já jsem postižen takovou zvláštní schopností nebo neschopností psát první poloviny her. Já mám doma 4 první poloviny her a nemůže mě k ním napadnout druhá, čili i v dramatice 2 půlky musí patřit k sobě. No, ale já bych spíš potřeboval nějakého dopisovatele. Já jsem četl, že jsou takový dopisovatele.
2: Akademici, myslíte?
3: Já nevím, to je jedno, nebo dělnický dopisovatel, že by vždycky tu mou první půlku dopsal. Tenhle ten slogan, nebo jak bych to řekl, vznikl z jedné věty Vericha, který o mě napsal někde, že mu to ukrutně rychle myslí na jevišti. Moje žena tomu říká, že to je následek otřesu mozku, který jsem nedoléčil. No to ovšem, to je nevědecké, to je naprosto nevědecké.
2: V povědomí lidí děláte mnohé, dokonce vaříte v televizi.
3: To prosím, za to se národu omlouvám. To mi bylo důkazem, že člověk má dělat jenom to, co je aspoň jeho koníčkem. Jo? A to jsme vzali s Lipským, přestože oba tedy ve vaření vůbec se nevyznáme a ukázalo se to špatným, ten pořad, a já sám jsem poprosil, aby byl zastaven, protože člověk by měl nechat toho, čemu nerozumí, což tu dávám jako návrh v celostátním měřítku.
2: No a u nás v rozhlase děláte Tichou poštu, krom mnoha jiných pořadů, způsobujete minutky karlovarských festivalů. Odkud se bere ta neposednost ducha?
3: Já nevím, jestli bych to nazval neposedností ducha. Já myslím, že každý člověk dělá tolik, co já, že to není nějaká... Já mám rád, víte, takový improvizovaný věci. Takže mě přitahuje tato cesta rozpravy s divákem.
4: Milí přátelé, člověk se mění. Každý člověk se mění a pořád. Já, když se tak rozhlížím po svých známých i po svých neznámých, tak bych skoro propadl strachu o lidstvo. Mám pocit, že se lidi mění jenom k horšímu. A když se naopak zase zamyslím někdy tak sám nad sebou, tak vidím, že to s lidstvem není tak zlý a že jsou i takoví, kteří se mění a vyvíjejí k lepšímu a rozhodně kladně. Každý se mění jinak. Někdo roste vnitřně, někdo tloustne, někdo zraje, stává se moudřejším, lepším, celkově krásnějším a někdo je k tomu všemu ještě povyšován. Ovšem určitými změnami procházíme všichni, bez změny. V určitých bodech se měníme všichni stejně, například všichni dospíváme, aspoň většina tedy. V určitých letech ztrácíme brzlík a někteří v těch letech ztrácejí k tomu ještě iluze. Jsou změny různé, jsou změny citelné, jsou změny bolestivé a jsou změny taky tak nenápadné, že ani nepostřehneme. Muž svobodný se mění v muže ženatého. No to je změna citelná, tu postřehne každý sám na sobě. Někdo dříve... Někdo dříve, někdo později. A někdo pozdě. Říká se, že sytý hladovému nevěří. A z těchže důvodů nevěří člověk ženatý člověku svobodnému a naopak svobodný ženatému. Vůbec se říká, že manželství je jako obležené město. Ti, co jsou uvnitř, chtějí ven. Ti, co jsou venku, chtějí dovnitř. To je strašně starý vtip a já ho cituji jenom proto, že přemýšlím, kdo ho asi vymyslel, jestli muž nebo žena. Žena určitě ne, ta je ráda obléhána. Tak tedy muž, ale svobodný nebo ženatý? Já osobně myslím, že neutrál. Tedy rozvedený nebo vdovec. Někdo, kdo prošel oběma tábory. A to je to, jsou změny tak hluboké, tak podstatné, že člověk skutečně projde-li tou změnou, přestoupí jaksi do jiného tábora. Přestane rozumět těm, se kterými ještě včera držel. A mezi oběma tábory pak panuje nejen nedorozumění a nedůvěra, ale dokonce nepřátelství. Já sám jsem nedávno prošel takovou hlubokou, podstatnou změnou v životě, která mě uvrhla do jiného tábora. Stal jsem se automobilistou. Přišel jsem z tábora pěších, tedy chodců, do tábora motorizovaného. To prosím neznamená, že občas nejdu někam pěšky. Každý automobilista jde občas někam pěšky. Tak jako každý chodec, taky občas jede někam autem s někým, že jo? Ale rozdíl mezi nimi je zásadní, podstatný a vězí v jejich myšlení. Automobilista, který si vyjde pěšky, který jde, dejme tomu, na procházku po ulicích, nedává ostatním chodcům přednost podle pohlaví nebo věku, ale podle pravidla pravý ruky. Když jde pěšky, před nechráněným přejezdem zastaví. A když v noci na silnici potká chodce, který jde proti němu, sklopí oči, aby ho nevoslňoval. Automobilista, který jde pěšky a pospíchá, nepřidá do kroku, přidá plyn. A poslouchá, úzkostlivě poslouchá sám sebe, jestli to v něm někde nějak podezřele neklape. Zatímco pěší člověk v automobilu se vůbec nestará o to, jestli to někde klape nebo neklape. A nechápe řidiče, který sotva to začne v motoru klapat, prohlásí hergot, tak se mi zdá, že nám tady něco neklape. Pěší člověk v automobilu nevnímá nic, ani značky, tak jako je nevnímá, když jde pěšky. Kdežto automobilista, i když jde pěšky, vnímá značky a nevešel by do jednosměrné ulice v protisměru. A s nejkrásnější slečnou by nepostál díl než 5 minut v ulici, kde je zákaz stání. Když pěší člověk vidí ten trojúhelník s obrázkem krávy, má jedinou myšlenku, pozor, Tady jsou krávy, některá by mi mohla ublížit. I když je ve voze a kráva na něj nemůže. A když automobilista vidí tutéž značku, tak si říká, pozor, jsou tady krávy, mohl bych některé ublížit. A to si říká, i když jde pěšky a z krávy má strach. Automobilista, který jde pěšky, myslí víc na zadní poloosu svého vozu, než pěšák v automobilu na své vlastní ledviny. A to je podstatný a základní rozdíl mezi oběma tábory. V myšlení hlava každého automobilisty je motorizována, kdežto hlava pěšáka je opěšalá. Jeho myšlení je zásadně pěší. Každý z nich jinak chápe, jinak cítí, jinak myslí, jinak vidí. Pro každého chodce každý automobilista jede jako blázen, jako naprostý šílenec. Zatímco pro každého řidiče žádnej chodec nepřechází ulici, ale motá se tam jako ovce. Přebíhá jak splašená slepice. Každý chodec nenávidí každého automobilistu. Nikoli z nějakých malicherných důvodů, ale z principu. Zásadních, z důvodu zásadních. Tedy jsou to dva světy, svět chodce, svět automobilisty. Chodec by se strašně divil, kdyby viděl auto na chodníku, ale on se diví, i když ho vidí v jízdní dráze. Chodec, který přechází ulici tím nejhorším možným způsobem a na místě, kde jako pěší vůbec nemá co dělat, tak se strašně rozčílí, že tam auto najednou. Říká, no, přetrhni se, prevíte. Kam pospícháš, náfuko? Rozmázni se, potvoro. To jsou výrazy typicky pěší. Pěší. Chodec nikdy nepřijde na to pravé, čím by mohl řidiče urazit. To řidiči mezi sebou si dovedou nadávat. Nádherně. Odborně. Chodci mezi sebou taky si krásně nadávají. To by znamenalo, že v obou táborech panuje jaksi vnitřní taková neschoda. Není to pravda. Jakmile dojde k střetnutí mezi jejich zástupci, jsou všichni řidiči zajedno proti všem chodcům a všichni chodci zajedno proti každému řidiči. Jakoby to byly dva světy. A je to tím, že náš člověk si rád dramatizuje věci, je vášnivý, nesmiřitelný, když jde o jeho klub, o jeho vkus. A kdyby se měli utkat ctitelé dechovky z vyznavači jazzu, zažili bychom nové Lipany. A právě tak chodci a automobilisté, jakoby to byly, říkám, dva světy, jakoby to byly dvě hlavy, řidičova a chodcova. A ona je to jedna hlava, lidská hlava, která může jednu věc vidět dvěma různými způsoby, prosím, která mnoha způsoby dokonce může nadávat. Ale jedno je nutné, aby hlava řidičova neustále myslela na hlavu chodcovu a hlava chodcova neustále na hlavu řidičovu, aby ty hlavy myslely nejen na sebe, ale chvílemi i za sebe. Aby tedy řidič chvílemi aspoň myslel tak, jak asi myslí chodec, a chodec chvílemi myslel tak, jak asi myslí řidič. Jedno jediné mají ty dvě hlavy společné. Jsou obě stejně křehké, obě stejně rozbitelné a obě stejně nenahraditelné. Vidíte, jak moudře, jak klidně, jak objektivně se na to musí člověk dívat? Žádné osočování, žádné vzájemné urážky, žádné nadávání na silnicích a ulicích, naopak. Vzájemná úcta, ochota, zdvořilost, dobrá vůle, to všecko by bylo. Jen kdyby se lidi naučili chodit a kdyby se nám, řidičům, nepletli jak ovce a splašený slepice. Tak.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Co si pamatuju, musel Pavel Bobek Miroslavu Horníčkovi ten Armstrongův Borůvkový vrch zahrát a zaspívat, kdykoliv se jen potkali. A začasté šla řeč taky o tom, zda manželky na obou stranách ještě stále doma hledají ty Miroslavovi dobře utajené housle. Takový byl ostatně první titul jeho knížky krátkých povídek, který v zápětí vyšel i na gramofonových deskách, stal se pro Miroslava slavným jevištním monologem a po mnoha letech se k některým povídkám Miroslav Horníček vrátil i v rozhlase.
2: Zmínil jsem se před chvílí o humoru svého otce. On měl zvláštní sklon. Po celý svůj život vymýšlel složité a náročné nesmysly. Pro vlastní potěchu a z vlastní hluboké potřeby, z jaké jiný sahá třeba po dýmce nebo turistické holy, anebo po majetku druhých. Pokud jde o druh humoru, rozuměl by si výborně s mým synem, ale nesetkali se. Nesetkali se? Občas o tom pochybuji. A myslím, že k tomu setkání přece jen jaksi došlo. V onom čase po otcově odchodu a před synovým příchodem. Protože tady vídám někdy cosi jako pokyny a jejich plnění. Cosi jako příklad a jeho poslušné i nadšené následování. Rozuměli by si. Otec, můj otec, byl už hlavou rodiny, když si přinesl domů skleněnou trubičku. A trávil pak večery u okna v setmělém pokoji a foukal broky obalené chlebem do oken protějších bytů. Můj syn by se dával vedle něj, balil by mu broky do chleba. A pak by stříleli oba, protože dědeček by sehnal druhou trubičku. Ale nestalo se to. Nebylo to. Není to. Ale to není podstatné. Podstatný je duch událostí a skutků a v tomto duchu jsou spolu, protože lidé jsou buď spolu, byť je dělila staletí, anebo nejsou spolu, denně spolu žijíce. V mém otci byl a trval nádherný dar. Dar, který není dán každému muži, dar nepodléhající věku, totiž dar klukovství. Když je muž ještě malý, má trojí možnost. Být hochem, chlapcem, anebo klukem. To není trojí zvuk téhož významu. Mezi těmi třemi pojmy leží obrovské rozdíly. To jsou úplně tři jiné úděly, osudy, talenty. Vzpomínám-li na své vlastní dětství, přiznávám s lítostí, že jsem klukem nikdy nebyl. Byl jsem, no, řekněme, že jsem byl chlapcem. Ano, byl jsem chlapcem, ovšem kromě nedělí. Kromě nedělí, kdy mne maminka převlékala za hocha a vodila na promenádu. Promenáda se konala každou neděli dopoledne v městských sadech před budovou měšťanské besedy a spočívala v takovém pomalém obcházení záhonů, mezi nimiž stála vojenská hudba a hrála takové ty citové věci. Chodilo se pomalu. Zástup byl hustý, lidí přibývalo. Nad květinami šuměly vodotrysky a nad hlavami lidí se vznášela vášeň lehárová jak růžový mrak plný voňavky. Tato trýzeň byla částečně vyvážena návštěvou cukrárny pana Vicovského a pak se chodilo dál. Otec na promenádu nechodil. A svůj vztah k této události vyjádřil jednou s přesností, jaká je dána pouze humoru. Když už moje matka dokončovala poslední detaily svého nedělního zevnějšku, zavolal si mě otec na dvůr, kde našel neuvěřitelně špinavý hadr. Přivázal k němu motous, konec motousu mi podal a povídá, vidíš, to je myš. Chodil jsem po dvoře, tahaje myš za sebou. A otec mi poradil, abych si myš vzal sebou na promenádu. To se mi zalíbilo. A tím to bylo rozhodnuto. Byl jsem dítě strašně vzteklé a nedal jsem si své vrtochy jen tak rozmluvit. Vyvolav tedy ve mně tento vrtoch, poodešel otec stranou, aby v úkrytu vyčkal reakce matky, tak jako chemik v úkrytu vyčkává nachystané exploze. Když mě moje matka spatřila s tou hrůzou, nařídila mi, abych to okamžitě nechal a šel za ní. Byla si tak jista nerozumností mého počínání i rozumností svého příkazu, že vykročila, aniž se ohlédla. Šel jsem. Okamžitě za ní. Došel k ní, podal jí ruku a šel dál po jejím boku. Myš ovšem za námi. Zjistila to až po několika krocích. Nebyli jsme ještě daleko od domu a otec za námi hleděl a byl spokojen. Určitě byl spokojen a doufám, věřím, že se smál. Toho dne jsem na promenádě vysloveně vadil. Lidi mi šlapali na myš. Já řval, matka se jim omlouvala, oni se omlouvali matce. Pak se provázek přetrhl, matka ho musela navazovat, protože já znovu řval. Pak jsem vzal myš do cukrárny, kde několika lidem zvedla žaludek. A na celém tom nedělním dopolední ležel stín. Stín podobný šedivému a nečistému hadru. Jsem už daleko. Jsem už strašně daleko od toho nedělního dopoledne. Ale někdy mám pocit, že otec ještě za mnou hledí. Kéž by se smál.

Chvála pravé chvíle. Některé události nastanou v pravé chvíli. Nemusí to být velké události, ale pravá chvíle jim dodá váhy a významu. Učiní je velkými a nezapomenutelnými. Jsou větší události a přece projdou bez povšimnutí, protože si nenašli svou pravou chvíli. Ukvapeně nastali předčasně, promarnili svůj potenciální rozměr a my je zapomínáme velmi brzy jako malé a bezvýznamné. V mnoha domácnostech už vybuchla kamna. Je to záležitost banální, ale i tady jsou rozdíly. Výbuch může být slabý, snadno zlikvidovatelný, ale může taky dojít a dochází k výbuchům, které změní barvu stropu, rozestavení nábytku a cosi v nervové soustavě všech přítomných. A také tady je rozhodující chvíle. Pravý výbuch si počká, nenastane kdykoli a jen tak. Nejvhodnější chvíli si vybrali den výbuch v našem bytě asi před 10 lety. Byl štědrý den, chýlilo se k večeru a byla to ona chvíle, kdy hospodyně je hotova s přípravou večeře i s úpravou svého zevnějšku a kdy je očekáván příchod pozvaných hostů. Je to ona kratičká chvíle, kdy všechen kvap ustal, prostřený stůl svítí jako souhvězdí, dítě naléhá, aby nadílka byla před večeří a žena praví, už by tu mohly být. Chvíle vzdálených rolniček, padajících vloček a duševního pianisima. Tehdy nastal onen výbuch. Nevím, kde sám v sobě vzal tolik trpělivosti a kázně, že vyčkal až do této chvíle. Byl to silný výbuch a připravil se na svůj zásah dokonale. Řekl bych dokonce, že to bylo několik výbuchů, které solidárně počkali jeden na druhý a nastali pak společně, přesně ve chvíli, kdy přicházející hosté, jak se dalo zpětně propočítat, vystupovali již po schodech. Ozvala se rána. Bydlili jsme tehdy v nejvyšším patře a já jsem se zprvu domníval, že spadla střecha. Nevím, jak mě to napadlo, ale všechno bylo příliš rychlé, nezbývalo času uvažovat o dalších možnostech. Běžel jsem tedy do jídelny, protože jsem ještě nikdy neviděl střechu spadnuvší do bytu, ale v jídelně byla vánice a ve vánici moje žena, ztracená a tápající jako onen Angličan, hledající v bouřích Tibetu ztracený obzor svého Shangri-La. Byla to ovšem vánice, řekněme to hned, negativní. Byla to dosud nevyvolaná a silně přeexponovaná vánice na fotografické desce, černá vánice snu a horečky. Bylo to, jako by do hejna vran vjel nákladák a rozmetal je do všech stran a nejvíce vzhůru. Bylo to svým způsobem krásné, ale nemělo význam upozorňovat v tuto chvíli mou ženu na estetickou stránku celého výjevu. Vyvaroval jsem se to a snažil jsem se pouze vysvětlit, že jsou na světě nehody, jako třeba tato, za které já nemohu, což ona jaksi tvrdila. Dnes vím, že jsem pochybil. Měl jsem i tuto věc vzít na sebe, protože v takové situaci logika i právo berou za své a člověk je vinen, abych tak řekl, šmahem. Ale to již vstupovali hosté poněkud pohoršení, že já, člověk pokrokový, jsem si pro dnešní večer najal černošku. Saze padaly dále. Nedá se říci, padaly. Sněhová vločka padá, peří rozmetaných vran padá, zrnko prachu padá, všechno, co má sebe menší váhu, padá. Ale saze ne. Jakoby věděli, že jsou ve vzduchu Vánoce, chtěli v něm být i oni. Pohybovali se, to ano, ale nikoli směrem dolů. Pohupovali se sem a tam, z rozkoše kolébání, jako dvojice v tanečním sále, kroužili, míjeli se, trčeli, stoupali, pluli, ale nepadali. Pokusil jsem se je popohnat k podlaze knihou, ale jen jsem je tím, na rozdíl od své ženy, rozveselil. Hosté se posadili, my už posazeni byli, nejvíce v obličejích. Na obličej mé ženy, přestože je plošně menší, dopadlo dvakrát tolik sazí, nedivím se jim. Také dám přednost židli menší, ale půvabnější. Posledně jsme se pokoušeli o celé věci žertovat, ale jaksi to nešlo. Také se větralo, čímž sazí nevím odkud přibylo. Měli jsme rybí polévku s černým drobením, smaženého kapra se strouhanými briketami, černobílé víno a moučníky podobné drozdům. Kránu již sazí poněkud ubylo, ale protože zvyk
si již oděl svou železnou košili, vstávali hosté od stolu a sahali do kamen, aby si trochou čerstvých sazí vylepšili chuť ovoce, koňaku nebo držťkové polévky. Některé saze dopadly k zemi až na mláďátka. Poslední, pokud vím, 16. dubna dopoledne. Vyprávěl jsem kdysi tuto příhodu učitelce svého syna Věře Ryskové, chtěji ji rozveselit, což jako učitelka mého syna potřebovala, ale ona mi řekla, že to nic není a posloužila mi jinou událostí rovněž pěknou. Také tady to bylo, v podvečer štědrého dne, což samo usvědčí o tom, že událost to byla důmyslná a rafinovaná. Také tady to byla ona chvíle, kdy všechno je nachystáno a člověku zbývají 2-3 prostinké úkony, jako je třeba urovnání ubrousků na prostřeném stole či sejmutí kompotu z nejvyšší police ve spíži. Ano, byla to sklenice se zavařenými švestkami, po čem v této chvíli vztáhla ruce, když zjistila, že na této sklenici stojí kameninová nádoba s husím sádlem. Bylo tedy nutno nejprve vzít onu nádobu, což učinila ve výponu obou nož, obou ruč, protože nádoba byla opatřena dvěma uchy. V tomto postoji se nádoba v jejich rukou pomalu zvrátila a ona, neschopna údivu, úleku ani úniku, si počala husí sádlo líti na hlavu. To je vzácná situace. Co si v člověku to ví? Co si moudřejší rozumu a silnější vůle? A zabrání člověku, aby ji ukvapeně přerušil. V nádobě byly 2 litry sádla. Necelé, jak říká paní učitelka. Ale i liter husího sádla stačí, aby zásadně změnil hlavu učitelčinu, nikoli snad myšlenkově, ale rozhodně zevně. A taky tady již přicházeli hosté. Nevím, jak večer pokračoval. Bylo snad nejlépe rozdat nakrájený suchý chléb a tento si mazat přímo o hostitelku.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Jsou jistě lidé, jejichž snem je vidět Švédsko nebo navštívit Norsko, ale mě už provždy bude vábit jich. I v rozmezí své domoviny jsem šťastnější, smím-li tak říci, na Hluboké než v Děčíně. A tak jsem navrhl Provence. Mám ji rád. Dovolte, abych zopakoval to své hříšné slovo. Mám ji rád jako své skutečné rodiště. Jen na dvou místech mívám ten nezaměnitelný pocit příslušnosti a návratu a domova. Ve svém skutečném rodišti, tedy v Plzni a v Provenci. Jsou ještě kraje, které bych chtěl poznat. Jsou také kraje, které při vší jejich kráse mě nelákají. Ale Provence mě bude lákat vždycky. A tak jsme se s přítelem radili. Řekl jsem Provence. On souhlasil. Já měl své důvody, on taky své důvody. Já doufám, že nesouhlasil jen z respektu k důvodům mým a že se do té Provence těšil po svém. A tak tedy bylo rozhodnuto a dohodnuto. Provence.
2: Té své zamilované, prosluněné a levandulí provoněné Provenci věnoval Miroslav Horníček svoje srdce, několik knížek a taky léta prázdnin a dovolené. Není proto divu, že když se v rozhlase natáčely povídky provencalského rodáka spisovatele Alphonse Daudeta, nemohl u toho Miroslav chybět a vybral si příběh s titulem Dům na prodej. Pro vás už jen pozdravení, zůstávejte ve zdraví a těším se brzy naslyšenou.
3: Nad dřevěnými a špatně přilehajícími vrátky, pod nimiž se ve velké škvíře mísil písek zahrádky s hlínou cesty, visela tabulka, již dlouho. Visela nehybně v letním slunci a kroutila se a třásla v podzimním větru. Dům na prodej. A zdálo se, že to také znamená, že dům je prázdný. Takové ticho bylo kolem dokola. Přece však tam někdo bydlel. Úzký proužek tmavomodrého kouře, který stoupal z cihlového komína přečnívajícího trošku přes zeď, prozrazoval nějakou skrytou existenci, skromnou a smutnou, jako kouř z ohniště chuďasa. Ale místo opuštěnosti a prázdnoty, místo nepořádku, který předchází a ohlašuje prodej a odjezd, bylo vidět pěkné rovné cestičky, zakulácená loubí, kropicí konve vedle nádrže s vodou a zahradnické nářadí opřené o stěnu domku. Byl to jenom vesnický domek, vyrovnaný na svažitém terénu malým schodištěm, takže stinná strana byla v prvním poschodí a jižní v přízemí. Z té strany by ho byl člověk považoval za skleník. Na schůdkách tam byly hromady skleněných příklopů a prázdných ležících květináčů, jiné květináče staly v řadách na teplém, bílém písku s čapými nůsky a s verbénami. Jinak byla zahrádka kromě dvou či tří platanů celá zalitá sluncem. Ovocné stromy ve tvaru vějířů na železných drátech nebo ve špalírech se rozprostíraly v plném světle, trochu zbaveny listí, aby měly hodně ovoce. Byly tam také sazenice jahod a hrách s vysokými tyčkami. Uprostřed toho všeho, v onom pořádku a klidu, žil stařík ve slaměném klobouku a celý den chodil po pěšinách, za chladných hodin zaléval, ořezával, čistil větve a okraje záhonků. Nikoho ve vsi ten stařík neznal. Kromě pekařského vozíku, který zastavoval u všech vrátek v jediné vesnické ulici, nemýval nikdy žádnou návštěvu. Někdy se zastavil a při pohledu na tabulku zazvonil nějaký chodec, který hledal pozemek na mírném svahu. Jsou to velmi úrodné půdy a bývají na nich kouzelné ovocné sady. Zpočátku zůstal dům tichý. Po druhém zazvonění se ozvalo klapání dřeváků a pomalu se blížilo z hlouby zahrady. Stařík pootevřel branku a pravil vztekle. Co chcete? Ten dům je na prodej? Ano, odpověděl ten človíček s přemáháním. Je na prodej. Ale upozorňuji vás, že za něj chtějí velice mnoho. A ruka, docela připravená zase zavřít, zahrazovala branku. Očima vás vyhazoval ven. Tolik v nich bylo hněvu. A zůstal stát a jako drak hlídal své záhony zeleniny a svůj malý dvoreček posypaný pískem. Lidé tedy šli svou cestou a divili se, s jakým šílencem se to dostali do styku a jaký to je bláznivý nápad nabízet dům na prodej a přitom tolik toužit si ho ponechat. Tomuhle tajemství jsem přišel na kloub. Když jsem jednou šel okolo toho domku, zaslechl jsem živé hlasy, nějakou hlučnou rozpravu. Musí se prodat, tatínku, musí se prodat, slíbil jste to. Potom se ozval hlas starého a docela se třásl. Ale děti, děti, vždyť nechci nic jiného, než prodat. Podívejte se, vždyť jsem vyvěsil tabulku. Tak jsem se dozvěděl, že to jeho synové a jeho snachy, malý pařížští kramář jeho nutí, aby se zbavil svého zamilovaného koutku. Proč? To nevíme. Jisté však je, že jim to začalo připadat příliš zdlouhavé a že od toho dne přicházeli pravidelně každou neděli, aby nešťastníka trápili a nutili ho, aby dodržel slib. V hlubokém nedělním tichu, kdy i sama země odpočívá, protože jí po celý týden orali a zasévali do ní, jsem to z cesty slyšel velice dobře. Kramáři mluvili a diskutovali mezi sebou, jak přecházeli v loubí a v jejich hlasech zaznívalo suše jako hrací kameny slovo peníze. Večer všichni odešli. A když je starý dobrák několika kroky po cestě doprovodil, vracel se velice rychle a celý šťastný zavíral hlavní branku. Měl před sebou týdenní odklad. Na týden nastal v domě zase klid. V malé zahrádce bylo slyšet ve slunečním záři chrupání písku pod těžkým krokem nebo cinkot hrabí. Nicméně od týdne k týdnu na staříka více spěchali a více ho trápili. Kramáři používali všech možných prostředků, aby ho zlákali, přiváděli i vnuky. Podívejte se, dědečku, až se domek prodá, budete bydlet s námi, budeme tak šťastní pohromadě. Ve všech koutech bylo slyšet slova pronášená stranou, nekonečné procházky po cestičkách a nahlas vyslovené kalkulace. Jednou jsem zaslechl, jak jedna z dívek křičela. Ten barák nestojí ani za pětku. Je právě dobrý na to, aby se zboural. Starý to poslouchal a neříkal nic. Mluvilo se o něm, jako by byl mrtev. A o jeho domě, jako by už byl zbořen. Přecházel docela schrben a se slzami v očích a ze zvyku vyhledával nějakou větev, kterou by ustřihl, či nějaký plot, který by ošetřil. Bylo znát, že jeho život tak hluboko zapustil kořeny do tohoto koutku půdy, že sotva bude mít sílu, aby se od něho odtrhl. A opravdu, ať mu říkali cokoliv, stále okamžik rozloučení odkládal. Když v létě zrály plody, ty trochu kyselé, na kterých je znát svěže stroku, jako třešně, rybíz, červený i černý, říkával si, počkejme po sklizni, hned potom prodám. Když však bylo po sklizni a třešně byly vylisovány, přišly na řadu broskve, potom víno. Po vínu krásné hnědavé myšpule, které se češou skoro až když je sníh. Potom přišla zima. Krajina byla černá a zahrádka prázdná. Nikdo nechodil kolem, nebylo kupců a chamtiví kramáři v neděli nepřicházeli. Nastaly 3 dlouhé měsíce odpočinku. Aby bylo možno připravit semena a prořezat ovocné stromy, zatímco se zbytečná tabulka kymácela na cestě, jaký obracel vítr a déšť. Synové už ztráceli trpělivost, přesvědčení, že starý dělá všechno možné, aby kupce odpudil. Proto počase vzali věc do rukou sami. Jedna ze snah se u něho ubytovala. Byla to malá kramářka, od rána nastrojená, tvářící se příjemně, s onou falešnou sladkostí a úslužnou roztomilostí lidí zvyklých na obchod. Zdálo se, že jí patří celá ulice. Otevřela vrátka do kořán, mluvila nahlas a usmívala se na mimojdoucí, jako by chtěla říci, jen pojďte dál, podívejte se, ten dům je na prodej. Pro úbohého staříka už nebylo odkladu. Někdy se pokoušel zapomenout, že je snacha přítomna. Přelíval záhonky a znovu je zaséval. Stejně jako si lidé těsně před smrtí rádi dělají plány, aby oklamali svůj strach. Kramářka ho však stále sledovala a trápila. Ach, nač to? To se přece namáháte tolik pro jiné. Neodpovídal jí. A horlivě se zabral do práce s obzvláštní tvrdošíností. nechat zahradu spustnout, vždyť to by bylo znamenalo ztratit jí tak trochu už teď. Také nebylo na cestičkách ani stéblo trávy, na růžových keřích ani jeden planý výhonek. Čekali, ale kupci nepřicházeli. Bylo to za války a snacha marně nechávala dveře otevřené a vysílala na cestu sladké pohledy. Kolem chodili jen lidé, kteří se stěhovali a dovnitř vstupoval jen prach. Den ze dne se ta dáma stávala štiplavější. Potřebovala být u svých záležitostí v Paříži. Slyšel jsem, jak zahrnuje tchána výčitkami, jak mu dělá opravdové scény a jak bouchá dveřmi. Stařík se jen hrbil a neříkal nic. Těšil se pohledem na hrášek, který mu vyrůstal, a na tabulku dům na prodej, která byla stále na svém místě. Když jsem letos přijel na venkov, snadno jsem ten dům našel, ale tabulka už tam bohužel nebyla. Později ještě visely roztrhané a spuchřelé vyhlášky. Je po všem. Prodali. Místo velké šedivé branky byly čerstvě natřené zelené dveře se zaobleným štítem a v nich malé zamřížované okénko, kterým bylo vidět do zahrady. Už to nebyl dřívější ovocný sad, nýbrž měšťácká směsice košů, trávníků a teras, a všechno se odráželo ve velké kovové kouli houpající se před schodištěm. Cestičky se v kouli odrážely křiklavými barvami svých květinových lemů a roztahovaly se na ní dvě široké postavy přehnaných rozměrů. Tlustý zarudlý muž, spocený jak myš a ponořený do hrubého křesla, a udýchaná dáma nesmírných proporcí, která mávala kropicí konví a volala 14, 14, jsem jich dala k balzami, máma. Přistavili patro, obnovili ploty. V tom malém zákoutí, které bylo zase jako nové a bylo ještě cítit barvou, hrálo piano ze všech sil známé čtverilky a polky z veřejných plesů. Taneční písně, které padaly na cestu a z nichž bylo horko jen při poslechu, se mísily s červencovým prachem, křiklavými barvami velkých květů, tlustými dámami, s překypujícím triviálním veselím, a bylo mi z nich smutnou srdce. Myslel jsem na ubohého staříka, který se tam procházívával tak šťastně a tak klidně. Představoval jsem si ho v Paříži ve slaměném klobouku a přihrbil ho, jako bývají staří zahradníci, jak bloumá někde vzadu za krámem, rozmrzelý, bázlivý a usazený. Zatímco jeho snacha září v zasklené kukani kanceláře obchodu, odkud se ozývá cinkot zlaťáků, stržených za onen malý domek.

chceš jít svou cestou dál, tak překroč práh, svět patří tobě. Vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,

ti říkaj vstaň, vstaň, běž tam, kam míříš. Ty sám malíř svých snů,